si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Že to není štěstí.

0: prachy. Si.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dnes pro vás budu mít jednu velkou novinku. Něco velkého a pěkného, co vám určitě udělá radost. Ale nechám si to až na konec našeho pořadu. V něm uslyšíte povídání taky o droždí, o chování u stolu, čeká nás setkání s houslistou Pavlem Šporclem a taky vaření s šéfkuchařem a naším poradcem Romanem Paulusem. Díky němu si připomeneme nejlepší recept roku 2020, který může být samostatným jídlem i skvělou přílohou. Půjde o zelné šlíšky se slaninou a cibulkou, se kterými před 6 lety vyhrála Iveta Podlucká. Je to jeden z 36 výherních receptů z předchozích let, který se letos utká s těmi ostatními o titul Recept desetiletí. Tak ať je vám dobře na duši i v žaludku, přeje Patrik Rozehnal a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok a já už jsem se během té písničky od začátku přesunul teď znovu už po čase za naším kolegou, porotcem, šéfkuchařem, michelinským šéfkuchařem, má ty zkušenosti, Roman Paulus, jsme u něj doma a jenom připomínám, že jsme tu proto, že letos je to 10. rok, co se dělá podle vašich receptů a my ty recepty z předchozích 9 let jsme dali zpátky do oběhu a budeme mezi nimi spolu s vámi posluchači hledat recept desetiletí. Abychom si recepty připomněli, poprosili jsme třeba takové kolegy, jako Nadia Konvalinková, Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Ivan Vorochodský, ale i Roman Paulus, aby udělali recepty podle svého. Romane, na tebe padl tentokrát recept na to, co vyhrálo, to, co bylo na prvním místě, to je docela, řekl bych, závazek, jinak tě vítám.
1: Patriku, já taky děkuju za uvítání a já tě vítám tady u nás doma. No a jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
0: A dělal jsi někdy něco takhle podle někoho, že by zároveň si tušil, že ten, podle koho to je, to třeba bedlivě sleduje?
1: To si úplně nepamatuju, to si myslím, že spíš ne. A jako já vždycky, i když jsme na porotě, tak říkám, že to je opravdu velká inspirace, těch receptů je mnoho a jsou opravdu až jako na výjimky úplně jako

0: promile procent, tak jsou strašně zajímavý a inspirativní, takže já to beru jako vážně a doufám, že ty jídla, které společně vaříme, tak že se mi povedou a že nikoho neurazím.
1: Budeme dělat zelné šlíšky, recept Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Je to takový hodně jednoduchý recept, svým způsobem ale i zvláštní a moc chutný. Jakou nejjednodušší věc z takového toho obyčejného domácího vaření, co dům dá, máš rád ty, nebo i zbytková jídla, to tak je svým způsobem styl jídel?
0: Asi francouzskou omeletu ze tří vajec.
1: To je tvoje snídaně?
0: To se dovedu představit jako moji oblíbenou snídaní třeba s kozím sýrem. A vlastně je to minimum surovin, ale pouze pokud se opravdu dobře připraví, tak si na tom člověk pochutná.
1: Co u tebe nesmí doma chybět v lednici?
0: No tak ty vajíčka, jak jsem říkal, sýr, máslo, to je takový asi základ, jako řekl bych. No,
1: když začne mizet, tak řekneš, musíme nakoupit?
0: Je plno věcí, které u nás ale musí být, ale nemusí být v ledničce. Jo? Olivový olej třeba, čerstvá zelenina, bylinky, takže jako toho je opravdu hodně, ale jako věci, co musí být úplně v lednici, tak jsou asi ty, co jsem vyjmenoval.
1: Něco z toho si připravíme i na to dnešní vaření. Bude dělat Roman Paulus už za malou chvíli a já jsem sám zvědav, jak to dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Dobře, už víte, že jsme v kuchyni u Romana Pauluse, muže, který má bohaté kuchařské zkušenosti a nejen ty, i ty porodcovské. Nicméně recept, kvůli kterému se dnes scházíme u něj v kuchyni, abychom ho předělali, je to recept vítězný. Tak se tu scházíme kvůli Ivetě Podlucké, ta ve Veselí nad Moravou v roce 2020 udělala zelné šlíšky, takový regionální recept, a byl tak dobrý, že zvítězil, ocitl se na prvním místě. Romane, něco, čím se ho hodně změnil, překopal z toho, nebo to nechal v původní verzi?
2: Mně se ten recept moc líbil a já jsem ho nechtěl hlavně překopat, ale spíš jsem si říkal, že bych ho jako zkusil tak trošičku ke svému obrazu přetvořit. Já mám hrozně rád bramborové šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
1: Takže ze šlíšků budou šišky. Tak co si máme připravit a kolik čeho?
2: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí. Není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemném struhadle. A to zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme mezi něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba půl kila.
1: Opět nastrouhané najemno.
2: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba dvě cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba čtvrt kilo slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a jedno vejce.
0: Pochoutkový rok.
1: Co nás čeká? Co budeme dělat?
2: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory.
1: Navíc, ale to obohatí o takovou další chuťovou dimenzi, že to nebude jenom taková ta bramborová.
2: Do misky si dáme nastrouhan brambory.
1: Trochu soli k bramborám.
2: Trochu soli, přidáme vejce, jedno nebo dvě podle velikosti.
1: A promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
2: Ano, přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře, hle.
1: Jak má Roman radost úplně.
2: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutnat dobře. A přidáme mouku.
1: Kolik? Postupně? Najednou?
2: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme.
1: Jak bys poradil posluchačům, kteří nás jenom slyší, jak to těsto má vypadat, jak má být scelené, jak se má lepit nebo nelepit?
2: V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
1: Že zmí se teď navál. A budeme vyvalovat háďata?
2: Budeme dělat češky. Udělám si takovej váleček, z něho si nakrájím porce. A tady už vidíme, jak pěkně se nám dělají ty zelný vlasy. Uděláme si takovýhle češky.
1: To znamená, vyválíme váleček, nakrájíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
2: Ano, je to tak, ano. A vlastně, když dobře zpracujeme ten váleček na začátku, tak je to jenom takový dohlazení v podstatě té šišky. Je dobrý nedělat je až moc tenký, protože potom při vaření se můžou rozpadat. Já si myslím, že tady to teďko, co jsme tady připravili, tak bude chutnat opravdu dobře, ale zároveň si myslím, že by to mohla být skvělá příloha třeba k nějaký vepřový pečení, k moravskému vrabci. Jako to já si říkám jako často, že když se díváme na recepty nebo ty, který posluchači posílají, takže to jsou opravdu poklady.
1: Jak dlouho se vaří?
2: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
1: Vytáhnou, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Teď si uděláme něco, čím pak posypeme ty šišky.
2: Nakrájíme si cibuli a budeme ji krájet na nudličky. Povlákně. Jako kdybychom si připravovali cibuli na francouzskou cibulačku. Nakrájíme si najemno jarní cibulku.
1: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
2: Ano, dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat s

0: Já to trošku opepřím. Ale lehonce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slaněné slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Já se na to tak těším.
0: Je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv, nějakému masu, i samotný. Já mám rád i třeba jenom bramborový knedlík s cibulkou, takže pro mě to jídlo úplně ideál. Jo?
0: A kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak bych k tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý. Já to zkusím ještě s tou zakysankou. Trošku, to jsme tam myslím neměli. Jo, to tomu dá tu kyselost a to je takový to, co tě nutí ještě si dá další sousto.
0: Já myslím, že hezký. Je to možná ne jídlo na každodenní stravování, ale jednou za čas, když máme chuť si dát něco trošku sytějšího, tak úplně ideální strava.
1: Já ti za to moc děkuju. Jaký máš ty dojem po tom, co si udělal jídlo paní Ivety Podlucké, vlastně výherní recept z toho roku 2020?
0: No tak trošku jsem se bál, abych to nepokazil, ale tak já doufám, že paní Podlucká se na mě zlobit nebude, já ji tímto zdravím a snad si ten recept třeba podle té mý verze taky někdy vyzkouší.
1: Teď, už v téhle chvíli, je ten tvůj recept na našem webu pochoutkovýrok.cz, je tam i ten původní. Navíc vedle sebe dvě fotografie původního receptu a toho současného pro srovnání. Video, všechno, co potřebujete. A je to jeden z těch 630 výherních receptů za posledních 9 let. Tímhle jsme se vrátili a uzavřeli rok 2020 společně s Romanem Paulusem u něj doma v kuchyni. A příště další recept, ten posluchačský vítězný z roku 2021 od paní Evy Mlčochové ze Seloutek bude dělat Naďa Konvalinková a půjde o název, který už Naďu rozesmál. Už to viděla, když se zase zamyslela, co se kdysi dělalo. Kozičkový desert.
0: Tak na to se těším.
1: My taky, takže příští týden už víme, co budeme dělat. Dnes se loučíme s Romanem. Ať se ti daří a bylo to příjemné setkání, jako vždycky s tebou.
0: Děkujeme a já doufám, že to není poslední recept, který spolu letos uvaříme.
1: Daleka ne.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

Narozeninový pochoutkový rok, 10. ročník, pokračuje v tomto díle opět dalším zajímavým povídáním. Starší z nás si určitě vzpomenou, že takové droždí neboli kvasnice se dodávalo do obchodů ve velkých kostkách. Tam se potom ukrojil požadovaný kousek a ten jste si nesli domů. Kvůli přísným hygienickým pravidlům dnes kupujete droždí už balené a menší. Za historií i současností droždí se vypravila Alena Vykydalová do olomouckého sídla jedné

0: francouzské společnosti, která v Česku droždí vyrábí. Za generálním ředitelem Tomášem Podivínským a marketingovou manažerkou Marcelou Jankovou.
1: Věděli jste, že proces knutí těsta objevili už staří Egypťané? Jako mnoho jiných užitečných věcí byl i tento objev náhodný. Když nechali lidé těsto na slunci delší dobu, zjistili, že se jeho objem zvětšil.
2: Oni tenkrát ještě netušili, jaké chemické reakce tam probíhají.
3: A tehdy jenom si z toho poučili, takže opakovali stejné podmínky. My už dneska víme, že to těsto jim kynulo proto, protože v mouce jsou přirozeně zastoupeny takzvané divoké kvasinky. Když prostě vezmete mouku a smícháte ji s vodou, tím vytvoříte prostředí, ve kterém ty kvasinky se začnou rozvíjet. Takže strašně dlouhou dobu se vlastně droždí nevyrábělo, ale používalo se tak nějak nevědomky, díky tomu, že bylo přirozeně zastoupeno v té mouce.
1: Průmyslově se droždí začalo vyrábět teprve v druhé polovině 19. století, kdy francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur zjistil, že kvašení způsobují živé organismy kvasinky.
3: Droždí neboli kvasnice, to je pekařská surovina, která je složená z jednoho druhu hub, z kvasinek. Kvasinka, to je jednobuněčná houba. Co je třeba vědět, je, že je to živý organismus. Takže ta kvasinka žije celou dobu, kdy ji takzvaně vyrábíme a celou dobu, kdy ji skladujeme a žije ještě dlouho během používání v pekárně, dokud ji nezahubí vysoká teplota v peci. My sice říkáme, že droždí vyrábíme, ale není to pravda. My droždí neumíme vyrobit, my ho jenom množíme.
1: Pro domácí potřebu si na trhu můžeme vybírat ze dvou možností. Zvolit můžeme buď čerstvé droždí, anebo sušené.
2: Čerstvé droždí je slisované do tvaru kostičky a jeho používání je v České republice si myslím tradičnější než používání toho sušeného droždí. To čerstvé droždí je potřeba skladovat v lednici. Většina hospodyněk z něj je zvyklá vyrábět si kvásek, který potom přidává do mouky. A druhým je pak droždí sušené, balené do sáčku a není potřeba ho skladovat v lednici, stačí mu pouze pokojová teplota.
3: Trvanlivost toho droždí sušeného je rok až dva. Ta oficiální, my jsme tady jednou našli nějaký vzorek, který měl 10 let a furt to ještě fungovalo.
1: Kromě toho, že je droždí potřeba k vykynutí těsta, dodává mu také vůni a chuť.
2: Droždí přirozeně obsahuje vitamíny skupiny B a pak různé biologické prvky, jako jsou aminokyseliny, minerály nebo enzymy. A je už historicky známé z dob našich babiček, že dělali třeba droždivou pomazánku, která působí blahodárně na pleť. To je jako rarita.
3: Kolegové ze zahraničí, když slyší o droždivé pomazánce, tak se chytají za hlavu a říkají: Ježíš Maria, co to děláte? A když to ochutnají, tak říkají: a tím dáme recept.
0: Droždí určitě znají všichni ti, co pečou a vytváří třeba i kynuté věci. Inspirovat se můžete i na stránkách pochoutkovýrok.cz a to povídání o droždí tam najdete také. Za malou chvíli už nás čeká setkání s houslistou Pavlem Šporclem a mluvit budeme o jídle a vaření.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my máme příležitost si teď chvíli popovídat i s houslistou Pavlem Šporclem za účasti i Nadi Konvalinkové. Jaké bonbony jste dostávali jako odměnu?
1: Tenkrát byly asi jenom bompary, ne? Tak předpokládám, že bompary ty se dlouho cucaly. A moc jsem se na to těšil, opravdu jsem se vždycky snažil, abych zahrál dobře, abych si ty bonbony zasloužil.
0: Dostáváte i dnes jídlo jako odměnu za to, že hrajete? Nebo možná doma na to, že za chvilku přestanete hrát třeba?
1: Ne, já opravdu dostávám dokonce i jídlo, co mi odměnu. Jednou jsem dokonce dělal i pořad pro televizi, kdy mě převlékli za žebráka a já jsem si musel vydělávat na ulici. A nejenom, že jsem si vydělal spoustu peněz a dokonce v jiném pořadu byl Petr Janda z Olympiku a ten nevydělal toho tolik, já jsem vydělal daleko, daleko víc.
2: Na housle než on na kytaru,
1: protože celkem logické vysvětlení to má, my jsme stáli na pěší zóně plné turistů a on, když hrál hity Olympiku, které my všichni známe, tak ty turisté je samozřejmě neznají. A já jsem chytře hrál malou noční hudbu a takové ty hity, tak mě tam házeli. A mimo peněz mi tam hodili i rohlík se sýrem. takže to byla velká odměna, ale opravdu na těch koncertech občas dostanu nějaké ty dorty, nějaké bonbony mi tam nosínou. Jako myslím, že bych neumřel, kdybych hrál jenom na housle bez peněžní odměny.
0: To tak poslouchám, vy máte docela zkušenost s hraním na ulici. Co to metro v tom New Yorku? K tomu došlo jak?
1: No, ano. Já jsem byl, v New Yorku jeden z nejchudších studentů, i když samozřejmě v úvozovkách, protože měl jsem kde bydlet a prostě to zázemí jsem měl, i když jsem měl nejlevnější podnájem, kde bylo asi 15 koček a opravdu to nebylo nic krásného. Proto jsem se vlastně rozhodl tenkrát, že se stanu vegetariánem, protože jsem měl na výběr, buď si budu kupovat maso a už nebudu mít na tu zeleninu, anebo opačně. Tak já jsem se rozhodl, že si budu kupovat tu zeleninu a že maso opravdu vynechám. A občas jsem si tady i vydělával v tom metru, což byla úžasná zkušenost, protože já jsem vcelku stydlivý člověk a už jenom vyndat si ten nástroj, ty housle z toho futralu, když mě lidi okukujou, pro mě není úplně to pravý ořechový.
0: Jak se vybírá místo v metru? To jste si tady nesměle řekl, tady by to šlo, nebo tady je závětří, nebo tady nikdo není dneska?
1: Já jsem hrál na 54. ulici v metru teda, tak se to jmenuje, že v New Yorku, ty stanice a nevím, proč jsem si vybral zrovna. Tak bylo to takový, že to nebyla úplně ta nejfrekventovanější, ale zároveň ne ta nejmenší stanice. Takže se to tam docela se to tak střídalo. Bylo to v centru Manhattanu, takže samozřejmě tam bylo dost lidí. No a když už jsem ty housle teda vyndal a překonal jsem ten první stud, tak jsem opravdu tenkrát vydělal asi $60 za hodinu, což bylo jednou tolik, co průměrná americká mzda tenkrát. Tak si myslím, že jsem byl docela úspěšný. A hrál jsem tam několikrát. Byl to poměrně velký přívýdělek na tu tehdejší moji situaci a dobu. A dokonce jsem jednou si vydělával, a to byla moje poslední zkušenost, na hlavním nádraží New Yorkském, kde jsem si tedy stoupnul, začal jsem hrát a přišel za mnou takový obrovský, velikánský černoch a řekl, že tam hrát nesmím. A já jsem se zeptal, proč tam nesmím hrát a on řekl, že to je jeho místo. A já jsem říkal, tak si stoupni vedle, ne, teď je to jedno. A když se mi pořád nechtělo, tak se mě zeptal, jestli mám povolení.
2: Aha.
1: A to jsem nevěděl, to samozřejmě jsem neměl povolení a nevěděl jsem, že nějaké potřebuji. A on říkal, že si musím dojít na ředitelství tam a že mi to musí jako povolit, abych tam mohl hrát. Tak já jsem se šel zeptat na to ředitelství a tam mi řekli, že bych musel hrát před nějakou komisí, aby mi povolili jako... Vysloveně to vyznělo tak, jako abych nedělal ostudu v tom metru. Aspoň jsem z toho to pochopil. A já jakožto student nejprestižnější školy hudební Juilliard School v New Yorku, mě to trošku urazilo, musím říct, moji ješitnost. A tak už jsem vlastně od té doby tam nehrál, protože samozřejmě žádný zkoušky před nějakou komisí jsem nechtěl dělat.
0: Tak vypnout si k nám na chvíli přišel tady Pavel Šporc, to a my moc děkujeme za tu návštěvu.
1: Děkuju moc za pozvání a všem spoustu krásné hudby a mnoho dobrého jídla.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety i dnes nechybí v našem vysílání narození nového pochoutkového roku, který slaví 10 let. A Ladislava Špačka se chci zeptat, jak je to s překládáním jídla z talířů u stolu, když nám přinesou něco a my si to máme přeložit od obsluhy k sobě na talíř. Jak tento způsob servírování vlastně vznikl?
1: Ve středověku existovali takzvaní kráječi. To byli specialisté, kteří dranžírovali, to znamená vykosťovali a krájili to maso na plátky hostům, takže ti hosté si vlastně už brali ty nakrájené kousky a nemuseli zápasit s půlkou berana, který stál, ležel na stole. Jestliže budeme si mísu podávat, tak jsme v trochu jiné situaci. Je to běžné třeba, dejme tomu, při stolování v Americe. Byl jsem na několika obrovských banketech, při kterých v sále sedělo 1000 lidí. Bylo tam 100 stolů, u každého sedělo 10 strávníků, 10 hostů. 1000 pokrmů nevyexpeduje žádná kuchyně na světě v nějakém reálném čase. A proto ke každému stolu přišel číšník, který měl velké plato, velkou mísu a na ní měl 10 plátků masa, 10 kousků brokolice a 10 brambůrků. Hosté si překládali ty pokrmy sami na svůj talíř, protože on držel ten obrovský tác v obou rukou. Vždycky musel přijít z levé strany, protože kdyby přišel z pravé strany, tak si vykloubíme tu pravou ruku. Jestliže přijde zleva, tak levou rukou si nabereme pohodlně ten plátek a položíme na svůj talíř. Z toho vycházíme i při domácím stolování, anebo při stolování, při kterém si mísu budeme podávat. Jestliže hostitelka nabídne prvnímu hostovi, tomu nejčestnějšímu, nabídne mísu s pokrmem, který by si měl přeložit, tak mu ji přidrží, host si přeloží a potom už host posílá tu mísu dál, jeden za druhým kolem toho stolu. Tak to vám to radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny.

A teď ta velká novinka. To překvapení, které jsme si schovávali na tento měsíc, aby vy jste měli, doufám, radost a taky spousta inspirace. Můžu oznámit, že v tuhletu chvíli se na trh dostala naše největší sladká kuchařka všech dob. Sestavili jsme kuchařku se 170 sladkými recepty. A protože je tak velká a obsahuje recepty z celé naší země, nazvali jsme jednoduše Sladké Česko. Najdete v nich všechny sladké pochoutky, dorty, buchty a koláče, které jsme jako recepty odvysílali za těch posledních skoro už 10 let. Jsou tam úplně všechny recepty od úplného začátku naší soutěže až do současnosti. A své přidali i naši porotci. A jeden bonus i já. Dohromady 170 krásných receptů. Ty, které už znáte, a ty, které ještě nikdy v kuchařce nevyšly. Je to vůbec největší a jedinečná kuchařka, kterou jsme kdy sestavili. Tak pozor, právě teď slavnostně uvádíme i s vámi na trh a do vysílání, a to díky radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Pořídit si ji můžete už v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si její doručení můžete objednat přes telefonní číslo. Pište si 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko si díky radioservisu tedy můžete objednat, ještě jednou pro jistotu opakuji to telefonní číslo 724 819 319 a pozor, volejte jen ve všední dny a v pracovní době, abyste se dovolali. Tu kuchařku jsme nazvali Sladké Česko, protože jsou tam recepty napříč celou naší zemí, ze všech možných rodin a ve všech možných úpravách. Z českých surovin, všechno, co zvládnete sami a to, co jste si oblíbili. A když už tuhle kuchařku máme, tak si oni taky zasoutěžíme. Co říkáte? Nejprve ale vyhodnotíme soutěž z minulého kola, kdy jsme soutěžili o kuchařky. A já jsem se vás ptal, co použil Vojta Vrtiška do receptu místo marmelády. Byl to gel, ovocný gel. Z těch správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kterým pošleme naše knižní kuchařky. Stali se jimi Zdenka Kristková z Plzně Bolevce, Ladislav Mík ze Slavkova u Brna a Alena Macků z Pardubic. Moc gratuluju. A teď už mám přichystané tři úplně nové kuchařky Sladké Česko jako výhru pro tři soutěžící. Pro ty, kteří správně odpoví na soutěžní otázku. Tu novou. Ptám se tentokrát, co přidal Roman Paulus dnes do těsta na zelené šlíšky. Byla to jablka nebo brambory?

0: co přidal Roman Paulus do těsta k zelným šlíškům, k tomu zelí. Pokud si myslíte, že to byla jablka, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že zelené šlíšky byly obohaceny o brambory, budete posílat soutěžní SMS Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte až do půlnoci z úterý na středu, vyhodnotíme to v příštím vydání Pochoutkového roku a připomenout si to všechno můžete i na webu pochoutkovýrok.cz. Tak do toho, držím vám palce. A jinak děkuju za přízeň, za pozornost a připomínám, nezapomeňte na tu naši velkou novinku. Sladké Česko, nová kuchařka, kterou si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz. Tak ať se jí daří a vám s recepty podle ní. Mějte se krásně.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne prášky nechci.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Srdečné pozdravy do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu opět vydáme za poklady jednotlivých regionů, které jsou natolik cenné, že nás dostali na seznam světového kulturního dědictví. Dnes ovšem nebudou ony poklady ani tak utajené, jako spíš méně viditelné, protože jsou trochu skryty ve stínu svých proslulejších sourozenců. Budeme cestovat napříč republikou a vydáme se nejen do blízkosti Prahy, ale i na Vysočinu a do středních a jižních Čech. A doufám, že po dnešní ochutnávce sami pocítíte touhu se na daná místa vypravit. Takže vzhůru na cestu!

0: Když se řekne památka UNESCO, každému okamžitě vytane na mysli historické centrum Prahy. A není divu. Na seznam světového kulturního dědictví bylo zapsáno už v roce 1992, co by unikátní soubor architektury od románského stylu po baroko a secesi. Jenže málo kdo ví, že na seznamu světového kulturního dědictví je i zámecký park v blízkých Průhonicích. Tento park by měli navštívit všichni milovníci zahrad a zahrádek. Vypadá totiž jako úchvatný obraz starého krajinářského mistra. A může za to jeden muž šlechtic, jehož jméno budeme s mým průvodcem často skloňovat.
1: My se nacházíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a také s historikem zahradního umění Zdeňkem Novákem.
2: Dobrý den.
1: Dole pod Průhonickým zámkem. Tak tady na tom místě, kdybychom se ocitli, pane řediteli, v roce 1881, tak by tady byl asi hustý les, neviděli bychom skrze stromy a možná nějaký malý rybníček, že ano?
2: Tak byl by tady rybník pod zámkem a jak vypadala obora, která se tady rozkládala, to skutečně nemám zdání. Ale to, co tady dneska vidíme, je výsledkem dlouholeté práce Arnošta Hraběte Silva Tarouka, který vytvořil úplně nový obraz krajiny kousíček od Prahy a krásně tady vidíme, jak pracoval. Hrany údolí potoka Botiče jsou poměrně nízké a proto, aby dosáhl jejich zvýšení, vysadil na ně obyčejné naše lesní smrky, americké douglasky a sázel je hustě a pak je postupně probíral, aby se neustále dotýkali korunami a aby nikdy nedošlo k takovému tomu vyholení, co posluchači znáte z lesu, že tam je bydlo a nahoře nějaká korunka. Tak to se v Průhonicích nikdy nestalo díky tomu, že promyšleně probíral ty okrajové porosty. Pak před tu temnou masu vysadil, tady třeba vidíme s paní Markétou vrbu, která už se probouzí pěkně na jaře do toho krásného zlatozeleného hávu. No a ta vrba se jasně kontrastně odráží od toho temného pozadí a díky tomu, že si všiml triku, které používají krajináští malíři, tak tu vrbu vysadil tak, aby se odrážela proti tomu tmavému pozadí a díky tomu máme pocit, že tmavé pozadí je dál, než ve skutečnosti je.
1: Takže opticky zvětšuje i velikost.
2: Opticky zvětšuje velikost parku. Vrbu vysadil u rybníka, na jehož hladině se zrcadlí a protože smuteční vrba, to jsou samé čárky takhle dolů, vertikální, tak se zase zvyšuje pocit vertikality tady toho obrazu, který máme před sebou. Tady kousíček u nás napravo vyhloubil nový rybníček, upravil údolí potoka Botiče, který slyšíme, jak tamhle dole šumí. No a ten rybníček je tady vyloženě k tomu, aby získal další efekt zrcadlení, jak pro scenérie, které vidíme při pohledu od zámku, nebo když se naopak budeme k zámku blížit, tak ho tady uvidíme úplně symetricky zobrazený na té hladině toho malého jezírka. A zase celý ten prostor je limitovaný výsadbami jehličnatých stromů konifer a vidíme tady třeba takovou díru, které my zahradní archeologi říkáme průhled. Průhled další části parku, takže nás láká Silva Tarouka, abychom tam šli a vede nás po cestách, které místy zapouští do terénu, tak aby právě tyhle ty průhledy cesty nerušily, aby to bylo jednolitá travnatá plocha a pocit velikosti, rozsáhlosti, ohromnosti toho parku, aby se tím rozdrobením na malé částečky nezničilo.

0: No a tady je i fůra takových různých prostředí, protože já si vzpomínám, že když jsem tady byla minule, že jsem byla okouzlena tím, že jdete část parku v jednom prostředí, který teda opravdu nepřipomíná středočeskou krajinu původní, ačkoliv pohledem Silvy Taruky asi ano, ale potom se najednou člověk ocitne v takovém jako intimním sevření tam na té jedné straně, kterou vidíme odsud, jsou vlastně skalky obrovské a vypadá to tam zase úplně jinak.
1: Asi proto, že to je prostě dílo génia. A on se řídil pravidlem, které popsal jeho veliký předchůdce, německý zahradní architekt kníže Hermann Pickler Muskau, který napsal, že zahrada má být jako galerie, že procházíte díky cestám, o kterých už Goethe řekl, že jsou to vaši němí průvodci zahradou, tak procházíte po cestách a před vámi se odvíjí obraz za obrazem. No a abyste se nenudili, tak ty obrazy musí být přiměřeně různé, ale zase nesmí být divoké, aby vás nějak zneklidnili, znervóznili, protože zahrada vás má nabít pozitivně, nemá vás nějak rozčilovat. Takže ten průhonický park je přesně takhle stavěn a střídají se tady světlé prvky, plochy, světlo, to je obloha samozřejmě nejsvětlejší, vodní hladina, louky a trávníky jsou světlé prvky a stromy, terénní útvary jsou temné prvky a ta geniální kombinace světlých a temných prvků vytváří právě to, co se vám tak strašně líbí.

0: opouštíme našeho průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka a míříme do středních Čech, konkrétně do Kutné Hory. Její historické jádro s chrámem svaté Barbory je pokladem UNESCO od roku 95, ovšem zároveň s nimi i blízký Sedlec s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a proslulou kostnicí, neboli osáriem. Největší evropská kostnice je v Paříži, ovšem ta nejpůsobivější je u nás a právě v Sedlci. Lidské ostatky jsou v ní totiž uspořádány do dekorativních objektů a obrazců.
1: Tak, milí posluchači, my už se nacházíme v dalším obrovsky cenném kusu historie kutnohorské části Sedlec, protože jsme v proslulé kostnici a jsme tady samozřejmě s průvodcem, vikářem Pavlem Topkem. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítám vás.
1: Děkujeme, je to neuvěřitelně zvláštní místo. Jak vlastně vznikla tady ta unikátní kostnice a možná, že bychom měli říct, že je součástí chrámu Páně?
2: Kostnice vznikla původně jako stavba hřbitovního kostelíka. Sedlecký hřbitov měl významnou pověst. Podle ní tady opat Heidenreich zházel prst ze svaté země. Tím z hřbitova udělal takzvané svaté pole a byl velký zájem o to být tady pohřben. V dobách největší slávy měl hřbitov asi 3,5 hektarů a když se zmenšoval, tak se vykopala celá řada kostí. A byla otázka, co s ním. Postupným vývojem se došlo k tomu, že ty kosti se umístí do spodní kaple kostela a aby se neumístily jen tak, tak se z nich vyrovnalo 6 pyramid. Velkou změnu, velkou stavební úpravu tady začátkem 18. století provádí Jan Blažej Santini Eichel. Pravděpodobně to byla součást jeho snahy revitalizovat, jak bychom dnes řekli, celý sedlecký klášter. A odhaduje se, že on také navrhl podobu kostních pyramid tak, jak je známe dnes.
1: Tušíme, otče, kolik částí těch lidských ostatků tady vlastně je. Tady zůstaly ostatky po nějakých morových ranách, takže kolik a z jakých období tady máme těch odpočívajících ostatků?
2: Odhaduje se, že tady v kostnici jsou umístěny ostatky možná až 60 tisíc lidí, pocházejí ze středověku a v převážné většině jsou to oběti epidemií, ať už morové, ať už hladomorů, v menší míře jsou to také oběti husitských bouří a nepokojů.
1: Já jenom pro posluchače, kteří tady nikdy nebyli, ty ostatky jsou uspořádány do neuvěřitelně krásných, pietních a velmi dekorativních obrazců, útvarů, lustru, svícnu a také do těch kosterních pyramid byly použity vlastně na ty dekorace jak kosti dlouhé, tak lebky a je to se skládáno do nejrůznějších opravdu až ornamentálních výzdob, takových závěsů, lustru a podobně. Vy jste říkal, že uspořádal Jan Blažej Santini Eichel?
2: Ano, odhaduje se, že ten tvar pyramidy navrhnul Jan Blažej Santini Eichel a ta pyramida vlastně má své duchovní poselství. Je to hora. Nahoře se Bůh zjevuje člověku. Pyramida je zjednodušený tvar hory. Navíc ty pyramidy tady jsou korunovány, takže naznačují slávu, moc, vítězství. To ale není vítězství smrti, ale je to vítězství nad smrtí. To je skutečně místo, kde se setkáváme s pro nás možná trochu cizím způsobem zbožnosti našich předků, kteří dennodenně byli se smrtí v kontaktu. Oni věděli, že lidský život směřuje ke smrti a doufali a věřili, že po té smrti bude něco následovat. A to všechno se snažili vyjádřit různým způsobem. Jedním z nich je třeba právě způsob, který vidíme tady v sedlecké kostnici.

0: Na Vysočinu se zpravidla jezdívá kvůli malebné krajině. Ovšem na jih Vysočiny většinou každý míří kvůli dalšímu pokladu, který je ve městě Třebíč hned dvojitý.
1: Tak milí posluchači, a my se skutečně nacházíme v Třebíči, stojíme před vstupem do baziliky svatého Prokopa s mužem, který vlastně může za to, že se třebíčské památky na seznam světového kulturního dědictví dostaly. Je to někdejší město.

0: pražský architekt, pan Lubor Herzán. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Lubore, než si řekneme, jak to vlastně celé začalo, tak si napřed krátce musíme vysvětlit něco málo tady o té úžasné stavbě, u níž stojíme. Bazilika je samozřejmě křesťanská, katolická, židovská čtvrť je z podstaty židovská, takže ten zápis byl motivován také něčím, co bychom mohli nazvat soužití vzájemné, sousedské, či jak to označit.
1: Ano, myslím, že se označila velice přesně. Tam ty důvody k zápisu byly v podstatě tři. Jednak jedinečnost a unikátnost židovské čtvrtě. To též vlastně platilo o bazilice, zase doklad křesťanské architektury středověké. A třetí bylo právě to relativně mírumilovné soužití dvou komunit, kde dokonce si křesťané a židé třeba ručili majetkem. Ta bazilika byla někdy ve 13. století postavená. A potom vlastně 1468 tady byl docela velký problém, protože Třebíč napadl uherský král Matyáš Korvín, který Třebíč vyplenil, včetně baziliky, a 200 let potom tady byla pustina, ve vlastní bazilice byla koníněrna, dole v kryptě byl sklad piva a podobně. A o 200 let později potom Matyáš Kaňka v duchu barokní gotiky nebo gotizujícího baroka dostavěl tu baziliku. A poslední takový významný počin byl na přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy Kamil Hilbert se svým synem dostali tu baziliku víceméně do současné podoby. I ostatní věci už jsou jako drobností.
0: My se teď přesuneme do židovské čtvrti, abych jenom doplnila vaše slova o to, že Matyáš Kaňka byl významným spolupracovníkem Jana Blažeje Santýnyho Eichla, takže ho znají i ti, kdož byli třeba na Zelené hoře, u Žďáru nad Sázavou, a zase Kamila Hilberta a jeho syna znají všichni, kdož chodí do chrámu svatého Víta, protože ta závěrečná dostavba byla právě jeho dílem. No, ale vy jste říkal, že to nejkrásnější, co tady v Třebíči vlastně, nebo to nejzásadnější, co rozhodlo o tom společném zápisu, je židovská čtvrť, tak se tam teď půjdeme podívat.

0: My už jsme v úplném srdci Třebíčské židovské čtvrti. Stojíme teď u takzvané zadní synagogy. Když tou čtvrtí, milí posluchači, projdete, tak sami si musíte všimnout, že je to neuvěřitelně kompaktní urbanistický celek. Ale Třebíč je zase relativně malé město. Jak tehdy, pane Lubore, vlastně došlo k tomu, že byla vybrána právě ona a právě její židovská čtvrť jako reprezentant těch nejdochovalejších židovských čtvrtí z celé Evropy a vlastně z celého světa?
1: Principem zápisu do seznamu UNESCO je to, že by to měly věci ojedinělé a reprezentant nějakého typu. Středověký hrad, románské náměstí, renesanční zámek a tak dále. A tady těchto prvků už bylo vlastně v tom seznamu UNESCO poměrně dost, ale chyběla tam nějaká výrazná židovská památka. Tak jsme byli jedním z čekatelů. A právě v tom nominačním procesu se muselo to porovnat s dalšími významnými židovskými lokalitami ve světě a vysvětlit, proč je ta Třebíč nejvýznamnější.
0: Jak je možné, že nepodlehla tato židovská čtvrť žádné asanaci ani žádnému bourání ještě před rokem 89 za bývalého režimu, kdy se to běžně dělalo, že tady ty staré, malé, kompaktní uličky a domky se většinou zbořily a postavilo se tam něco nového, tak jak je možné, že v Třebíči ne?
1: No, Třebíč vydělala na své chudobě. Tady samozřejmě už od roku 1976 byl nastolen asanační plán, který počítal s tím, že vlastně celá tato čtvrť by měla být shrnuta buldozery z povrchu zemského a postaveno tady typické panelákové sídliště. Tím, že tady je to údolí řeky Jihlavky vlastně a jsou tady tekuté písky, čili bylo by poměrně náročné tady zakládat nové sídliště a nebyly na to peníze pořád. No a v tom perestrojkovém období tam už dokonce se začalo uvažovat o tom, že by se třeba ty některé reprezentanty té židovské architektury zachovaly, včetně této synagogy. Ovšem představa, že tu synagogu budou obklopovat paneláky, byla velice tristní.
0: V 90. letech po revoluci byla celá ta židovská čtvrť revitalizována, proto vypadá tak, jak vypadá dneska. Vy jste mi ale říkal, že tehdy Třebíč porazila mnohem slavnější evropská města.
1: No, to nebylo to poražení, ale to porovnání vlastně, z kterého vyplynulo, že Třebíč je nejzachovalejší ghetto v Evropě a de facto na světě. Tak jen tak namátkou Benátky, Toledo, Worms, Wroclaw a další.
0: Vy jste tady už řekl, že je to vlastně nejzachovalejší židovské ghetto na světě, tak v čem spočívá ta jeho největší hodnota? V tom, že je tady těch domů tolik, nebo že jsou ty uličky tak zachovalé a neporušené žádnými přístavbami, nebo z architektonického a urbanistického hlediska, v čem je ta největší vzácnost?
1: No, tady se musí vrátit trošku do historie. Mezi lety 1723 až 1848 tady bylo židovské ghetto, to znamená jasně oddělené.

0: Ne, území, kde směli žít jenom Židé, a ti měli různá pravidla. Byl tady familiánský zákon, že se směl žít jenom nejstarší syn a podobné věci. A to území bylo omezeno na jedné straně řekou Jelavkou, na druhé straně Hrádeckým kopcem a tak dále. A ten rozvoj židovského města probíhal tak, že se musela zastavit kdejaká mezerka, a tím vlastně vznikla taková velice bizarní srostlice, která dneska je to, co tady vidíme. Jo? To je stav 118. století.
1: Takže oni se snažili vždycky do jakékoliv průrvy a mezery vmáčknout další domeček.
0: A nejen do průrvy, ale třeba zastavovali i ty uličky. Tam byla ulička mezi dvěma domy a potom se vlastně zastřešila a nad ní se udělal další patro. Jo? A takových bizarních věcí tady spousta. To se těžko popisuje, to je zapotřebí prožít a projít to tady, a těch věcí tady velice mnoho.

0: z jihu Vysočiny teď zamíříme na jih Čech, do obce ležící 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Právě tam jsou totiž Holešovice, které jsou na seznamu UNESCO jako jediná naše vesnice, a to kvůli unikátnímu stylu, jemuž se říká selské baroko.
1: Tak milí posluchači, my už se nacházíme v samém srdci Holešovic a usedli jsme tady pod překrásnou starou lípou s panem starostou a také rychtářem, protože to má vyšito na zádech na své kamizole, Janem Jílkem. Dobrý den.
2: Dobrý den všem a i vám.
1: Napřed musíme naše posluchače z jiných částí republiky trochu uvést do této krajiny. Jak byste představil Holešovice někomu, kdo tady nikdy v životě nebyl? Jaká je tady oblast, kde se vlastně nacházíme a čím je typická?
2: Jsme nad podhůří Blanského lesa, to znamená napřed hůří Šumavy. Jsme velmi blízko k letě. Holešovice jsou zhruba 500 metrů nad mořem, je to podhorská oblast. Její doménou byl chov dobytka a zemědělství. Velmi drsná a tvrdá oblast, která se vyznačovala pěstění plodin, které nebyly náročné na živnou půdu, protože tady máme skalistou oblast, velmi neúrodnou oblast. Nicméně Holešovice díky těm drsným podmínkám se staly, jako řeknu, kořenem obcí, která si zachovala to tvrdé jádro, to svébytné, to zemědělství, tady zůstalo po staletí doménou s tím, že ty sedláci potřebovali půdu k tomu, aby ty statky dokázali zvelebovat a dokázali je zachovat pro tu generaci tak, aby byly součástí světové kulturního dědictví.
1: Byla ta obec vždycky v minulosti bohatá, nebo my už teď vidíme takový ten relikt těch dávných časů? Vy jste říkal, že to tady bylo poměrně tvrdé, což asi generovalo i tvrdé lidi, ale ta stavení vypadají překrásně, tak vypadalo to tady třeba v 19. století stejně?
2: Se narazila přesně na tu dobu, kdy se ty stavení začaly měnit v tuhle to krásný to selský baroko, které je jakýmsi hybridem toho měšťanství, ty kultury přenesený z města sem na venkov. Myslím si, že to zdobný, nebo to, proč si sedláci začali ty své domy zdobit s ohledem na to, jak si to zdobili měšťané, protože jezdili na ty trhy nebo jezdili do těch měst, tak si to přinesli sem na tu vesnici. To, co to dneska vidíme, tak je mezidobí 1840 až 1920. V tom se Holešovice strašně změnily a dostali tuhle podobu. A ty statky dneska, které vidíte, že jsou kamenné nebo zděné, tak dříve byly dřevěné a jsou nejcennější z hlediska toho UNESCO.

0: Ono asi si každý klade otázku, kdo sem přijede, jak je možné, že se povedlo udržet takový unikátní architektonický komplex. Vy jste teď popisoval, jak se ti sedláci zvelebovali ta sídla, protože bohatli, protože chtěli je trošku napodobit šlechtu. Ale vysvětlete mi to kouzlo, jak je možné, že to přežilo všechny osudové a dějinné nástrahy minulého století, včetně normalizace, ale ještě předtím kolektivizace a ještě předtím války. Jak se to stalo, že ty Holešovice zůstaly úplně nedotčené?
1: Ta sem není úplně jednoduchá. Prostě je to taková delta, kterou musíte oběc a ta delta byla dlouho zapomenutá a právě Holešovice byly odsvět odříznuty.
0: A to je vlastně zachránilo.
1: A to je samozřejmě zachránilo, protože Holešovice byly i součástí Sudet, kdy došlo v roce 1946 k vysídlení původního německého obyvatelstva. Tím se přetrhaly ty kořeny, což je na jednu stranu škoda. Na druhou stranu ty lidi sem přišli, dostali to jakoby do vínku a teď mnohdy nevěděli, co s tím. Pak přišla kolektivizace, ale přesto všechno se v roce 1960 ty statky staly národní kulturní památkou. V roce 1998 měly tu čest právě být zapsáno jako jedinečná památka na seznam UNESCO a to z důvodu, že to není skanzen a že to je živá vesnice, že ty lidi tady žijí, že ty lidi si o ty statky pečují, že to rozvíjíme, že jsme obec jako samospráva, to znamená, snažíme se tu nastavit podmínky, aby se nám tu společně dobře žilo, ale zároveň jsme to kulturní dědictví pro ty další generace uchránili a zvelebovali.

0: dnešní pátrání po utajených pokladech uzavřeme v Praze a s překvapivým hostem. Je jím profesor Pavel Calda, jedna z největších kapacit tuzemského porodnictví a genetiky, ale ve volném čase také skvělý fotograf a milovník památek a Prahy. O památkách UNESCO jsme spolu několikrát diskutovali a pan profesor při naší nedávné rozmluvě upozornil i na jedno nebezpečí.
1: Já se trošičku obávám, že to prohlášení památkou UNESCO je polibek smrti pro tu dotyčnou lokaci. Není to jenom osud Prahy, můžeme se podívat do Benátek a můžeme se podívat do Florencie, můžeme se podívat do řady dalších míst. Ten takzvaný overturismus si myslím, že je katastrofa. Já ho asi nezastavím, ani to není mým posláním, ale je mi to líto. Já říkám, že kdyby se u soutoku Vltavy a Sázavy postavila náhradní Praha jako kulisy Barrandovský a tam se ty turisti z toho letiště lifrovali rovnou, aby si tam mohli nakoupit ty typický český trdelníky v uvozovkách a ještě jim tam někdo chodil na chůdách a předváděl jim tam nějaký žonglérský kousky, že by byli úplně stejně spokojení, když si to všecko vyfotějí na ty mobily. A že by to dopadlo úplně stejně, jako když je odvezete do skutečné Prahy a je mi té skutečné Prahy opravdu líto.
0: Co si myslíte úplně na závěr, že je na Praze nejvíc okouzlující? Co na tom městě fascinuje vás ještě pořád?
1: To město je naprosto unikátní. Prahu nejde srovnat s žádným jiným světovým velkoměstem. Já jsem měl hrozně rád Malou Stranu a Podhradí a oblast Královské cesty, ale teď se jim významně vyhýbám. Ale je to nádherné město a samozřejmě jakožto pražský patriot na ně nedám dopustit.
0: A to je pro dnešek z našeho putování za vzácnými a ne vždy na první pohled viditelnými poklady našich regionů vše, milí posluchači. Pokud se do nich vydáte, mějte na paměti, že je s nimi nutno zacházet jako s drahokamy, protože když je dokázali uchovat a opečovávat ti, kdož to byli před námi, měli bychom to dokázat též. Krásné dny plné překvapivých objevů vám přeje a naslyšenou případně setkání se těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači Cesty k uzdravení, pořadu, který představuje možnosti léčby u různých onemocnění. Od mikrofonu Českého rozhlasu regionálního vysílání vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Martina Coufalová a Lenka Čurdová. Říká se, že oko je okno do duše, ale pro architekta je to především nejdůležitější nástroj k pochopení světa, prostoru a světla. Co se však stane, když se toto okno začne pomalu zatahovat neprostupným závojem, když bílá barva betonu zežloutne a ostré rysy mrakodrapu se rozpíjí v šedé mlze? Dnes vás vezmeme do fascinujícího světa moderní oftalmologie, kde se potkává technika přesná na mikrony s uměním vidět krásu. Budeme si povídat o diagnóze, která dříve znamenala nezvratné šero, ale dnes představuje jeden z nejbezpečnějších a nejúžasnějších návratů ke světlu. Řeč je o šedém zákalu. Naše pozvání přijali dva muži, pro které je precizní vidění profesní nutností i vášní. Přivítám pana doktora Pavla Němce, očního lékaře, ředitele sítě očních klinik Lexum, muže, který vrací zrak tisícům lidí. A mým druhým hostem je jeden z nejvýznamnějších českých architektů, muž, jehož stavby definují náš veřejný prostor, ale který se sám musel postavit výzvě slábnoucího zraku, pan inženýr architekt Josef Pleskot. Těším se na ně.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením. Víc k tomu už řekne oční lékař, pan doktor Pavel Němec, oční kliniky Lexum. Jak se šedý zákal projevuje a zda bránil v práci architektovi Josefovi Pleskotovi, na to všechno se začnu ptát právě teď. Pánové, vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane doktore, s čím konkrétně za vámi přišel pan Pleskot?
3: Pan architekt za námi přišel s v podstatě takovou jednoduchou věcí, kterou každý očař hned jakoby od toho stolu řekne, tohle je jednoduchý a je to situace, v které zřejmě dokážeme velmi dobře pomoci a bude to vlastně vyhraná situace. Ale jediný, co nás vždycky zarazí, bývá profese toho pacienta, když přichází se šedým zákalem. A pokud je ta profese náročná na detaily, vnímání barev, celky, tak začneme být i my trošku nervóznější v hledání toho optimálního řešení pro takového pacienta. Takže ten výsledek, který je na konci operace, je dialogem od začátku o tom, jaké je očekávání pacienta, co mu můžeme nabídnout, co mu doporučujeme vzhledem k celkovému zdraví těch očí a jak se může potom ta zvolená optika, kterou mu voperujeme do oka, jak se může používat. Na ty detaily toho, s čím vlastně konkrétně přišel, se možná zeptejte pana architekta, protože pro nás je to vždycky stejné. Rozmazané vidění, slábnoucí zrak, zvyšování dioptrií, vždycky takhle to nějak zní ten šedý zákal, ale ty konkrétní nuance bývají u každého pacienta trošku rozdílné.
1: Jak to u vás začalo, pane inženýre? Víte, já bych se s vámi ráda bavila o architektuře veřejného prostoru a vůbec o tom, co jste v životě dokázal. Ale my jsme v pořadu Cesta k uzdravení. Čili jak se u vás projevil šedý zákal a možná, kdy vás to vyloženě zaskočilo?
2: No já nemůžu říct, že by mě to zaskočilo nějak úplně a že by mě to položilo na lopatky, jo. Ale protože přece jenom jsem člověk, který si myslí, že přes to zrakové vnímání se nějakým způsobem svět může samozřejmě jevit, ale taky vykládat, tak v okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše, tak jsem začal zjišťovat, odkud ten stín teda je, samozřejmě tu fyzikální podstatu jsem záhy pochopil a u své oční lékařky, paní doktorky Hajkové, jsem o tom mluvil a ona říkala, no, je to na hranici, není to úplně, kdyby vaše profese nebyla taková, jaká je, tak bychom to možná ještě odložili, ale já jsem říkal, paní doktorko, mě moc času nezbývá, já potřebuju, abych viděl zase jako dřív. Tak jsme se takhle začali radit, rozprostřela přede mnou možnosti, samozřejmě mě upozornila i na nějaké rizika, ty rizika jsem si spíš jakoby upozadil. Vybral jsem si společnost, která mě to udělá dobře. Už v okamžiku, kdy jsem přišel do společnosti Lexum, tak už jenom to základní vyšetření, které jsem absolvoval, bylo velice k mé spokojenosti, protože analyzovali můj problém a řekli mě na konci, my bychom pro vás měli takovéto řešení, ale na základě mých požadavků, protože já jsem říkal, chci vidět výborně na střední vzdálenost a relativně výborně na dálku. Ta střední vzdálenost je pro mě úplně nejdůležitější. Vnímání prostoru, interiéru, ulice a tak dále. A pak samozřejmě miluju horizonty, miluju volnou krajinu a i to vidění do té dálky je pro mě důležité. Nablízko si vezmu brýle. Dostal jsem vlastně doporučení, bylo mě řečeno, jste vhodný pacient pro to a to. A pak jsem přišel teda na operaci prvního oka, druhého oka, pan doktor Němec to asi posoudil ještě daleko pečlivěji, vyhodnotil to i ve vztahu k mé profesi a doporučil mi něco, čemu jsem vůbec nerozuměl, ale já jsem mu říkal, pane doktore, já chci vidět hodně do široka, chci vidět hodně jasně, chci vidět, aby se mi barvy neskreslovaly, protože taky vím, jaká je vzájemná korelace mezi barvou a tvarem. Takže jsem chtěl, abych měl přirozený vidění barev a tím pádem, co je pro mě důležité, i tvaru a prostoru.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes na téma šedý zákal s očním lékařem Pavlem Němcem a také s architektem Josefem Pleskotem, který po zákroku vidí přesně tak, jak si zadal.
2: Přesný popis toho, co pacient očekává od té operace, jaké je jeho přání, ve spojitosti s jeho profesí, vás samozřejmě vystaví do mírného presu, protože tam je obrovská odpovědnost za výběr toho řešení, to je první věc, musíte věřit tomu výběru toho řešení. Většinou takovéhle stavy, kdy přemýšlíme o těchto nadstandardních čočkách, si probíráme na vizitě celé refrakční, která rozhoduje o tom, jaký implantát je vhodný právě z hlediska těch požadavků. A za druhé je tam velký nárok na to provedení, musí to být precizně provedeno, aby ten výsledek, který slibujeme před tím zákrokem a který technologicky dodává ta čočka, to znamená, ona je tak vyrobená a měla by tak fungovat, tak aby jsme jí dokázali tu technologii dodat. A to záleží i na tom, jak se udělá ta operace, jak proběhne. Já se tady vrátím k tomu popisu, který říkal pan architekt. On velmi dobře zmiňoval ten začátek těch zrakových problémů, které bývají u šedého zákalu, a já už jsem je na začátku také zmínil. Tady je potřeba k tomu dodat ještě jednu věc. Nejenom, že se pacientům začne trošinku měnit barevné vnímání, anebo se objevují právě ty stíny související s periferními zákaly čočky, ale změní se částečně i trochu dioptrie. Vlastně první věc, pro kterou si pacienti přichází v takové situaci, kdy nastupuje šedý zákal, je, že velmi pravděpodobně potřebují nové brýle. Proto si vlastně přichází. Pan architekt už brýle měl a zkoušel multifokální korekci, tedy takové ty brýle, které vám umožní koukat do různých vzdáleností.
1: Které ne každému ale sednou.
2: Přesně tak. A právě to byla důležitá poznámka i v jeho popisu toho, co by chtěl. Chtěl by se těch brýlí zbavit, protože ne úplně přesně odpovídali tomu, co očekává od brýlové korekce a co mu nabízela. Z podstaty věci ty multifokální brýle polovina lidí nesnáší a nemá je ráda a dá je do šuplíku. A druhá polovina je adoruje a velebí až do nebe, protože si na ně zvykne dobře.
1: Pane architekte, vy jste dal docela

0: Náročné zadání panu doktorovi Němcovi povedlo se? Vidíte přesně tak, jak jste vyžadoval a chtěl a potřeboval?
1: Ano, pokud si dobře vzpomínám, tak vidím tak, jak jsem viděl předtím, než jsem začal mít problémy s viděním. Jediné, co mě pořád teda provází, je nějaké přespřílišné slzení těch očí a tak dále, ale to doufám, že je nějaká záležitost, která se asi buď usadí, anebo už to mám jednou provždy, ale to je jediná věc, která mě trápí, jinak vidím skvěle, skvěle.
0: Souvisí šedý zákal s věkem?
2: Určitě. Tak jako nám šednou vlasy, jako se nám dělají vrásky, tak se mění stavba a průsvitnost čočky. To je čistě věková záležitost. Jinými slovy, každý z nás, pokud se dožijeme určitého věku, dospějeme k šedému zákalu. A někdo trošinku dřív, protože bude mít úraz, předchozí operaci nebo případně cukrovku, o které jsme tady mluvili v jednom z předchozích pořadů, tam ta čočka se může skalit trochu dřív, ale normálně u většiny populace to bude někde mezi 65. a 75. rokem, kdy se začnou projevovat ty známky šednutí čočky nebo změny její transparence, abych byl přesný, to znamená průsvitnosti.
0: Co všechno ještě vlastně pacient... Klient vidí, když přichází šedý zákal. Vy jste říkal, pane architekte, že se vám rozostřil obraz, přišel stín a je tam ještě něco, na co bychom si měli dát pozor?
1: Já si neuvědomuji. Skutečně u mě to byl jenom ten stín z té levé strany. Dokonce jsem taky diskutoval, jestli neprovést tu operaci jenom na jednom oku. To mě bylo rozmluveno a já jsem to pochopil. Takže přijal jsem tu možnost operaci obou očí, protože samozřejmě to pravé oko by bylo postiženo tím šedým zákalem asi co by dub.
0: Nechtěl jste, jak jste tady řekl, aby se vám svět deformoval a to se povedlo. Jakým zákrokem prošel pan architekt a vůbec, jak se vlastně odstraní šedý zákal, pane doktore?
2: Možná se malinko vrátím ještě k tomu spektru těch problémů, které pacienti mají, protože pan architekt přišel v poměrně rané fázi zákalu a to víceméně ještě k tomu asymetrické fázi, to znamená levé oko bylo víc postiženo než to pravé.
0: Ale pokud, a to je běžné?
2: Ano, stává se to. A pokud byste ale nechala tu čočku kalit dál, to znamená čekali jsme s operací, tak ta čočka bude procházet postupně fázemi snižování průsvitnosti, takže to projde fází dalších barevných změn vnímání, dalšího rozmazání obrazu, velmi pravděpodobně takzvaným nárůstem minusových dioptrií, tedy takzvaná myopizace. Ale když to spějí ještě dále, tak ta čočka se skalí až do takové perleťové barvy, jako perleťový knoflík, který míváme u košile, to znamená, stane se velmi netransparentní, neprůsvitnou. V tu chvíli se pacient dívá přes něco, co vypadá jako mléčné sklo v ordinaci. Sice obrysy stíny vidí, ale vlastně už to nemá žádnou ostrost. Tak to už jsou velmi pokročilé fáze a ty nemáme rádi. Špatně se to operuje, má to svá rizika, není to úplně příjemná situace. Takže radši opereme ty časnější fáze.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Otázka, jak se dá léčit šedý zákal, si myslím, že není úplně přesná. Asi bychom se měli zaměřit na moderní postupy a moderní technologie odstranění šedého zákalu. Protože asi léky na to žádné nejsou.
2: Přesně to říkáte. Ono se sice neustále o nějakých kapkách spekuluje, které by zpomalily kalení té čočky nebo dokonce zvrátily, ale nic takového zatím není. Jediným řešením šedého zákalu je v určité fázi rozvoje té nemoci operace. To znamená, odstraníme tu skalenou čočku a místo ní do oka dáme novou umělou čočku. Je to elegantní, jednoduchý výkon, který dnes trvá poměrně krátce. V dobách, kdy jsem já začínal s medicínou, tak se ještě pacienti hospitalizovali, leželi kvůli němu na lůžku u několik dní. Bylo to daleko složitější. Dnes ten přístup je naprosto moderní a troufnu si říct, abyste to na začátku už zmiňovala. Tohle je jeden z nejelegantnějších a nejúspěšnějších operačních výkonů v medicíně. Vemte si jenom to číslo, které se v České republice provádí těch výkonů, je někde mezi 150 až 180 tisíci operacemi za rok. A všechny v podstatě končí v pásmu 95% a vyšší úspěšnosti. To je vlastně s jinými obory a segmenty medicíny naprosto nesrovnatelná úspěšnost.
1: Říká oční lékař z kliniky Lexum, pan doktor Pavel Němec. Pane architekte, vzpomenete si na ten zákrok, jak jste ho prožíval?
3: Já jsem strašně odevzdaný člověk. Věřím odborníkům, věřím vědě, věřím medicíně. Prostě já v tomhle tom nemám vůbec žádný problém. Jednou jsem se rozhodl, chtěl jsem zvýšit svoje schopnosti vidět a ono to vidění souvisí nejenom s tím ostrým viděním, ale když vidíte špatně i vnímáte špatně, žijete špatně, prostě chtěl jsem si tenhle ten hlubší prožitek vidění až do vnitřku někam opravdu vylepšit a prodloužit a proto jsem šel naprosto s vírou.
1: Pane doktore, jak se diagnostikuje šedý zákal? Jakým vyšetřením pacient u vás projde? A potom samozřejmě mě zajímá následné ošetření, po případě chirurgický zákal. Mm-hmm.
2: To vyšetření vlastně vždycky začíná rozhovorem s pacientem a už když začne mluvit, tak my máme stopu nějakou. To znamená, jdeme samozřejmě po té takzvané refrakci, to znamená po těch dioptriích a díváme se na to, jestli dioptrie jsou správně nebo ne, protože velká část pacientů může mít jenom špatné dioptrie, my je dokorigujeme a vidí zase dobře. No a potom podstoupí velmi jednoduché vyšetření, což je úplně základní výrobní prostředek každého oftalmologa, vyšetření na takzvané štěrbinové lampě, tedy na mikroskopu binokulárním, kterým si zvětšíme to oko. A ten název štěrbinová lampa znamená, že si zúžíme paprsek světla a on nám krásně prořezává jednotlivé struktury oka, tak jak svítí do něj a my krásně vidíme zákaly té čočky. Tím jednoduchým vyšetřením víme hned, že máme co dočinit se šedým zákalem. To pacientovi sdělíme, ale pak nastává ta důležitější fáze, protože to je diagnóza, kdy určíme tu nemoc. Zbývají nám další oftalmologická vyšetření, kterými vyloučíme jiné patologie oka. To je velmi důležité, protože musíme vědět, že zrakový nerv, centrální sítnice i nakonec ta periferní část jsou v pořádku, že na rohovce nemáme žádnou patologii, že fungují víčka a spojivkový vak je v pořádku. Takže vyšetříme dalších x struktur proto, abychom věděli, jaký zákrok můžeme nabídnout pacientovi. Tedy operace je skoro vždycky stejná, ale jaký implantát, jakou čočku mu můžeme doporučit. Ale po tomto diagnostickém setu vyšetření nastane velmi důležitá fáze, protože po rozhovoru s pacientem a po sdělení jeho přání si začneme vypočítávat ten implantát, který přijde do oka. To vypočítání toho implantátu je nesmírně náročné. Ona sice to za nás dělá dneska jedna mašinka, kde si pacient opře bradu a čelo, my zmáčkneme čudlík a vyleze nám nějaký výsledek. Ale ten výsledek pak musíme zkontrolovat, korigovat, případně přepočítávat ten výsledek dioptrií různými formulemi, rovnicemi.
1: Dovolím jenom dotaz, jestli tato šikovná mašinka je na všech očních klinikách, anebo jde o nějaké
2: tadle
1: speciální.
2: Tohle musí být na všech očních klinikách, které chtějí operovat šedý zákal. Mm-hmm. Oni musí mít schopnost skalkulovat tu čočku, která přijde do oka. My vezmeme 20 dioptrií, což je přibližná síla čočky lidské, 20 dioptrií dáme z oka pryč a nějakých 20 dioptrií v průměru musíme dát dovnitř, ale každý z pacientů má jinou hodnotu, kterou mu budeme implantovat podle parametrů, které na tom oku změříme, udělá to za nás tedy ten přístroj. A potom tedy je náročné to, že si položíme před sebe ty papíry, které vyrazly z mašinky, jak jsme si teď řekli, z toho přístroje, který měří a kalkuluje dioptrie, a říkáme si, jestli nám to

0: sedí nebo nesedí, odpovídá, konfrontujeme si délku oka, zakřivení, úhly přední komory, hloubku přední komory. Je tam x parametrů v tom oku, které zohledňujeme, a to vše vůči implantátu, který jsme si na začátku už s pacientem domluvili, že by byl ten pravý implantát pro něj, tedy ta pravá čočka. A říkáme si, jestli to bude fungovat nebo nebude. Pak teprve nastává ta chirurgická fáze, tedy ta vlastní operace. Je to fakt krásný, elegantní výkon, který 2 mm otvorem se dostaneme k vlastní lidské čočce, otevřeme obal té čočky, vysejeme ten skalený vnitřek a do toho obalu, který tam jediný zůstane po té čočce, vložíme jako do nějakého igelitového sáčku ten nový implantát, který jsme si předtím spočítali, změřili a připravili. Během té operace, tak jak už 1000krát jsem mluvil s pacienty, tak si většinou stěžují na 3 věci. Někteří z nich na to, když se nandá takzvaný rozvěrač na oko, protože musíme mít víčka držené nějakým mechanismem, aby bylo oko otevřené. Někteří z nich si stěžují na to, že první světelný impuls toho mikroskopu, kterým já se dívám do toho oka, tak je příliš silný a že je to oslňuje. A potom poslední fázi, kdy tam tlačíme tím malým 2 mm otvorem čočku, která má vlastně 12 mm v průměru, je srolovaná do takové ruličky, tak tam někdy cítí tlak na to oko v té poslední fázi. Tak teď si rád poslechnu, jak to vnímal pan architekt.
1: Jak jste to vnímal, pane architekte?
2: Tak to je skvělý, protože já jsem vnímal, myslím, při druhé operaci, to znamená, když proběhla operace pravého oka, tak jsem vnímal jenom tu poslední fázi. Předtím to roztahování, příliš velký světelný tok, to mě všechno připadalo úplně normální, na co si dokážu ne že zvyknout, ale přijmout. A u toho levého oka jsem ani to vkládání nebo to rozvírání, to rozbalování té čočky vůbec nevnímal jako problém. U toho pravého jsem to cítil.
1: Důležité poselství. Není se čeho bát v případě, že nám diagnostikují šedý zákal. Máme tady navíc příběh moderní medicíny pana architekta Pleskota, kterému se vrátil zrak přesně dle jeho zadání. Pane architekte, na čem právě teď pracujete? Co vám dělá radost?
2: Celkově ta práce, vůbec všechny složitý úkoly, které můžu řešit, ty nejsložitější mě nejvíc baví. Pořád chodím do práce rád a samozřejmě udržování zdraví, aby sloužilo, je pro mě hrozně důležitý. Tak konkrétně jsme u medicíny, dělali jsme nedávno projekt Centrum experimentální medicíny na Albertově v Praze. A to Centrum experimentální medicíny se začne stavět. Takže to je jeden z projektů, který mi dělá velikánskou radost.
1: Gratuluju. A jsem ráda, pane doktore, že jste panu architektovi vrátil a zachoval zrak, že se budeme moci těšit na spoustu ještě vašich velkých architektonických počinů, protože přišla velká energie, odchází velká energie a ještě ostrovit.
2: Ještě klouby bych potřeboval.
1: To mi povídejte. Tak já vám moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu a hodně štěstí a zdraví.
0: Děkuji za pozvání.
2: Moc děkuji za pozvání taky.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. Bulharsko poprvé v historii vyhrálo Eurovizi. Český zpěvák Žižka obsadil 16. místo. Baník Ostrava porazil Zlín 2-0 a když vyhraje na Dukle, zachrání první fotbalovou ligu. Dnes bude chladno, zejména v Beskydech stále deštivo a teploty maximálně 12 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od včerejšího večera do pondělního poledne spadnout až 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo silně pršet hlavně na Vsetínsku. Technické služby Krnov připravují na tamní koupaliště nový samoobslužný vchod. Lístek si návštěvník koupí u automatické pokladny, kde půjde platit pouze kartou. Pak ho u vchodu zkontroluje pracovník koupaliště. Nový vstup bude hned u bazénu, říká Alžběta Nikodýmová z krnovských technických služeb.
3: V teplých dnech o víkendech se nám u hlavní pokladny vytvářela velmi dlouhá fronta. Druhým důvodem je to, že v blízkosti ulici Karaskové je vybudované odstavné parkoviště. V praxi to funguje tak, že návštěvník odstavil svoje vozidlo, musel projít zhruba 100 metrů kolem celého areálu, zakoupit si lístek a z těch 100 metrů se vracet zpátky k bazénu.
2: Bulharsko ovládlo 70. ročník hudební soutěže Eurovize. Zpěvačka Dara ve finálovém kole zaujala jak odbornou porotu, tak fanoušky. Český zpěvák Daniel Žižka skončil na 16. místě.
4: Píseň o sebevědomí, chaosu a osvobození. 27-letá rodačka z Varny patřila od začátku soutěže mezi nejvýraznější interprety letošního ročníku. Vystoupení zpěváka Daniela Žižky provázely technické problémy s kamerou. Přímo ve Vídni ho podporovali stovky českých fanoušků.
5: Já myslím, že tomu dali jako opravdu nějaký umělecký jako přesah. Myslím, že to fakt má jako světovou úroveň.
4: 71. ročník Eurovize se bude konat příští rok v Bulharsku. Z Vídně Jiří Štefel, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Baníku Ostrava zvítězili v nadstavbové části první ligy na domácím hřišti 2-0 nad Zlínem. Mají tak stále naději se v posledním kole vyhnout přímému sestupu do druhé ligy. Dukla Praha totiž prohrála v Teplicích 0-2. Teď Baník musí za týden vyhrát v Praze právě na Dukle. Souhru obou sobotních výsledků komentuje trenér Baníku Josef Dvorník.
6: My jsme nemuseli zvládnout zápas, nebo ho mohla zvládnout Dukla. Stalo se to v tom složení, že my jsme ho zvládli, Dukla ne, takže pokračujeme dál. My na Duklu musíme jet s tím, že musíme tam vyhrát. My nesmíme remizovat, musíme prostě vyhrát a já si myslím, že pro nás to možná bude lepší v tom, že budeme si za tím vítězstvím od začátku a nebudeme špekulovat, jestli remize nám stačí nebo ne, nestačí. Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo. V jihovýchodní části kraje s trvalejším deštěm. Přechodně pak srážky na většině území. Nejvyšší dnešní teploty 8 až 12 stupňů a na horách naměříme okolo 4.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Frýdku Místku se v ulici Míru srazila dvě osobní auta. Na místě jsou i složky IZS, projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Přejeme krásné nedělní ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Je 17. května, 4 minuty po 5. hodině. Svátek slaví všechny Anety. Toho přejeme samozřejmě, více už zmíníme v pravidelném kalendáriu, které začíná za okamžik. Můžeme už teď říct, že třeba na dálku blahopřejeme k narozeninám herečce Lucii Polišenské. A ještě pro vás budeme mít sportovní informace. Podíváme se na zápas Karviné s Olomoucí. Více k tomuto tématu krátce před půl šestou. Teď přání hezkého rána i hezký poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Hodina 10 minut je neděle 17. května na Český rozhlas Ostrava. Nabízí originální kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 17. května. Svátek mají milostivé Anety. A dneska je Den internetu, jak bývá někdy nazýván Světový den telekomunikací a informační společnosti. A jako slavit? Prostě ať to lítá. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Provoz ostravské Ostravar arény, dříve Paláce kultury a sportu Vítkovice, oficiálně zahájili před 40 lety v roce 1986 mezinárodní závody ve sportovní gymnastice Vítkovická Kladina. Dnes patří Vítkovická aréna stále mezi největší haly u nás, kapacitou až 11 000 diváků na koncert. Brzy ji předstihne nová brněnská aréna a to se ještě mluví i o pardubické aréně až pro 22 tisíc. První Čech stál na střeše světa přesně před 35 lety. Horolezec Leopold Sulovský v roce 1991 zdolal nejvyšší horu světa Mount Everest. Slavný a ikonický Darwinův oblouk v Tichém oceánu u Galapág se vlivem přirozené eroze zřítil před 5 lety. Z útvaru připomínajícího vítězný oblouk zůstaly jen dva boční sloupy. Nejstarší téměř kompletní rukopis hebrejské Bible, zvaný Kodex Sassoon, byl před 3 lety v New Yorku vydražen za 38 milionů dolarů, což je skoro 830 milionů korun. Jednalo se o rekordní sumu v aukci za ručně psanou knihu. Před 100 lety se narodil český Deniken, spisovatel, záhadolog Ludvík Souček. I jeho smrt je obestřena velkou záhadou a zmizením rukopisu Tušení světla. Více si přečtěte v Nefově knize Tušení podrazu. Stanislav Neveselý, bývalý hokejista, úspěšný trenér, rodák z Břilic u Třeboně, se narodil před 90 lety. A slavná irská zpěvačka Enya slaví 65. Já přeju hezkou neděli.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Připraveny jsou aktuální meteorologické informace. Pojďme se podívat třeba na Lysou horu, kde je 6 stupňů Celsia se slabým deštěm. V Ostravě Porubě je 9 stupňů Celsia, také slabý déšť a na Horní Bečvě 7 stupňů Celsia, opět se slabým deštěm. Podle dnešní předpovědi počasí má být chladno, zejména v Beskydech stále deštivo a bude zataženo v jihovýchodní části kraje s trvalejším deštěm, přechodně srážky na většině území, nejvyšší teploty 8 až 12 stupňů, na horách 2 až 6 stupňů Celsia. A rozptylové podmínky mají být dobré a zpočátku až velmi dobré. Tolik aktuální informace o počasí, přejeme krásné nedělní ráno.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Posloucháte Český rozhlas z Ostrava, připraveny jsou sportovní informace. Ne všechny zápasy fotbalové šance ligy jsou v závěru sezóny divácky atraktivní. Na finále play-off o umístění mezi Karvinou a Olomoucí přišlo jen něco lehce přes 1000 fanoušků. Návštěvníci karvinského stadionu viděli výhru hostů 3-1. Olomoucká Sigma si tak vytvořila do odvety komfortní náskok.
1: Co na to říct, my jsme s Bohemkou taky vyhráli 3-1 a nakonec jsme doma 2-0 prohráli a vyhráli jsme v prodloužení, takže není nic hotového.
2: Upozorňuje olomoucký trenér Pavel Hapal na nedávné semifinálové drama, kdy Sigma v play-off o umístění vyřadila Bohemians až po 120 minutách. S výkonem týmu na stadionu v Karviné ale mohl být spokojený.
1: Bylo z kluku cítit taková chuť, bavilo je to, mluvili na sebe, byli organizovaní. Myslím, že tam bylo dost fakt pěkných situací a akcí, které ještě mohly skončit dalšími brankami, ale i Karviná měla své situace a své šance.
2: Dost šancí měla i Karviná, jak potvrzuje její hlavní kouč Marek Jarolím.
3: V tom kontextu, že se ten zápas hraje na dva zápasy, tak když už prohrát, tak ten gól je lepší. Na druhou stranu jsme ukázali, že ty šance si umíme vytvářet a i ten druhý zápas jsme schopni vymazat ten náskok Olomouce a o to se budeme snažit.
2: Odveta je na programu příští sobotu v Olomouci. Útočník Sigmy Antonín Růsek přiznává, že současná podoba nadstavby není pro týmy uprostřed tabulky atraktivní. Už několik sezon se totiž sedmý celek tabulky nemůže zapojit do bojů o evropské poháry.
4: No jako nehraje se sice o nic, ale myslím, že to byl zajímavý zápas jako kombinační z obou stran. Řekl bych, že vyrovnaný a my jsme proměnili prostě víc šancí, no, než soupeř. Myslím si, že každý jsme si vytvořili nějaký šance a myslím, že se potkali jako velice dva dobrý týmy jakoby kombinačně na tom a myslím, že to v tom zápase bylo vidět.
2: Říká olomoucký fotbalista Antonín Růsek. V karvinské kabině se hráči na nadstavbu v tuto chvíli příliš nesoustředí. Už ve středu je totiž čeká finále MOL Cupu proti Olomouci. Právě přes domácí pohár se české kluby mohou dostat do vysněné evropské soutěže.
5: 100% jsme do toho zápasu šli, aby jsme vyhráli, ale teď po tom zápasu tak je taková rozdílná atmosféra, no, teď v té kabině, že víme, co nás čeká ve středu a je to těžký přemýšlet na něčem, když ve středu máte tak důležitý zápas, který kromě asi dvou, tří lidí to v kabině nikdy nehráli. Takže aby řekl pravdu, tak moc to neřešíme.
2: Dodává karvinský záložník Albert Labík. Zatímco vítěz MOL Cupu má za normálních okolností jistou pohárovou Evropu, vítěz play-off o umístění získá vedle finanční prémie lepší nasazení v domácím poháru pro příští sezonu. Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, připravené jsou krátké zprávy s Lucií Kociánovou.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Řidiče čekají od pondělí další komplikace na dálnici D1 u Ostravy. Silničáři začnou opravovat most v bohumínské části Vrbice a doprava se v místě zúží do jednoho pruhu v každém směru. Oprava potrvá zhruba měsíc. Rekonstrukce vyjde na 1,11,3 milionu korun. V Čakové na Bruntálsku roste nový vysílač, staví ho tam společnost CETIN. Práce potrvají do konce června. Pozemky pro výstavbu prodala firmě tamní radnice za asi 100 000 korun, říká tamní nezávislý starosta Petr Náhlý. Bez signálu je hlavně horní část obce. Česká obchodní inspekce zjistila porušení zákona o zhruba třetiny prodejců zábavní pyrotechniky. Při téměř 200 kontrol na konci loňského roku inspektoři nejčastěji odhalili prodej pyrotechniky nezletilým. Od prosince přitom platí přísnější pravidla pro ověřování věku zákazníků i pro internetový prodej. Inspekce kvůli zjištěním některým prodejcům zakázala další prodej nebo uzavřela provozovny. Městský Hlázník v Opavě je den otevřených dveří. Zájemci si dnes můžou prohlédnout zázemí krytého bazénu od 9 do 12 hodin, včetně technologických prostor. Komentované prohlídky nabídnou také pohled do historie i podrobnosti o rekonstrukci po předloňských záplavách. Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili body. Ve skupině překvapivě prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení a nenavázali na úvodní vítězství nad Dánskem. Slovinsku podlehli Češi na světovém šampionátu poprvé v historii. V dalším utkání národní tým nastoupí proti Švédsku. Hrát se bude v pondělí. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude zataženo na jihovýchodě kraje. Počítejte s vytrvalejším deštěm a teploty dnes naměříme mezi 8 a 12 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Situace na silnicích v kraji je v tuto chvíli bez komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava, teď je 5 hodin 40 minut. Za malý okamžik vás pozveme třeba na prohlídku ostravské vily Grossmann, také do kostela svatého Mikuláše na kolaudační koncert a ještě vás pozveme na jihoamerické odpoledne. A bude toho více, předtím přidáme ještě předpověď počasí v telefonátu s meteorologem.

0: počasí.
1: Připraveny jsou aktuální meteorologické informace. U telefonu je Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Maruško, jak počasí vypadá aktuálně?
2: Aktuálně je zataženo, hlavně řekněme východně od Ostravy a východně od Ostravy s trvalejším deštěm. Teploty se pohybují aktuálně nejčastěji mezi 9 až 7 stupni Celsia a vítr fouká většinou mírný, severní, mezi 2 až 5 metry za sekundu. Na horách, hlavně na hřebenech, je vítr čerstvý i s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: A jaká je předpověď počasí na dnešek, tedy na neděli?
2: Dneška očekáváme stále zataženo, zpočátku teď dopoledne hlavně v jihovýchodní části kraje. V průběhu odpoledne se srážky rozšíří prakticky na celé území kraje, včetně severozápadní části. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 8 až 12 stupni Celsia, na horách mezi 2 až 6 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný, severovýchodní až severní mezi 3 až 7 metry za sekundu, s tím, že večer bude zvolna slábnout.
1: A ještě poprosíme o výhled počasí na noc a zítřek.
2: V noci bude i nadále zataženo, na většině území s deštěm. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 8 až 4 stupni Celsia a vítr bude foukat už jenom slabý severovýchodní nebo severní do 4 metrů za sekundu. Zítra přes den očekáváme i nadále zataženo, zpočátku na většině území s deštěm, ten bude potom v průběhu odpoledne a večera ustávat a může se dokonce večer i protrhávat oblačnost. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni Celsia, na horách mezi 6 až 10 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý severovýchodní až severní do 4 metrů za sekundu, s tím, že večer se bude měnit na proměnlivý.
1: Informace o počasí a Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď, naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava, přejeme krásné a nerušené nedělní ráno.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí z

0: 5:50, posloucháte Český rozhlas Ostrava, připraveny jsou tipy pro dnešní den, nabízíme akce, ze kterých si můžete vybrat a zpříjemnit si neděli. Hned dopoledne, a to v 10 hodin, totiž začíná komentovaná prohlídka zahrady ostravské vily Grossmann. A po této prohlídce si zájemci mohou třeba vlastnoručně vysadit květiny do okrasných květináčů. V Nové Míčíně, Žilině, dnes pozveme také do kostela svatého Mikuláše, a to na kolaudační koncert. Tamní varhany jsou po rekonstrukci a tak si jejich zvuk můžete spolu s trubkou a zpěvem vychutnat už od 16 hodin. No a ještě jedna pozvánka, a to na jihoamerické odpoledne do Frýdecko-Místeckého fauna parku. Návštěvníky čeká od 15 hodin koncert flamenka, výuka tohoto tance i akrobacie na šálách. Tolik tedy tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Je 5:52, připraveny jsou také zprávy přesně na 6:00. Mimo jiné ve zprávách také uslyšíte o tom, že v Klimkovicích pošle radnice domovu seniorů peníze navíc, aby mohli zvýšit mzdy zaměstnancům. Těch informací bude samozřejmě ještě více. Teď popřejeme hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a hlavně nerušené ráno.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Kovalčíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 6 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: V Klimkovicích pošle radnice domovu seniorů peníze navíc, aby mohli zvýšit mzdy zaměstnancům. Hudební událost Mahler 8 v Ostravě propojí 600 profesionálů i amatérských hudebníků. Fotbalisté Karviné v ligové nadstavbě podlehli Olomouci. Dnes bude chladno a deštivo, teploty maximálně 12 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Bezmála milionem korun se rozhodla radnice Klimkovic na Ostravsku podpořit letošní rozpočet domova seniorů. Rozpočet zařízení tak stoupl zhruba o čtvrtinu. Domovo seniorů to umožní zvýšit mzdy zaměstnanců a přijmout nové. Nezávislý starosta Klimkovic Jaroslav Varga si od toho slibuje lepší péči o klienty domova.
5: Tyto peníze pomohou pokryt zvýšené náklady na platy zaměstnanců, protože kvalitní péče stojí především na lidech, kteří ji každý den zajišťují. Domov pro seniory je pro Klimkovice jednou z nejdůležitějších sociálních služeb.
3: Plán ministerstva školství na rozšíření kapacit vysokých škol se hlavně v regionech zatím nedaří plnit. Některé univerzity nesplněly požadovaný růst počtu studentů a přišly proto o část mimořádného financování. Týká se to například škol v Ústí nad Labem, Liberci nebo Plzni. Univerzity upozorňují, že počty studentů ovlivňuje mimo jiné zájem maturantů o vysokoškolské studium i výsledky přijímacích zkoušek. Trojhalí Karolina v Ostravě dnes rozezní 8. symfonie Gustava Mahlera. Jedno z nejnáročnějších děl klasické hudby společně nastudovali profesionálové s amatérskými hudebníky. Na jednom pódiu se sejde 600 lidí.
6: Kolikrát už jste brečel?
7: Dneska v koupelně, no.
8: Tak to odpovídal Jan Soukup první den po společných zkouškách. O tom dát dohromady Mahlerovu symfonii tisíců snil přes 8 let.
7: Mi přijelo pomoct asi 500 lidí, přátelé nebo přátelé mých přátel.
8: Když na spolupráci kývnul ředitel Trojhalí Karolina Petr Šnejdar, moc si nedokázal představit, do čeho se vlastně pouští.
9: Řekl, abych tady chtěl udělat koncert, v pořádku. Dělejte si koncert.
8: Nakonec z toho bylo 7 let příprav. To vše pro zhruba hodinu a půl dlouhý výlet do vesmíru, tak jak Gustav Mahler svou 8. symfonii zamýšlel. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas. Sport.
3: Karvinští fotbalisté v Šancelize na úvod finále play-off o umístění doma prohráli 1-3 s Olomoucí. Odveta na hřišti Hanáků se bude hrát příští sobotu. Trenér Karviné Marek Jarolím věří, že jeho tým ještě udělá z boje o konečné 7. místo v tabulce drama.
10: V tom kontextu, že se ten zápas hraje na 2 zápasy, tak když už prohrát, tak jako ten gól je lepší. Na druhou stranu jsme ukázali, že ty šance si umíme vytvářet a i ten druhý zápas jsme schopni vymazat ten náskok Olomouce a o to se budeme snažit.
3: Vítěz skupiny o umístění získá finanční prémii a také lepší nasazení v domácím poháru.
4: Počasí.
3: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo. V jeho východní části kraje s trvalejším deštěm. Přechodně pak srážky na většině území. Nejvyšší dnešní teploty 8 až 12 stupňů a na horách naměříme okolo 4.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Bruntále počítejte s částečnou uzavírkou silnice 1/45 v ulici Krnovská. Provoz je tam veden kyvadlově jedním jízdním pruhem a uzavírka potrvá do 9. srpna.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: 4 minuty po 6. hodině raní přejeme pokud možno příjemné probouzení, a to do neděle 17. května. Za malý okamžik k tomu probouzení pomůžeme i pravidelnou rozcvičkou, jako obvykle nás jí provede Petr Peč. Také přidáme předpověď počasí a půjdeme za výbornou hudbou. Už jste o tom slyšeli ve zprávách, protože 600 lidí na jednom jevišti se objeví v rámci Mahlerovy symfonie tisíců, a to v ostravském Trojhalí Karolína. My vás tam pozveme krátce před 6:30. Teď už hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Začít ráno zdravým pohybem můžete i dnes, ať jste kdekoliv, takže se připravte na ranní rozcvičku. Povede vás Petr Peč, se kterým se v našem vysílání setkáváte vždy krátce po 6. hodině od pondělí do neděle. Takže začínáme.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Budeme cvičit na zemi. Položíme se na záda. Nohy na šířku ramen. Chodidla na zemi, ruce křížem na hrudníku. S výdechem přitáhneme bradu na hrudník a hrudník směrem ke stehnům. Paži stále na hrudi. S nádechem se vracíme zpět do lehu. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální meteorologické informace už jsou připraveny a to v 16 minut. Když se podíváme například na Javorový vrch, odtud hlásí 7 stupňů Celsia a déšť se sněhem. V Mošnově mají 9 stupňů Celsia a skoro zataženo a v Rýmařově 7 stupňů Celsia, skoro zataženo. Podle předpovědi počasí má dnes být chladno, zejména v Beskydech stále deštivo a zataženo v jihovýchodní části kraje s trvalejším deštěm. Odpoledne očekáváme srážky na většině území. Nejvyšší teploty pro dnešek 8 až 12 stupňů Celsia, na horách 2 až 6 stupňů Celsia a rozptylové podmínky mají být dobré, zpočátku až velmi dobré. Tolik aktuální informace o počasí. Krásné ráno přejeme.
2: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
3: Našimi pondělními hosty budou muzikanti z Frýdku Místku, jazzový kytarista a pedagog Radim Přidal a talentovaná studentka Veronika Pospíšilová z kapely Gateway. O setkání generací v hudbě i v životě natočila rozhovor Kateřina Huberová.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava a teď si představte, že začíná zvučet a znít celé univerzum. Už to nejsou lidské hlasy, ale planety a slunce, které obíhají. Tak to řekl skladatel Gustav Mahler o své 8. symfonii. Dnes můžete slyšet jedno z nejnáročnějších děl klasické hudby v ostravském Trojhalí Karolína. Za vším stojí dlouholetý sen fagotisty Jana Soukupa.

0: Kolikrát už jste brečel?
1: No dneska. Dneska v koupelně, no. Je to, já samozřejmě to poslouchám pořád, nějaké jako nahrávky ze zkoušky, takže dneska.
2: Tak to odpovídal Jan Soukup první den po společných zkouškách. O tom dát dohromady Mahlerovu symfonii tisíců snil přes 8 let.
1: Já o tom na koncertě budu mluvit, že vlastně mi přijelo pomoct asi 500 lidí. Jsou to buď mý přátelé, nebo přátelé mých přátel, tak já věřím, že to je ta esence a to bude ten rozdíl od toho provádění, kdy prostě jste v práci a provádíte tu symfonii, jako že musíte.
2: 8 solistů, 13 sborů z Česka i Polska, 3 orchestry, z toho velká část neprofesionálních hudebníků. To vše drží pohromadě rakouský dirigent Christian Arming.
3: Je opravdu těžké slyšet všechny detaily, takže když zkoušíme, často musí sbory zpívat jen se třemi nástroji a až pak to dáme dohromady. Je to dobrodružství, trošku Mission Impossible.
2: Když na spolupráci kývnul ředitel Trojhalí Karolina Petr Šnejdar, moc si nedokázal představit, do čeho se vlastně pouští.
4: Řekl, abych tady chtěl udělat koncert. Tak jsem řekl, v pořádku, udělejte si koncert, pronajmeme vám tento sál a není problém, udělejte si tady relativně, co chcete.
2: Nakonec z toho bylo 7 let příprav, kreslení pódií, schánění ubytování pro stovky lidí nebo vyřizování dopravní uzavírky, aby projíždějící auta nerušila zážitek. To vše pro zhruba hodinu a půl dlouhý výlet do vesmíru, tak jak Gustav Mahler svou 8. symfonii zamýšlel. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
5: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, připraveny jsou krátké zprávy s Lucií Kociánovou.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Pacientům má s používáním umělé inteligence pomoct nová příručka České asociace umělé inteligence. Varuje hlavně před využíváním chatbotů k určování diagnóz nebo léčby. Podle odborníků totiž umělá inteligence nepracuje s kompletním zdravotním stavem člověka a může uživatele utvrzovat i v chybných závěrech. Na přípravě materiálu spolupracovali taky lékaři a ministerstvo zdravotnictví. Městská policie v Ostravě teď víc kontroluje dětská hřiště ve městě. Strážníci hlídají hlavně to, jestli se na hřištích nepije alkohol a nekouří. Dohlíží ale také na odhazování odpadků a pohyb psů v okolí. Památku obětí nacistické perzekuce si dnes lidé připomenou v Terezíně. Tradiční terezínská trizna připadá vždy na třetí neděli v květnu, nepřetržitě od roku 1946. Odkazuje na takzvanou Buchenwaldskou přísahu. To je prohlášení, ve kterém osvobození vězni z koncentračního tábora přísahali, že budou připomínat válečné události, dokud nezmizí všechny kořeny nacismu. Trizna začíná v 10 hodin. Orlová připravila mapu, která zájemce zavede za nově vysázenými stromy. Lidé v ní najdou fotografie jednotlivých dřevin, jejich polohu i informace o druzích, které město vysadilo v 11 lokalitách. Nová výsadba zahrnuje 70 stromů. Slezské divadlo v Opavě dnes poprvé uvede pohádku Tučňáci na Arše. Jde o poslední premiéru činoherního souboru v letošní sezóně. Tučňáky na Arše napsal německý autor Ulrich Hupp. Inscenaci pro Opavské divadlo režíruje Michal Spišák. Představení začíná v 16 hodin. No a jaké nás dnes čeká počasí? Bude zataženo na jihovýchodě kraje, počítejte s vytrvalejším deštěm a teploty dnes naměříme mezi 8 a 12 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě je uzavřena ulice Halasova. Na místě probíhají stavební práce. Uzavírka potrvá do pondělního večera, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Naučte se schopnosti vnímat své okolí a důvěřovat vlastním instinktům. To radí odborníci, kteří učí sebeobraně a schopnosti, jak se vyhnout fyzickému konfliktu. Několikrát nabídneme ve vysílání už za malý okamžik.

0: 6:40, posloucháte Český rozhlas Ostrava. No a teď se budeme věnovat tématu, jak minimalizovat případné napadení agresorem a jaká jsou základní pravidla bezpečného chování venku. Redaktorka Iva Havlíčková se na to ptala instruktora sebeobrany a trenéra bojového umění Aikido Frýtek Místek Martina Gelnára. Varoval před sluchátky, koukáním do mobilu nebo před kapucí, která znesnadňuje výhled.
1: Sluchátka na ulici. Vy jste asi hodně proti, pane Gelnáre, že? Nebo jak je to s používáním sluchátek a případným nebezpečím na ulici, ke kterému se člověk může přichomítnout?
2: Tak většinou se jedná o to, že to vlastně rozptiluje toho člověka a má tu větší nepozornost vůči svému okolí a je tam větší riziko, že ten případný agresor toho člověka může nějakým způsobem, jsem říkal, zálohy jako ho napadnout a v podstatě využít toho. Jo? To samé, jakoby, když se člověk potom ještě u toho dívá do toho mobilu, tak ten zorný úhel, kdy ten člověk nevnímá to okolí, tak je to větší jakoby, riziko, nebo je to pro toho agresora větší lákadlo.
1: Sluchátka byste v každém případě odložili, když se třeba, já nevím, žena, muž, kdokoliv vrací večer prázdnou ulici domů?
2: Tak, jde samozřejmě o tu situaci. To znamená, že pokud je to třeba v tramvaji, kdy je špička, je tam hodně lidí, tak samozřejmě tam asi není nějaké jakoby, riziko nějakého jakoby, napadení. V momentě, když bych šel večer jakoby, sám temnou uličkou, tak bych určitě jakoby, doporučoval radši mít tu pozornost a i poslouchat to okolí, než v podstatě mít ty uši ucpané.
1: Takové základní doporučení pro člověka, který se tedy vrací domů někdy už teda večer v podvečer, není školený na sebeobranu, tak aspoň pár základních rad, které by to byly, pane Gelnáre?
2: Tak v podstatě, když se vracím pozdě večer, tak určitě bych měl volit takovou cestu, která je, řekněme, na první pohled bezpečná. Určitě bych nešel nějakou temnou uličkou, kde na mě někdo může v podstatě vyskočit, překvapit mě, tak aby ten člověk by měl přehled o tom místě, že je jakoby bezpečné, že to není nějak jako velice rizikové.
1: Takže vybrat co nejbezpečnější cestu a vnímat okolí, dávat pozor na to, co se děje kolem mě.
2: Asi tak bych to jakoby zhrnul.
1: Dodává Martin Gelnár, instruktor sebeobrany a bojového umění Aikido. Z Ostravy Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je 6:45, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Připraveny jsou aktuální meteorologické informace. U telefonu je Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Maruško, jak počasí vypadá aktuálně?
2: Tak aktuálně je zataženo, hlavně řekněme východně od Ostravy a východně od Ostravy s trvalejším deštěm. Teploty se pohybují aktuálně nejčastěji mezi 9 až 7 stupni Celsia a vítr fouká většinou mírný, severní, mezi 2 až 5 metry za sekundu. Na horách, hlavně na hřebenech, je vítr čerstvý i s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: A jaká je předpověď počasí na dnešek, tedy na neděli?
2: Dneška očekáváme stále zataženo, zpočátku teď dopoledne hlavně v jihovýchodní části kraje. V průběhu odpoledne se srážky rozšíří prakticky na celé území kraje, včetně severozápadní části. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 8 až 12 stupni Celsia, na horách mezi 2 až 6 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný, severovýchodní až severní mezi 3 až 7 metry za sekundu, s tím, že večer bude zvolna slábnout.
1: A ještě poprosíme o výhled počasí na noc a zítřek.
2: V noci bude i nadále zataženo, na většině území s deštěm. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 8 až 4 stupni Celsia a vítr bude foukat už jenom slabý severovýchodní nebo severní do 4 metrů za sekundu. Zítra přes den očekáváme i nadále zataženo, zpočátku na většině území s deštěm. Ten bude potom v průběhu odpoledne a večera ustávat a může se dokonce večer i protrhávat oblačnost. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni Celsia, na horách mezi 6 až 10 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý severovýchodní až severní do 4 metrů za sekundu, s tím, že večer se bude měnit na proměnlivý.
1: Informace o počasí a Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď, naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava, přejeme krásné a nerušené nedělní ráno.
3: Našimi úterními dopoledními hosty budou Martina Venglářová, vedoucí poradny rané péče Salome Slezské diakonie a poradkyně rané péče Tereza Chovancová. Řeč bude o službách, které poradna poskytuje v rámci podpory rodin dětí se zdravotním postižením. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
4: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. 8 minut zbývá do 7 hodiny. Připraveny jsou ještě tipy pro dnešní den, takže si můžete vybrat z akcí, které teď zmíníme. Zveme na výjimečný koncert, a to do ostravského Trojhalí Karolína. V provedení 600 účinkujících uslyšíte Mahlerovu 8. symfonii. Začátek je v 16 hodin. Také zveme do Frenštátu pod Radhoštěm, a to na druhý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Hudba v chrámech. Úvod koncertu má na starosti huslistka Marie Magdalena Fuchsová. Začátek je v 18 hodin v kostele svatého Jana Křtitele. No a ještě je tady tip pro sportovce. Dnes se můžete proběhnout městem Jablunkov. Start běhu je ve 14 hodin na Mariánském náměstí v Jablunkově a registrovat se na trať dlouhou 800 nebo 1200 metrů můžete od 12:30 odpoledne. To byly tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Připraveny jsou také zprávy, začínají přesně v 7 hodin. Mimo jiné můžete ve zprávách slyšet také to, že dopravu na D1 u Ostravy od zítřka zpomalí a rekonstrukce mostu ve Vrbici. Těch informací bude samozřejmě mnohem více. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přejeme.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Dopravu na D1 u Ostravy od zítřka zpomalí rekonstrukce mostu ve Vrbici. Česká obchodní inspekce zjistila v prosinci porušení zákona u třetiny prodejců zábavní pyrotechniky. V opavských městských lázních budou komentované prohlídky. Dnes očekávejte zataženost deštěm a teplotami do 12 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Řidiče čekají od pondělí další komplikace na dálnici D1 u Ostravy. Silničáři začnou opravovat most v bohumínské části Vrbice a doprava se v místě zúží do jednoho pruhu v každém směru. Oprava potrvá zhruba měsíc, upřesnila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Rekonstrukce na hranici Ostravy a Bohumína navazuje na loňské práce, kdy jsme provedli výměnu mostních závěrů ve směru do Polska a letos proběhnou podobné činnosti v protisměru. Cena zakázky dosahuje zhruba 11,3 milionu korun.
0: Každý třetí prodejce zábavní pyrotechniky loni v prosinci nedodržel zákon. Vyplývá to ze zjištění České obchodní inspekce, která na konci loňského roku udělala skoro 200 kontrol. Nejčastěji se prodejci provinili prodejem pyrotechniky nezletilým. Přitom od loňského prosince platí přísnější pravidla pro ověřování věku kupujících a taky pro online prodej zábavní pyrotechniky, připomíná mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
3: Při realizaci kontrol jsme spolupracovali v 55 případech s mladistvými figuranty. Z toho porušení bylo prokázáno ve 24 kontrolách při přímém prodeji a v 10 kontrolách při prodeji online.
0: Česká obchodní inspekce kvůli kontrolám čtyřem prodejcům zakázala dodávat pyrotechnické výrobky na trh. Ve dvou případech taky prodejcům zakázala zacházet s pyrotechnikou a dvěma dalším inspekce uzavřela prostory. Inspekce také při kontrolách spolupracovala s policií, báňskými úřady a taky s celníky. V městských lázních v Opavě je den otevřených dveří. Zájemci si dnes můžou prohlédnout zázemí krytého bazénu od 9 do 12 hodin, včetně technologických prostor. Komentované prohlídky nabídnou také pohled do historie i podrobnosti o rekonstrukci po předloňských záplavách. Sport. Baník Ostrava má stále šanci zachránit se v nejvyšší fotbalové soutěži. V sobotu porazil na domácím hřišti Zlín 2-0 a protože Dukla prohrála v Teplicích 0-2, mají Slezané před posledním kolem reálnou naději vyhnout se poslední příčce a přímému sestupu. Teď je jejich cílem baráž, jak říká kapitán a střelec druhého gólu Baníku Michal Fridrich.
4: Budeme ten zápas chtít zvládnout, aby jsme vlastně splnili aspoň nějaký malý cíl, který se teďka můžeme dát a dostat se prostě do té baráže. Celou sezonu jsme se chtěli baráži vyhnout a teď vlastně jsme v situaci, kdy budeme rádi, když se do ní aspoň dostaneme. Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo. V jeho východní části kraje počítejte s trvalejším deštěm. Přechodně pak budou srážky na většině území. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 8 až 12 stupňů a na horách naměříme okolo 4.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Opavě je uzavřena ulice Pivovarská, probíhají tam stavební práce. Uzavírka potrvá do 8. června. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přejeme krásné nedělní ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou teprve 4 minuty po 7. hodině. Pokud nemusíte, nevstávejte, pusťte si rozhlas a poslouchejte a bude to stát za to. Už za chvíli uslyšíte další část tradičního seriálu Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. A s kutilem Arturem Kubicou se zaměříme na rostliny, které odpuzují škůdce, jakými jsou molice. No a ještě se podíváme na Bruntálsko do Čakova. Protože tam končí čekání na telefonní signál, začala tam stavba nového vysílače, přitom Česká republika má podobných míst se špatným signálem stále téměř 1800. My se k podrobnostem dostaneme krátce před 7:30. Hezké ráno s Českým rozhlasem Ostrava a písničkami, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Potřebujete se zbavit molice skleníkové a vlaštovičníkové? Pak si na zahradě vysázejte aksamitníky, jinak řečeno afrikány, jasně zbarvené žluto-oranžové květiny, které bývají často v zahradnictví na prodej s dovětkem, že odpuzují škůdce, takže by vám měli ochránit zeleninu. Nedá se na ně sice spoléhat 100%, protože účinek aksamitníku je omezený, přesto víme, že působí dobře jako ochrana před rozličnými půdními červy, jako například před háďátky. Ekologicky zaměření zahradníci nicméně často tvrdí, že dosáhli úspěchu v boji s molicí skleníkovou a vlaštovičníkovou především tak, že vysázeli záhony afrikánů s hustě načechranými kvítky. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální meteorologické informace už jsou připraveny. Pojďme se podívat třeba na Šerák, kde je 6 stupňů Celsia a skoro zataženo. Ostravy Porubě mají 9 stupňů Celsia, slabé dešťové přehánky. Například ve Vítkově je 8 stupňů Celsia, také skoro zataženo. Podle předpovědi počasí má dnes být chladno, zejména v Beskydech stále deštivo. Zataženo v jihovýchodní části kraje s trvalejším deštěm. Odpoledne očekáváme srážky na většině území. Nejvyšší teploty 8 až 12 stupňů, na horách 2 až 6 stupňů Celsia a rozptylové podmínky mají být dobré, zpočátku až velmi dobré. Tolik aktuálně počasí, hezké nedělní ráno přejeme.
2: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Tulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme do Čakové na Bruntásku, protože tam začala stavba nového telefonního vysílače. Anténu nad obcí vztyčí společnost CETIN. Malé nebo vůbec žádné pokrytí mobilním signálem tam omezuje běžný životy podnikání a podobných míst jsou přitom jen na Bruntásku desítky.
1: Tady to teda jako není vůbec, tady si nezavoláte. Tady musíte k zrcadlu, když chci odeslat třeba SMSku nebo něco.
2: Monika Baranová je majitelka místního obchodu. Já jsem teď vytáhl svůj telefon a v místě, kde je normálně napsaný operátor, teď stojí žádná služba.
1: Mám vlastně balíkovnu, to se vlastně musí zadat kód, na základě toho se vydávají vlastně ty balíky. No a někdy je taky problém. Když neprojde balík, musím si napsat ručně kód na papírek a až nějak zjistím, že mi to neprošlo, tak ten kód tam zadám ručně a tak dlouho ho tam dávám, až to prostě projde.
2: Nový vysílač by měl takové problémy odstranit. Nezávislý starosta Čakové Petr Náhlý ve špatném pokrytí vidí i bezpečnostní rizika.
3: Telefonní signál není, takže záchranka, hasiči a pak už jako i ty běžné služby, to tady je problém a takže se nepřipojíte vůbec, tady to hluché místo jako je.
2: Vysílač bude hotový nejspíše do konce června, říká Ondřej Zetka ze společnosti CETIN. Ještě tento rok chce společnost postavit na Bruntásku 8 nových vysílačů, tím ale práce nekončí.
4: Momentálně vidím asi 30 lokalit zadaných tady na Bruntásku.
2: Ubyde tak dalších bílých míst. Co takové místo znamená, přibližuje mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Tereza Meravá.
5: Místo je vlastně část obce, kde pokrytí sítěmi 4G a 5G aspoň jednoho operátora nedosahuje hranice 97% populace, což vlastně znamená, že může jít o lokalitu, kde se normálně dovoláte, kde většina obyvatel má dobře dostupný mobilní internet, ale pokrytí aspoň jednoho z těch operátorů stále nedosahuje té přísné hranice.
2: Tereza Meravá dodává, že bílých míst v posledních letech přibývá, protože technici stále doměřují další oblasti v republice. V Česku je podle posledních dat zhruba 1800 takových míst. Český telekomunikační úřad ale stanovil operátorům povinnost oblasti pokrýt do roku 2030. Z Čakové Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Připraveny jsou krátké zprávy s Lucí Kociánovou.
3: Je půl osmé.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz rychlosti 150 km za hodinu na části dálnice D3 až do konce letošního roku. Vyšší maximální rychlost stát testuje od loňského října mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným. Podle rezortu zatím není dost dat k vyhodnocení bezpečnosti provozu, protože během zimy se zvýšená rychlost kvůli počasí využívala jen omezeně. Policie od října do února eviduje v úseku 39 nehod. Nikdo při nich nezemřel. Město Kravaře na Opavsku připravuje stavbu kanálu, který zajistí ochranu před povodněmi. Vybudování nového odtokového koryta na řece Opavě by snížilo objem vody v blízkosti rodinných domů. Město spolupracuje s povodím Odry. Rožnov pod Radhoštěm bude i v příštím roce finančně podporovat málo využívanou autobusovou linku 650. Ta zajišťuje dopravu do místních částí Koryčanské a Dolní Paseky. Dotaci schválili zastupitelé na svém posledním zasedání. Město zároveň hledá efektivnější způsob přepravy obyvatel. V ostravském Trojhalí Karolina dnes hudebníci zahrají 8. symfonii Gustava Mahlera. Hudební událost spojila 600 profesionálních i amatérských hudebníků. Na jednom pódiu vystoupí 8 solistů, 13 zborů z Česka i Polska a 3 orchestry. Hudební soutěž Eurovize vyhrála bulharská zpěvačka Dara. 27letá interpretka zaujala odbornou porotu a diváky se svou písní Bangaranga. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. V finále se účastnilo 25 zemí, včetně České republiky. No a jaké nás dnes čeká počasí, bude zataženo na jihovýchodě kraje. Počítejte s vytrvalejším deštěm a teploty dnes naměříme mezi 8 a 12 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ve Štramberku jsou z důvodu konání pouti uzavřeny ulice Dolní Bašta, Náměstí a Záuličí. Uzavírka potrvá do dnešního večera, tak s tím počítejte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Fotbalisté Baníku Ostrava jsou i před posledním kolem nadstavové části šance ligy ve hře o záchranu. Vyhráli nad Zlínem 2-0 a souběžně jejich konkurent Dukla Praha prohrála v Teplicích 0-2. O velké naději slezského klubu, která vznikla z bezvýchodné situace, uslyšíte ve vysílání za chvíli.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava a připraveny jsou sportovní informace, protože fotbalisté Baníku Ostrava už sotva v první lize obrazně lapali po dechu. Před sobotními zápasy předposledního nadstavbového kola byla jejich naděje na udržení hodně nízká, ale dokázali porazit Zlín 2-0 a při současné porážce Dukly Praha v Teplicích jsou před zápasem na Dukle reálně ve hře o baráž a fanoušci měli z hráči Baníku najednou po týdnech kritiky vítěznou a oslavnou idylku.
1: Do Ostravy přijelo i 450 fanoušků z Baníkovci spřízněného polského klubu GKS Katovice a atmosféra kromě nepovolené pyrotechniky byla tentokrát od začátku zápasu hodně pozitivní.
2: Jak jsem jen viděl, jak byli nalazeni a jak nám pomáhali, tak myslím si, že tím, jak si to jsou srdcaři, tak prostě nikdo z nich si to nenechá ujít a budou chtít určitě dojet v co největším počtu. Samozřejmě nevím, kolik budeme mít možnosti si koupit lístky a podobně, takže věřím, že jich přijede hodně.
1: Říkal kapitán Baníku Michal Fridrich před klíčovým duelem sezóny na Dukle a po zápase se Zlínem, ve kterém v nastaveném čase právě on zvýšil na konečných 2-0. Prohra Dukly v Teplicích tak dala Baníku naději do posledního zápasu právě na Dukle. Tam musí zvítězit, aby se vyhnul přímému sestupu.
3: My jsme nemuseli zvládnout zápas, nebo ho mohla zvládnout Dukla. Stalo se to v tom složení, že my jsme ho zvládli, Dukla ne, takže pokračujeme dál. My na Duklu musíme jet s tím, že musíme tam vyhrát. My nesmíme remizovat, musíme prostě vyhrát. Já si myslím, že pro nás to možná bude lepší v tom, že budeme si zatím vítězstvím od začátku a nebudeme špekulovat, jestli remíze nám stačí nebo ne, nestačí.
1: Zatím má Baník od Dukly garantovanou kvótu kolem 900 diváků. Ale stadion na Julišce je velký a ze strany fanoušků Pražanů nebývá až tak velký zájem.
2: Budeme ten zápas chtít zvládnout, aby jsme vlastně splnili aspoň nějaký malý cíl, který si teďka můžeme dát a dostat se prostě do té baráže. Celou sezonu jsme se chtěli baráži vyhnout a teď vlastně jsme v situaci, kdy budeme rádi, když se do ní aspoň dostaneme.
1: Doplnil kapitán Baníku Michal Fridrich, jak se rázem mění touha všech Baníkovců. V pondělí by měli oba kluby před sobotním utkáním Dukla Baník jednat o případném navýšení kvóty pro fanoušky hostů. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Připraveny jsou aktuální meteorologické informace. U telefonu je Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Přejeme krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Václav, jak to s počasím aktuálně vypadá?
2: Tak obloha je v kraji zatažená, na většině území se také vyskytuje déšť, o něco méně těch srážek je na Bruntálsku a Rýmařovsku. Teploty jsou aktuálně nejčastěji od 9 do 7 stupňů a vane slabý, místy mírný severní vítr od 2 do 5 metrů za sekundu.
1: A jaká je předpověď počasí na dnešní den?
2: Tak to počasí se nebude příliš měnit, i nadále čekáme zataženo na většině území s deštěm, přechodně o něco méně srážek na tom Bruntálsku a Rýmařovsku. Maximální denní teploty dnes budou od 8 do 12 stupňů, na horách to bude kolem 4 stupňů a vítr bude mírný severovýchodní až severní od 3 do 7 metrů za sekundu a bude pozvolna slábnout.
1: Jak by se mělo počasí vyvíjet dále, co nás čeká v noci a zítra?
2: Tak i v noci by měla být obloha zatažená na většině území s deštěm, minimální noční teploty od 8 do 4 stupňů, vítr bude slabý, severovýchodní až severní do 4 metrů za sekundu. Zítra čekáme opět zataženo na většině území s deštěm, odpoledne a večer budou srážky postupně ustávat a bude se protrhávat i oblačnost. Maximální denní teploty budou o něco vyšší než dnes, to znamená 12 až 15 stupňů, na horách kolem 8 stupňů Celsia a vítr bude slabý, severovýchodní až severní do 4 metrů za sekundu, večer potom bude proměnlivý.
1: Ještě vás poprosíme o hodnoty tlaku a vlhkosti vzduchu pro dnešek.
2: Tlak vzduchu přepoštěný na hladinu moře je aktuálně 1013 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje v kraji mezi 65 a 100%.
1: Předpověď počasí a Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za informace, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, hezkou neděli, naslyšenou.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 7 hodin 47 minut, přejeme krásné ráno.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Přejeme klidné nedělní ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Připraveny jsou tipy pro dnešní den, takže si vyberte z akcí, jejíž přehled nabízíme. Dopoledne v 10 hodin začíná komentovaná prohlídka zahrady ostravské vily Grossman. Po ní si zájemci mohou vlastnoručně vysadit květiny do okrasných květináčů. Zveme také do Nového Jičína Žiliny, a to do kostela svatého Mikuláše, na kolaudační koncert. Tamní varhany jsou po rekonstrukci, a tak si jejich zvuk můžete společně s trubkou a zpěvem poslechnout od 16 hodin. A ještě jedna pozvánka, a to na jihoamerické odpoledne, konkrétně do frýdecko-místeckého Fauna parku. Čeká vás tam od 15 hodin koncert flamenka a výuka tohoto tance i akrobacie na šálách. Tolik tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. 7 hodin 52 minuty, to je přesný čas. Hezké ráno přejeme.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Nová příručka radí pacientům s používáním umělé inteligence. Cetin staví v Čakové na Bruntálsku nový vysílač. Čeští hokejisti prohráli se Slovinskem na mistrovství světa ve Friburgu. Dnes bude zataženo s deštěm, teploty do 12 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Na rizika spojená s používáním umělé inteligence upozorňuje pacienty nová příručka. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že lidé po chatbotech chtějí určit diagnózu nebo léčbu. To by ale dělat neměli, protože umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav. Může si ale taky vymýšlet, pokračuje praktický lékař Pavel Sova.
4: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
2: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Čaková na Bruntálsku bude mít lepší mobilní signál. Společnost Cetin tam staví nový vysílač. Bez signálu je teď hlavně horní část obce. V případě nouze je těžké si tam přivolat hasiče nebo záchranku. Nový vysílač má být funkční do konce června.
5: Tady to teda jako není vůbec, tady si nezavoláte. Tady musíte zrcadlo, když chci odeslat třeba SMS-ku.
6: Říká Monika Baranová, provozuje místní obchod a nový vysílač jí pomůže s podnikáním. Část obce je v takzvaném bílém místě, říká Ondřej Zetka ze společnosti Cetin. Podobných lokalit je ale v okresu více.
7: Momentálně vidím asi 30 lokalit zadaných tady na Bruntálsku.
6: Jde třeba o část Holčovic nebo Petrovic. V celé České republice je podle dat Českého komunikačního úřadu téměř 1800 bílých míst. Zmizet by měla do roku 2030. Z Čakové Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od včerejšího večera do pondělního poledne spadnout až 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo silně pršet hlavně na Vsetínsku.
8: Sport.
2: Češi prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku. Góly dali pardubičtí útočníci Kaut a Lukáš Sedlák. Šance přitom bylo daleko víc. Ale co k dalšímu skórování národnímu týmu chybělo Sedlák?
9: Moc jsme hráli okolo, sice jsme byli u nich v pásmu, ale měli jsme víc chodit do brány, víc tam házet ty puky a dorážet, trošku to zjednodušit. Málo jsme se tlačili do těch přebrankových prostorů. Tam jsme měli být daleko hladovější, urputnější a trošku více tlačit do té brány.
2: V dalším utkání Češi nastoupí proti Švédsku. Hrát se bude v pondělí.
3: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo. V jihovýchodní části kraje počítejte s trvalejším deštěm. Přechodně pak budou srážky na většině území. Nejvyšší dnešní teploty vystoupí na 8 až 12 stupňů. Na horách naměříme okolo 4.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Mošnově je uzavřena ulice Průmyslová, probíhají tam stavební práce. Uzavírka potrvá do 12. června.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Přejeme krásné nedělní ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 8. hodině. Za chvíli začíná rubrika Co v učebnicích nebylo a podíváme se právě v jejím rámci na hranici Čech a Moravy. Už za chvíli s hercem Martinem Písaříkem. No a také nás čeká hudební pozvánka, abychom si mohli poslechnout až 600 lidí na jednom jevišti. Jde o Mahlerovou symfonii tisíců a dnes ji můžete slyšet a vlastně spolu s interprety i vidět v ostravském trojhalí Karolína. Splní se tak sen fagotisty Jana Soukupa, který na své splnění pracoval několik let. Už za chvíli podrobnosti i písničky, které nestárnou, třeba od Lucie Bílé a Josefa Vojtka. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální meteorologické informace nabízíme v 8 hodin a 15 minut. Když se podíváme na Lysou horu, tak odtud hlásí 5 stupňů Celsia se slabým deštěm, Ostravě Porubě 9 stupňů Celsia a skoro zataženo a například v Osoblaze mají 9 stupňů Celsia také skoro zataženo. Podle dnešní předpovědi počasí má být zataženo v jihovýchodní části kraje s trvalejším deštěm. Odpoledne očekáváme srážky na většině území, nejvyšší teploty 8 až 12 stupňů Celsia, na horách 2 až 6 stupňů Celsia a rozptylové podmínky mají být dobré, zpočátku až velmi dobré. Tolik aktuálně počasí, hezké nedělní ráno přejeme.
2: Našimi pondělními hosty budou muzikanti z Frýdku Místku, jazzový kytarista a pedagog Radim Přidal a talentovaná studentka Veronika Pospíšilová z kapely Gateway. O setkání generací v hudbě i v životě natočila rozhovor Kateřina Huberová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Klidné ráno s Českým rozhlasem Ostrava přejeme a představte si, že začíná zvučet a znít celé univerzum. Už to nejsou lidské hlasy, ale planety a slunce, které obíhají. Tak přesně to řekl skladatel Gustav Mahler o své 8. symfonii. Dnes můžete slyšet jedno z nejnáročnějších děl klasické hudby v ostravském Trojhalí Karolína. Za vším stojí dlouholetý sen fagotisty Jana Soukupa.

0: Kolikrát už jste brečel?
1: No dneska. Dneska v koupelně, no. Je to, já samozřejmě to poslouchám pořád, nějaké jako nahrávky ze zkoušky, takže dneska.
2: Tak to odpovídal Jan Soukup první den po společných zkouškách. O tom dát dohromady Mahlerovu symfonii tisíců snil přes 8 let.
1: Já o tom na koncertě budu mluvit, že vlastně mi přijelo pomoct asi 500 lidí. Jsou to buď mý přátelé, nebo přátelé mých přátel, tak já věřím, že to je ta esence a to bude ten rozdíl od toho provádění, kdy prostě jste v práci a provádíte tu symfonii, jako že musíte.
2: 8 solistů, 13 sborů z Česka i Polska, 3 orchestry, z toho velká část neprofesionálních hudebníků. To vše drží pohromadě rakouský dirigent Christian Arming.
3: Je opravdu těžké slyšet všechny detaily, takže když zkoušíme, často musí sbory zpívat jen se třemi nástroji a až pak to dáme dohromady. Je to dobrodružství, trošku Mission Impossible.
2: Když na spolupráci kývnul ředitel Trojhalí Karolina Petr Šnejdar, moc si nedokázal představit, do čeho se vlastně pouští.
4: Řekl, abych tady chtěl udělat koncert. Jako, v pořádku, udělejte si koncert, pronajmeme vám tento sál a není problém, udělejte si tady relativně, co chcete.
2: Nakonec z toho bylo 7 let příprav, kreslení pódií, schánění ubytování pro stovky lidí nebo vyřizování dopravní uzavírky, aby projíždějící auta nerušila zážitek. To vše pro zhruba hodinu a půl dlouhý výlet do vesmíru, tak jak Gustav Mahler svou 8. symfonii zamýšlel. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
5: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vanish 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15+3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Čtiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Připraveny jsou krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lucí Kociánovou.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Památku obětí nacistické perzekuce si dnes lidé připomenou v Terezíně. Tradiční terezínská trizna připadá vždy na třetí neděli v květnu nepřetržitě od roku 1946. Odkazuje na takzvanou Buchenwaldskou přísahu. To je prohlášení, ve kterém osvobození vězni z koncentračního tábora přísahali, že budou připomínat válečné události, dokud nezmizí všechny kořeny nacismu. Trizna začíná v 10 hodin. Město Kravaře na Opavsku připravuje stavbu kanálu, který zajistí ochranu před povodněmi. Vybudování nového odtokového koryta na řece Opavě by snížilo objem vody v blízkosti rodinných domů. Město spolupracuje s povodím Odry. Epidemie eboli v Kongu a Ugandě nesplňuje kritéria pro vyhlášení pandemické pohotovosti. Uvedla to Světová zdravotnická organizace. Šíření nákazy označila za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Podle agentury Reuters je cílem připravit okolní země na možnou zvýšenou pohotovost a získat podporu mezinárodního společenství. V městských lázních v Opavě je den otevřených dveří. Zájemci si dnes můžou prohlédnout zázemí krytého bazénu od 9 do 12 hodin, včetně technologických prostor. Komentované prohlídky nabídnou také pohled do historie i podrobnosti o rekonstrukci po předloňských záplavách. Jablunkovém dnes proběhnou sportovci. Centrum kultury a informací pořádá další ročník běhu městem. Začátek je ve 14 hodin na Mariánském náměstí. Soutěžit budou všechny věkové kategorie na dvou různě dlouhých oválech. Účastnice ho budou nejen místní běžci, ale i sportovci z okolí a také například z Polska nebo Slovenska. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude zataženo, na jihovýchodě kraje počítejte s vytrvalejším deštěm. Teploty dnes naměříme mezi 8 a 12 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na D1čce mezi 370. a 364. kilometrem mezi Bohumínem a Ostravou je uzavřen pravý jízdní pruh. Projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Naučte se schopnosti vnímat své okolí a důvěřovat vlastním instinktům. To radí odborníci, kteří učí sebeobraně a také schopnostem, jak se vyhnout fyzickému konfliktu. Pár rad nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava za chvíli.

0: 5 minut zbývá do 8:45. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, no a my se teď zaměříme na to, jak minimalizovat případné napadení agresorem, jaká jsou základní pravidla bezpečného chování venku. Redaktorka Iva Havlíčková se na to ptala instruktora sebeobrany a trenéra bojového umění Aikido Lídek Místek Martina Gelnára. No a ten varoval před sluchátky, sledováním displeje mobilu nebo před kapucí, která znesnadňuje výhled.
1: Sluchátka na ulici, vy jste asi hodně proti, pane Gelnáre, že? Nebo jak je to s používáním sluchátek a případným nebezpečím na ulici, ke kterému se člověk může přichomítnout?
2: Tak většinou se jedná o to, že to vlastně jakoby rozptiluje toho člověka a má tu větší nepozornost vůči svému okolí a je tam větší riziko, že ten případný agresor toho člověka může nějakým způsobem, jsem říkal, zálohy jako ho napadnout a v podstatě využít toho. Jo? To samé, jakoby, když se člověk potom ještě u toho dívá do toho mobilu, tak ten zorný úhel, kdy ten člověk nevnímá to okolí, tak je to větší jakoby, riziko, nebo je to pro toho agresora větší lákadlo.
1: Sluchátka byste v každém případě odložili, když se třeba, já nevím, žena, muž, kdokoliv vrací večer prázdnou ulici domů?
2: Tak, jde samozřejmě o tu situaci. To znamená, že pokud je to třeba v tramvaji, kdy je špička, je tam hodně lidí, tak samozřejmě tam asi není nějaké jakoby, riziko nějakého jakoby, napadení. V momentě, když bych šel večer jakoby, sám temnou uličkou, tak bych určitě jakoby, doporučoval radši mít tu pozornost a i poslouchat to okolí, než v podstatě mít ty uši ucpané.
1: Takové základní doporučení pro člověka, který se tedy vrací domů někdy už teda večer v podvečer, není školený na sebeobranu, tak aspoň pár základních rad, které by to byly, pane Gelnáre?
2: Tak v podstatě, když se vracím pozdě večer, tak určitě bych měl volit takovou cestu, která je, řekněme, na první pohled bezpečná. Určitě bych nešel nějakou temnou uličkou, kde na mě někdo může v podstatě vyskočit, překvapit mě, tak aby ten člověk by měl přehled o tom místě, že je jakoby bezpečné, že to není nějak jako velice rizikové.
1: Takže vybrat co nejbezpečnější cestu a vnímat okolí, dávat pozor na to, co se děje kolem mě.
2: Asi tak bych to jakoby zhrnul.
1: Dodává Martin Gelnár, instruktor sebeobrany a bojového umění Aikido. Z Ostravy Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Aktuální meteorologické informace už jsou připraveny v 8 hodin 45 minut. Pojďme se podívat, jak to vypadá na Javorovém vrchu. 7 stupňů Celsia a skoro zataženo. Mošnově 9 stupňů Celsia, také skoro zataženo. A například na Horní Bečvě 6 stupňů Celsia se slabým deštěm. Podle předpovědi má být zataženo v jihovýchodní části kraje s trvalejším deštěm. Odpoledne srážky na většině území. Nejvyšší teploty 8 až 12 stupňů Celsia, na horách 2 až 6 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky mají být dobré, zpočátku až velmi dobré. Tolik aktuálně počasí, klidné ráno přejeme.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 51 minut jsou připraveny tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava, tak si vyberte ze zajímavých akcí. Výjimečný koncert můžete zažít v ostravském Trojhalí. V provedení 600 účinkujících uslyšíte Mahlerovu 8. symfonii. Začátek je v 16 hodin. Ve Frenštátě pod Radhoštěm pak začíná druhý ročník mezinárodního hudebního festivalu Hudba v chrámech. Úvodu koncertu se zhostí houslistka Marie Magdalena Fuchsová. Začátek je v 18 hodin v kostele svatého Jana Křtitele. No a ještě tady je tip pro sportovce. Dnes se můžete proběhnout městem Jablunkov. Začíná ve 14 hodin na Mariánském náměstí. Registrovat se na běh tratí dlouhou 800 nebo 1200 metrů můžete od 12:30 odpoledne. To byly tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Přejeme hezký poslech.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: V Klimkovicích pošle radnice domovu seniorů peníze navíc, aby mohli zvýšit mzdy zaměstnancům. Prezident Pavel dnes v Terezíně uctí památku obětí nacistické perzekuce. Karvinští fotbalisté v ligové nadstavbě nestačili na Olomouc. Dnešek bude chladný, obloha zatažená, déšť a teploty maximálně 12 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Bezmála milionem korun se rozhodla radnice Klimkovic na Ostravsku podpořit letošní rozpočet domova seniorů. Rozpočet zařízení tak stoupl zhruba o čtvrtinu. Domovo seniorů to umožní zvýšit mzdy zaměstnanců a přijmout nové. Nezávislý starosta Klimkovic Jaroslav Varga si od toho slibuje lepší péči o klienty.
2: Tyto peníze pomohou pokryt zvýšené náklady na platy zaměstnanců, protože kvalitní péče stojí především na lidech, kteří ji každý den zajišťují. Domov pro seniory je pro Klimkovice jednou z nejdůležitějších sociálních služeb.
0: Prezident Petr Pavel se dnes v Terezíně zúčastní pietního aktu k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Hrad to oznámil na svém webu. Uctění památky připadá tradičně na 3. květnovou neděli. Pietní shromáždění začne v 10 hodin dopoledne před malou pevností. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození bude mít předseda Ústavního soudu České republiky Jan Baxa. Pavel navštíví taky Centrum studií genocid Terezín, kde si prohlédne stálou expozici Zločin bez jména. V prostorách zámku ve Vsetíně dnes začíná výstava věnovaná životu a dílu sourozenců Jaroňkových. Ti jsou zakladateli Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Bratři Alois a Bohumír Jaroňkovi předložili už před první světovou válkou plány na přenesení roubených staveb do Rožnovského městského parku. Dodává mluvčí muzea Jiří Koňařík.
3: Výstava představuje život a dílo sourozenců Jaroňkových. Návštěvníci si mohou prohlédnout malířskou a grafickou tvorbu Bohumíra Jaroňka, která vyniká smyslem pro barvu a světlo. Alojzovy návrhy pro porcelán a gobelíny, které jsou příkladem mistrné práce s dekorem inspirovaným lidovými motivy. A výstava přibližuje i roli sestry Julie v jejich společném životě a díle.
0: Výstava bude k vidění do 13. září.
1: Sport.
0: Fotbalisté Karviné v Šance Lize prohráli doma s Olomoucí 1-3 v prvním finále play-off o umístění. Odveta na hřišti Sigmy se odehraje příští sobotu. Karvinský záložník Albert Labík se přiznává, že vrcholem sezóny je středeční finále MOL Cupu s Jabloncem. Ligová nadstavba má podle něj nižší prioritu.
4: 100% jsme do toho zápasu šli, aby jsme vyhráli, ale teď po tom zápasu tak je to taková rozdílná atmosféra, no, teď v té kabině, že víme, co nás čeká ve středu a je to těžký přemýšlet na něčem, když ve středu máte tak důležitý zápas, který kromě asi dvou, tři lidí to v kabině nikdy nehráli, takže aby řekl pravdu, tak moc to neřešíme.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo. V jihovýchodní části kraje počítejte s trvalejším deštěm. Přechodně pak budou srážky na většině území. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 8 až 12 stupňů a na horách naměříme teploty okolo 4.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na silnicích a dálnicích v kraji je v tuto chvíli poklidný. Pokud víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava, samozřejmě hezkou celou neděli, když počasí možná někomu nevyhovuje, nevadí, my vám spravíme náladu ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pozveme do Příbora, protože tam dnes uzavírají velké oslavy nejslavnějšího rodáka. Freud Fest tam totiž nabízí historickou atmosféru, koncerty, pouliční program a také setkání se samotným Sigmundem Freudem. My se tam podíváme už za okamžik živě ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. No a nevynecháme ani pravidelnou čítárnu nebo pozvánku za hudbou, konkrétně na Mezinárodní hudební festival Hudba v chrámech. A bude toho více, třeba písničky, které nestárnou už za okamžik. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Příboře na Novojičínsku dnes vrcholí Freud Fest 2026. Jde o třídenní oslavy věnované nejslavnějšímu rodákovi města Sigmundu Freudovi. Ulice jsou plné hudby, divadla, historických kostýmů i festivalové atmosféry. No a přímo v centru dění je už naše redaktorka Petra Pivková. S tou jsme živě ve spojení. Petro, krásné nedělní dopoledne. Čím dnes Freud Fest v Příboře láká návštěvníky nejvíce?
2: Krásné dopoledne, no v tuto chvíli ty přípravy vrcholí, ač nám do toho tak jako lehce prší, ale já si myslím, že takový májový deštík vůbec jako nevadí, ba naopak a určitě ten dnešek bude opět plný zajímavostí. Já už tady vedle sebe mám i starostu Příbora, pana Malíka. Dobrý den, řeknete mi, teda první, začněme tím, co bylo. Jaké byly ty uplynulé dva dny Freudfestu?
3: Dobrý den. Jak možná slyšíte z mého hlasu, tak jsme si to pořádně užili a včera vrchol večera Anna K. a Galia Brothers mě nenechali chladným, a takže jsem zpíval a je to možná slyšet i z hlasu.
2: Můžete být úplně klidný, je to naprosto v pořádku, pořád to zní dobře. A co nás teda čeká dneska?
3: No dneska máme opět nabitý program. V 10 hodin otevřeme spolu s panem Freudem novou expozici v rodném domě Sigmunda Freuda. Hned na to navážeme otevřením poeziomatu, což možná posluchači neví, je takový přístroj, kde se zatočí klikou a můžou si lidé vybrat písničku nebo nějakou zprávu z Příbora. Je tam nahraných zhruba 25 skladeb a tuto výjimečnou věc pro nás vytvořil Ondřej Kobza, umělec. No a pak dále pokračujeme v jednu hodinu slavnostním příjezdem Sigmunda Freuda do kulturního domu, kde přivítáme všechny hosty, vzácné hosty, máme jich tu opravdu mnoho ze zahraničí, máme tu z Ameriky Leslie Brownovou z Los Angeles, máme tady z Turecka pana starostu Imita Uysela z části Antálie, máme tady italskou delegaci, z Gradary, no já doufám, že na někoho nezapomenu, André Schiller z Brazílie, psychoanalytik, no já radši řeknu, že všechny si moc vážím a je to skvělé, že tady jsou. No a vyvrcholením potom na konci bude komorní orchestr Janáčkovy filharmonie, který nám zahraje Vivaldiho a Mozarta, takže se máme na co těšit.
2: Tak to máte ještě nabitý program, možná nepřijdete o ten hlas dnes již, protože u Mozarta se zase tolik křičet nemusí. A věřím, že jste dneska užijete, moc děkuju a jestli teda vás nechám vašemu programu, protože toho máte hodně.
3: No jasně a já všechny srdečně zvu, přijeďte do Příbora, do upršeného Příbora, ale do koncentrovaného Příbora, kde si užíváme 170 let od narození Sigmunda Freuda.
2: Moc děkuju, jak jste slyšeli, čeká vás tady bohatý program, tak pokud nemáte ještě ten plán na dnešní den, tak určitě Příbor je správná volba.
1: Na festival Freudfest v Příboře nás vzala naše redaktorka Petra Pivková. Petro, děkujeme, naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin 21 minut půjdeme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava za knížkami, protože zajít si do knihovny pro čtení, prozkoumat knižní novinky a užít si čtenářské zážitky, to může být dobrá forma relaxace v dnešním zrychleném světě. No a my vám knižní inspiraci nabízíme právě teď v rozhlasové čítárně v Ostravě Hrabůvce, v pobočce knihovny města Ostravy, v ulici doktora Martínka, natáčela s knihovnicí Pavlínou Dobijášovou redaktorka Petra Štrimplová.
1: První titul, který nabídneme čtenářům,
2: je od autorky Florence Knapp. Je to britská spisovatelka a novinářka, která je známá svou citlivostí, hlubokým porozuměním lidské duši a schopností zachytit emoce v jejich nejjemnějších odstínech. Dříve se věnovala psání o tradičních řemeslech, třeba patchworku. Je držitelkou několika literárních ocenění za své povídky a přes 15 let už s manželem vytváří vzdělávací aplikaci pro školy. Ona působila dlouhá léta v médiích a dokázala mistrně ty zkušenosti s pozorováním lidí a příběhu přetavit do své literární tvorby. My máme knížku před sebou, která se jmenuje Jména a je to jediná knížka, kterou zatím vydala. A je zajímavé, že překladem tohoto románu ještě před vydáním už bylo prodáno ty práva na přeložení do 20 jazyků. Vlastně tato knížka se odehrává v říjnu 1987 a vlastně zamýšlí se nad tím, jestli jméno může ovlivnit vlastně další život člověka. Hlavní hrdinkou je Cora, která se vydává na matriku, aby zaregistrovala narození svého syna a vlastně dala mu tam jméno. Manžel Gordon, oblíbený vážený lékař, doma vládne tvrdou rukou a samozřejmě chce, aby se syn jmenoval po něm. Mm-hmm. Jenže to se té manželce nelíbí, protože ona si to chce zvolit sama a ví, že, nebo má ten pocit, že to jméno ovlivní toho člověka. Ona tam jde se svou dcerou 9letou Majou, která se rozhodne, že bráškovi se má říkat Bear. Tak ona teda sebere tu odvahu, dá to jméno Bear podle té dcerky. No a v tom příběhu se potom odvíjí dál, jak vlastně se to může dál dělit. Jsou tam takové tři verze života. Je ta knížka docela dost hodnocená a dokonce jedna čtenářka na databázi knih psala, že by chtěla hned zapomenout obsah, aby hned mohla číst znovu. Takže to velice doporučuji.
3: Nakladatelství Hlas a titul Jména. Další.
2: Další jsem si vzala Michaela Třeštíka. Je to naučná knížka, máme ji danou v umění. Michaela Třeštíka asi každý zná jako manžela Heleny Třeštíkové. I když pan Michal Třeštík má vlastně vystudované technické obory po většinu, tak se většinu života pohyboval samozřejmě v uměleckém prostředí, ano, a začal také sám publikovat. Máme tu knížku, která se jmenuje Ale i tak. Je to poslední knížka, vydaná v roce 2025 a vlastně všímá si tam autor nenápadných doteků umění a člověka, lidí, kteří tato témata do života přináší a příběhů, které se s nimi pojí. Kniha nabízí svěží a neobvyklé pohledy do zázemí tvoření, tvorby, vzniku uměleckých děl.
3: Třetí v řadě.
2: Daniel Silva, autor, a ten je považován za nejlepší amerického spisovatele románu z prostředí tajných služeb. Mm-hmm. Jeho knihy byly přeloženy do více než 30 jazyků a vychází po celém světě. Proslavil se dlouhou sérií thrillerů o špionovi a restaurátorovi uměleckých děl Gabrielu Alonovi. My tu máme knížku Vnitřní záležitost. Mm-hmm. Opět hlavní postavou je legendární špion Gabriel Alon. Ten vlastně v této knížce již odešel z pozice generálního ředitele izraelských tajných služeb a se svou ženou a dětmi se usadil v tichosti v Benátkách. Jeho vytoužený klid je narušen a on musí v novém příběhu o vraždě, chamtivosti a korupci vyřešit téměř dokonalý zločin. Tento Gabriel Alon získal zakázku na restaurování jednoho z nejvýznamnějších obrazů v Benátkách a doufá, že ho z práce tentokrát nic nevytrhne, protože rád restauruje. Mm-hmm. Ovšem právě, když se objeví tělo záhadné ženy plovoucí ve vodách Benátské laguny, tak má po klidu, začne vlastně znovu zase řešit a začne se opět stane detektivem v plné své roli.
3: Víc už neprozradíme. A poslední v této sérii?
2: Je detektivka Richarda Osmana. Richard Osman je britský spisovatel, televizní moderátor a producent. Získal si literární svět svou sérií Čtvrteční klub amatérských detektivů, což jsou takové chytré, vtipné detektivky, kdy parta důchodců řeší zločiny, Lépe než profesionálové. Ovšem, my tu máme dneska knížku s názvem Řešíme vraždy. Opět je to jízlivá vtipná detektivka, ale je tady zajímavá nová detektivní dvojice. Muž, který si užívá penzi, a jeho snacha. Společně řeší šokující série vražd. Osmanovy knihy jsou proslulé jemným britským humorem a svižnými dialogy, neodolatelnými postavami. Proto doporučuji tuto začínající sérii s novými detektivy.
0: Říká knihovnice Pavlína Dobijášová z pobočky knihovny města Ostravy v Hrabůvce. Další knižní tipy nabídneme už za chvíli.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát,

0: A zpátky do rozhlasové čítárny, tedy do vysílání Českého rozhlasu Ostrava, kde čítárnu nabízíme. Řeči je o knížkách, které knihovníci doporučují, co by záruku zajímavého čtení, po kterém je mezi čtenáři poptávka, které má také určitou kvalitu. Pro inspiraci jsme se vypravili do Ostravy Hrabůvky. Redaktorka Petra Štrimplová přizvala k mikrofonu knihovnici Pavlínu Dobijášovou z pobočky knihovny města Ostravy v ulici doktora Martinka.
1: Tady máme trošku z historie tajemství hraběnky Anny z pera Claire Merchant. Claire Merchantová vyrůstala v hrabství Surrey v jihovýchodní Anglii a vždy snila o dráze profesionální spisovatelky. Prošla různými profesemi. Nyní se konečně už věnuje psaní na plný úvazek. Svůj čas tráví studiem historie, objevováním hradů a klášterních ruin a z toho právě vychází její tvorba. Tajemství hraběnky Anny je vlastně o slečně Sarah, která neochotně přijme pozvání své kmotry, protože nerada pobývá v tudorovském sídle, kde na ní doléhá tragédie a historie toho sídla. V tom sídle objeví tajnou komnatu, kde je knížka plná básní. Je to osud hraběnky z 16. století a ona vlastně potom pátrá a zjišťuje, co a jak. Tato knížka vypadá velice romanticky. Myslím si, že i romantická bude. Má na obálce takové krásné růže, staré historické sídlo.
2: Tajemství hraběnky Anny. Nabídneme další titul.
1: Vzala jsem knížku slečny, která žije na Vyškovsku a je velice mladá, aspoň dle mě, jmenuje se Tereza Šmakalová. Ona začala po maturitě pracovat jako grafička ve firmě vyrábějící sportovní dresy a zajímá se o historii. Samostudiu se věnuje moderním dějinám, zejména druhé světové válce. A z této čerpá tato knížka, která se jmenuje Slunce, které nezapadlo. Hlavní hrdinka Anna pracuje jako písařka na armádním úřadě v Berlíně, který je ohrožován nálety. Sleduje útlak Židů a tak jako mnoho lidí se ocitá na křižovatce mezi lojalitou a svědomím. V troskách Třetí říše hledá vlastní štěstí, hrdost, spravedlnost pro ty, kteří neměli možnost se bránit. A vlastně v této době popisuje, jak mizí hranice mezi láskou a zradou, mezi vlastně vítězstvím, hrdostí, slušností a tak dál.
2: Těžké téma.
1: Z těžké doby.
2: Ale určitě zajímavé čtení. Dále.
1: Další knížkou je z pera Sarah Larkové. Je známa svými nevšedními romány z Nového Zélandu a Karibiku. Jsou to takové bestsellery. Tady máme knížku, jmenuje se Dobyvatelky nebes, saháme po hvězdách. Jedná se o tři sestřenice. Tato knížka je z konce 19. století ve Skotsku se odehrává, takže zase dneska šaháme teda do historie. Jsou to sestřenice ze šlechtického rodu Hardových. Každá usiluje o vyšší cíle. Jedna studuje na dívčí škole, jedna se chce proslavit jako divadelní hvězda, třetí zkoumá vesmír. Takže vlastně do internátní školy všechny tři odjedou. To, co se z prvopočátku jeví jako dobrodružství a takové velké dobrodění, že můžou studovat, je však spojeno s neblahými podmínkami, v kterých jsou vlastně vystaveny. Dívkám se nicméně otevírá v té době toho 19. století svět. Nechám na čtenářích, je to taky teda z historie, aby si početli.
2: Tak kdo má rád ostrovní svět?
1: Tady máme dalšího českého autora, je to Tomáš Slavíček. Máme to takovou hezkou naučnou literaturu. Tomáš Slavíček je dobrodruh, vypravěč a průvodce, který posledních 20 let prošel všemi možnými profesemi, od učitele, fotografa až po řidiče sanitky. A jeho knížka vychází z jeho zkušeností ve Vietnamu. Knížka se jmenuje Tenkrát v Hanoji. Podtitul je Jak chutná sen o vlastní kavárně. Kniha je z Vietnamu, kde autor vlastně na vlastní kůži prožil realitu tamní gastroscény. Je to skutečný příběh snílka, který si zbalil batoh a odjel na pár let do zahraničí, až potom ve Vietnamu si otevřel vlastní kavárnu. Autor popisuje místní atmosféru, své začátky v podnikání a taky se zamýšlí nad tím, jestli se vlastně vyplatí plnit si sny i navzdory tomu, že můžou nás přivést až na pokraj existence. Tato kniha je doplněna krásnýma fotografiemi z toho prostředí.
2: A poslední?
1: Zase v historii je to Stanislav Češka, je to náš český spisovatel, autor pohádek a softwarový specialista. A na svém koně má již nespočet těchto historických detektivek. Já mám poslední knížku vydanou Případ podivného hrobu. Soukromý detektiv Stanislav Berka pátrá a používá své neortodoxní metody. Stanislav Češka se zabývá hlavně obdobím raného středověku. roku. Takže i tato kniha odtamať vychází. Jmenuje se Případ podivného hrobu a je to napínavý příběh z dávných časů Velkomoravské říše, kdy vlastně v Pohansku u Břeclavy naleznou při archeologickém výzkumu hrob, který se liší od těch ostatních hrobů, a vlastně v této knížce pátrají, komu vlastně mohl patřit, a řeší tuto záhadu.
2: Končíme krásně záhadně. Z Ostravy Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, které právě posloucháte, pozveme na mezinárodní hudební festival Hudba v chrámech. Jde o sérii koncertů, která kromě Ostravy a Prahy bude také ve Frenštátě pod Radhoštěm. Za festivalem, který láká na hudbu barokní přes klasicismus až po současnou tvorbu, stojí houslistka Maria Magdalena Fuchsová. No a právě teď jsme s ní v telefonickém spojení a přejeme hezké dopoledne.
1: Krásný nedělní dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava. Krásný den.
0: Děkujeme. Festival Hudba v chrámech dnes bude v Moravskoslezském kraji, koná se tam první z koncertů. Tak co na tomto koncertě budeme moci slyšet?
1: Myslím si, že program je pestrý a jsem moc ráda, že můžu zahrát vlastně krásné skladby od barokního skladatele Heinricha Ignáce France Webera z jeho cyklu Růžencových sonát. Poslední sonáta Pasakalia má titul Anděl strážný. Pak se přesuneme do Polska, kdy Grażyna Bacewicz napsala nádherné polské kapričo. Zazní taky skladba současného skladatele Ondřeje Kukala s názvem Pozdní hodina. A od Igora Lobody, gruzínského skladatele, který letos slaví 70 let, zazní velmi specifická skladba, která je věnována všem obětem války na Ukrajině. Je to jeho slavné rekviem pro

0: jsou to vlastně místa, kde člověk může načerpat energii, zastavit se a tak trochu dobít baterky. Moc mě vlastně těší, že na koncerty chodí i lidé, kteří nejsou praktikující věřící a do kostela by jinak třeba ani nepřišli. A cítím vlastně určitou touhu vlastně vracet do kostelu krásnou hudbu, a to nejen barokní, ale i současnou. Koncerty se uskuteční vlastně ve třech chrámech. Je to ve Frenštátě pod Radhoštěm, v kostelích svatého Jana Křtitele a svatého Martina, v Ostravě, Přívoze, v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v nádherném kostele a třetí kostel, nebo respektive čtvrtý, je slavné poutní místo na Bílé hoře v Praze. Je to krásný areál, který navrhoval Santini a jsem moc vděčná, že v těchto nádherných prostorách můžu hrát a pořádat festival.
1: My už jsme říkali, že program koncertu je pestrý, tak co ještě z té nabídky byste ráda zmínila?
0: Tak moc ráda bych pozvala posluchače na koncert Pražákova kvarteta s vynikající klarinetistkou Aničkou Paulovou, který vlastně proběhne 5. června v Ostravě, 6. den poté ve Frenštátě pod Radhoštěm. Koncert je s názvem Pocta Mozartovi. Vlastně letos je 270 let od jeho narození, takže se moc těším, že s Aničkou Paulovou společně zazní kvintet Mozartův a Pražákovo kvarteto zahraje D-moll kvartet. A krásným zážitkem bude jistě vystoupení smyčcového dua B&D Strings. A další koncert a osobně se moc těším třeba na společné hraní s klavíristou a varhaníkem Vojtěchem Trubačem, který dostudoval právě v Miami na Floridě doktorantský program a přijede zahrát do Frenštátu. A pak bych možná zmínila závěrečný koncert, kde bude milým zážitkem pro lidi to, že zvuk houslí a čembala bude imitovat hlasy ptáků a dalších zvířat. Bude se mnou hrát vynikající německá čembalistka, specialistka na interpretaci barokní hudby. A tak se vlastně na všechny tyto koncerty moc těším a srdečně zvu všechny posluchače.
1: Ještě poslední věc poprosíme, zmiňte alespoň termíny, ve kterých městech se vlastně Mezinárodní hudební festival Hudba v chrámech objeví.
0: Takže v nejbližších termínech je to dnes Frenštát pod Radhoštěm, zítra Ostrava a poté v Ostravě 5. června a 6. června ve Frenštátě. Následuje koncert 1. července, kdy zazní kaplička Františka Bendy v Praze na Bílé hoře. A závěrečné koncerty, ještě jsem zapomněla zmínit termíny, kdy bude hrát B&D Strings ve Frenštátě a v Ostravě. A závěrečné koncerty jsou 15. srpna na Bílé hoře, 16. srpna ve Frenštátě pod Radhoštěm a 17. srpna v Ostravě Přívoze.
1: To je naprosto kompletní. Na Mezinárodní hudební festival Hudba v chrámech nás pozvala houslistka Marie Magdalena Fuchsová, která právě stojí za pořádáním těchto festivalů. Děkujeme a přejeme, ať se vše vydaří. Naslyšenou.
0: Děkuji moc krát, přeju všem krásnou neděli. Naschledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: falling down from the sleepy lagoon, palm swaying under the moon, and we swimming out into the calm crystal sea.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Dopravu na D1 u Ostravy od zítřka zpomalí rekonstrukce mostu ve Vrbici. Architekti představí studii obnovy domu ve Starém Bohumíně. Bulharsko poprvé v historii vyhrálo Eurovizi. Český zpěvák Žižka obsadil 16. místo. Dnes bude zataženo s deštěm a teploty maximálně 12 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Řidiče čekají od pondělí další komplikace na dálnici D1 u Ostravy. Silničáři začnou opravovat most v bohumínské části Vrbice a doprava se v místě zúží do jednoho pruhu v každém směru. Oprava potrvá zhruba měsíc, upřesnila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
4: Rekonstrukce na hranici Ostravy a Bohumína navazuje na loňské práce, kdy jsme provedli výměnu mostních závěrů ve směru do Polska a letos proběhnou podobné činnosti v protisměru. Cena zakázky dosahuje zhruba 11,3 milionů korun.
2: Každý třetí kontrolovaný prodejce pyrotechniky loni v prosinci porušil zákon. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která se zaměřila hlavně na dodržování nových pravidel pro prodej zábavní pyrotechniky. Nejčastějším problémem byl prodej nezletilým nebo chyby při online prodeji. Inspekce ve spolupráci s policií a celníky některým obchodníkům zakázala pyrotechniku dál prodávat nebo uzavřela jejich provozovny. Jablunkovem dnes proběhnou sportovci. Centrum kultury a informací pořádá další ročník běhu městem. Začátek je ve 14 hodin na Mariánském náměstí. Soutěžit budou všechny věkové kategorie na dvou různě dlouhých oválech, říká ředitelka centra Gabriela Nědoba.
5: Je to běh, který je v rámci Českého poháru, takže přijíždějí nám běžci z Frýdku, Ostrava, Třinec, ale i třeba ze Slovenska, z Polska. Běží děti jako první, takže to je moc, moc milé a krásné.
2: Architekti budou zítra diskutovat s veřejností o přestavbě historického domu na náměstí ve Starém Bohumíně. Město představí studii rekonstrukce bytového domu z 21 byty, který trápí zatékání, poškozená fasáda i zastaralé balkony a okna. Bohumín chystá zahájení prací na příští jaro. Beseda se uskuteční v pondělí v 15 hodin a 30 minut v tělocvičně školy v Sokolovské ulici. Bulharsko ovládlo 70. ročník hudební soutěže Eurovize. Zpěvačka Dara ve finálovém kole zaujala jak odbornou porotu, tak fanoušky. Český zpěvák Daniel Žižka skončil na 16. místě.
6: Píseň o sebevědomí, chaosu a osvobození. 27-letá rodačka z Varny patřila od začátku soutěže mezi nejvýraznější interprety letošního ročníku. Vystoupení zpěváka Daniela Žižky provázely technické problémy s kamerou. Přímo ve Vídni ho podporovali stovky českých fanoušků.
7: Já myslím, že tomu dali jako opravdu nějaký umělecký jako přesah. Myslím, že to fakt má jako světovou úroveň.
6: 71. ročník Eurovize se bude konat příští rok v Bulharsku. Z Vídně Jiří Štefel, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo, v jihovýchodní části kraje počítejte s trvalejším deštěm a přechodně pak srážky budou na většině území. Nejvyšší teploty dnes 8 až 12 stupňů, na horách naměříme okolo 4.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Štramberku jsou z důvodu konání poutě uzavřeny ulice Dolní, Dolní Bašta, Náměstí a Záuličí. Uzavírka potrvá do dnešního večera, tak s tím počítejte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
8: Dnes pro vás budu mít jednu velkou novinku. Něco velkého a pěkného, co vám určitě udělá radost. Ale nechám si to až na konec našeho pořadu. V něm uslyšíte povídání taky o droždí, o chování u stolu, čeká nás setkání s houslistou Pavlem Šporclem a taky vaření s šéfkuchařem a naším poradcem Romanem Paulusem. Díky němu si připomeneme nejlepší recept roku 2020, který může být samostatným jídlem i skvělou přílohou. Půjde o zelné šlíšky se slaninou a cibulkou, se kterými před 6 lety vyhrála Iveta Podlucká. Je to jeden z 36 výherních receptů z předchozích let, který se letos utká s těmi ostatními o titul Recept desetiletí. Tak ať je vám dobře na duši i v žaludku, přeje Patrik Rozehnal a slavte s námi!
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok a já už jsem se během té písničky od začátku přesunul teď znovu už po čase za naším kolegou, porotcem, šéfkuchařem, michelinským šéfkuchařem, má ty zkušenosti. Roman Paulus, jsme u něj doma a jenom připomínám, že jsme tu proto, že letos je to 10. rok, co se dělá podle vašich receptů a my ty recepty z předchozích 9 let jsme dali zpátky do oběhu a budeme mezi nimi spolu s vámi posluchači hledat recept desetiletí. Abychom si recepty připomněli, poprosili jsme třeba takové kolegy, jako je Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Ivan Vodochodský, ale i Roman Paulus, aby udělali recepty podle svého. Romane, na tebe padl tentokrát recept na to, co vyhrálo, to, co bylo na prvním místě, to je docela, řekl bych, závazek, jinak tě vítám.
1: Patriku, já taky děkuju za uvítání a já tě vítám tady u nás doma. No a jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
0: A dělal jsi někdy něco takhle podle někoho, že by zároveň si tušil, že ten, podle koho to je, to třeba bedlivě sleduje?
1: To si úplně nepamatuju, to si myslím, že spíš ne. A jako já vždycky, i když jsme na porotě, tak říkám, že to je opravdu velká inspirace, těch receptů je mnoho a jsou opravdu až jako na výjimky, úplně jako promile procent, tak jsou strašně zajímavý a inspirativní, takže já to beru jako vážně a doufám, že ty jídla, které společně vaříme, tak že se mi povedou a že nikoho neurazím.
0: Budeme dělat zelné šlíšky, recept Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Je to takový hodně jednoduchý recept, svým způsobem ale i zvláštní a moc chutný. Jakou nejjednodušší věc z takového toho obyčejného domácího vaření, co dům dá, máš rád ty, nebo i zbytková jídla, to taky je svým způsobem styl jídel?
1: Asi francouzskou omeletu ze tří vajec.
0: To je tvoje snídaně?
1: To se dovedu představit jako moji oblíbenou snídaní třeba s kozím sýrem. A vlastně je to minimum surovin, ale pouze pokud se opravdu dobře připraví, tak si na tom člověk pochutná.
0: Co u tebe nesmí doma chybět v lednici?
1: No tak ty vajíčka, jak jsem říkal, sýr, máslo, to je takový asi základ, jako řekl bych. No,
0: když začne mizet, tak řekneš, musíme nakoupit?
1: Je plno věcí, které u nás ale musí být, ale nemusí být v ledničce. Olivový olej třeba, čerstvá zelenina, bylinky, takže jako toho je opravdu hodně, ale jako věci, co musí být úplně v lednici, tak jsou asi ty, co jsem vyjmenoval.
0: Něco z toho si připravíme i na to dnešní vaření. Bude dělat Roman Paulus už za malou chvíli a já jsem sám zvědav, jak to dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Dobře, už víte, že jsme v kuchyni u Romana Pauluse, muže, který má bohaté kuchařské zkušenosti a nejen ty, i ty porodcovské. Nicméně recept, kvůli kterému se dnes scházíme u něj v kuchyni, abychom ho předělali, je to recept vítězný, tak se tu scházíme kvůli Ivetě Podlucké, ta ve Veselí nad Moravou v roce 2020 udělala zelné šlíšky, takový regionální recept a byl tak dobrý, že zvítězil, ocitl se na prvním místě. Romane, něco, čím se ho hodně změnil, překopal z toho nebo to nechal v původní verzi?
2: Mně se ten recept moc líbil a já jsem ho nechtěl hlavně překopat, ale spíš jsem si říkal, že bych ho jako zkusil tak trošičku ke svému obrazu přetvořit. Já mám hrozně rád bramborové šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
1: Takže ze šlíšků budou šišky. Tak co si máme připravit a kolik čeho?
2: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí. Není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemném struhadle. A to zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme mezi něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba půl kila.
1: Opět nastrouhané najemno.
2: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba dvě cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba čtvrt kilo slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a jedno vejce.
0: Pochoutkový rok.
1: Co nás čeká? Co budeme dělat?
2: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory.
1: Navíc, ale to obohatí o takovou další chuťovou dimenzi, že to nebude jenom taková ta bramborová.
2: Do misky si dáme nastrouhan brambory.
1: Trochu soli k bramborám.
2: Soli, přidáme vejce, jedno nebo dvě, podle velikosti.
1: Promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
2: Ano, přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře, hele.
1: Jak má Roman radost úplně.
2: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutnat dobře. A přidáme mouku.
1: Kolik? Postupně? Najednou?
2: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme.
1: Jak bys poradil posluchačům, kteří nás jenom slyší, jak to těsto má vypadat, jak má být scelené, jak se má lepit nebo nelepit?
2: V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
1: Takže zmí se teď navál. A budeme vyvalovat háďata?
2: Budeme dělat češky. Udělám si takovej váleček, z něho si nakrájem porce. A tady už vidíme, jak pěkně se nám dělají ty zelný vlasy. Uděláme si takovýhle češky.
1: To znamená, vyválíme váleček, nakrájíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
2: Ano, je to tak, ano. A vlastně, když dobře zpracujeme ten váleček na začátku, tak je to jenom takový dohlazení v podstatě té šišky. Je dobrý nedělat je až moc tenký, protože potom při vaření se můžou rozpadat. Já si myslím, že tady to teďko, co jsme tady připravili, tak bude chutnat opravdu dobře, ale zároveň si myslím, že by to mohla být skvělá příloha třeba k nějaký vepřový pečení k moravskému vrabci. Jako to já si říkám jako často, že když se díváme na recepty nebo ty, který posluchači posílají, takže to jsou opravdu poklady.
1: Jak dlouho se vaří?
2: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
1: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Teď si uděláme něco, čím pak posypeme ty šišky.
2: Nakrájíme si cibuli a budeme ji krájet na nudličky. Povlákně. Jako kdybychom si připravovali cibuli na francouzskou cibulačku. Nakrájíme si najemno jarní cibulku.
1: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
2: Ano, dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat.

0: já to trošku opepřím. Ale honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slanina je slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Se na to tak těším.
0: Tě je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv, nějakému masu, i samotný. Já mám rád i třeba jenom bramborový knedlík s cibulkou, takže pro mě to jídlo úplně ideál. Jo?
0: A kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak bych tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý. Já to zkusím ještě s tou zakysankou. Trošku, to jsme tam myslím neměli. Jo, to tomu dá tu kyselost a to je takový to, co tě nutí ještě si dá další sousto.
0: Já myslím, že hezký. Je to možná ne jídlo na každodenní stravování, ale jednou za čas, když máme chuť si dát něco trošku sytějšího, tak úplně ideální strava.
1: Já ti za to moc děkuju. Jaký máš ty dojem po tom, co si udělal jídlo paní Ivety Podlucké, vlastně výherní recept z toho roku 2020?
0: No tak trošku jsem se bál, abych to nepokazil, ale tak já doufám, že paní Podlucká se na mě zlobit nebude a i tímto zdravím a snad si ten recept třeba podle té mý verze taky někdy vyzkouší.
1: Teď, už v téhle chvíli, je ten tvůj recept na našem webu pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní. Navíc vedle sebe dvě fotografie původního receptu a toho současného pro srovnání. Video, všechno, co potřebujete. A je to jeden z těch 630 výherních receptů za posledních 9 let. Tímhle jsme se vrátili a uzavřeli rok 2020 společně s Romanem Paulusem u něj doma v kuchyni. A příště další recept, ten posluchačský vítězný z roku 2021 od paní Evy Mlčochové ze Seloutek bude dělat Naďa Konvalinková a půjde o název, který už Naďu rozesmál. Už to viděla, když se zase zamyslela, co se kdysi dělalo. Kozičkový desert.
0: Tak na to se těším.
1: My taky, takže příští týden už víme, co budeme dělat. Dnes se loučíme s Romanem. Ať se ti daří a bylo to příjemné setkání, jako vždycky s tebou.
0: Děkujeme a já doufám, že to není poslední recept, který spolu letos uvaříme.
1: Daleka ne.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Narozeninový pochoutkový rok, 10. ročník, pokračuje v tomto díle opět dalším zajímavým povídáním. Starší z nás si určitě vzpomenou, že takové droždí neboli kvasnice se dodávalo do obchodů ve velkých kostkách. Tam se potom ukrojil požadovaný kousek a ten jste si nesli domů. Kvůli přísným hygienickým pravidlům dnes kupujete droždí už balené a menší. Za historií i současností droždí se vypravila Alena Vykydalová do olomouckého sídla jedné francouzské společnosti, která v Česku droždí vyrábí. Za generálním ředitelem Tomášem Podivínským a marketingovou manažerkou Marcelou Jankovou.
1: Věděli jste, že proces knutí těsta objevili už staří Egypťané? Jako mnoho jiných užitečných věcí byl i tento objev náhodný. Když nechali lidé těsto na slunci delší dobu, zjistili, že se jeho objem zvětšil.
2: Oni tenkrát ještě netušili, jaké chemické reakce tam probíhají.
3: A tehdy jenom si z toho poučili, takže opakovali stejné podmínky. My už dneska víme, že to těsto jim kynulo proto, protože v mouce jsou přirozeně zastoupeny takzvané divoké kvasinky. Když prostě vezmete mouku a smícháte ji s vodou, tím vytvoříte prostředí, ve kterém ty kvasinky se začnou rozvíjet. Takže strašně dlouhou dobu se vlastně droždí nevyrábělo, ale používalo se tak nějak nevědomky, díky tomu, že bylo přirozeně zastoupeno v té mouce.
1: Průmyslově se droždí začalo vyrábět teprve v druhé polovině 19. století, kdy francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur zjistil, že kvašení způsobují živé organismy kvasinky.
3: Droždí neboli kvasnice, to je pekařská surovina, která je složená

0: z jednoho druhu hub z kvasinek. Kvasinka, to je jednobuněčná houba. Co je třeba vědět, je, že je to živý organismus. Takže ta kvasinka žije celou dobu, kdy ji takzvaně vyrábíme a celou dobu, kdy ji skladujeme a žije ještě dlouho během používání v pekárně, dokud ji nezahubí vysoká teplota v peci. My sice říkáme, že droždí vyrábíme, ale není to pravda. My droždí neumíme vyrobit, my ho jenom množíme.
1: Pro domácí potřebu si na trhu můžeme vybírat ze dvou možností. Zvolit můžeme buď čerstvé droždí, anebo sušené.
2: Čerstvé droždí je slisované do tvaru kostičky a jeho používání je v České republice si myslím tradičnější než používání toho sušeného droždí. To čerstvé droždí je potřeba skladovat v lednici. Většina hospodyněk z něj je zvyklá vyrábět si kvásek, který potom přidává do mouky. A druhým je pak droždí sušené, balené do sáčku a není potřeba ho skladovat v lednici, stačí mu pouze pokojová teplota.
0: Trvanlivost toho droždí sušeného je rok až dva. Ta oficiální, my jsme tady jednou našli nějaký vzorek, který měl 10 let a furt to ještě fungovalo.
1: Kromě toho, že je droždí potřeba k vykynutí těsta, dodává mu také vůni a chuť.
2: Droždí přirozeně obsahuje vitamíny skupiny B a pak různé biologické prvky, jako jsou aminokyseliny, minerály nebo enzymy. A je už historicky známé z dob našich babiček, že dělali třeba droždivou pomazánku, která působí blahodárně na pleť. To je jako rarita.
0: Kolegové ze zahraničí, když slyší o droždivé pomazánce, tak se chytají za hlavu a říkají: Ježíš Maria, co to děláte? A když to ochutnají, tak říkají: a tím dáme recept.
3: Droždí určitě znají všichni ti, co pečou a vytváří třeba i kynuté věci. Inspirovat se můžete i na stránkách pochoutkovýrok.cz a to povídání o droždí tam najdete také. Za malou chvíli už nás čeká setkání s houslistou Pavlem Šporclem a mluvit budeme o jídle a vaření.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my máme příležitost si teď chvíli popovídat i s houslistou Pavlem Šporclem za účasti i Nadi Konvalinkové. Jaké bonbony jste dostávali jako odměnu?
1: Tenkrát byly asi jenom bombary, ne? Tak předpokládám, že bombary ty se dlouho cucaly. A moc jsem se na to těšil, protože jsem se vždycky snažil, abych zahrál dobře, abych si ty bombony zasloužil.
0: Dostáváte i dnes jídlo jako odměnu za to, že hrajete? Nebo možná doma na to, že za chvilku přestanete hrát třeba?
1: Ne, já opravdu dostávám dokonce i jídlo, co mi odměnu. Jednou jsem dokonce dělal i pořad pro televizi, kdy mě převlékli za žebráka a já jsem si musel vydělávat na ulici. A nejenom, že jsem si vydělal spoustu peněz a dokonce v jiném pořadu byl Petr Janda z Olympiku a ten nevydělal toho tolik, já jsem vydělal daleko, daleko víc.
2: Na housle
1: než on na kytaru, protože celkem logické vysvětlení to má, my jsme stáli na pěší zóně plné turistů a on když hrál hity Olympiku, které my všichni známe, tak ty turisté je samozřejmě neznají a já jsem chytře hrál malou noční hudbu a takové ty hity, tak mě tam házeli. A mimo peněz mi tam hodili i rohlík se sýrem. takže to byla velká odměna, ale opravdu na těch koncertech občas dostanu nějaké ty dorty, nějaké bombony mi tam dosínou. Jako myslím, že bych neumřel, kdybych hrál jenom na housle bez peněžní odměny.
0: To tak poslouchám, vy máte docela zkušenost s hraním na ulici. Co to metro v tom New Yorku? K tomu došlo jak?
1: No, ano. Já jsem byl, myslím, v New Yorku jeden z nejchudších studentů, i když samozřejmě v úvozovkách, protože měl jsem kde bydlet a prostě to zázemí jsem měl, i když jsem měl nejlevnější podnájem, kde bylo asi 15 koček a opravdu to nebylo nic krásného. Proto jsem se vlastně rozhodl tenkrát, že se stanu vegetariánem, protože jsem měl na výběr, buď si budu kupovat maso a už nebudu mít na tu zeleninu, anebo opačně. Tak já jsem se rozhodl, že si budu kupovat tu zeleninu a že maso opravdu vynechám. A občas jsem si tady i vydělával v tom metru, což byla úžasná zkušenost, protože já jsem vcelku stydlivý člověk a už jenom vyndat si ten nástroj, ty housle z toho futralu, když mě lidi okukujou, pro mě není úplně to pravý ořechový.
0: Jak se vybírá místo v metru? To jste si tady nesměle řekl, tady by to šlo, nebo tady je závětří, nebo tady nikdo není dneska?
1: Já jsem hrál na 54. ulici v metru teda, tak se to jmenuje, že v New Yorku, ty stanice a nevím, proč jsem si vybral zrovna. Tak bylo to takový, že to nebyla úplně ta nejfrekventovanější, ale zároveň ne ta nejmenší stanice. Takže se to tam docela se to tak střídalo. Bylo to v centru Manhattanu, takže samozřejmě tam bylo dost lidí. No a když už jsem ty housle teda vyndal a překonal jsem ten první stud, tak jsem opravdu tenkrát vydělal asi $60 za hodinu, což bylo jednou tolik, co průměrná americká mzda tenkrát. Tak si myslím, že jsem byl docela úspěšný. A hrál jsem tam několikrát. Byl to poměrně velký přivýdělek na tu tehdejší moji situaci a dobu. A dokonce jsem jednou si vydělával, a to byla moje poslední zkušenost, na hlavním nádraží New Yorkském, kde jsem si tedy stoupnul, začal jsem hrát a přišel za mnou takový obrovský, velikánský černoch a řekl, že tam hrát nesmím. A já jsem se zeptal, proč tam nesmím hrát a on řekl, že to je jeho místo. A já jsem říkal, tak si stoupni vedle, ne, teď je to jedno. A když se mi pořád nechtělo, tak se mě zeptal, jestli mám povolení.
2: Aha.
1: A to jsem nevěděl, to samozřejmě jsem neměl povolení a nevěděl jsem, že nějaké potřebuji. A on říkal, že si musím dojít na ředitelství tam a že mi to musí jako povolit, abych tam mohl hrát. Tak já jsem se šel zeptat na to ředitelství a tam mi řekli, že bych musel hrát před nějakou komisí, aby mi povolili jako, myslím, že to vyznělo tak, jako abych nedělal

0: ostudu v tom metru. Aspoň jsem z toho to pochopil. A já jakožto student nejprestižnější školy hudební Juilliard School v New Yorku, mě to trošku urazilo, musím říct, moji ješitnost. A tak už jsem vlastně od té doby tam nehrál, protože samozřejmě žádný zkoušky před nějakou komisí jsem nechtěl dělat.
1: Tak vypnout si k nám na chvíli přišel tady Pavel Šport, to a my moc děkujeme za tu návštěvu.
0: Děkuju moc za pozvání a všem spoustu krásné hudby a mnoho dobrého jídla.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety i dnes nechybí v našem vysílání narozeninového pochoutkového roku, který slaví 10 let. A Ladislava Špačka se chci zeptat, jak je to s překládáním jídla z talířů u stolu, když nám přinesou něco a my si to máme přeložit od obsluhy k sobě na talíř. Jak tento způsob servírování vlastně vznikl?
1: Ve středověku existovali takzvaní kráječi. To byli specialisté, kteří dranžírovali, to znamená vykosťovali a krájili to maso na plátky hostům, takže ti hosté si vlastně už brali ty nakrájené kousky a nemuseli zápasit s půlkou berana, který stál, ležel na stole. Jestliže budeme si mísu podávat, tak jsme v trochu jiné situaci. Je to běžné třeba, dejme tomu, při stolování v Americe. Byl jsem na několika obrovských banketech, při kterých v sále sedělo 1000 lidí. Bylo tam 100 stolů, u každého sedělo 10 strávníků, 10 hostů. 1000 pokrmů nevyexpeduje žádná kuchyně na světě v nějakém reálném čase. A proto ke každému stolu přišel číšník, který měl velké plato, velkou mísu a na ní měl 10 plátků masa, 10 kousků brokolice a 10 brambůrků. Hosté si překládali ty pokrmy sami na svůj talíř, protože on držel ten obrovský tác v obou rukou. Vždycky musel přijít z levé strany, protože kdyby přišel z pravé strany, tak si vykloubíme tu pravou ruku. Jestliže přijde zleva, tak levou rukou si nabereme pohodlně ten plátek a položíme na svůj talíř. Z toho vycházíme i při domácím stolování, anebo při stolování, při kterém si mísu budeme podávat. Jestliže hostitelka nabídne prvnímu hostovi, tomu nejčestnějšímu, nabídne mísu s pokrmem, který by si měl přeložit, tak mu ji přidrží, host si přeloží a potom už host posílá tu mísu dál, jeden za druhým kolem toho stolu. Tak to vám to radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: A teď ta velká novinka. To překvapení, které jsme si schovávali na tento měsíc, aby vy jste měli, doufám, radost a taky spousta inspirace. Můžu oznámit, že v tuhletu chvíli se na trh dostala naše největší sladká kuchařka všech dob. Sestavili jsme kuchařku se 170 sladkými recepty. A protože je tak velká a obsahuje recepty z celé naší země, nazvali jsme jednoduše Sladké Česko. Najdete v nich všechny sladké pochoutky, dorty, buchty a koláče, které jsme jako recepty odvysílali za těch posledních skoro už 10 let. Jsou tam úplně všechny recepty od úplného začátku naší soutěže až do současnosti. A své přidali i naši porotci. A jeden bonus i já. Dohromady 170 krásných receptů. Ty, které už znáte, a ty, které ještě nikdy v kuchařce nevyšly. Je to vůbec největší a jedinečná kuchařka, kterou jsme kdy sestavili. Tak pozor, právě teď slavnostně uvádíme i s vámi na trh a do vysílání, a to díky radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Pořídit si ji můžete už v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si její doručení můžete objednat přes telefonní číslo. Pište si 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko si díky radioservisu tedy můžete objednat, ještě jednou pro jistotu opakuji to telefonní číslo 724 819 319. A pozor, volejte jen ve všední dny a v pracovní době, abyste se dovolali. Tu kuchařku jsme nazvali Sladké Česko, protože jsou tam recepty napříč celou naší zemí, ze všech možných rodin a ve všech možných úpravách. Z českých surovin, všechno, co zvládnete sami a to, co jste si oblíbili. A když už tuhle kuchařku máme, tak si oni taky zasoutěžíme. Co říkáte? Nejprve ale vyhodnotíme soutěž z minulého kola, kdy jsme soutěžili o kuchařky. A já jsem se vás ptal, co použil Vojta Vrtiška do receptu místo marmelády. Byl to gel, ovocný gel. Z těch správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kterým pošleme naše knižní kuchařky. Stali se jimi Zdenka Kristková z Plzně Bolevce, Ladislav Mík ze Slavkova u Brna a Alena Macků z Pardubic. Moc gratuluju. A teď už mám přichystané tři úplně nové kuchařky Sladké Česko jako výhru pro tři soutěžící. Pro ty, kteří správně odpoví na soutěžní otázku. Tu novou. Ptám se tentokrát, co přidal Roman Paulus dnes do těsta na zelené šlíšky. Byla to jablka nebo brambory? Co přidal Roman Paulus do těsta k zelným šlíškům, k tomu zelí? Pokud si myslíte, že to byla jablka, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že zelené šlíšky byly obohaceny o brambory, budete posílat soutěžní SMS pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte až do půlnoci z úterý na středu, vyhodnotíme to v příštím vydání Pochoutkového roku a připomenout si to všechno můžete i na webu pochoutkovýrok.cz. Tak do toho, držím vám palce. A jinak děkuju za přízeň, za pozornost a připomínám, nezapomeňte na tu naši velkou novinku. Sladké Česko, nová kuchařka, kterou si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz. Tak ať se jí daří a vám s recepty podle ní. Mějte se krásně.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne, prášky nechci.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: CETEN staví v Čakové na Bruntálsku nový vysílač. Některé budovy v Česku se dnes rozsvítí červeně. Při příležitosti Mezinárodního dne AIDS si připomenou oběti této nemoci. Opavské divadlo uvede premiéru pohádky Tučňáci na Arše. Bude zataženo s deštěm, teplotami do 12 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Čaková na Bruntálsku bude mít lepší mobilní signál. Společnost CETIN tam staví nový vysílač. Bez signálu je teď hlavně horní část obce. V případě nouze je těžké si tam přivolat hasiče nebo záchranku. Nový vysílač má být funkční do konce června.
3: Tady to teda jako není vůbec, tady si nezavoláte. Tady musíte k zrcadlu, když chci odeslat třeba SMS-ku.
4: Říká Monika Baranová, provozuje místní obchod a nový vysílač jí pomůže s podnikáním. Část obce je v takzvaném bílém místě, říká Ondřej Zetka ze společnosti CETIN. Podobných lokalit je ale v okresu více.
5: Momentálně vidím asi 30 lokalit zadaných tady na Bruntálsku.
4: Jde třeba o část Hočovic nebo Petrovic. V celé České republice je podle dat Českého komunikačního úřadu téměř 1800 bílých míst. Zmizet by měla do roku 2030. Čakové Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Dnes se červeně rozsvítí budovy v několika českých městech. Při příležitosti Mezinárodního dne světla pro AIDS budou svítit na podporu lidem, kteří bojují s onemocněním AIDS. Virem HIV se loni podle Státního zdravotního ústavu nakazilo téměř 300 lidí, tedy asi o 20 víc než loni. Důležitá je prevence a včasné testování, říká předseda České společnosti AIDS Pomoc Jiří Pavlát.
6: Pacient, který svůj HIV status zná a léčí se, tak není pro své okolí nebezpečný. Naopak,

0: člověk, který neví, že má virus HIV v těle, tak ho může šířit nevědomky a to je to riziko, které ve společnosti máme.
1: Slezské divadlo v Opavě dnes poprvé uvede pohádku Tučňáci na Arše. Jde o poslední premiéru činoherního souboru v letošní sezóně. Tučňáky na Arše napsal německý autor Ulrich Hupp. Inscenaci pro Opavské divadlo režíruje Michal Spišák. Představení začíná v 16 hodin.
2: Příběh kombinuje dva zdánlivě nesourodé náměty, trampoty tučňáků v trochu nudné krajině věčného ledu a biblický příběh o potopě světa. V roli tučňáků se představí Vít Pištěcký, Emma Matýsková a hostující Daniel Hrůza. Z Opavy Natálie Janišková, Český rozhlas. Sport.
1: Oštěpař Jakub Vadlejch vyhrál na úvod sezóny meeting v Tokiu. Hodil 85,24 metru. Úřadující mistr Evropy překonal 85 metrů poprvé od olympijských her 2024 v Paříži, kde skončil těsně čtvrtý. Martin Konečný se v Tokiu s výkonem 77,53 metru zařadil na páté místo.
3: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo. V jihovýchodní části kraje počítejte s trvalejším deštěm. Přechodně pak budou srážky na většině území. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 8 až 12 stupňů. Na horách naměříme okolo 4.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme a provoz je poklidný. Pokud ale víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přejeme krásné nedělní dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Čeká nás humorně laděný pořad plný vtipů pro milovníky přírody, chalupáře, chataře. Zkrátka čeká nás chalupka strýčka Artura už za malý okamžik. A předtím ještě písničky, které nestárnou ostatně jako obvykle. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

Vítejte, vážení přátelé, při poslechu Chaloupky strýčka Artura, pořadu Českého rozhlasu Ostrava pro milovníky dobré muziky a samozřejmě odpočinku všeho druhu. Zrovna nedávno byla v televizi Adamsova rodina, takový starý film z prostředí takzvaných podivných záhrobních bytostí nesmrtelných, toužících po mukách a tak dále. A objevila se tam také černá vdova, vražetkyně, která se specializuje na bohaté manžely, kterým hned po svatbě zakroutí krkem. No a to jsem si přitom vzpomněl na klasický chalupářský vtip. To se ptá taková mladá manželka lékaře, který ošetřuje jejího postaršího manžela a povídá mu: prosím vás, pane doktore, tohle už je čtvrtá autonehoda mého manžela. Řekněte mi, pane doktore, je snad možné, aby byl nesmrtelný? Vtip nic moc, ale nic si z toho nedělejte, dáme si na začátek pořadu vrtěnou a je to od Tufaranky ze Šakvic a má to název Zahraj mě, zahraj hudečku a příjemný poslech Chaloupky strýčka Artíka přeje Artur Kubica, vtipu plná krabica.

když jsem připravoval tady ten díl pořadu Chaloupka strýčka Artura, tak jsem měl takovou nějakou náladu na policejní vtipy, tak je jasné, že se jich tu objeví asi dneska více. To na policii zvoní telefon a tam se ozve, volám od nováku, prosím, okamžitě sem někoho pošlete, právě vlezla kočka do bytu. A ten policista povídá, prosím vás, nedělejte si z nás legraci, na to přeci nemáme čas, že vám vlezla kočka do bytu. A na druhé straně toho telefonního spojení někdo povídá, musíte sem někoho rychle poslat, já jsem totiž Novákovic papoušek. Tak nevím, jestli máte doma nějakého papouška, třeba andulku nebo toho amazoniana. Oni všichni brementi stejně a podle toho, co říkají, tak se obvykle ukáže, co jste vy zač. Já mám doma děsně zprostého papouška a taky pořád říkám té mojí hubaté manželce, že to má určitě po ní. A dáme si Nebojte sama měnko a hraje to mladá muzika Šardice a protože je to dechovka složená z dětí místní šardické lidové školy umění už z roku 1980, tak bych řekl, že v ní hrají už potomci těch prvních dětí, tedy jejich dětí a možná tam za pár let budou i děti jejich dětí, protože ta dechovečka má letos 46 let od svého založení.

A mám tady příběh pro dámy. To, kdybyste se někdy dostali do problému, tak ať víte, jak reagovat. Ty situace mohou být různé. Tady je jedna ukázková. To jsou manželé na dovolené a jedno ráno o té dovolené se manžel vypravil na loďce lovit ryby, je to takový rybář, nadšenec, a po několika hodinách ho to už omrzelo a připlul zpět, to rybářské vybavení nechal v loďce a šel na pivečko. No a na břehu už čekala manželka, která se rozhodla také s tou loďkou vyplout na to jezero, užít si toho klidu té vodní hladiny. Kousek veslovala, potom zakotvila, vzala si knížku a začala číst. A za chviličku se na motorovém člunu objevil strážník toho parku, ve kterém to jezero bylo. A povídá, dobré ráno, paní, co tu děláte? A ta paní povídá, no čtu knížku, není to vidět? No a ten strážce povídá, no ale jste v zóně, kde je zakázáno lovit ryby. A ta paní povídá, no ale já ryby nelovím, to přece vidíte. A ten strážník povídá, no to jo, ale máte s sebou kompletní výstroj, takže musím vás odvést a dostanete pokutu. A ta paní povídá, no ale když to uděláte, pane strážníku, tak já vás obviním ze znásilnění. A ten strážník se tak zlekne a říká, no ale já jsem se vás ani nedotknul, vážená paní. A ta paní povídá, to je možné, ale máte sebou kompletní výstroj. Tak to byla jenom ukázka, jak z problému ven. A to se baví dva kamarádi, hokejoví fanoušci o ženách, a ten první povídá, můj brácha, tak ten dříve hrával v útoku. A ten druhý je samozřejmě zvědavý, co se stalo, že už v útoku nehraje. A ten první povídá, no když se oženil, tak musel přejít do obrany. A moje hubatá manželka Evča, když jsem jí to doma vyprávěl, tak říkala, že to vůbec není směšné. Ostatně jako všechny vtipy, které vám tady nabízím. Dáme si polečku, pár dívek znám, zpívají to Vojta Račický a Anička Zlomková a hraje Mikulovanka.

Přemýšleli jste někdy, jak na červotoče? Dnes je takových možností docela málo, protože hodně nábytku je z různých směsí lepidel a třísek pilin, říká se tomu dřevotřísková deska, a těm červotočům to přirozeně nechutná, nedá se to jíst. Takže pokud nemáte doma masív, dřevo a domek ze dřeva, tak se možná s červotoči ani nesetkáte. Našel jsem zajímavý recept, jak se zbavit červotočů, je velice jednoduchý a nenákladný. Do neředěného octa přidáte jar na nádobí, můžete přisypat také pepř a zamícháte. Ten jar ocet trošku zahustí a potom to tolik nestéká. Důkladně s tím potíráme napadená místa, roztokem nešetříme. A červotoče prý již nikdy nespatříte. Já jsem to neskoušel, nemám s červotočem problém, ale jednou jsem si koupil v bazaru starý hoblík na okna. Takový rohový, speciální, z minulého století, dneska už se to asi nedělá. No a ten je těmi červotoči trošku prožraný. Tak jsem si říkal, jestli si do domu, do dílny ve sklepě nepřitáhnu i ty červotoče z toho hoblíku. Ale ani v té dílně nemám hodně dřevěných věcí, tak mi to tak nějak nevadí. A teď si povíme, co dělat s manželem, když se vrací domů nečekaně nad ránem. To se takový chlap vrací domů, ale až úplně ráno, a hned mezi dveřmi dostane tou paličkou na maso mezi oči. A když se probere, tak ta manželka nad ním stojí a povídá: Ježišindy, Honzíčku, promiň, já úplně zapomněla, že jsi měl dneska noční směnu. Ten vtip mám moc rád. Je takový pěkný, rodinný, upřímný. Dáme si valčík, zaťukaj milý, a hraje to Malá černá hudba.

Objevil jsem jeden vtip ze života, to se ptá manželka svého milovaného manžela. A drahoušku, jak oslavíme to naše výročí sňatku? Letos jsme spolu 40 let. A ten manžel se na chvilku zamyslí a potom povídá, už to mám. Už to mám, my to naše 40leté výročí sňatku oslavíme minutou ticha. To se potkají dva kamarádi a ten jeden je moc a moc smutný a tomu druhému to nedá, tak ho vezme kolem ramen, nalejí si půlečku slivovičky a on mu povídá, tak co se stalo, Karle, vypadáš velice špatně. A ten smutný Karel povídá, představ si, předevčírem mi utekla žena s jiným chlapem a včera se mi ztratil pes. A ten kamarád povídá, to je strašné, to se nedivím, že tě to fakt vzalo. A ten první povídá, no představ si, jsem z toho úplně vedle, toho pejska bylo fakt škoda. Tak každý to máme doma takové, jaké si to zasloužíme, dáme si moravské muzikanty a bude to Valčík, kdo ví, jestli vtáčci.

0: A to sedí v hospodě úplně nešťastný chlap. A ostatní se ho ptají, co se mu stalo, a on povídá, ale moje žena má dneska narozeniny. Pořád přemýšlím, čím bych jí, až půjdu večer z hospudky domů, překvapil. Ale opravdu překvapil. A ten jeden kamarád mu povídá, tak jestli chceš tu svou ženu opravdu překvapit, tak zaplať a běž domů. Jak jsem šel sem do hospůdky, tak jsem viděl, jak se k ní nenápadně přes zadní branku hrnul tvůj soused. Myslím si, že dnes bude velmi, ale opravdu velmi překvapená. Krásnou neděli vám všem přeje myslivecká kapela Atlas s kapelníkem Mirkem Čepickým a spolkou Pojď panenko do hospody a také váš průvodce dechovkou plechovkou Artur Kubica.
1: Má to hlavu jako kopač.

jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pět minut zbývá do 12. hodiny, připraveny jsou samozřejmě zprávy a po zprávách hudební pošta. Takže budete moci telefonovat na číslo 596 11 22 66 a vybírat písničky, které pošlete svým blízkým. Odpoledním průvodcem pro vás bude kolega Vítek Goršanov a Pavel Janošec. Přeje hezký poslech.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava. Pro podniky velkoobchodní slevy.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Nová příručka radí pacientům, jak používat umělou inteligenci. V Kravařích se chystá stavba kanálu, který zajistí ochranu před povodněmi. Hudební událost Mahler 8 v Ostravě propojí 600 profesionálů i amatérských hudebníků. Počasí bude zítra zatažené s deštěm a s teplotami kolem 14 stupňů Celsia. Dobré poledne přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. S používáním umělé inteligence radí pacientům nová příručka. Varuje třeba před tím, aby lidé po chatbotech chtěli určit diagnózu a nebo léčbu. Umělá inteligence totiž na rozdíl od lékařů nezná celkový zdravotní stav, rodinnou anamnézu ani užívané léky. A má taky tendenci utvrzovat člověka v jeho laickém názoru. Pokračuje Matěj Misař z České asociace umělé inteligence.
2: Někdy si vymýšlejí zdroje a vymýšlejí si různé články. A toto je všechno velmi nebezpečné, zvlášť když vlastně posoudíme, že toto není umělá inteligence, která vám radí, jestli si máte koupit modrou nebo červenou sedačku, ale je to umělá inteligence, do které zadáváte svůj zdravotní stav a radíte se o tom, co s váma je.
1: Na příručce spolupracovali i Česká lékařská společnost a Ministerstvo zdravotnictví a je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Město Kravaře na Opavsku připravuje stavbu kanálu, který zajistí ochranu před povodněmi. Vybudování nového odtokového koryta na řece Opavě by snížilo objem vody v blízkosti rodinných domů. Město spolupracuje s Povodím Odry. Epidemie eboli v Kongu a Ugandě nesplňuje kritéria pro vyhlášení pandemické pohotovosti. Uvedla to Světová zdravotnická organizace. Šíření nákazy označila za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Podle agentury Reuters je cílem připravit okolní země na možnou zvýšenou pohotovost a získat podporu mezinárodního společenství. Organizace evidovala v provincii Ituri v Kongu několik desítek úmrtí na ebolu. V Ugandě jedno. Trojhalí Karolina v Ostravě dnes rozezní 8. symfonie Gustava Mahlera. Jedno z nejnáročnějších děl klasické hudby společně nastudovali profesionálové s amatérskými hudebníky. Na jednom pódiu se sejde 600 lidí.
3: Kolikrát už jste brečel?
4: Dneska v koupelně, no.
5: Tak to odpovídal Jan Soukup první den po společných zkouškách. O tom dát dohromady Mahlerovu symfonii tisíců snil přes 8 let.
4: Mi přijelo pomoct asi 500 lidí, přátelé nebo přátelé mých přátel.
5: Když na spolupráci kývnul ředitel Trojhalí Karolina Petr Šnejdar, moc si nedokázal představit, do čeho se vlastně pouští.
6: Řekl, abych tady chtěl udělat koncert. V pořádku. Dělejte si koncert.
5: Nakonec z toho bylo 7 let příprav. To vše pro zhruba hodinu a půl dlouhý výlet do vesmíru, tak jak Gustav Mahler svou 8. symfonii zamýšlel. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji deštivo, zataženo, nejnižší noční teploty 8 až 4 stupně. Zítra přes den zataženo, na většině území s deštěm, odpoledne budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 10 a vítr bude slabý, severní s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Jen kivadlově se dá projíždět po Knovské ulici v Bruntálu. Oprava v tomto místě regionu potrvá do 9. srpna.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Zavolejte také do studia Českého rozhlasu Ostrava, protože začíná nedělní polední hudební pošta. To telefonní číslo je, myslím, že notoricky známé 59 611 2266. Popřejte dnes někomu k svátku, mají Anety svátek, připomínám, nebo k narozeninám, a nebo pošlete písničku k nějakému vašemu rodinnému výročí. Za mikrofonem je Vítek Goršanov, přeji vám krásnou neděli, dobrou chuť k svátečnímu obědu a navzdory počasí pojďme si to nedělní odpoledne udělat hezké. Co říkáte, milí posluchači, tak ať se vám hezky poslouchá a ať máte hodně radosti s Českým rozhlasem Ostrava.
8: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Do které dnes jako první zavolal pan Vlastimil z Havířova. Vítejte, dobré poledne.
2: Zdravím vás a celou rozhlasovou rodinku. Dnes slaví krásné narozeniny paní Věrka Janečková z Havířova Šumbarku. Milá Věrko, dnes máš den výjimečný, proto přeji všechno krásné. Štěstí, zdraví, pohodu, každý den bez starosti a ti život přinese tisíc důvodů k radosti. K přání se také připojují všichni seniori ze seniorského bydlení Čapí hnízdo z Havířova Šumbarku. Děkuji za vybraní písničky a za někdy naslyšenou.
1: Budeme se těšit, pane Vlastimile, naslyšenou. Krásnou neděli. Paní Věrku, zdravíme. Zpívat jí bude Věra Špinarová.

0: Krásná píseň Věry Špinarové v polední hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Hrajeme vám na přání. Z Hutiska Solance volá paní Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já vás všechny zdravím. A chtěla bych zahrát písničku paní Jarce Fuskové z Dolní Bečvy. Přeje jí to syn Radek s rodinou, syn Jarek s rodinou, vnuci, pravnuci a všetci, kdo ji znají, a přeju jí hodně zdraví, štěstí a ať ještě dobře vaří v té kuchyni, jak to všecko zvládá. To jí přeji Fuskový z Hutiska a celá rodina.
0: Tak to je krásné, paní Marie, děkujeme za přání. Zdravíme paní Jarku na Bečvu, Dolní Bečvu, je to tak?
1: Dolní Bečvu, jo.
0: A věříme, že bečvanské zvony jí udělají radost.
1: Jo, děkuju pěkně,
0: naslyšenou, krásnou neděli.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Naladěno máte nedělní polední hudební poštu a hrajeme vám na přání. Paní Aničku, teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát tuto písničku k dnešním narozeninám Marii Omelkové z Kravař. Má narozeniny. Přeje dcera s rodinou Lenka, syn Pavel a za všechny přeje ta sestra Anna s celou rodinou. Hlavně moc a moc zdraví přeje. Děkuji.
1: Také děkujeme za zavolání, paní Aničko. Mějte se hezky, naslyšenou. A zdravíme paní oslavenkyni, zpívat jí bude Marcel Zmožek.

0: Našimi úterními dopoledními hosty budou Martina Venglářová, vedoucí poradny rané péče Salome Slezské diakonie a poradkyně rané péče Tereza Chovancová. Řeč bude o službách, které poradna poskytuje v rámci podpory rodin dětí se zdravotním postižením. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A také rádio, které vám plní vaše písničková přání v hudební poště. Teď zdravím paní Věrku, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Povídejte.
4: Dnes 17.5. se dožívá 80 let naše spolužačka paní Miroslava Kratochvilová ze Studénky. Pro své dlouhodobé zdravotní problémy žije v domově u svaté Anny ve Studence. Milá Mirko, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky a trpělivosti v dalším životě ti přeji kamarádky Věrka, Lidka, Hela, Naďa, Vlasta a Drahá. Snad tě potěší písnička, kterou ti posíláme.
3: A ta písnička se jmenuje Přátelství. Paní Věrko, děkujeme, ano, že jste zavolala. Zdravíme paní Miroslavu.
4: Taky děkuji.
3: Mějte se hezky, naslyšenou. Naschledanou.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A z Brušperka nám volá do hudební pošty paní Věra. Dobrý den.
2: Dobrý den. A krásnou majovou neděli přeji všem posluchačům. Věra z Brušperka. Hudební dárek bych chtěla poslat své vnučce, Teresce, která má dneska narozeniny, a druhá vnučka má svátek, Tereska. Tak oběma jim přeju všechno nejlepší, hodně zdraví a úspěchy ve škole, v zaměstnání. A za celou rodinu přeje babička a maminka její. Děkuju.
1: Tak a jestli jsem dobře pochopil, tak jedna vnučka se jmenuje Tereska, ta druhá Aneta, jestli má svátek.
2: Ano.
1: Tak
2: ano.
1: Je to správně, výborně. Tak jo, Marika Gombitová je připravena. Paní Věrko, děkujeme, že jste zavolala. Zdravíme vnučky a celou vaši rodinu. Mějte se pěkně.
2: Já teď děkuju.
1: Naslyšenou.
2: Naschle.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Krásné nedělní odpoledne přejeme ze studia Českého rozhlasu Ostrava také do Frýdku Místku, odkud nám telefonuje paní Mirka. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den vám všem, hezkou neděli, ale dneska jsem poprosila pana Vítka, ať mi najde písničku pro moji vnučku, dneska je Anetky v kalendáře a moje vnučka se tak jmenuje, takže Aninko, hodně, hodně krásný dnu, nejenom dneska, ale pořád, pořád, protože jsi mladinka, přejeme ti hodně zdraví, lásky, pohody, boží ochrany a hodně pohody v srdíčku pro tu věc nádhernou, kterou očekáváš a budeme všichni držet pěstičky. Tak to všechno a za nás všechny ti přejeme všichni a babička nejvíc, babička Mirka z Místku. Děkuju, pane Vítku, a někdy zase naslyšenou.
1: Nemáte zač, paní Mirko, zdravíme. Děkuji, paní Anetu, děkuji. Ať všechno dobře dopadne a tak, zdravíme celou vaši rodinu. Mějte se hezky.
2: Děkujeme všichni, nashledanou.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Naladěnu máte hudební poštu, hrajeme na přání. Dneska hlavně k svátku Anetám. I ta další písnička bude pro jednu Anetu. Více nám už prozradí paní Alenka z Frýdku Místku. Dobrý den.
2: Já bych vás tady vítečku pozdravila, přeju krásný příští den, ale je uplakaný, to nevadí. A chtěla bych popřát zítra 18. května se dožívá naše vnučka Tereska z Místku krásných 21 let. Teresko, ať si taková skvělá holka, jak si teď, ať ti jde ještě ten poslední rok na vysoké škole tak dobře, jak teď komu si byla tak šikovná. A přejeme ti hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a hodně úspěchu ve škole. To ti přeje mamka, taťka, sestra Kristýnka s malou Sofinkou, která měla 15. svátek, a babička Alenka s dědou Honzou a také teta Jana s klukama Jakubem a Markem a také zeťák Rosti, všichni ti to přejeme ze srdce, hodně lásky a přeje ti to také tvůj přítel přítel, no to je jedno.
1: Nemůžete mu přijít na jméno.
2: Ten bude
1: vědět,
2: mě,
1: jasně.
2: Ten bude mě, určitě. Je také svátek teďkom 26. a 30. května to o to roztočíme, Teresko, neboj, máme velkou oslavu, mamka měla 50, teta 35, babička 70, tak to roztočíme 30. května. No tak se měj dobře a děkuji za písničku, vítečku, nashledanou.
1: Paní Alenko, můžu taky něco říct, už to nestihnu, no nevadí. Tak já jsem popletl, myslel jsem, že vnučka se jmenuje Aneta a má svátek, je to jinak, vnučka se jmenuje Tereza a babička jí chtěla zahrát nějakou hezkou, pěknou českou písničku, no a když z Frýdku Místku, tak já věřím, že Miraj a píseň Vedle tebe usínám udělá paní Teresce, nebo slečně Teresce, velkou radost.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Další hudební přání v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava a paní Hilda. Dobrý den.
2: Dobrý den, telefonuje Hilda z Richvaldu. Dovolte mi, abych vás všechny srdečně pozdravila. Touto cestou bych chtěla nechat zahrát své kamarádce Irence Dostálové z Karviné 8 a chtěla bych popřát k jejím zítřejším narozeninám. Hromadu dárků, co srdce pohladí, rodinu, přátelé, co nikdy nezradí. Hlavně spoustu zdravíčka a tváře máš jak sluníčko. Chci ti popřát také spoustu radosti a už žádné starosti. To vše a ještě víc ti z celého srdce přeje tvá kamarádka Hilda s přítelem Honzou.
1: Děkujeme, paní Hildo, za krásné blahopřání. Připojujeme se taktéž a Jiří z Možek bude zpívat. Jak jste si přála.
2: Děkuji mnohokrát.
1: Zdravíme do Richvaldu, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ta polední a zároveň poslední polední písničkové přání. Zdravím paní Pavlínu, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím všechny v rozhlase a dnešní písničku Perfekt bych chtěla poslat své nevěstě paní Veronce Borové z Horních Datyň, která minulý týden v sobotu 9. oslavila krásné 40. narození. A včera byla velká oslava. Veronko, chtěla bych ti za všechno moc poděkovat a popřát hodně štěstíčka a hlavně hodně zdravíčka. Za celou rodinu ti přeje tvoje tchyně Pavlína s dědou. Děkuji moc za zahrání a mějte se krásně a zase někdy naslyšenou.
1: Budeme se těšit, paní Pavlíno, naslyšenou. Moc krásné přání pro paní Veronku. Zpívat jí bude Ed Sheeran.

vámi povedená hudební tečka hudební pošty s datem 17. května. Co říkáte, milí posluchači? Zpěvák Ed Sheeran a píseň Perfect. Vím, že někteří jste asi zklamaní, že jste se nedovolali, nebo jste to třeba nestihli. Budete mít ještě dneska šanci. V podvečerní hudební poště po 17. hodině máme několik písemných přání, jak jsem se díval do redakce, ale určitě zbude čas i na telefonáty. Tak nezoufejte a poslouchejte Český rozhlas Ostrava i nadále. Jedeme dál. Ano, nejenom s vysíláním, ale i s písničkou od Petry Janu a Petra Jandy. Ta je teď připravená. Za malou chvilku další aktuální zprávy ve 13 hodin. No a po nich tradiční nedělní odpolední program nazvaný Výlety. Tedy reportáže z hradů, zámku, rozhleden, jeskyní a dalších zajímavých a taky někdy i tajemných míst Čech, Moravy a Slezska. Těší se na vás můj kolega Pavel Kudrna. Já přeji dobrý poslech a krásné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Českým rozhlasem Ostrava.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Odborníci dokázali vytáhnout lebku svaté Zdislavy, kterou zloděj zalil do betonu. Ostravští strážníci častěji kontrolují dětská hřiště ve městě. Na Mariánském náměstí v Jablunkově za hodinu začíná běžecký závod. Zítra bude v regionu zataženo s deštěm a s teplotami kolem 14 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. Expertům se podařilo vyjmout lebku svaté Zdislavy z betonu, uvedla to policie. Teď na ní budou pracovat restaurátoři. Do betonu lebku zalil muž, který v úterý večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž byl věřící a vadilo mu vystavování relikvie. Chtěl jí proto soukromně pohřbít. Teď je vyšetřován na svobodě a hrozí mu až 8 let ve vězení. Podle jeho právníka rozhodnutí lituje. Bazilika do budoucna plánuje zvýšit zabezpečení lebky, například pomocí tvrzeného skla. Městská policie v Ostravě teď více kontroluje dětská hřiště ve městě. Strážníci hlídají hlavně to, jestli se na hřištích nepije alkohol nebo nekouří. Dohlíží ale také na odhazování odpadků a pohyb psů v okolí. Dodává mluvčí strážníků Helena Baďurová.
3: S příznivým jarním počasím a blížícími se prázdninami se dětská hřiště v Ostravě stávají centrem volnočasových aktivit. Chceme, aby se rodiče mohli spolehnout na to, že si jejich děti hrají v bezpečném a čistém prostředí.
2: Dnes je Mezinárodní den proti homofobii. Připomíná rozhodnutí Světové zdravotnické organizace, která v roce 1990 vyřadila homosexualitu ze seznamu nemocí. Cílem je taky upozornit na diskriminaci LGBT+ komunity. Součástí oslav je i charitativní běh Fun and Run v pražské Stromovce, který letos po 15. pořádá Prague Pride, říká jeho mluvčí Bohdana Rambousková.
4: Jeho výtěžek jde právě na provoz různých činností Prague Pride, které jsou zaměřeny na skutečné zlepšování života queer lidí v České republice a zároveň část výtěžku jde také České společnosti AIDS Pomoc na jejich provoz Domu světla.
2: Součástí programu je i bezplatné anonymní testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C, které nabídne právě Česká společnost AIDS Pomoc. Jablunkovém dnes proběhnou sportovci. Centrum kultury a informací pořádá další ročník běhu městem. Začátek bude ve 14 hodin na Mariánském náměstí a soutěžit budou všechny věkové kategorie na dvou různě dlouhých oválech, říká ředitelka centra Gabriela Nědoba.
5: Je to běh, který je v rámci českého poháru, takže přijíždějí nám běžci z Frýdku, Ostrava, Třinec, ale i třeba ze Slovenska, z Polska. Běží děti jako první, takže to je moc, moc milé a krásné.
0: Počasí.
2: V noci na zítřek bude v celém Moravskoslezském kraji většinou deštivo, zataženo, teploty v noci 8 až 4 stupně. Zítra přes den zataženo, na většině území s deštěm, odpoledne budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty do 15, na horách do 10 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Varování z dálnice D1 u Vražného ve směru na Brno je uzavřený levý jízdní pruh dálnice. Oprava tam potrvá do 19. května.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
6: Hezký den a dobrou neděli přeji. Je tady třetí květnová neděle, jaro se nám bohužel na chvíli schovalo, ale to nevadí, my víme, že teď už nikam neuteče a počasí nám zase brzy ukáže svoji vlídnou tvář. A my si zatím můžeme naplánovat a případně udělat pár pěkných výletů. Zamíříme třeba do Litomyšle v Pardubickém kraji, kde letos vzpomínají na sochaře Olbrama Zoubka. Nejen, že vylepšili expozici jeho soch v zámeckém sklepení, ale jeho dcera připravila také nevšední výstavu v jejich litomyšlském bytě. Potom se vydáme do Zlínského kraje, do místa, kde se kdysi těžil vápenec a které je dnes nejen krásnou přírodní lokalitou, ale také chráněnou oblastí. Navštívíme romantický i poučný Kurovický lom. Podíváme se také do jihočeského Tábora, kde budeme obdivovat zbraně a zbroj z kultovních filmů, oblíbených seriálů nebo i z dávno zapomenutých reklam. A nakonec nás čeká krásně barevná a voňavá zahrada Květnice na pražském vrchu Petříně, která jakoby vypadla ze známé Trnkovy zahrady.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Litomyšli v Pardubickém kraji si letos připomínají 100 let od narození sochaře Olbrama Zoubka, a to hned na několika místech. Jednou z hlavních novinek je komorní výstava nazvaná Můj tati O, kterou připravila jeho dcera a která nabízí velmi osobní pohled na umělcův život prostřednictvím dopisů, fotografií i vzpomínek. Proměny se ale dočkala i stála sochařova expozice, a to ve sklepení Litomyšlského zámku. Na obě místa se vydáme s naší pardubickou redaktorkou Milenou Potůčkovou.
1: Já stojím v Litomyšli na Smetanově náměstí u domu s číslem popisným 137. Možná někdo už tuší, že právě tady byl jeden z domovů významného sochaře, výtvarníka Olbrama Zoubka, a tohle místo právě teď znovu ožívá, a to díky Evě Zoubkové. Ten byt a ta výstava se otevírá v souvislosti se s tím výročím narození vašeho tatínka. A tady u toho sloupu do podloubí vznikla trvalá vzpomínka na Olbrama Zoubka. Co to je?
2: Je to návrh a realizace sochaře Jakuba Grece, který byl tatínkovým dlouholetým asistentem, jeho pravou rukou v ateliéru. Tatínek tvrdil, že netouží po nějaké pamětní desce, a tohle opravdu typická pamětní deska není. Je v tom určitá hravost a je tady jeho oblíbený citát tatínkův. Byl bych šťasten, kdybych mohl sobě i jiným připomenout, že obloha nad mraky je vždy modrá.
1: A je tady provrtaný ten sloup s modrým sklíčkem, takže když se podíváme nahoru, tak vlastně uvidíme to modré nebe, i když třeba není v tu chvíli.
2: Přesně tak, akorát se nesmíte dívat v noci, to neuvidíte nic.
1: Bytová výstava znamená, že je to opravdu v tom bytě, ve kterém jste bydleli jako rodina?
2: Ano, přesně v tom bytě. Tady jsou nějaké základní informace o mém otci, je to takový stručný životopis, a jsou tady i další texty, ale všechno to jsou vlastně úryvky z dopisů, které psal mojí mamince.
1: Z vás se vlastně tímto stala průvodkyně, protože všechny výstavy komentujete si sama, nikoho jiného k tomu nepustíte, je to natolik osobní?
2: Já myslím, že ano, že to s nikým jiným nejde, ještě by teda byla skvělá moje maminka, ale nevím, jestli by se jí do toho chtělo.
1: Výročí 100 let od narození Olbrama Zoubka se promítlo i do jeho stálé expozice v litomyšlském sklepení zámeckém. Nastalo tady několik změn. Jejich autorem je scenograf David Bazika. Co všechno je tady jinak?
3: Řešili jsme to v několika rovinách. Jedna byla čistě technická, od vyčištění prostor i nové výbalby, nová elektroinstalace a hlavně nové osvětlení, které je opravdu významné. Sochy dostaly moderní způsob svícení, kde si hrajeme s kontrastem, s teplotou barev a hlavně s vyzněním krásných struktur zoubkových soch. A ta druhá je vrstva vlastně vložená, scenografická. Máme zde citace Olbrama Zoubka. Ty provází i fotografie ze Zoubkova života, které se k těm citacím vztahují.
1: Když tady někdo byl před pár lety, ten dojem bude jiný dneska, když to navštíví tu výstavu.
3: Já pevně věřím, že se nám podařil na začátku lehce neřešitelný úkol. To znamená, aby jsme dodrželi to, co si Zoubek jakýmsi způsobem kurátorsky rozmístil. Se sochami jsme z 95% nehýbali, ale přesto, že to je všechno úplně jiné. A to jak tím světlem, tak určitou nějakou kompozicí a doplněním o jeho život, oslavu jeho života, oslavu jeho myšlenek. On opravdu žil plným životem.
0: Říká scenograf David Bazika. Obnovená expozice soch Olbrama Zoubka v zámeckém sklepení tak nyní nabízí zcela nový zážitek. Do Litomyšle tak klidně mohou vyrazit i ti, kteří už výstavu v minulosti viděli. Tentokrát ji totiž uvidí doslova v trochu jiném světle. A vy do ní můžete nahlédnout už teď na webových stránkách našeho pořadu. Znáte naše stránky? Alespoň adresu výlety.rozhlas.cz.

Pojďme se teď v nedělní vysílání vrátit k 9. a 10. květnu, k soutěžní otázce. My jsme se ptali na nejstarší roubenou stavbu u nás. Napověděl jsem, že její stáří bylo určeno na roky 1547 až 48. Měla být zdemolována nebo zrušena, zničena. Tato usedlost ale byla nakonec zachráněna, byla zrekonstruována a je to unikátní technická památka. Vidíte, jak někdy je dobré, když se něco nezboří, nezbourá, nezničí, tak tady se to povedlo. Tou nejstarší roubenkou je, ptali jsme se, tedy zdali ji najdeme Vertyni v Podkrkonoší nebo v obci Proseč v okrese Chrudim, tak správně Ačko, je to Vertyni v Podkrkonoší. Ale i v té Proseči v okrese Chrudim najdeme roubenku. Jmenuje se Flora a je považována za jednu z nejkrásnějších, a to díky kombinaci tradičního stylu a moderního luxusu. Proč říkám tohle spojení, bude hned jasné, když řeknu, že byla postavena v roce 2019. Ale není to správná odpověď, tou je tedy Ačko. Kdo ji napsal, nebo kdo napsal to Ačko do odpovědi, měl šanci na výhru na flísovou deku, vylosováni nakonec byli tito posluchači a posluchačky. Pan Jan Jíra Dušejov, pan Martin Jindra Volary, paní Vanda Dužíková Třinec, paní Věra Prokopová Klatovy a pan Tomáš Kvasnica Chýně. Tak dnes je to 3:2, tentokrát muži jsou v převaze. Gratuluji ale všem. Takže flísová deka našla své majitele, ale stále hrajeme o výletnický batoh s řadou věcí, turisticky zajímavých věcí, a tam výherce budeme znát až na začátku června. Znát soutěžní otázku na tento víkend budete po třetí reportáži.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: V malebné krajině na pomezí Hornomoravského úvalu a Hostýnských vrchů nedaleko obce Kurovice na Kroměřížsku ve Zlínském kraji je mezi kopci ukrytý Kurovický lom. Tento bývalý vápencový lom se po ukončení těžby proměnil v přírodní lokalitu s vysokou ekologickou hodnotou. Dnes je chráněn jako přírodní památka a představuje unikátní spojení geologického dědictví, biodiverzity a klidného prostředí pro odpočinek. Do lomu se vydala naše zlínská redaktorka Sylvie Pospíšilová. V galerii tamního centra ekologické výchovy na ní čekal majitel Kurovického lomu Martin Zelina.
1: Máme tady zpracovanou hezký galerii, co se týče skamenělin. Máme tady pirity, kalcity, dokonce tady máme žraločí zub, který se tady našel v Kurovickém lomu, protože dříve tady bylo moře.
2: Spousta těch živočichů je ohrožených.
1: Máme tady největšího vodního brouka na světě, vodomila černého. Další velkou zajímavostí je, že máme tady teďka udělaný výzkum vážek, kde je 33 druhů vážek. Máme tady výskyt víra velkého, nově jsem začal lítat ledňáček říční, dále nám tady je líce dudek a vlhy pestré.
2: Zdá se, že Kurovický lom je pro mnoho živočichů takovou dobrou adresou. Děti spíš od rodičů dostanou dům, auto. Vy jste dostal od tatínka lom. Je to dar, který jste ocenil, nebo to byl takový danajský dar, protože pečovat o národní přírodní památku asi není úplně jednoduché, nebo se pletu?
1: Já jsem neskutečně rád a vážím si toho. Byla mi svěřená důvěra od otce. Je to pro mě takový, bych řekl, i závazek, ale na druhé straně vám to přináší spoustu radosti.
2: Tak a my už jsme sešli od galerie dolů po Štěrkové cestě do Včelína. Jak vás napadla myšlenka přizvat tady do toho prostoru včely?
1: Historicky vlastně včely do přírody vždycky patřily. Vytvořili jsme Včelín, kde přijdete, jednak je to prosklené. Chodí nám sem pan Hrubý David, který nám dělá komentované prohlídky, který je odborník a má včelstva velmi dlouho.
2: Máte tady 5 velmi pohodlných lehátek, když se na ně tak dívám. Je to tak, že člověk přijde, lehne si a prostě jenom relaxuje?
1: Ano, je to vlastně založený na tom, že přirozenou formou vy vdechujete jednak ty výpary ze včel. Včely vydávají vibrace z úlu až do 1,5 km a dávají blahodárnou energii do těla.
2: Takže se vyplatí tady chvilku pobít?
1: Vyplatí se to, je to jednak na veliké sklidnění, na odpočinek. Většinou se stává, když sem přijdete a zaposloucháte se do bzučení včel, že za chvilku usnete, což je velice příjemné. A na druhé straně je vidět ten pohyb těch včel.
2: My už jsme s Martinem Zelinou sestoupili do údolí Klomu a stojíme u vodní hladiny, která je téměř smaragdová. Kdy se tady v tom lomu začalo těžit?
1: Těžba byla zahájena v roce 1840 a ukončena v 96. roku.
2: Ví se, jaká je tady hloubka?
1: Sloupec vody je 9 metrů, pořád voda obtíká, takže se, bych řekl, za celou dobu nikdy neskazila. Tím ještě, že je to vápenec, tak se to neustále desinfikuje.
2: A já teď vyzkouším, jakou má teplotu. V lomu bych očekávala, že bude hodně čerstvá, ale ona je příjemná. Jsme tady chviličku a já musím říct, že je tady naprosto božský klid. Když tady přijdete a jste tady úplně sám, co vám to místo dává?
1: Neskutečnou pokoru, klid, odpočinek a možnost pozorovat. Když přijdete sem, opravdu cítíte sklidnění a balzám i díky té vodě, která dělá tady, bych řekl, největší gro toho Kurovického lomu.
0: Říká jeho majitel Martin Zelina. Národní přírodní památku můžete navštívit od května do září. Celoročně se ale můžete ubytovat v apartmánech Centra ekologické výchovy. Stojí na okraji lomu. A v letních měsících můžete zažít koupání, které je úplně jiné než na městských koupalištích. V Kurovickém lomu zkrátka najdete harmonii.

0: centru jihočeského města Tábora stojí v parku pod hradbami Housův mlýn. Kdysi mlel obilí, fungovaly v něm také městské lázně a dneska se v něm nachází jedna z největších filmových zbrojnic v Evropě. Meče, štíty, luky, přilby ze dřeva, ze železa, z plastu a spoustu dalších artefaktů, které se objevily v řadě filmových snímků, si mohou prohlédnout i ti, kdo se rozhodnou Housův mlýn navštívit. Nás do táborské filmové zbrojnice vezme kolega Filip Černý.
1: Zvoní ostří mečů ve filmu Blade 2 a název tohohle filmu je taky uveden na ceduli vedle vchodu do táborské filmové zbrojnice, protože zbraně z Blade 2 v expozici najdete. Já tu stojím s majitelem zbrojnice, šermířem Petrem Nůskem, a ve skutečnosti těch filmů to je napsáno mnohem, mnohem víc. Letopisy Narnie, Šangajští rytíři. Máte všechny spočítané?
2: Nemám, vím, že těch filmů, oni to nejsou jenom filmy, jsou to třeba tak jako reklamy a televizní filmy, čili nejsou to jenom filmy z zahraniční provincie, tak je to asi kolem stovky projektů, které jsme měli tu čest být. Divadel je víc, těch asi 300.
1: No tak pojďme se na to všechno dovnitř podívat.
2: Splněný dětský sen, protože k tomu já vám řeknu takovou storku. Když jsem jako malý dítě, byl donucen matkou, abych navštěvoval nějaký výtvarný předměty, což jsem teda zoufale nechtěl, ale teď jí za to vlastně děkuju. Tak vím, že nám lektorka tenkrát zadala domácí úkol, aby jsme přes víkend nakreslili svůj dětský pokoj. Já jsem si namatlal na tu čtvrtku tenkrát pokoj, který vlastně byl skladiště zbraní. Ono se mi to po letech vyplnilo. Teď máme tu zbrojnici, ono tady je nějakých 3500 zbraní a zbrojí, když je to plné, ale protože to živá expozice, my z toho neustále půjčujeme na různé projekty, tak jakoby je milý, že jste nás navštívil a že to tady všechno vidíte.
1: Hned u vchodu zbroj z filmu Troja. To je takový, bych řekl, úplně wow efekt. To by mě zajímalo, je to vaše, anebo třeba skončí filmování a vy tu zbroj seberete a...
2: Myslíte jako, že jí šlohnem? Ne, ne. Ten produkt, to, co my vyrábíme, to jsou ty zbraně, to je jedno z našich jako filmových řemesel, tak to končí různým způsobem. Vy buď to vyrobíte a filmařům to půjčíte, nebo to vyrobíte a filmařům to prodáte a oni si to nechají. A nebo vy to vyrobíte, filmaři si to koupí a pak se toho zbavujou a já to od nich odkoupu.
1: Zbroj z posledního samuraje, to je taková impozantní. Ta měla příběh jaký? Tu jste musel odkoupit, anebo byla od začátku vaše?
2: Ne, my jsme měli to štígru, že jsme se dostali do tendru, tak jsme se dostali na zbrojíře anglický, který prostě si nevěděli rady, protože byli zahlceni tím filmem, tam bylo opravdu jako hrozně moc zakázek, nebo ta zakázka byla hutná, jak se říká jeho česky. A zkusili jsme tender, jestli nám to vyjde, a my jsme s touhletou zbrojí, která v tom filmu teda nehraje, ale její kópie v ní hrajou, protože tam Tom Cruise jakoby je v této zbroji a se zbraněma je jakoby natáčený, jo. A ta zbroj se odlivala z různých materiálů. To, co vy tady vidíte, tak je hliník a kov, což je těžký, to by ten Tom Cruise sice utáhl, ale nebyl by úplně šťastný a dal by nám to někde v cateringu vyžrat, jak se říká. A hlavně ta tamnější produkce z toho odlivala zbroj třeba, která je poškozená, zbroj, která je od bláta a tak dále, tak dále. A tahle ta zbroj, to je originál, podle kterého se to lilo, takže my máme takovýhle krásný zářez, že jsme vyráběli zbroj, podle níž se dělali zbroje přímo do tohohle filmu.
1: A zatímco poslední samuraj jde do bitvy, já s Petrem Nůskem jdu obdivovat další tisíce exponátů filmových zbraní a zbroje.
0: Loučí se z expozice v táborském Housově mlýně náš jihočeský kolega Filip Černý. A pokud tam sami někdy zavítáte, můžete nejen obdivovat filmové zbraně a zbroj, ale třeba se i ubytovat v pokojích s filmovými kulisami. Výlety. My jsme právě navštívili unikátní filmové zbrojnice v Táboře. Po Česku je roztroušena celá řada míst, která si oblíbili filmaři a později i turisté. Jmenujme hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá Vesnický Hollywood. A na ten, nebo na tuto vesnici se ptáme. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A Vesec u Sobotky v Českém ráji, za B Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Tak typujte, hledejte a odpovídejte textovou zprávou, píše se takto. Výlety, mezera A nebo B, Druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa. Vždycky dodávám, nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Máme třeba v Česku několik dlouhých lhot, pak bychom pátrali třeba, do které máme poslat výhru. Takže nezapomeňte na PSČ, jak se říkalo a říká. A tuhle zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do dnešní půlnoci, vždycky je to do půlnoci nebo minutu před půlnocí je uzávěrka a zpráva je spoplatněna 4 korunami, službu totiž zajišťuje náš partner ATS Praha. Takže multifunkční nožíky jsou ve hře, stále také hlavní cena, ta květnová, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky Alulife a kniha 7 krásky na cestách. Znění, tedy celé znění soutěžní otázky, ne že teď by to bylo poloviční, ale prostě vždycky najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jsou tam i odvysílané reportáže, fotografie, interaktivní plánovací výletnická mapa, prostě všechno, co se vám může hodit, třeba právě na ty krásné, příjemné jarní dny, byť teď s trochou deště.

0: Tajemná, romantická, uklidňující. Taková je zahrada Květnice na pražském vrchu Petříně. Je jako stvořená pro procházky nebo klidné posezení a snad každých 14 dnů je jiná. Trvalková zahrada vznikla pod ohradní zdí Petřínského růžového sadu, jehož je součástí, a je jako vystřižená z Trnkovy zahrady. Do Květnice nás teď zavede naše pražská kolegyně Jolana Nováková.
1: Tady to kdysi bývala Navážka, teď je to nádherná romantická zahrada Květnice. Od kdy tady je?
2: Celý růžový sad je na bývalých vojenských pozemcích, které se začaly předělávat v roce 1932 až 1943, tím vznikla i Květnice.
1: Máte nějaká čísla v hlavě?
2: Rozloha Květnice činí přibližně 1600 metrů čtverečních a v nadmořské výšce jsme přibližně 320 až 325 metrů nad mořem.
1: To říká Lukáš Kolář z Lesů hlavního města Prahy. My se tak procházíme, prohlížíme si. Kolik těch květin tady dnes je?
2: Dnes je tady přibližně 3000 květin, jedná se převážně o trvalky a cibuloviny. Zahrada je významná tím, že kvete v podstatě celé vegetační období, takže se mění před očima, postupně to na sebe navazuje, tak jak je ta zahrada koncipována.
1: Nemusíte být smutní, pokud byste nestihli přijít třeba na jaře, protože opravdu každé roční období tady má svoje, i když zima asi ne, protože v zimě je zavřeno.
2: Zimě je zavřeno, otevřeno je od dubna do konce října. Bez poplatku je to volně přístupný a pouze na noc se zamyká.
1: A těch bílých chalaviček tady krásných a na nich sedí zamilované páry a nejen ti, taky turisté samozřejmě. Ale máte tady spoustu zajímavostí, tak jednou zajímavostí je určitě ta nádherná vistárie, obrovská, která popíná celou tu jednu zeď.
2: Je to překrásný pohled, máme tady krásnou vyhlídkovou plošinu, z který je vidět celá Květnice, téměř celá Květnice, a v zadní části je sklepení, kde býval dřív sklad munice a střelného prachu, když zde byly ještě hradby, a tohle je vystaveno na baště číslo 4.
1: Ano, to je důležité, to jsme neřekli, aby si dokázali posluchači představit, ve které části Petřína se vynacházíme. Vypadalo to tady tehdy, před těmi 90 nebo kolika lety, stejně jako teď nebo podobně?
2: Byla snaha, aby to vypadalo stejně nebo nejvíc podobně. V roce 2021 proběhla rekonstrukce Květnice a byla koncipována tak, jako před těmi téměř 100 lety.
1: To znamená, že máte nějaké obrázky, jak to tady tehdy vypadalo, podle toho jste jeli.
2: A plány. Ano, je to tak.
1: Tady je taky takový vodní prvek a bývaly tady sochy.
2: Sochy zde bývaly, Rusalka a Vodník od Viléma Amorta, ale Rusalka byla v 90. letech ukradena a už po rekonstrukci, která probíhala v roce 2021, nebyly sochy navráceny a zřejmě se s tím ani nepočítá.
1: Troufám si tipnout, že protože by si je mohl zase někdo odnést.
2: Asi zřejmě je to tak.
0: Přitakává správce zahrad vrchu Petřína Lukáš Kolář z Lesů hlavního města Prahy, který půvabnou a romantickou zahradou Květnicí provedl naši kolegyni Jolanu Novákovou. A pokud byste se do ní chtěli podívat hned teď, máme pro vás jako vždy fotografie na webu našeho pořadu. Připomínám adresu výlety, krátce vylety.rozhlas.cz.

A je tu závěr dnešních, tedy nedělních a vlastně i víkendových výletů. No a tradice velí připomenout soutěžní otázku. My jsme navštívili filmové zbrojnice v Táboře, tím jsme se vlastně inspirovali. Po Česku je totiž roztroušena řada míst, která objevujeme díky filmům. Pak se díváme na domy, které jsme třeba viděli ve filmech, nebo na náměstí, na přírodní úkazy a tak dále. Je tady prostě řada míst, která si filmaři oblíbili, později i turisté, hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá, pozor, vesnický Hollywood. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Tak hledejte, pátrejte a odpovídejte textovou zprávou. Celé její znění najdete, teď už nebudu opakovat, na webu výlety.rozhlas.cz. Jenom připomenu, hrajeme o multifunkční nožíky, o hlavní cenu také za měsíc květen, tedy o výletnický batoh, to je batoh s reflexními prvky, vhodný do šera na silnici, když půjdete, aby vás nezajelo auto. A v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky a lulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak si představím, že flísovou deku roztáhnete někde na pasece, vezmete si brýle, sundáte ty naše ponožky, otevřete alulahev se studeným pitím a knihu Sedmi krásky na cestách a budete si užívat. Ať už s tím batohem nebo bez něj, si užívejte zbytek neděle, přeji vám krásný den, hezké jaro a těším se na slyšenou opět za týden, až se ozve znělka výletu. Vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Česká televize a Český rozhlas jsou nejvíce důvěryhodná média v Česku, ukázal průzkum. Architekti představí studii obnovy domu ve Starém Bohumíně. Slezské divadlo v Opavě dnes večer uvede premiéru pohádky Tučňáci na Arše. A zítra bude v regionu deštivo, teploty kolem 14 stupňů Celsia. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažijovou. Hezké odpoledne. Česká televize a Český rozhlas by měli nadále plnit zpravodajskou roli v průzkumu agentury NMS pro server Novinky, tak odpovědělo více než 80% dotázaných, včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavných a sportovních pořadů je přes 70% lidí. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, výrazně víc než ostatním médiím. 44% lidí si myslí, že cílem připravované reformy je zvýšení vládního vlivu na vysílání. Naopak 30% oslovených s tím nesouhlasí. Průzkumu se ve druhém týdnu května zúčastnilo přes 1000 lidí nad 18 let. Architekti budou zítra diskutovat s veřejností o přestavbě historického domu na náměstí ve Starém Bohumíně. Město představí studii rekonstrukce bytového domu s 21 byty, který trápí zatékání, poškozená fasáda i zastaralé balkóny a okna.
2: Budova by měla místo výrazné červené barvy nově získat neutrální odstíny. Bohumín chystá zahájení prací na příští jaro. Beseda se uskuteční v pondělí v 15.30 v tělocvičně školy v Sokolovské ulici. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Slezské divadlo v Opavě dnes poprvé uvede pohádku Tučňáci na Arše. Jde o poslední premiéru činoherního souboru v letošní sezóně. Tučňáky na Arše napsal německý autor Ulrich Hub. Inscenaci pro opavské Slezské divadlo režíruje Michal Spišák a představení začne v 16 hodin.
3: Příběh kombinuje dva zdánlivě nesourodé náměty. Trampoty tučňáků v trochu nudné krajině věčného ledu a biblický příběh o potopě světa. V roli tučňáků se představí Vít Pištěcký, Emma Matýsková a hostující Daniel Hrůza. Z Opavy Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli šíření eboli stav ohrožení mezinárodního významu. V Demokratické republice Kongo a Ugandě je podle organizace přes 80 obětí nemoci a několik stovek nakažených lidí. Přesný rozsah šíření zatím není známý.
4: Laboratoře zatím formálně potvrdili jen jednotky případů, nakažených je ale nejspíš mnohem více a nemoc se rozšířila do několika regionů. Šíření podle WHO usnadňuje i to, že jde o odlehlé oblasti, ve kterých lidé často cestují i přes hranice. První případy potvrdila i Uganda. Nemocní se navíc podle Světové zdravotnické organizace nakazili méně obvyklou variantou Bundibugyo, na kterou zatím na rozdíl od častější varianty Zaire neexistuje schválené očkování ani léčebný postup. Ebolu vědci poprvé odhalili v roce 1976 na lidi nejspíš přešla z Kaloňu. Krvácivá horečka je sice vzácná, je ale také velmi nebezpečná. V případě nákazy na ní zemře každý třetí člověk. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji deštivo, zataženo, nejnižší noční teploty od 8 do 4 stupňů Celsia. Zítra bude zataženo na většině území s deštěm, odpoledne budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty od 12 do 15 stupňů, na horách od 6 do 10 stupňů a vítr bude slabý severní do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici D56 na 41. kilometru za Paskovem ve směru na Frýdek Místek havarovalo osobní auto, nabouralo do svodidel. Policie už nehodu vyšetřuje. Dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava pokračuje po 14. hodině. Po Lence Blažejové vám pěkné odpoledne a hezký poslech přeje také Vítek Goršanov. Kam zamíříme v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava? Třeba do Bílovce na Novojičínskou už za malou chvilku. Tam totiž dnes odpoledne patří pódium dětem a jejich písničkám pro maminky. No a my se na tamní koncert podíváme v našem vysílání živě už za pár okamžiků. A ty vyplní písničky, které nestárnou, od Michala Tučného nebo Lucie Vondráčkové. Tak ať se vám i nadále hezky poslouchá.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A to i ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava. V Bílovci na Novojičínsku dnes odpoledne zazní písničky pro všechny maminky. Galerie Monami totiž hostí koncert s názvem Mamince od srdce, kde vystoupí děti z pěveckých kroužků Prima Hlas a Skřivánek z Bíloveckého domova dětí a mládeže spolu s žáky Kopřivnické základní umělecké školy. Na místě už je naše regionální stopařka Petra Pivková. Petro, zdravím tě, přeji dobré odpoledne do Bílovce. Jakou atmosféru má dnešní hudební odpoledne?
2: Krásné odpoledne, tak jak je slyšet, koncert už začal a opravdu galerie je úplně plná rodičů a dětí, kteří si užívají dnešní hudební odpoledne nejen pro maminky, protože musím říct, že i tatínku je tady spoustu. Já jsem tady právě teď s pedagoškou, která má vlastně na starost tento koncert a celý ho zorganizovala, paní Švarcovou. Dobrý den, řekněte mi, co všechno za žáky, nebo jsou to všechno vaši žáci, kteří dnes vystupují?
3: Dobrý deň, ja som veľmi rada, hlavne, že ste prišli. Áno, sú to moji žiaci, moje deti a musím aj povedať, že sú to moje skoro vlastné deti, pretože mám individuálnu výuku, takže mi veľmi prirastli k srdci a spievajú odo mňa od malička, až pokiaľ nevychodia niekde z hniezda. Takže aj 20-ročné deti alebo 20-ročných študentov si dnes môžeme poslechnúť.
2: Ten koncert je pro maminky. Děláte takový koncert pro maminky pravidelně, nebo je to letos poprvé?
3: Víte, čo, snažíme se to robiť pravidelně, protože minulý rok jsem otvorila pěvecký kroužek Skřivánek. Pre mňa trošku ťažšie slovo. Sú tam deti predškolného veku. Je veľký záujem, aby deti spievali ešte pokiaľ nechodia do školy. A musím povedať, že tento krúžok sa veľmi rozrastá, je o ňu veľký záujem a preto sme sa rozhodli, že aj takéto deti nech vystupujú a nech udelajú radosť všetkým maminkám.
2: Tak nám ešte řeknete, kolik detí dnes na koncerte vystoupí?
3: Dnes vystupí z Skřivánek, tam mám 12 detí a plus mi vystupia deti z kroužku Prima Hlas a žiaci z první soukromnej základnej umeleckej škole Miss Music, takže cez 20 detí dneska vystupí.
2: Tak ať se koncert hezky vydaří, ať všichni krásne spívají a ďakujem za váš čas.
3: Ďakujeme veľmi pekne a veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli.
2: No a pokud byste chtěli slyšet nějaký další takový koncert, tak já vím už teď, že pátek příští týden bude další zajímavý koncert v Kopřivnici a my se na něj samozřejmě i v našem vysílání podíváme.
1: A z koncertu Mamince od srdce se nám přihlásila naše kolegyně Petra Pivková. Petro, moc děkujeme a zdravíme do Bílovce.
2: Díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava je v plném proudu a my už vás za chvíli vezmeme do Bohumína, kde navštívíme bývalou vodárenskou věž. Naším cílem je hlavně vyhlídka v 7. patře objektu a už po písničce vám prozradíme, proč zrovna tahletá vyhlídka v 7. patře.
2: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď,

0: V době, kdy vodárenská věž v Bohumíně sloužila svému účelu, šplouchalo v ní zhruba 360 tisíc litrů vody, a to ve dvou nádržích. Na úrovni té větší se dnes nachází vyhlídkové patro. No a právě tam zamířila v doprovodu Jaromíra Voráče, vedoucího středisek bohumínského Bosporu, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová.
1: Bohumínská vodárenská věž, to je krásná dominanta tady okrajové části, kam lidé chodí si zasportovat a vůbec si odpočinout. Tak kdybychom měli dohledat úplně ty počátky této stavby, tak v kterém bychom se ocitli roce?
2: Ocitli bychom se v roce 1935, kdy byla tady tato věž, vodárenská věž, vybudována jako zásobárna vody pro Bohumín. Sloužila tady tomuhle tomu účelu do roku 1990. Potom začala chátrat a město to v roce 2002 odkoupilo pro nějaké další účely, kdy se rozhodovalo právě, co tady s tímto objektem uděláme. Jak jste správně řekla, je to dominanta Bohumína a tady toho okolí, protože ta věž svojí výškou 40 metrů kontrastuje s tou nízkou zástavbou, jak sama vidíte, a je to opravdu jedna z unikátních dominant.
1: No výborně, tak pojďme tedy tam, kde šplouchala voda, protože tady nám mírně pofukuje větřík. Pan Voráč přišel vybaven klíči, protože možná bohumíňáci určitě dobře ví, ale tato věž slouží v současné době jako penzion, ale to ještě probereme. Tak nicméně, vyhlídka je přístupná všem?
2: Ano, vyhlídka je přístupná všem v době provozu recepce, to znamená, že od rána od 6 do 22 hodin.
1: To jsme se dozvěděli, kdy přijít, nicméně pojďme se vrátit ještě k té historii. Vy osobně si pamatujete ještě, když to sloužilo jako skutečně svému účelu?
2: Já si tady tuto dobu nepamatuji, protože pracuji ve společnosti Bospor, která provozuje pro město tady tenhle ten penzion, momentálně vybudovaný z vodárenské věže od roku 2007. V té době už to bylo postaveno a zrekonstruováno pro tyto nové účely.
1: No, nicméně máte třeba i nějaké historické fotografie, jak to vypadalo, protože dneska je nádherně omítnutá, má takové příjemné, konejšivé, modro-žluté barvy.
2: Ano, samozřejmě máme fotografie i z toho stavu, který byl před rekonstrukcí i během rekonstrukce, a samozřejmě jsou viditelné i na našem webu.
1: A jak moc rozumíte vodárenství? Jak to tady mohlo vypadat kdysi ještě před tím rokem 90?
2: Ve vodárenství jsem nepracoval nikdy, jsem ale stavební inženýr, takže nějakým způsobem blízko tady k tomu mám a dovedu si představit, jak to tady vypadalo i podle těch fotografií a ze stavebních plánů při rekonstrukci.
1: Dobře, tak pojďme tedy dovnitř. Další dveře si otevřem, budete opět odemykat.
2: Ano.
1: Je to nedostupné dneska.
2: Musím se podařit najít ten správný klíč.
1: Na první šup, musím vás pochválit. Dobře, tak jdeme. A půjdeme pěšky, anebo si to trošku ulehčíme? Co říkáte? Kolik to je schodů?
2: Je to 187 schodů z 8. podlaží. Každý rok tady děláme speciální soutěž, kdy musí se vyběhnout těch 187 schodů na čas. Soutěžící můžou být od 16 roku a nejrychlejší to zvládají kolem 45 vteřin.
0: Říká Jaromír Voráč, který nás v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava provází na vyhlídku vodárenské věže v Bohumíně. A jen tak pro zajímavost, nejstaršímu účastníkovi běhu do schodů, o kterých teď byla řeč, je prý přes 80 let. Nás pak po písničce čeká samotná vyhlídka.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Téměř 190 schodů by musel zdolat člověk, který by se rozhodl vystoupat pěšky až do nejvyššího patra bohumínské vodárenské věže. Jak jsme před písničkou slyšeli od Jaromíra a Voráčka z bohumínského Bosporu, každoročně na jaře se tady běží oblíbený závod. My ale společně s naší kolegyní redaktorkou Romanou Kubicovou zvolíme k dosažení vyhlídky raději výtah.
2: Takže asi 8. patro, že jo?
3: 8. patro je nejvyšší patro, kde je restaurace pro hotelové hosty. Nicméně my se dostaneme do 7. patra, kde je vyhlídková terasa, aby jsme viděli na celý Bohumín. Beskydy, někdy jsou vidět i jeseníky.
2: A kdybychom byli bývali šli po těch schodech, tak ta vyhlídka se odkrývá postupně, je to celé prosklené.
3: Schody nejdou dokola, ty jsou přistavěny, to bylo v rámci té rekonstrukce a je vidět jenom jedna strana, takže bychom neměli ten přehled jako z vyhlídkové terasy.
2: Dobře, tak už mi to není líto, že se dneska neproběhnu. Další klíče? Když jste měl už připravené a můžeme jít na vyhlídku. No, oteplilo se. Tak říkejte, co vidíme.
3: Tady z té strany vidíme Beskydy, Lysou horu v povzdálí vidíme, mírně v oparu, ale je vidět celý Bohumín, tady celé sportovní zařízení, fotbalové hřiště, zimní stadion, tady z té strany vidíme krásně a tu nízkou zástavbu, nad kterou právě jsme a díváme se na celý Bohumín.
2: A vidím další vodárenskou věž, ta taky je bohumínská?
3: Ta je taky bohumínská, je to směrem na hranici s Polskem. Uvažuje asi soukromý investor o nějaké rekonstrukci, ale to nevím přesně.
2: Došli jsme nakonec vyhlídky, to znamená, že je půlkruhová. Okomentovali jsme všecko a ty jeseníky dneska asi neuvidím, že?
3: Bohužel jeseníky nevidíme, jsou tady tímto směrem, ale dnes ty povětrnostní podmínky nejsou takové, aby byla viditelnost dostatečně dobrá. Někdy je vidět i pradět.
2: K to budu muset za pěkného počasí. Takže tady takhle nahoře byla ta voda samotná?
3: Tady už jsme v tom místě, kde byla ta samotná voda, to bylo zásobování pro celý Bohumín. Ta věž má, jak už jsem vzpomenul, 40 metrů na výšku, má nějakých 9 metrů na šířku tady v tom místě, kde my jsme, kde byla ta zásobárna vody, tak přes 10,5 metrů. Sloužilo to do roku 90.
2: Takže už víme, že vodárenská věž byla postavena v 35. roce 20. století. Sloužila do 90. let, no a pak ji odkoupilo město Bohumín a bylo od počátku jasné, jaký má jako záměr tady s tou věží?
3: Ten záměr od počátku jasný nebyl. V roce 2002 město odkoupilo tady tuto stavbu od Severomoravských vodovodů a kanalizací za 160 tisíc korun a přemýšlelo se, zda by se tu mohli vybudovat byty a nebo penzion. Nakonec vyhrál penzion, což je dobře, protože to se to stalo opravdu dominantou města a na tu stavbu Bohumín dostal první evropskou dotaci, kterou čerpal ve výši 16,7 milionů. Celkově stavba stála 25 milionů.
2: No a když přijede někdo tady do Bohumína a ubytuje se ve věži, to je taky vlastně atrakce. Neznám moc penzionu ve věži.
3: Ano, je to určitě atrakce. Našimi návštěvníky nebo hosty jsou lidé z celého světa. Ať vezmeme Afriku, Ameriku, Jižní Ameriku, Nový Zéland a tak dále. Mezi hosty taky patří známé osobnosti z České republiky, ať jsou to herci, zpěváci, můžu jmenovat třeba Richarda Krajčo, Karla Heřmánka, Danu Morávkovou a další.
2: Takže takoví, kteří vlastně vám tady přijedou vystoupit, potěšit bohumínské, tak šup s nimi do věže.
3: Ano, samozřejmě.
2: Dodává Jaromír Voráč, který se mnou vyjel výtahem na bohumínskou vyhlídkovou věž ve vodárenské věži. Z Bohumína Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

Zpěvačka Sandra v nedělním víkendovém dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava. Pravidelně v neděli a také v sobotu, krátce po 3:15 a telefonujeme meteorologům, abychom se jich zeptali na to, jaké je a jaké bude počasí. A já myslím, že nás teď asi hlavně zajímá, kdy přestane takovéto deštivé počasí. Tak počkejte si ještě pár minutek, zaspívají vám Helena Vondráčková nebo Václav Neckář a všechno se to od meteorologů dozvíme.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Našimi pondělními hosty budou muzikanti z Frýdku Místku, jazzový kytarista a pedagog Radim Přidal a talentovaná studentka Veronika Pospíšilová z kapely Gateway. O setkání generací v hudbě i v životě natočila rozhovor Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tak Helena Vondráčková půjde dál a dál poběží i naše odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pravidelně v tuto dobu o víkendu vám přinášíme informace o počasí ve spolupráci s meteorology z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes mám na telefonu Václava Smolku. Václave, přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak pršelo nám včera. Jak to bude? V dalších hodinách si řekneme za chvilku. Nejprve tedy aktuální situace v našem kraji.
1: Máme deštivý den většinou, teďka máme aktuálně zataženo, na většině území nám prší, teploty jsou nejčastěji od 7 do 10 stupňů a vané mírný severozápadní až severní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Jak se bude situace vyvíjet v noci na zítřek a jak bude zítra?
1: Tak ta situace se nebude příliš měnit, i nadále nás čeká v noci obloha zatažená, na většině území s deštěm, minimální teploty budou od 8 do 4 stupňů, vítr bude slabý, severní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra čekáme zataženou oblohu, na většině území s deštěm, odpoledne ale budou srážky postupně ustávat a večer se také bude protrhávat i oblačnost. Maximální denní teploty budou zítra nejčastěji od 12 do 15 stupňů, na horách kolem 8 stupňů Celsia a vítr bude i nadále jenom slabý, severní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Takový tedy bude start nového pracovního týdne. Co nabídnou dny další, jak bude v úterý a jak ve středu?
1: Tak v úterý očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu, přechodně může být i skoro jasno, ráno se ojediněle vytvoří mlhy, odpoledne potom čekáme výjimečné přeháníky, které budou na horách o něco četnější. Minimální noční teploty budou od 6 do 2 stupňů Celsia, místy se tak mohou vyskytovat přízemní mrazíky, maximální denní teploty budou od nejčastěji od 16 do 20 stupňů. Vítr bude i v úterý slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Ve středu by mělo být skoro jasno až polojasno, ráno se opět výjimečně vytvoří mlhy, během dne se oblačnost přechodně zvětší a také se lokálně vyskytnou přeháníky, výjimečně i bouřky. Minimální noční teploty budou od 8 do 4 stupňů, maximální denní zase o něco vyšší než v úterý, to znamená od 18 do 22 stupňů a vítr i nadále jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Václav Smolka. Moc děkujeme za aktuální informace, hlavně ty další dny už slibují zlepšení počasí a to je dobrá zpráva, tak díky za ní a mějte se hezky.
1: Děkuji, hezky zbytek dne, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 50 nebo senzodyné zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Čaková na Bruntálsku bude mít lepší mobilní signál. V Ostravě dnes zazní Mahlerova symfonie tisíců. V Terezíně se sešli politici i pamětníci, aby uctili památku obětí nacistické perzekuce. Zítra bude v našem kraji zataženo s deštěm, teploty kolem 14 stupňů Celsia. Je čas na další zprávy. Hezkou neděli přeje Lenka Blažejová. Čakové na Bruntálsku roste nový vysílač, staví ho tam společnost Cetin. Práce potrvají do konce června. Pozemky pro výstavbu prodala firmě tamní radnice za zhruba 100 000 korun, říká tamní nezávislý starosta Petr Náhlý. Bez signálu byla hlavně horní část obce.
4: Tak nedovoláte se nikam, takže telefonní signál není, takže záchranka, hasiči a pak už jako i ty běžné služby jako připojení k internetu, data v telefonu, to tady je problém a takže se nepřipojíte vůbec, tady to hluché místo jako je.
3: Bezmála milionem korun se rozhodla radnice Klimkovic na Ostravsku podpořit letošní rozpočet domova seniorů. Rozpočet zařízení tak stoupl zhruba o čtvrtinu. Domovu seniorů to umožní zvýšit mzdy zaměstnanců a přijmout nové. Nezávislý starosta Klimkovic Jaroslav Varga si od toho slibuje lepší péči o klienty domova. V ostravském Trojhalí Karolina dnes hudebníci zahrají 8. symfonii Gustava Mahlera. Hudební událost spojila 600 profesionálních i amatérských hudebníků. Na jednom pódiu vystoupí 8 solistů, 13 sborů z Česka i z Polska a 3 orchestry, říká umělecký šéf projektu Mahler 8 Jan Soukup.
5: Jsou to buď mý přátelé, nebo přátelé mých přátel, třeba solisti, kterým jsem chtěl dát příležitost, mý kamarádi, tak já věřím, že to je ta esence a to bude ten rozdíl od toho provádění, kdy prostě jste v práci a provádíte tu symfonii jako, že musíte.
3: Na Národním hřbitově v Terezíně se dnes sešli politici, pamětníci anebo třeba skauti, aby si připomněli památku obětí nacistické perzekuce. Akce k příležitosti 81. výročí osvobození se zúčastnil i prezident Petr Pavel. Michaela Vidláková vzpomíná, že v roce 1942 ji do Terezína deportovali nacisté jako šestiletou.
6: Jen díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, tátově prozíravosti a nevím čemu všemu. Jsem se tady před 81 lety a dokonce s oběma rodiči dočkala té šťastné chvíle osvobození.
3: Zhruba 1,5 milionu židovských dětí takové štěstí nemělo a konce války se nedožilo.
2: Počasí.
3: V noci bude v našem regionu deštivo, zataženo, nejnižší teploty 8 až 4 stupně. Zítra zataženo na většině území s deštěm, odpoledne budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty zítra od 12 do 15 stupňů, na horách od 6 do 10 stupňů Celsia a vítr bude slabý severní s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor na Místecké v Ostravě, ve směru z centra havarovalo osobní auto a je tam částečně omezený provoz.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Tady Tady je Český rozhlas Ostrava, nedělní, tedy víkendové dobré odpoledne, a kterým vás dnes provází Lenka Blažová a Vítek Goršanov. Nabízíme vám další zajímavé informace, anebo třeba pravidelné nedělní povídání se zajímavou osobností, které nás čeká už za malou chvilku. Dnes vám představíme Libora Nováka. Jeho velkou vášní je motorsport, automobiloví veteráni a malování. Letos se mu splnil sen, předal svůj obraz legendárnímu belgickému závodníkovi Jackie Xovi, který vyhrál 8x velkou cenu vozů Formule 1, kde hájel barvy Ferrari. A my se s ním setkáme už za malou chvíli, tak ať se vám i po 15. hodině pěkně poslouchá.

0: Libor Novák, který odcházel do důchodu co by šéf finančního odboru Vítkovic, si před časem vytvořil pro radost knížku s fotkami osobností motoristického sportu, které na svých cestách po Evropě potkal. Rally, soutěže, automobiloví veteráni, motorsport a malování, to je teď aktuálně jeho svět. Co zažil na svých cestách v letošním roce? To zajímalo naši kolegyni, redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařovou.
1: Libore, vítej u nás v Ostravském rozhlase. Dobrý den.
2: Děkuji za pozvání, Taša.
1: Přijel jsi z hor.
2: Sestoupil jsem z hor přímo. I když sestup není až tak pravé slovo, protože jsem na Morávce, což je nějakých 550 metrů nad mořem, což není zase až takový sestup. A je to obec na začátku Beskyd. Takže příjemné bydlení, tam teď pobývám a dojel jsem do Ostravy.
1: A to je moc dobře, protože od začátku roku tě potkalo v rámci tvých hlásek, což je malování a veteráni, hned několik radostí. Začalo to v únoru. Čím?
2: Začalo to záležitostí, která mi ve finále udělala radost. Obraz, který jsem maloval pro slavného nebo momentálně asi nejslavnějšího žijícího závodníka automobilového, jednak známého z Formule 1, jednak hlavně známého později ze závodu 24 hodin Le Mans a taky Dakaru.
1: A to je
2: Belgičan Jackie X. Je to pán, který se stal legendou, jednak je dvojnásobným vicemistrem světa Formule 1 a jednak se zapsal jako rekordman 6 vítězstvími ve 24 hodinovce Le Mans. To první vítězství bylo 1969 ve dvojici s Jackie Oliverem a bylo to první jeho vítězství v Le Mans a současně poslední vítězství legendárního auta Ford GT40 neboli GT40.
1: Kdy ty jsi ho viděl poprvé?
2: To já jsem mohl mít 19-20 let, kdy jsem začal malovat větší formáty závodních aut a já jsem si říkal, namaluju si Porsche od Jackieho X a učil jsem se přes nějaké novinové články, jak se vlastně píše, protože on se píše ICK X. A já jsem se potom s ním setkal osobně po mnoha letech, když se už mohlo jezdit ven a začali jsme jezdit mimo jiné na velký festival do Goodwoodu, do Velké Británie a tam jsem se s ním poprvé potkal tváři v tvář, tak jsme se pozdravili a podepsal jsem ji na čepici a já jsem si říkal, Jackie, tak to je fajn, jako možná, že se ještě někdy uvidíme. A tak jsem ho sledoval, tu jeho kariéru už po závodění a loni Jackie X měl 80 a je hrozně vitální a pořád je někde ve světě a otevírá výstavy, předává první místa v Monte Carlo.
1: A ty se rozhodl,
2: že mu namaluju k 80. nám obraz. Je to pohled z hora do kokpitu Formule 1 Ferrari z roku 68 a v tom leží jeho přilba s jeho jmenovkou a vedle té přilby leží jeho závodnické rukavice. Takže tento obraz jsem namaloval a jak mu ho předat? A já jsem inicioval všechny možné své známé novináře, dokonce jeho parťáka z Le Mans, se kterým spolu vyhráli, který žije v Holandsku, tak jsem mu napsal, protože jsem s ním v kontaktu a taky jsem mu dělal nějaký obrázek.
1: Sítě.
2: A bylo to jak v té hře od Zimmermana, nebo v tom filmu, právě tady byl. Říkal, jo, on teď byl v Paříži na Retromobil, otevíral výstavu, ale už tady není. Tak jsem to nakonec vzdal, tak jsem si ho pověsil v obyváku a tak jsem si na ně za ten rok zvyknul.
1: Ale velká radost nastala právě v únoru letošního roku.
2: A podařilo se, že jsem dostal tipa, že bude vyhlašována pravidelná anketa Zlatý volant v Praze a že Jackie X bude předávat hlavní cenu a sám dostane symbolicky od českých pořadatelů za celoživotní účast motorsportu ocenění. Dostal jsem tipa přes manažerku té akce a 2 dny před tou akcí mi přišel mail, vaše setkání s panem Xem je možné v 11.00 na shledanou. Tak jsem zbalil obraz, nastartoval auto a vyrazil jsem do Prahy. Přijel jsem do Prahy na to místo, stál tam nějaký novinář a říká, vy čekáte na pana Xe? No to si asi počkáte, protože je u pana prezidenta Pavla na snídaní se svou manželkou a se svou dcerou na Hradě. Takže to asi neklapne. Nicméně to klaplo, pan Jackie X byl přesný na minutu. Přijelo auto, vyšel pan X a já jsem měl ten pocit, že jsem byl ten den druhý po panu prezidentu Pavlovi, který měl možnost se s ním setkat. Předal jsem mu obraz, Nechal jsem si ho podepsat do své knihy fotografií lidí, které jsem někdy potkal. A krátce jsme jenom prohodili pár slov na téma, jak je v Praze chladno.
1: Mise splněna.
2: Mise splněna.
1: A kde máš tu čepici, kterou ti tenkrát podepsal?
2: Tu čepici mám doma ve skříni v oddělení čepic.
1: Já jsem si myslel, že jsi si vzal na setkání v Praze.
2: To jsem si nevzal, abych nebyl takový podlézavý. Ale bylo to příjemné, bylo to krátké a bylo to fajn.
0: S Liborem Novákem, jehož velkou láskou jsou automobiloví veteráni a také malování, se setkáme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava i po písničce.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Liboru Novákovi září oči, když vypráví o motorsportu a jeho legendách. Doma na Morávce maluje obrazy a plakáty k soutěžím automobilových veteránů, kterých se také zúčastňuje. K mikrofonu ho pozvala redaktorka Dagmar Misařová.
2: Libore, tvou vášně je motorsport? A teď jsi mi poslal fotografii, kde jsi byl u nějakého krásného veterána s číslem 73. Řekla jsem si, tak konečně šel k autu, jaký je jeho věk.
3: Ano.
2: A tak. Jaké auto to bylo?
3: To byl Mercedes od mého kamaráda, protože zatím ty své účasti na těch veteránských soutěžích a na těch Ksetínových relích mám z auty, které mívám půjčené, a to jako v úvozovkách protislužbu za tvorbu plakátů a nějakých výtvarných věcí kolem těch soutěží.
2: A o jakou soutěž se jednalo?
3: O Spring Classic, což je první setinová soutěž v Česku jarní, tentokrát jednodenní, na startu 170 aut cirka.
2: A ty jsi mě vysvětloval, že ti organizátoři jsou tak precizní, že oni najíždějí
3: tu trasu, takže oni mají technologie vybavené přímo v tom autě, v těch kolech, najíždějí na vzdálenost toleranci centimetru a metru přes satelity tu trasu a přenesou ji do takzvaného roadbooku, což je itinerář, kniha, kterou každá ta posádka na startu té setinové rally dostane. Ten spolujezdec naviguje toho řidiče a teď je tam 800 metrů vlevo, pozor, můstek, doleva, strom, začíná test. Teď, jak jsme jeli, tak jich bylo 9 těch testů na přesnost a musí být nějaká kooperace s těmi místními samosprávami v těch obcích. A paradoxem je, že když se konají rychlostní rally, ty oficiální natvrdo, ty sportovní, tak se mnohé ty obce tomu vyhýbají, protože je to nebezpečné, je to hlučné, trhá jim to asfalt, diváci přijedou, pošlapou jim pole a tak dále. Místní samospráva těch obcí v jižních Čechách se hlásí, jeďte přes nás, my tam uděláme akci, místní hasiči nám pomůžou, naši veteranisti tam vytáhnou staré zetory, traktory, jo. Třeba ten průjezd na startu 180 aut po minutě, tak to máme 3 hodiny zábavy. Tam sedí lidé, mávají a vidí i auta, které měli jejich rodiče nebo dědečkové a vidí tam od oktávek nebo tisícovek, MBček až po Ferrari dobové. Je to zážitek, je to příjemné, je to fajn.
2: Libore, na co se chystáš, co maluješ?
3: Aktuálně, a to mě taky potěšilo, já jsem takový ješitný člověk. Nabídka přišla z vyšších pater českého motorismu, a to při příležitosti 125 let Škoda Motorsport. Škodovka je gigant v české ekonomice a pojem celosvětový, takže mají 125 let od doby, kdy poprvé závodili ještě na starých Laurinkách. Takže já jsem byl osloven, udělal jsem jim plakát k tomu výročí.
2: A co na tom plakátu?
3: Je trošku netradiční, protože je tam 7 subjektů. Takovou symbolickou pyramidou, kdy nahoře ten obraz začíná nejstarší motocyklem Slavia, závodním už tehdy. Možná, že veřejnost zná jméno Václav Vondřich, jo, a podobní. To byli pionýři na těch závodech. Potom je tam poválečná škodovka, která měla startovat v Le Mans, OHC 1100. Je tam Škoda 130 RS legendární, Octavia VRC až do současného auta, které jezdí mistrovství světa v rally. To je největší a je dole na té pyramidě. A jaková drobná kuriozita, já se snažím, aby ty auta měly nějakou vůzovku duši, aby to nějak pěkně vypadalo. A současně bylo technicky věrné. Nicméně jsem si říkal, tak je to plakát, tak to udělám trochu pestřejší. Takže jsem na Škodu 130 RS udělal na čelním skle žlutý pruh. Na jednom favoritu jsem udělal trošku hezčí kola. Tak jsem poslal náhled a oni řekli, no moment, moment. A přeposlali náhled týmu, který je kolem Škodovackého muzea. Šefový bírek a renovací Škodovek, který v té době byl v Paříži na stánku Škodovky na retromobil na velké výstavě. A z té Paříže mi přišel mail a tam bylo 8 bodů, co se musí na tom plakátu změnit. Ale úsměvné.
2: Tak tě to potěšilo?
3: Mě to potěšilo, že tyhle ty kapacity se do toho obuly, ale to má pokračování.
2: Takže kam se chystáš?
3: Do areálu Sosnova, blízko České Lípy. Tam Škoda Motorsport má celý týden akci k tomu výročí. Má tam pozvané své bývalé tovární jezdce, včetně Stiga Blomqvista, mistra světa v rally, Mikkelsena, Andrea Rose, který jezdí momentálně mistrovství světa za Škodovku, a bude tam legenda škodováckého motorsportu John Haugland Nord, který shodou okolností bude mít letos 80. On uváděl ty české rallyové jezdce do toho evropského povědomí s těmi škodovkami, takže jsem si dovolil mu namalovat obraz a měl bych ho tam předávat v pátek večer na takové gala. Takže ten nejbližší program.
2: Tak hlavně šťastnou cestu a potom zase zpátky domů samozřejmě, na Moravku. Měj se moc hezky a děkuju.
3: Děkuji. Nashledanou. Nashledanou.
1: S Liborem Novákem si o jeho radostech spojených s motorsportem povídala redaktorka Dagmar Misařová.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.
4: Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
2: Najde Anna ve Slezské Ostravě přítele? A co se skrývá pod podlahou studia ve Staré vile? Premiéra druhé části Temné fantazy Jiřího Klečky Papírové domky nás čeká už po písničce, kdy začne pravidelní nedělní rozhlasové listování. Teď Iveta Bartošová a za chvilku budeme listovat. Hezké odpoledne.

Vysílání Českého rozhlasu Ostrava vás v tuto chvíli zveme k poslechu premiéry druhé části četby z románu Jiřího Klečky Papírové domky. Znovu se tak vypravíme do Slezské Ostravy, kde se ve staré vile zabydluje mladá rodina. Herec Petr, cukrářka Anna a jejich syn Vašík. V režii Petra Gábora účinkuje Magdalena Holcová a já přeji nerušený poslech.

Anna vstala brzy ráno a zamířila rovnou do kuchyně. Když o dobré 2 hodiny později sešel Petr dolů, domem už se nesla sladká vůně. Začátek se nesmí podcenit, oznámila. Upeču dorty pro naše nejbližší sousedy. Jo, jasně, jak je v Česku zvykem. Vadí ti, že se snažím? Máš pravdu, promiň. Můžeme na to zapomenout a rozdat pár dortů? Tedy pokud zůstane něco i pro nás. Začichal Petr, když otevřela troubu. Pokrčila rameny. To záleží. Rezignovaně si povzdechl. Samozřejmě, že půjdeme všichni. Tak, kam nejdřív? Zeptal se Petr. Stáli před brankou a rozhlíželi se. Anna držela v náruči bílou krabici s jahodovým dortem. Vašík ukázal na oranžovou kostku, která stála nalevo přes křižovatku. Došli k plotu a Petr zazvonil. Anna prosebně upírala oči k zataženým záclonám, které se ani nehnuly. Zkusíme to později, navrhl Petr. Zkusila kliku branky, nebyla zamčená. Chci jim tady ten dort nechat. Petr se zatvářil nesouhlasně. Lidi nejsou moc důvěřiví ke krabicím, které najdou před dveřmi. Anna ale přesto nechala krabici u dveří a vrátila se domů pro novou. Ani v dalším domě jim však nikdo neotevřel. Co pak tu nikdo nežije? Nadnesla už poněkud nervózně a opět zkusila kliku od branky. Tentokrát marně. U třetího domu nechali dort se vzkazem. Když kráčeli k poslední vile, vyběhl proti ním německý ovčák s naježenou srstí. Varovně na ně zavrčel. Vašík okamžitě strnul a pevně se chytil Petra za zápěstí. Bál se psů už jako nemluvně, hystericky plakal, jakmile nějakého uviděl. Časem se jeho reakce zlepšila, nicméně panika tam byla stále. Anna udělala posledních pár kroků k brance a natáhla prst ke zvonku. Brete, nechej toho! Ozval se rázný ženský hlas. Pes zmlknul. Anna ve dveřích domku spatřila postarší ženu v dlouhých modrých šatech. Zaujaly ji její oči. Měly pronikavý výraz, zároveň ale trochu nepřítomný. Jste tam ještě? Zavolala žena, hlavu mírně pozvednutou. Snaží se mě jenom chránit, ale někdy to přežene. Stáli pouze několik metrů od ní pod prosluněným raním nebem. Anna pochopila, proč jí ženiny oči přišly tak zvláštní. Byla slepá. Dobrý den, vyhrkla. Jsme vaši noví sousedé. Přinesla jsem vám na seznámení dort. Jestli chcete, nechám ho tady před brankou. Žena ale takové řešení odmítla. Pozvala je dál. Bret se uklidnil a energicky vrtil ocasem, ale Vašík se i tak odmítal hnout z chodby. Anna se omlouvala, ale stará žena rozhodla, že pes počká venku. Jmenovala se Linda Gajdová. Bylo jí 72 a o zrak přišla těsně před 60, vinou pozdě odhaleného zeleného zákalu. Seděli v minimalisticky zařízeném obývacím pokoji v obležení 4 bílých zdí. Anna si všimla zarámované fotky, pověšené přesně ve středu jedné z nich. Na černobílé fotografii byla mladá Linda s mužem, jehož černé vlasy byly pečlivě zčesané dozadu. Mladý pár se zamilovaně díval jeden druhému do očí. Ten váš dort je prostě báječný, žasla Linda. Lepší jsem snad nikdy nejedla. Držte se jí, Petře. To budu. Musíte vážit tak 200 kilo. S takovými dobrotami. Snažím se zůstat ve formě. Linda se natočila směrem k Aně. Takže vy se živíte pečením dortu. Není to nic velkého, reagovala Anna opatrně. A děláte i menší zakázky? Anna se nadechovala k odpovědi, ale Linda hned pokračovala. Je mi to trapné, že vás hned využiju, ale na té jediné fotografii na zdi je můj manžel Dominik. Bude to letos 25 let, co zemřel. Stará žena se na okamžik odmlčela, aby zpracovala nával emocí, který jí roztřásl rty. Každý rok si se synem
manželovi narozeniny připomínáme. Ta naše malá oslava bude za 3 týdny. Pořád jsem si říkala, že už musím objednat dort, ale když jste teď tady, snad se nebudete zlobit, drahá, když vás o to poprosím. Ale vůbec ne, paní Gajdová. Lindo, prosím, to platí pro vás oba. Udělám to ráda, Lindo, pokračovala Anna. Jenom se sejdeme a řekneme si, z čeho by měl být. Anna pevně stiskla Petrovu dlaň, opřela se zády o opěradlo a zhluboka vydechla. Teď už mohla. V knihovně v obývacím pokoji zůstalo pár starých knih, které se Anna chystala uschovat a vytvořit tak prostor pro své oblíbené romány. Ukládala jednu vedle druhé na dno prázdné papírové krabice, když se jí do ruky dostala tenká nažloutlá knížečka s názvem Ostravské vdovy. Zaujalo jej jméno autora, Matěj Kuplíř. Mluvil o něm Dervilský při jejich první návštěvě, uvědomila si. Byl to veršovaný příběh, začínající nářkem vdovy po manželovi, oběti morové epidemie. Ani se nenadála a měla za sebou téměř 20 stran. Odložila knihu zpátky na polici, k téhle se musí vrátit. O 2 hodiny později se Petr chystal odnést k popelnici vybalené krabice. Otevřel vstupní dveře a zarazil se. Co se děje? Zeptala se Anna. Když neodpovídal, šla za ním. Na schodu před domem ležela rozevřená bílá krabice a uvnitř její dort ozdobený otiskem podrážky. Jak to říkal Dervilský? Pronesl Petr. Jakmile se dostanete pod jejich hroší kůži, otevřou vám svoje srdce? Položil jí ruku na rameno, podrážděně ji odstrčila. Nepotřebuju utěšovat. Beze slova se protáhla kolem Petra a zvedla krabici ze země. Vyšla ze zahrady, otevřela popelnici a krabici s dortem hodila dovnitř. Okolním domům věnovala vzdorovitý pohled. Večer začalo pršet. Dešťové kapky ťukaly do okenní tabule jako nesmělí hosté, kteří se snaží dostat do tepla. Petr s Vašíkem montovali v horním pokoji dětskou postel. Doléhaly k ní zvuky jejich kroků a nadšeného diskutování, jak se její syn snažil radit jejímu muži. Vzpomněla si na domov. Na podlouhlou třípodlažní budovu se sporadicky rozsvícenými okny, která večer splývala s tmou a okolním lesem. Po jejich chodbách byste se mohli toulat celý život, aniž byste narazili na dveře, které by vás vyvedly ven. Po zádech jí přeběhl mráz. Rychle přistoupila k toustovači, zvedla víko a horké tousty překlopila na talíř. Právě včas Petr s Vašíkem zrovna scházeli dolů. Mrzí mě ta moje dnešní reakce, začala Anna opatrně. Nebyla to tvoje chyba. Nevím, proč jsem na tebe vyjela. Už jsem na to zapomněl, ujistil jí Petr. Říkala jsem si, že bych zašla za naší novou sousedkou. Napadlo mě, že bych jí třeba mohla něco číst. Nejspíš si potřebuju s někým popovídat. Vlastně by mi to přišlo celkem vhod, souhlasil Petr. Nepodíval jsem se na scénář od chvíle, co jsme přijeli. Takže zítra zmizíme na celý den, řekla Anna. Stejně s tebou není řeč, když se učíš text. Zakousl se do toustu, ale v zápětí jej odložil. Vadilo by ti, kdybych si to vzal nahoru do studia a začal na tom makat už dneska? Můžu s tebou, tati? Zeptal se nadšeně Vašík. Necháme tatínka pracovat. Zavrhla synův nápad Anna a Petr na ní vděčně pohlédl. O hodinu později uložila Vašíka do postele. Zhasla lampičku, postavila se k oknu a chvíli sledovala černý obrys dubu, který nehnutě vzdoroval náporům deště. Okna domů, která přes den měla zatažené závěsy, nyní svítila příjemným žlutým světlem. Takže byli doma, jenom neotevírali. Zdálo se jí, že zpoza dveří na konci chodby slyší Petrův tlumený hlas. Vyšla z pokoje, prošla chodbou, zastavila se u dveří a přiložila k ním ucho.
Nic. Ticho. Neříkal Dervilský, že ty dveře jsou zvukotěsné? Jak by tedy mohla slyšet hlas svého manžela? Zavrtěla zlehka hlavou a vydala se k ložnici, zatímco ticho se spoza zavřených dveří roučného zkušebny rozlilo po celém domě. V Komenského sadech bylo pouze pár lidí. Dva vojáci památníků Rudé armády osaměle pochodovali obklopeni obřími bílými kachlemi. Anna nahlas předčítala veršovaný příběh vdov po mužích, kteří zahynuli během ostravské morové epidemie v 17. století. Je to krása, uznala její sousedka. Kde jste na to narazila? Mezi starými knihami v knihovně. Ten spisovatel kdysi bydlel v našem domě. Matěj Kuplíř. Věděla jste o tom? Linda zavrtěla hlavou. Nikdy jsem o něm neslyšela. Ale s Dominikem jsme se do ulice nastěhovali až po smrti jeho rodičů, takže o tom místě nevím vůbec nic. Trošku jsem po něm pátrala. Bezvýsledně. Pokračovala zklamaně Anna. Víte, kolik takových děl kolem nás musí být? Zauvažovala Linda. Takových, co zná pouze pár lidí. Myslíte, že to za to stojí? Vložit tolik úsilí do něčeho, co má mizivý dopad? Anna pokrčila rameny. Koutkem oka zahlédla Vašíka, jak opatrně natahuje ruku k Bretovi. Pořád měl ze zvířete respekt, ale byl to pokrok. Bret lehce olízl nabízenou dlaň, chlapec ji okamžitě stáhl zpátky, ale na tváři mu hrál nepatrný úsměv. A to nebylo všechno. Co pak se děje? Chtěla vědět Linda. Anna s údivem popisovala, co právě viděla. Jak vzal Vašík ze země klacek a hodil jej nějakých 6 metrů daleko. Pes ochotně aportoval. Bret je dobrák, říkala jsem vám to. Linda nastavila tvář slunci. Bez něj bych se v tomto světě nejspíš ztratila. Někdy si říkám, že jsem přestala vidět kvůli tomu, co se stalo mému muži. Že se můj smutek změnil v slepotu. Anna náhle věděla, jaký příběh od Lindy uslyší. Byla si tím jistá. Dominik totiž nezemřel jenom tak. Na ulici ho zastavili dva kluci a předstírali, že potřebují pomoc. Pak ho pobodali. Kvůli 200, co měl v peněžence. Bret vycítil neklid své paničky a přiběhl k ní, aby ji polechtal čumákem. Linda ho podrbala za ušima. Proti tomu je ztráta zraku banalita, prohlásila Linda. Roky jsem cítila vztek a žal. A pak přišlo tohle postupné oslepnutí. Věděla jsem, že se něco děje, jenomže jsem také zjistila, že čím méně vidím, tím menší smutek cítím. Promiňte mi, že se vám takto svěřuji. Už je to zkrátka hodně dlouho, co jsem si s někým mohla popovídat. To je v pořádku. Já vlastně... Linda vycítila Anino zaváhání. Chtěla bych být vaše přítelkyně. Tak to řekněte. Ať už je to cokoliv. Mé rodiče zabili, když jsem byla ještě malá. Stará žena naproti ní, téměř cizí, chápavě přikývla. Jakoby konečně došla k poznání, proč je pouto, které mezi nimi teprve vznikalo, už není tak silné. Prostě někdo přepadl a umlátil, pokračovala Anna. Kousek od místa, kde jsme bydleli. Hlídala mě tenkrát babička. Po smrti našich se o mě starala. Když umřela i ona, skončila jsem v děcáku. Anna si vyhrnula rukáv na levé ruce a navedla Lindiny prsty na jizvy od popálenin, táhnoucí se od zápěstí až po rameno, pokračující přes levou půlku zad a ve spirále kolem pasu klesající po pravé noze ke kotníku. Jmenoval se domov, s velkým D. Byl u Liberce. Možná jste o tom slyšela. Linda si zakryla dlaní ústa.
Papírový domeček? Anna přisvědčila. Domov dostal přezdívku kvůli rychlosti, jakou schořel. Noviny o tom psaly několik týdnů, než vyšetřování příčin požáru vyšumělo do prázdna. Byla jsem uvnitř, když se střecha vlivem požáru propadla dovnitř. Na pokoji se mnou byla moje kamarádka, Stella. Střešní trámy ji strhly sebou. Znovu si vybavila tichý zvuk, znějící jako nepovedené tlesknutí dlaní, který její kamarádku zabil. S Petrem jsme v tom děcáku vyrůstali. Kdyby nebylo jeho, tak... Anna se snažila sklidnit dech. To Petr mě vytáhl ven. Vrátil se pro mne. Držel ji v náruči i poté, co jí vynesl a něco jí stále tiše šeptal. Za jeho zády hořel domov, připomínající ohlodanou kost. Z dálky zněly sirény. Nevím, co říct, Aničko. Já... Slyšela jsem, jak napadáte na pravou nohu, ale nechtěla jsem se ptát. Vždycky jsem si říkala, jak je tento svět hrozný, když mi vzal Dominika. Ale co si musíte říkat vy? Anna nepatrně zavrtila hlavou. Právě v této chvíli jí totiž tak hrozný nepřišel. Říkala jste, že byste chtěla být má kamarádka, připomněla. Chtěla bych, aby to bylo opravdové. Linda se na ní podívala nevidoucíma očima. To je to nejmenší, co pro sebe můžeme udělat. Ještě chvíli v tom tichu se trvali a poté Anna znovu otevřela knihu a četla. Skončili po dvou hodinách. Složili deku a vydali se i s Vašíkem a Bretem na zastávku autobusu, který je odvezl zpět do kopců. Když se druhý den ráno probudila, Petr už byl v divadle. Pustila se do přípravy dortů a zákusků, které měl zítra ráno vyzvednout kurýr z jedné kavárny v centru Ostravy. Vašík mezitím snědl nachystanou snídani a v obývacím pokoji si pustil lichožrouty. Když se pustila do úklidu, Vašík přišel do kuchyně i se svou četou umělohmotných vojáčků a rozestavoval

je na strategicky výhodné pozice. Odpoledne si spolu roztáhli na zahradě lehátko. Jaro, jež v den jejich příjezdu zalilo kraj zaniklých důlních šachet, živě pulzovalo. Anna se chystala posadit, když jí do pravé nohy vyšlehla bolest. Tisíce ostrých jehel postupovalo od kotníku nahoru, přes stehno a pak se jako proud řeky rozdělily do levé ruky a zad. Do očí jí vytryskly slzy, v krku ucítila žaludeční šťávy. Podívala se na syna, který se právě chystal poslat umělohmotného vojevůdce dvou armád do rozhodujícího boje. Vašku. Okamžitě přestal. Věděl, co bude následovat. V té chvíli k němu zahořela tak silnou láskou, že téměř přehlušila dopadající jehly. Téměř. Potřebuju ty prášky, Vašíku. Odhodil vojáky a rozběhl se do domu. Přibližně před půl rokem mu vysvětlila, že se u ní občas objeví bolest, kterou nedokáže ovládnout. A v tom okamžiku bude potřebovat jeho pomoc. Za zavřenými víčky viděla miliony hrotů padajících z mraků jako roj včel. Zarila nehty do deky. V prázdné hlavě vířila pouze agónie a bolest. Vašek byl zpátky. A na bílou pilulku okamžitě spolkla a hltavě vypila sklenici vody. Lehla si na bok. Budu v pořádku, vysoukala ze sebe. Po chvíli uvolnila dlaně sevřené v pěst. Lék začínal zabírat. Bolest ustupovala a přelévala se do chronické připomínky, se kterou dokázala žít. Na chvilku zavřu oči, řekla. Jenom na chvilku. Zřejmě na okamžik usnula, protože když otevřela oči, Vašík hlásil, že má hlad. Šli do domu a ona synovi ohřála polévku. Dáme to tu všechno do pořádku. Ano? Navrhla. Tenhle dům potřebuje vycídit. Nejistě se na ně díval. Anna se široce usmála. Bolest byla pryč. Stačilo, že ji občas paralyzuje na celé minuty. Nemínila jí podřídit celý svůj život. A tak se pustila do úklidu domu a Vašík jí přitom vydatně pomáhal. Čím blíž byla zamknutému studiu, tím víc si přepadala lehká nervozita, ale odmítala si to připustit. Když pak vstoupila dovnitř, opět ji zaskočilo ticho, které se kolem ní rozprostřelo. Jako by vstupovala do jiného světa. Šla od nástroje k nástroji a otírala z nich prach. Pobrukovala si nějakou melodii a podupávala nohou do rytmu. Tato místnost jí skýtala pocit soukromí. Možnost trochu se rozletět, než zas dosedne na zem. Znovu poklepala nohou do dřevěné podlahy a chystala se přikročit k dalšímu nástroji, ale náhle se zarazila. Zabouchala patou do dřevěné kazety a pak udělala to samé hned na vedlejší. Znělo to jinak. Dutě. Pomalu poklekla, ignorujíc protest pravé nohy, přijela prsty po okraji čtvercové kazety a zatlačila. Byla pouze vložená. Pokusila se za její okraj dostat nehty, ale nešlo to. Mami? Zvedla hlavu a setkala se s Vašíkovým pohledem. Co si to našla? Možná stroj času, mrkla na něj. Přines příborový nůž. Nemusela jej dvakrát pobízet. Za okamžik byl zpátky. Vypáčila kazetu nožem. V otvoru pod ní ležela papírová krabice. Odklopila víko. Uvnitř byla promítačka. Starý typ na diapozitivy. Vedle promítačky se válela jediná tuba. Na štítku někdo úhledným rukopisem napsal dveře. Vašík se jí opřel o rameno. Co to je? Takový přístroj, co ukazuje obrázky, odpověděla. Počkáme s tím na tátu. Když protáhl obličej, dloubla jej do ramene. Ale za odměnu si můžeš dát skořicové polštářky. Vlepil jí pusu na pravou tvář. Schovala krabici s promítačkou do jedné ze skříní a dřevěnou kazetu vložila zpátky na místo. Pak zamkla dveře do studia a sešla do kuchyně, aby splnila synovo přání.

Učitelkou matematiky, ale stala se slavnou hereckou hvězdou. Mluvím o Ivě Janžurové, to jste určitě poznali, ta brzy oslaví své 85. narozeniny. Kolega Patrik Rozehnal vám nabídne několik scének, vzpomínek, ukázek z filmů i písniček, ale i osobní vyprávění této dámy. Hvězdné návraty začínají několik minut po 16. hodině, tak si je užijte. Příjemné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Návrh zákona o veřejnoprávních médiích bude koaliční rada probírat 25. května, řekl premiér Babiš. V Opavě pokračuje obnova kostela svatých Janů. Orlová na 11 místech vysadila nové stromy. Lidé mají k dispozici i mapu. Zítra bude v našem kraji deštivo, teploty kolem 14 stupňů Celsia. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Vítá vás Lenka Blažejová. Návrh zákona o médiích veřejné služby.

0: Projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to dnes ve videu na sociálních sítích. Koalice se bude podle něj zabývat i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
1: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
0: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy řekl, že připomínky očekával, chce diskutovat jen o těch relevantních. Rekonstrukcí rozvodu elektřiny pokračuje v Opavě záchrana a obnova kostela svatých Janů. Patří stejnojmenému spolku, který se snaží budově vrátit původní podobu a organizuje tam i různé kulturní akce. Jak dodává předseda spolku Dalibor Halátek, práce potrvají ještě mnoho let.
2: Pořád plánujeme to, aby jsme zrealizovali v druhém patře podlahu, vyčištění zahrady, dodělání obvodové zdi. Musíme dodělat ty záchody, takže takový jako byl roční projekt, který se loni nepodařilo dotáhnout, tak věříme, že letos to snad půjde.
0: Orlová připravila mapu, která zájemce zavede za nově vysázenými stromy. Lidé v ní najdou fotografie jednotlivých dřevin, jejich polohu i informace o druzích, které město vysadilo v 11 lokalitách. Nová výsadba zahrnuje 70 stromů, upřesnila mluvčí radnice Andrá Vargová.
3: Zvolili jsme 14 druhů odolných proti suchu, například mochovníky, ambroně, okrasné jabloně nebo liliovník. Některé kvetou teď, jiné později, takže na procházku mohou lidé vyrazit kdykoliv. Digitálního průvodce najdou v tematických aplikacích na našem mapovém portálu pod dlaždicí Procházka za novými stromy.
0: Útok dronu způsobil požár v areálu jaderné elektrárny v Abu Zabí. Bezpilotní letoun narazil do elektrického generátoru mimo její vnitřní oblast. Informuje o tom aktuálně tiskové oddělení Metropole Spojených arabských emirátů. Neohlásilo zatím žádné zraněné. Federální úřad pro jadernou regulaci potvrdil, že základní systémy elektrárny fungují normálně a útok nenarušil úroveň radiační bezpečnosti.
4: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji deštivo, zataženo, teploty 8 až 4 stupně. Zítra zataženo, na většině území s deštěm, odpoledne budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 10.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě je dnes a zítra uzavřená ulice k Trojhalí. Řidiči musí na objízdnou trasu přes ulici Porážková. Omezení skončí zítra v 19 hodin.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí, nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava, tak se trochu naladíme.
6: Podívejte se na mě.
5: No.
6: Připadám vám otrávená?
5: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
6: Já jsem Iva.
5: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
6: Postavila jsem na kávu.
5: Ne, děkuju. Já kávu nepiju.
6: Neodporujte mi. Já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
5: No dobře, ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
6: Co na mě koukáte? Vybírejte, vybírejte. Nebo vás vemu, to ulatí.
5: Vy jste opravdu od rány.
6: Tak prosím, vybírejte, vybírejte.
5: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár Aha. životopisných dat.
6: prepačte, já se na to taky podívám, já se v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
5: Tak to byste mohla poradit, čím začít?
6: Tadyhle máte, podívejte se, to tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
5: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod? To jste si asi zavařila, co?
6: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
5: Než přišla herecká kariéra par excellence.
6: Jaká jsem?
5: Úžasná. Tak můžem začít.
6: Zkuste to, ale rychle.
4: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Mrknutí letmý, perfektní vzhled, navzdory let mi nedá spát, hádám. Kde se ta osoba vzala, je pravá nebo se zdála, vitální tělo tisíce

Jeanjou miluje lidi. Madame de Jeanjou celá se lidem dá. Madame de Jeanjou žijící legenda zbožňuje nemožné výzvy. Líčidlem zamázne jizvy kvůli všem hrám.

0: Tohle byl písňový hold Ivě Janžurové od Igora Oroziče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To jenom jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Dělá mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řek, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Jany z Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
3: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acylpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
3: A co bych proved?
2: No,
4: Ještě před měsícem si neuměl přišít ani knoflík.
3: No jo.
4: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kůlich a přiznej se, taťku.
3: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
4: Máš kapes?
3: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
4: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pleteň.
3: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30x víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
2: Možná, že takovej ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářema a hrát tlustýho pána od naproti, pan jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala, tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavný takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
0: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
5: To prčic.
6: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
5: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
6: Pokoktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
5: Tak tímhle tím mám jako ty lidi.
7: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
5: Hele, Číčo, já tě prošvihnu.
6: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: jízdní řád.
1: Setkání s Ivou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Adžije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu Aby řeč nestála.
3: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam jsou takový, tam byly dvě hlavní takové postavy, hrály Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárlí a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecký zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský masker a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějako zkoušel, zkoumal bych řekla, ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli, tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový, jako zase stínem, takový propadlý tváře. No, nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle, když jsem nehýbala tím obličejem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že kdyby býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme potom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na této roli.
4: No to já taky, no. Já z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím, viděl jsem fikovat také večer.
1: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
4: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že apendix zmizí jako brzlík.
5: Ne, paní doktore, brzlík.
4: V dětství. To je zajímavé, že?
1: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka. A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítali jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
6: Ty manžel?
7: Zpamatuj se. Schop se.
6: Sako.
7: Vezmi si.
6: Moje sako, vezmi si.
7: Pro pána krále, kam zhora?
6: Spadlo. Posníkám spadlo.
7: Tam. Vezmiš, pod kanapé.
6: Cože?
7: Pod kanapé, povídám.
6: No to, prostě, tak dělej něco.
8: Drahoušku. Představ si.
0: všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
8: To jsem to ráda. To je milé překvapení. Co? Milé překvapení.
0: Co je to?
8: Tohle?
0: Kdo to je?
8: Vida. Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
0: Ludvík. Ludvíku, kamaráde, co tady děláš? Co tu děláš?
9: Nazdar, Láďo, to je situace, co tohle to?
0: A čemu se chechtáš?
9: Ty se taky skutíš a směješ, jen co si obléknu saku, dovolíš asi?
0: A ty se nesměješ.
8: Já už jsem se nasmála. Až.
9: My jsme se nasmáli, to byla legrace.
0: Co?
9: Mám to také Vládíkovi vyprávět.
8: Já nevím co, ale jen mu to řekni. Já si to ráda poslechnu ještě jednou.
9: Já jsem tady zrovna manželce. Tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka dobře, já jsem vyprávěl. No. Příběh. No. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. No. Vidíš to? Podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, víte?
8: No. Popuká.
9: No, proč si vlastně nesedneš? Vládíku, proč jsem přišný pohled?
0: No tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
9: No tak vidíš, tak sedneme si.
0: No tak pojď.
9: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. Ať se Ladí taky zasměje, co?
8: To bude mi, myslím, nejlepší.
9: No jo, mě se stala Ladíku taková podivná příhoda.
0: Já.
9: Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
0: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
9: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na pohovce.
0: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
9: Ne, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, ve saka.
0: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, viď?
8: Láďo, ty máš fantazii.
9: Ale jo.
0: No, jo?
9: Já myslím, že to odhad správně, ne?
8: Jo.
9: Odhad to správně. No my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
0: Jo.
9: A v tomhle jednou přeci ní chrastění klíčů, kroky. O zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
0: Instalatér?
8: Co by tam dělal ten instalatér?
9: Manžel.
0: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
9: Děsivá situace. Přítel, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
8: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
9: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikdy ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod to kanapé.
0: Pod kanapé?
8: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
9: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
0: Jo, takhle to teda
8: bylo. No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
0: Teď už tomu rozumím.
9: Představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
0: Hrozná situace, viď?
8: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
9: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
0: Počkej, nebyl to ten...
9: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
0: No těžko, ale dovedu, povídej,
9: no tak, to je napínu. Měl jsem strach samozřejmě, tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v hektot a já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi, no to jsem taky měl dělat, já jsem se smál.
8: Neuvěřitelná pohotovost, já se sice taky smějí, ale zároveň mi jde mráz po zádech. Kdo by to do toho Ludvíka řekl?
9: No tak.
0: Je úžasný, ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
9: Jak velice jednoduše. Jo. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy a s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směju a že se manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod krabe pro to sako. Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
0: A ten blbec tomu uvěřil?
9: Nejen, že uvěřil, že se smál.
8: A tím vlastně byla celá situace zachráněna.
9: Mějte se moc krásně.
0: Poslechni, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
9: Jak myslíš?
0: No.
9: Jaký situace?
0: No, když vstoupil ten manžel.
9: To byla Kdy?
0: Kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
9: S kým?
0: No s tamtím, s tím předevčerejším.
9: No,
0: co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
8: Láďo, taková choulostivá situace. Ty jsi v tom hledáš logiku.
0: A počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě naše východisko. A naše by ho zas, kdyby bylo zapotřebí, víš?
9: No samozřejmě, no, kdyby se mi manžel zeptal, tak no. Bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
0: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bys měl napsat a poslat do televize, do kabaretu. Počkej, ono to nemá poentu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou poentu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč si se nemohl dostat pod to kanape?
9: A prosím tě.
0: No?
9: Z čeho jako?
8: Láďo.
0: No co?
8: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat? Jdu, tebe se to netýká.
9: No, to je fakt. Na čo myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo? Proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo?
0: Dítě, to legrace, neblázni, stačí trocha fantazie. Hele, co kdybychom vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
9: Že už tam někdo věc to za bytovinu?
0: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
9: A prosím tě, to je nemožné.
0: No počkej, proč by to bylo nemožné?
8: Tomu by někdo nevěřil.
0: Ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
9: A co, jako?
0: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
9: Ty mě děsíš.
0: Ne.
9: Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
0: O, to já si myslím, že někdo tomu uvěří.
8: Kdo by tomu uvěřil?
0: No, někdo. Možná, že ty. No, a on taky možná.
9: Já pro zrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
0: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poves.
10: Uctivá pokladnost, svá paní.
0: Pojď. Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
11: Nashledanou.
12: Božka, zůstaň aspoň do Vánoc.

Čak ta si.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti, my jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici a já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sál a viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a to je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám hrát, ten může vzniknout úplně jinak. A třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ten nový pacient?
4: Ano, prosím. Václav Pěnka, mají jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
3: Tak žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejká.
4: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
3: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
4: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
3: Rádio tam bylo, ale... Tady se nevyhrává.
4: No proč, když by tady bylo veselo?
3: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
5: No výborná, výborná, z roku 1-2.
3: No, už jsem řekla.
4: Ale já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste jenom trošku mohla, že byste ho přinesla.
3: Uvidíme.
5: Teda pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
4: Protože je to hodná holka.
5: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
4: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
1: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
2: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už. A já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná. Začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dýdlova textu. Samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl. A ta paní ortopedka pak povídala, já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
6: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
3: No, to už ani nevím, to tak nějak vyplynulo samo.
6: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
3: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
6: Už letím, holubičko.
3: Co jste to řekl?
6: Uhněte mi z cesty nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
1: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
7: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
8: Víte, já bych chtěla, mistře...
7: Ano.
8: ...fotografii. Ano. No, ale aby to bylo něco...
7: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
8: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
7: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
8: Jo.
7: A ta očka, kukadýlka.
8: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
7: No tak já a Alain Delon. Je to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
8: No.
7: Tedy ten váš obrázek, že?
8: No.
7: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
8: Jo.
7: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
8: No, totiž...
7: Ano?
8: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
7: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
8: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
7: Upřímnou soustrast.
8: No, dík.
7: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
8: Co? Klofnout?
7: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
8: Jo, vlastně proč ne?
7: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
8: Akt?
7: Akt? Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
8: Jo.
7: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí. Tak takový solidní až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
8: A tohle navrhujete mě? Vy... Čůně z fotoaparátu.
7: Ano, já čůně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
8: No, to předpokládám. Ano. V opačném případě bych vás musela upozornit,
7: ano,
8: že se o svou pověst dovedu sama postarat.
7: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
8: Fajn.
7: No, já totiž znám muže, že?
8: Jo.
7: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
8: Zajíc v pytli? To mám být já?
7: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt, vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
8: A ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
7: No, jak myslíte, takže, madam, co si račte přát?
8: No, chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
7: No, na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
8: Tak vy s tím nepřestanete.
7: No.
8: V tom případě vás musím upozornit, že na těchto těch rukou Ještě neoschla krev.
7: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
8: Jo. Řízla. Podřízla jsem.
7: Prosím?
8: Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, a? Oči jako dva talíře a v každém chtíč, bíčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
7: Na hřbitově? To vy, madam?
8: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
7: Na hřbitově leží.
8: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen, slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
7: Paní, já mám slabé nervy.
8: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
7: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
8: A těmu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej knír jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
7: Ty taky? Ale paní, prosím, dítěk, mrtvejk je jako hub po dešti.
8: Nebo ten... Hele...
7: Ano?
8: Vy ale máte pěkný krče.
7: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
8: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
7: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom, paní, já mám žaludeční vředy.
8: Nebo tehdy ten Kubánec u pasu mačety. Psi vyli hrůzou, protože ve vzduchu byla krev.
7: Ano.
8: Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
7: Mějte smilování, paní.
8: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
7: No to je, kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
8: Jo. No, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
7: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
8: Jo, a hezky mě obejmout.
7: Cože? Ne, to nikdy, to mě radši klidně taky.
8: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
7: Ne, já to nechci vědět.
8: No,
7: já to nechci vědět.
8: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
7: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
8: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
7: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
8: Jo.
7: Já vás radši obejmu.
8: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
7: Ano.
8: Je to naše svatební fotografie.
7: Ano.
8: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
7: Ano, ale co pak to děti? Vždyť já se třesu jako ratlík.
8: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
7: Ano?
8: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
2: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že tenkrát jsem se strašně styděla ti to říct.
3: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
2: No.
3: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
2: Dneska už je asi na to pozdě.
3: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi. A já tě všude hledám. Pojď.
1: Omlouvám se.
0: Jinak to nestihneš. Ano.
2: No, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína, má ráda ruční práce a je také značně technicky zdatná. A kdyby toho volného času měla jen o trochu víc, určitě by ráda sedávala i v kině, tak jako za mlada.
5: To by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, jak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografie za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film, a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě, a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. V celé republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
4: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
6: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
7: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
6: Sekačku?
7: Sekačku, ano.
6: No, to asi těžko. Ačkoliv, ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
7: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
6: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
7: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
6: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
7: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
6: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
7: Nekuřáka a abstinenta?
6: Ano, myslím, že takového něco říkala.
7: Říkáte nekuřáka a abstinenta?
6: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
7: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
6: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
7: Jo, takhle proto. Ano.
6: Tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
7: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
6: Ne, to je velmi pohledná žena.
7: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá.

0: Ano, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
1: Odřený zadek?
0: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
1: boule?
0: Nevím. No jo.
1: No tak to je normální, ne?
0: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
1: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
0: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
1: Váš soused?
0: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
1: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
0: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
1: Prosím
0: no,
1: vás.
0: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejpaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já no, nevím.
1: Tak to se stane.
0: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
1: No, víte? To víte, všechno je. Nemůže mít tak akorát.
0: No jo, já nevím, jestli doufám, že bude mít aspoň v pořádku ten vejfu.
1: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
0: No jo, víte, co uděláme to? Tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu ji ostříkám vodou, víte, nechám ji chvíli běhat a tak, a kdyby když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
1: No.
0: Tak zatím naschledanou.
1: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
0: Ne, jo, ne, já nejsem na sebe.
2: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase. Proto jsme ji dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda bude zítra jednat o případném zvýšení rodičovského příspěvku. V Kravařích se chystá stavba kanálu, který zajistí ochranu před povodněmi. Děti i dospělí mohou v Příboře navštívit Dům snů, expozici o díle Sigmunda Freuda. Zítra bude zataženo s deštěm, teploty kolem 14 stupňů. Hezké odpoledne přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. Zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 tisíc korun projedná v pondělí vláda. Podpořit by mohla i návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. V souvislosti s evropskými předpisy navrhne změny u trestných činů proti životnímu prostředí a na programu bude taky novela o vyváženém zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností, kterou mělo Česko zavést už koncem prosince 2024. Česku tak hrozí žaloba a pokuta minimálně

0: 3 miliony euro, tedy zhruba 73 milionů korun. Město Kravaře na Opavsku připravuje stavbu kanálu, který zajistí ochranu před povodněmi. Vybudování nového odtokového koryta na řece Opavě by snížilo objem vody v blízkosti rodinných domů. Město spolupracuje s povodím Odry.
1: V současné době řeší kravařská radnice zajištění potřebných pozemků a oslovuje majitele. Aktuálně už dalo 13 vlastníků předběžný souhlas, je to ale jenom menší část celého území. Potřebné mapy a nákresy odtokového kanálu jsou na webu Kravař. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Město Příbor na Novojičínsku dnes otevřelo v rodném domě svého nejslavnějšího rodáka, psychologa Sigmunda Freuda, interaktivní expozici Dům snů. Expozice je zaměřená na tři důležité věci. Jedna z nich je dětství, druhá jsou sny a třetí je dům samotný a vztah k Příboru. Expozice je interaktivní, určená dospělým i dětem. Návštěvníci dostanou svazek klíčů, otevírají jednotlivé exponáty a postupně tak odemykají i příslušné informace. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně výmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Řád dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
2: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Stislavu, to je přímo vás nebe přímo.
0: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení.
3: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji deštivo, zataženo, nejnižší noční teploty 8 až 4 stupně. Zítra přes den zataženo, na většině území s deštěm, odpoledne budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 10.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 443 za Oticemi ve směru na Uhlířov na Opavsku došlo k nehodě dvou osobních aut a je tam zatím omezený provoz.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Příjemné, i když stále deštivé odpoledne vám ze studia Českého rozhlasu Ostrava přeje také Vítek Goršanov. Víkendové nedělní odpoledne, tak to je také další hudební pošta, už druhá dnes v pořadí po 17. hodině a ta začíná právě teď. Jak to bude dnes vypadat? První polovinu vyplní vaše písemná přání, došlo několik dopisů a e-mailů, tu druhou pak vaše telefonáty. Můžete popřát někomu k narozeninám, ke jmeninám nebo jen tak poslat písničku pro radost. Připomínám, že dnes slaví Anety. A vy všichni, kteří máte narozeniny a také vy Anety, tak vám teď budou zpívat skupina Jelen a Jana Kiršner a já přeji všem hezké odpoledne, dobrý poslech.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, píše se v dnešním prvním hudebním přání. Rádi bychom zahráli k narozeninám našim důchodcům z bývalé koksovny Nové Huti. A kdo letos v květnu slaví? 12. května oslavila krásných 80 let paní Zdenka Šňupáková. 16. května slavila paní Jana Nováková. Pan Petr Svorník oslaví narozeniny 23. května a pan Břetislav Horsinka 29. května. Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti ze života. Podepsán je pan Zdeněk Hudeček a prosíme o písničku My dva a čas od Ivety Simonové a Milana Chladila. Děkuji.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A do nedělní podvečerní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava nám píše paní Marta Marišková z klubu důchodců z Ludgeřovic. Dobrý den, prosím, zahrajte našim oslavencům, a to paní Dagmar Holonové, paní Ivetě Rybaříkové a panu Petru Kotalovi. Všem přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost, a to vše od výboru klubu důchodců Ludgeřovice. Tak, milí oslavenci, zpívat vám bude Hanna Zagorová.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Naladěnu máte víkendovou podvečerní hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a čteme vaše písničková přání. E-mail nám poslala také paní Irena a ta píše: vážená redakce, prosím o přání a připojení písně Václava Neckáře Máma. Ve čtvrtek 14. května oslavila naše milá maminka paní Marta Kožušníková z Havířova své krásné 75. narozeniny. Milá maminko, po rozhlasových vlnách ti posílají přání hojnosti, božího požehnání, pevného zdraví, rodinné pohody a štěstí a moc tě zdraví. Tvé děti Marie, Irena a Petr s rodinami. Babičce pusu posílají také vnoučata Tereska, Anička, Ondra, Vojta, Krištof a Kája. A my se k přání rozhodně připojujeme. Paní Marto, Václav Neckář zpívá právě vám.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A do nedělní hudební pošty napsal také pan Jiří. Dobrý den, naše milé ostravské rádio. Prosím o zahrání písničky Nejhezčí dárek pro Anetku Košutovou z Nového Jičína. A to tuto neděli. Děkujeme velice. Naše milovaná Anetko, k dnešním jmeninám ti přejeme hodně lásky, štěstí, radosti, spokojenosti a hodně úspěchů při studiu druhého semestru na Vysoké škole báňské v Ostravě. To vše ti přejí mamka s přítelem, sestra Natálie, babička a děda Bergerovi z Nového Jičína. Tak Aneto, 45 československých zpěváků vám teď bude k vašemu svátku zpívat.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A před námi je poslední e-mail v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Od této chvíle už pak můžete telefonovat na linku 59 611 22 66. Píše nám paní Jana. Dobrý den, prosila bych nechat zahrát písničku Až nám bude dvakrát tolik. A bude to pro maminku Alžbětu Krištofíkovou, která v pondělí oslavila nádherných 87 let. Mamince přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví, pohodu a spokojenost. To jí ze srdce přeje dcera Jana

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Před námi je celá půl hodinka telefonátů v podvečerní víkendové hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Připomínám telefonní linku 59 611 22 66. Jako první se dovolala paní Věrka. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vítku, já vás zdravím a zdravím ostravskou rodinku. Tady tu písničku pro radost posílám. Paní Lapišové do Havířova, Aničce s Petrem do Ostravy, Hance do Místku, Jarmilce do Ostravy, do Havířova a Dolní Lišné, Ilonce, Emilce, Elence, Marušce, Koryčany, Pasek, Věrušce na Lubno s Karlem a panem Zdenkovi do Karvine a Elišce do Fulneku s Pejskem. A Eliško, pozdravte Broničku a že jí přeju hodně, hodně zdraví, zdraví a božího požehnání. A já vám děkuji za všechny písničky a opatrujte se a ještě do domovu důchodců, do Fridlantu, všetkým, že jim přeju hodně zdraví, zdraví, zdraví. A to vám přeje Věrka. A děkuju Vítku za písničku a nashledanou.
1: Také děkuji za zavolání, paní Věrko, nashledanou. Veselka bude ráda zpívat všem, o kterých paní Věrka mluvila. Tady jsou Laštovičky.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Včera jsme tady u nás v Českém rozhlase Ostrava měli den otevřených dveří a jednou z posluchaček, která dorazila, byla také paní Eliška. Je to tak? Vítám vás, paní Eliško, dobrý den.
2: Ano, dobrý den, pane Vítku, je to tak. A vy jste mě utekl.
1: My jsme se minuli, teda, je to pravda.
2: Ano, my jsme se minuli, ale já vám to odpustím, protože chápu, že to není jednoduchá práce a doufám, že se zase někdy setkáme, no, třeba i s Argoškem nebo tak.
1: Určitě.
2: No.
1: A jak se vám líbilo u nás v rozhlase?
2: No, právě jsem chtěla říct, že písničku, kterou jsem vybrala, tak posílám hlavně dneska všem pracovníkům Českého rozhlasu Ostrava. Bylo to tam skvělé, moc se mi to líbilo, přístup vašich pracovníků k nám byl opravdu bezchybný. Kdyby to bylo všude tak, tak si žijem. Takže ještě jednou děkuju za ten krásný den, který jsme tam včera mohli strávit. Moc se mi to líbilo.
1: My děkujeme za pochvalu, díky moc.
2: No, abyste ale potom nebyli moc namyšlení, jo?
1: Nebojte.
2: Já to tak jako s mírou, jo, chválím.
1: Ano, samozřejmě, my jo? Budeme skromní jako
2: s mírou?
1: Vždycky. Přesně tak.
2: No. A jinak posílám písničku, nebudu už dneska zdržovat, všem z rozhlasové rodinky, které vždycky jmenuju, a všem, se kterými jsem se včera setkala. Věrko, tobě děkuju za písničku a všem, kteří mi písničky posílají. A vyřídím pozdrav taky Broňce samozřejmě. Vyřídím to tak, jak si mě prosila. Jo, a pane Vítku, taky pro vás ta písnička je za odměnu a moc krát děkuju za vybrání písničky.
1: Pojď, panenko, do hospody, tak se jmenuje paní Eliško. Díky moc, že jste zavolala a mějte se hezky.
2: Taky děkuji.
1: Naslyšenou.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Tulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A do hudební pošty zavolal také pan Karel. Dobrý den.
3: Krásný dobrý podvečír, pane Vítku, zdravím vás. Celý Český rozhlas Ostrava na Moravě. Včetně posluchačů, včetně celé rozhlasové rodinky. A dodatečně před týdnem měli svátek Blaženky, Blaže. A já mám jednu, se jmenuje Blažena Cigonková, je z Gnojníka okolo Ligotky Kamerálnej. Přeju hodně, hodně štěstí, zdraví, lásku, pohodu, žádnou nehodu. Kam se trochu drobných, ať má kolem sebe lidí dobrých. Tomu boží požehnání ze celého srdce přejí kamarádi a přátelé a Karel z Karvine. Děkuji vám za vyřízení a mějte se krásně. Přeju všem krásné majové dny.
2: Děkujeme moc, pane Karle, mějte se také hezky. Naslyšenou. Petr Rezek bude zpívat na přání pana Karla.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A na telefonu paní Jarmila, vítejte, hezký podvečer.
2: Dobrý večer, zdravím Ostravský rozhlas a chtěla by pro sebe, protože jsem měla narozeniny v květnu a jsem se nedovolala písničku mojí sestře Jiřce, paní Lapišové a mojí jmenovkyni z Havířova, paní Jarmily. Děkuji vám, pane Vítku.
1: A já vám blahopřeji srdečně, paní Jarmilo.
2: Děkuji.
1: Dodatečně. Děkuji. Lucie Bílá bude zpívat. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Ano, děkuji, nashle.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Nedělní podvečerní hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava pomalu, ale jistě vrcholí. Volá nám paní Broňka, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, ještě jednou vás všechny zdravím v rozhlase, vaše kolegy a všechny posluchače. Tento hudební dárek bych chtěla poslat všem z rozhlasové rodinky. Vám přeji šťastný návrat domů a přeji také hezký poslech paní Elišce z Funeku a paní Věce z Vlítku, které děkuji za pozdrav, který mi Eliška vyřídila. Děkuji ještě jednou vám všem a přeji hezký pohodový zbytek dne. Broňka z Leskovce. Děkuji.
1: Děkujeme, paní Broňko. Díky za přání. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Paní Broňka vybrala všem, o kterých mluvila, Boršičanku a Čarovný kostelíček.

Boršičanka ukončila víkendovou podvečerní hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Za 5,5 minuty bude 18 hodin, čekají nás další aktuální zprávy a v nich zamíříme například do Nového Jičína. Město opravuje 3 velké měšťanské domy v městské památkové rezervaci. Nabídneme podrobnosti v 18 hodin. No a protože je neděle, tak podvečerní vysílání po 18. hodině už se bude dít v režii našeho kolegy Milana Bátora a jeho dnešní hudební hlídky. Ta bude plná písní z nesmrtelného alba Sou Petra Gabriela. Tak se těšte, myslím, že si všichni přijdete na své. Hezký podvečer s Českým rozhlasem Ostrava. Vám přeje Vítek Goršanov. Krásný zbytek víkendu.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT 2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Nová příručka radí pacientům s používáním umělé inteligence. Město Nový Čín opravuje tři velké měšťanské domy v městské památkové rezervaci. Rožnov pod Radohoštěm chce zachovat dopravní obslužnost okrajových částí města. A zítra bude v našem kraji deštivo s teplotami do 15 stupňů Celsia. Zprávy Alenka Blažejová, vítejte. Na rizika spojená s používáním umělé inteligence upozorňuje pacienty nová příručka. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že lidé po chatbotech chtějí určit diagnózu anebo přímo léčbu. To by ale dělat neměli, protože umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav. Může si ale taky vymýšlet, pokračuje praktický lékař Pavel Sova.
4: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
3: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Město Nový Čín opravuje tři velké měšťanské domy v městské památkové rezervaci. Dva z nich jsou přímo na centrálním Masarykově náměstí, jeden v navazující ulici Dobrovského. Za modernizaci všech tří nemovitostí zaplatí město 17 milionů korun, uvedla to mluvčí radnice Marie Machková. Rožnov pod Radhoštěm bude i v příštím roce finančně podporovat málo využívanou autobusovou linku 650. Ta zajišťuje dopravu do místních částí Koryčany.

0: Občanské a Dolní Paseky. Dotaci schválili zastupitelé na svém posledním zasedání. Město zároveň hledá efektivnější způsob přepravy obyvatel. Podle nezávislého starosty Jana Kučery radnice připravuje systém sdílené dopravy na zavolání.
1: V Rožnově začne jezdit jeden vůz, následně během roku bude doplněn druhým. Bavíme se o automobilu, které má 8 míst. A fungovat to bude tak, že návštěvník si buď zavolá přes telefon, nebo si objedná přes aplikaci na konkrétní čas, dostane upozornění, kde má čekat a v kolik hodin, a autobusová doprava ho přepravuje.
0: Nová sdílená hromadná doprava by měla začít fungovat ve zkušebním provozu během letošních letních prázdnin. V ostravském Trojhalí Karolina dnes i zítra hudebníci zahrají 8. symfonii Gustava Mahlera. Hudební událost roku spojila 600 profesionálních i amatérských hudebníků. Na jednom pódiu vystoupí 8 solistů, 13 sborů z Česka i z Polska a 3 orchestry, říká umělecký šéf projektu Mahler 8 Jan Soukup.
2: Jsou to buď mý přátelé nebo přátelé mých přátel, třeba solisti, kterým jsem chtěl dát příležitost, mý kamarádi, tak já věřím, že to je ta esence a to bude ten rozdíl od toho provádění, kdy prostě jste v práci a provádíte tu symfonii jako, že musíte.
3: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji deštivo, zataženo, nejnižší noční teploty 8 až 4 stupně. Zítra přes den zataženo, na většině území regionu s deštěm. Odpoledne ale budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty od 12 do 15 stupňů, na horách 6 až 10.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 na exitu Bělotín jich stojí odstavené porouchané vozidlo a je tam částečně omezený provoz.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební hlídka.
4: Vítejte v hudební hlídce s Milanem Bátorem, která bude od prvního do posledního tónu naplněna písněmi jednoho nesmrtelného alba. Podíváme se do roku 1986, konkrétně do 19. května, kdy vyšlo album Sou anglického zpěváka a skladatele Petra Gabriela. Pojďme se zaposlouchat do nestárnoucího počinu, z kterého i po 40 letech běhá mráz po zádech. Sou je 5. album Petra Gabriela. U jeho zrodu byli pouze 3 muži. Producent Daniel Lanois, kytarista David Rhodes a Peter Gabriel. Tohle trio strávilo celý rok 1985 v Gabrielově domě v Somersetu. Možná byste si je tehdy spletli s nějakými dělníky. Na hlavách nosili stavební přilby a pracovní oděvy. Recese ale svým způsobem i znamení, že tvůrčí proces něčeho výjimečného je extrémně náročná práce. Album Sou se po svém vydání okamžitě zařadilo mezi top nahrávky 80. let a časopis Rolling Stone ho zařadil mezi 500 nejlepších alb všech dob. Dnes budeme poslouchat remasterovanou verzi z roku 2012. Teď už si představte rozlehlé rudé moře, které se rozestoupí na dvě poloviny jako před Mojžíšem během útěku židů z egyptského zajetí. Plavou v něm obskurní skleněné láhve podobné lidem, které se pomalu

Už víme, co se honilo hlavou Petra Gabriela, když psal píseň Red Rain. Příběh o destruktivním světě se sociálními problémy se mu objevil ve snu. Píseň je postavená na perkusích, které natočili dva legendární bubeníci. Stuart Copeland z kapely Police nahrál hi-haty tak, aby zvukově připomínaly déšť na pozadí. Další bubenické pasáže stvárnil Gabrielův stálý bubeník Jerry Marotta. Nesmírně emotivní chraplák Petra Gabriela ve vysoké poloze připomíná starozákonního proroka, varujícího lidstvo před trestem. Druhá píseň Alba Sou, kterou za chvíli budeme poslouchat, vznikla jako úplně poslední. Většina kapely už zbalila fidlátka a byla připravena k odjezdu, ale Gabriel je najednou požádal, aby se vrátili do studia, kde jim zahrál svůj momentální nápad. Tak vznikl legendární Sledgehammer, jeden z největších hitů Gabriela, který následně díky inovativnímu videoklipu získal rekordních 9 cen MTV. Gabriel byl za tuto píseň nominován na 3 ceny Grammy za nejlepší mužský rockový vokální výkon, nejlepší nahrávku roku a nejlepší píseň roku. Na začátku i v jejím průběhu uslyšíte bambusovou flétnu shakuhachi a dechové nástroje v čele s lesním rohem. Mimochodem, bicí nahrál bubeník Manu Katché na jeden jediný zátah, protože věřil, že jakákoliv další verze by byla horší. Baskytaristu Tonyho Levina uslyšíte hrát na bezpračcovou basu netradičně trsátkem s přispěním oktávového efektu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte hudební hlídku, která je věnována albu Sou od Petra Gabriela. Na pozadí třetí písně s názvem Don't Give Up je příběh nezaměstnaného muže a jeho milenky. Sociální či intimní podtext ostatně provází většinu písní této geniální nahrávky. Gabriel údajně našel inspiraci ve fotografiích Doroty Langeové z doby hospodářské krize. Jeho přání bylo, aby ženský part zpívala Dolly Parton. Ta však odmítla a tak byla oslovena Kate Bush, která souhlasila. Kdo ví, jestli posléze slavná hvězda americké country hudby nelitovala. Kromě nádherných vokálů, které jsou koncipovány jako konverzační dialog, stojí za pozornost zvláštní zvuk mistra Tonyho Levina. Aby docílil specifického efektu, dal si baskytarista za struny obyčejnou dětskou plenku. Don't Give Up získala cenu Ivora Novella za nejlepší píseň po hudební i textové stránce. Připadají vás občas pocity osamění a zoufalství? Pak jste na tom podobně jako Peter Gabriel v této písni. Kate Bush vám připomene slova plná naděje a povzbuzení.

Posloucháte kompletní album Sou od Petra Gabriela, které poprvé spatřilo světa 19. května roku 1986. Geniální nahrávka získala kultovní statut a zařadila se k nejuznávanějším počinům v hudební historii. První strana alba Sou vrcholí skladbou Dead Voice Again, v níž Gabriel zkoumá svědomí a rodičovský hlas, který nám buď pomáhá, nebo nás poráží. Píseň napsal společně s kytaristou Davidem Rhodesem a její kořeny sahají až do roku 1983, kdy Gabriela oslovil slavný americký režisér Martin Scorsese s nabídkou o napsání soundtracku k filmu Poslední pokušení Krista. Gabriel původně do textu písně začlenil biblická témata ze Starého zákona. Konkrétně odkazoval na verš Ať první hodí kamenem. Později text upravil tak, aby byl méně náboženský a více introspektivní, ale pořád nebyl s výsledkem spokojen. Nakonec pomohl kytarista David Rhodes a vznikl příběh o vnitřním hlasu, který moralizuje a soudí, místo aby se snažil pochopit. Kolik z nás jen moralizuje a soudí, místo abychom se snažili

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Album Soul Petra Gabriela v hudební hlídce, v níž si připomínáme nejlepší české i světové nahrávky, které mají kulaté výročí. Teď otevřeme druhou stranu alba písní Mercy Street, která vznikla pár let před nahráváním alba Soul. Gabriel se v té době zajímal o zesnulou americkou básnířku Anne Sextonovou a po přečtení antologie To Bedlam a Part Way Back jí svou píseň dokonce věnoval a nazval ji Mercy Street podle básně 45 Mercy Street. Poslechněte si, jak tajemně zní v basové poloze jeho zdvojený vokál, zatímco v horní oktávě bere za srdce svým typicky emotivním výrazem. Celou píseň dotváří perkuse inspirované brazilskou rytmikou, kterou Gabriel nasál během svého pobytu v Rio de Janeiro v létě roku 1984. Sny jsou vždy opředeny tajemstvím a tohle je píseň o snech, které jsou možná reálné.

Posloucháte výročí Alba Soul ikonického umělce Petra Gabriela. Většina písní Alba Soul prošla před finální verzí mnoha úpravami. Týká se to i následující písně Big Time, která se stala druhým singlem v první desítce americké hitparády Billboard Hot 100, kde dosáhla na 8. místo. Basový part této písně je unikátní v tom, že se na jeho realizaci podíleli jak Tony Levin, tak bubeník Jerry Marotta. Jeden držel potřebný prstoklad a druhý udeřil do strun paličkami, což vedlo k výslednému perkusivnímu zvuku. Tento postup byl inspirován technikou, kterou vyvinul bubeník Gene Krupa v polovině 20. století. Fantazie světa umění prostě nemá žádné hranice. Bez zábran je někdy i nenasytná touha lidí mít větší konta, větší domy, prostě žít si svůj velký a prázdný big time. Hi there.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte album Sou od Petra Gabriela, které proměnilo tohoto kultovního umělce v hvězdu mainstreamu. Stalo se jeho nejprodávanější deskou, která přinesla 5 monstrózních singlů a získala pozitivní recenze od většiny kritiků. Rok po svém vzniku bylo Sou nominováno na cenu Grammy za album roku, ale podlehlo albu Graceland od Paula Simona. Mimochodem, Simonovo album si poslechneme od A do Z na konci srpna, kdy rovněž oslaví své 40. výročí od natočení. Teď už je na řadě další píseň We Do What We're Told. Zvláštní záležitost inspirovaná Milgramovými experimenty, které v roce 1961 provedl psycholog z Yaleovy univerzity Stanley Milgram. Ten se snažil zjistit, jestli jsou účastníci schopni na základě pouhého příkazu pustit do jiných lidí smrtící elektrošok. Výsledek experimentu by vás asi nepotěšil a symbolickou odpověď najdete v následující písničce, v níž Peter Gabriel pochmurně zpívá: Děláme, co nám řeknou.

Album Soul Petra Gabriela se pomalu ale jistě chýlí ke svému konci. Předposlední píseň This is the Picture s podtitulem Excellent Birds napsala spolu s Gabrielem americká avantgardní hudebnice a skladatelka Laurie Anderson. Poprvé byla zařazena na její album Mr. Heartbreak z roku 1984. Gabriel později píseň přepracoval pro album Soul. Verze, kterou uslyšíte na původní vinylové edici alba, nezazněla, ale objevila se na jiných vydáních, včetně remasteru z roku 2012, který právě posloucháme. Není snadné tuto písničku vyložit. Její myšlenky o letících ptácích, dlouhých slovech a pohledu do budoucnosti jsou znepokojivé a lze o nich dumat a přemýšlet. Stojí za to tak učinit, nebo se jen ponořit do sofistikovaného a nesmírně emotivního zvuku této písně.

Dozněl předposlední obrázek z alba Sou od Petra Gabriela. Desky, která před 40 lety způsobila v hudbě kulturní revoluci. Vyšla 19. května roku 1986 a zapsala se do historie jako jedna z nejvlivnějších nahrávek populární hudby. Kdo jednou slyšel Sou, tomu zůstane v srdci napořád. Týká se to i závěrečné písně In Your Eyes. V níž uslyšíte africkou tradici, která je věčně živá. Gabriel svým albem ukázal, že populární hudba může mít vzrušující kouzlo, elektrizující napětí a dechberoucí emoce, aniž by ztratila na výpovědní hodnotě. Sou je album o problémech současného světa, o hledání naděje a lásky. Je taky o zásadových postojích k bezpráví, k nenávisti, útlaku a potlačování lidských práv na svobodu a důstojný život. Album Sou Petra Gabriela nemůže nikdy zestárnout. Je stále mladé a můžeme ho poslouchat pořád dokola jako věčnou inspiraci a dokonalé mistrovské dílo, plné nebetyčné energie, soucitu a něhy. Hudební hlídka končí písní In Your Eyes a Milan Bátor vám od mikrofonu přeje, ať máte jako Peter Gabriel světlo a teplo ve svých očích.

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Čaková na Bruntálsku bude mít lepší mobilní signál. Česká stomatologická komora by chtěla získat více pravomocí, uvedl její prezident Roman Šmucler. Architekti představí na setkání s občany studii obnovy domu ve Starém Bohumíně. A v pondělí bude zataženo deštivou nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Začínají další zprávy. Hezký poslech přeje Lenka Blažejová. Stovky lidí se v Ostravě sešly v pochodu na podporu Českého rozhlasu a České televize. Akci ve všech krajských městech organizoval spolek Milion chvilek pro demokracii pod názvem Ruce pryč od médií.
2: Svobodná média nedává!
3: Na pódiu se vystřídala řada řečníků. Na podporu veřejnoprávních médií šel i Pavel Píšek.
4: Já bych chtěl, aby zůstali nezávislé a aby nebyli pod vlivem jakékoliv vlády.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy televizi Nova řekl, že chce, aby zákon o médiích veřejné služby platil co nejdřív. Rezort teď bude zpracovávat připomínky k novele. Český rozhlas jich předložil 37. Z Ostravy Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Čakové na Bruntálsku roste nový vysílač, staví ho tam společnost Cetin. Práce potrvají do konce června. Pozemky pro výstavbu prodala firmě tamní radnice za zhruba 100 000 korun. Říká tamní nezávislý starosta Petr Náhlý, bez signálu je hlavně horní část obce.
5: Tak nedovoláte se nikam, takže telefonní signál není, takže záchranka, hasiči a pak už jako i ty běžné služby jako připojení k internetu, data v telefonu, to tady je problém a takže se nepřipojíte vůbec, tady to hluché místo jako je.
0: Česká stomatologická komora by chtěla získat více pravomocí pro kontrolní činnost, vzdělávání a nebo analýzu pokrytí sítí zubních lékařů. Po sněmu komory to řekl její prezident Roman Šmucler. Navrhuje také posílení pravomoci nelékařů ve stomatologii, například zubních techniků. V Česku je zhruba 8800 zubních lékařů, kteří jsou povinně členy komory.

0: Aktivní práci vykonává zhruba 66% z nich. V současné době je kontrolní činnost nad jednotlivými ordinacemi v kompetenci krajských úřadů. Architekti budou zítra diskutovat s veřejností o přestavbě historického domu na náměstí ve Starém Bohumíně. Město představí studii rekonstrukce bytového domu, který trápí zatékání, poškozená fasáda nebo zastaralé balkony a okna.
1: Budova by měla místo výrazné červené barvy nově získat neutrální odstíny. Bohumín chystá zahájení prací na příští jaro. Beseda se uskuteční v pondělí v 15.30 v tělocvičně školy v Sokolovské ulici. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
2: Počasí.
0: V noci bude zataženo deštivo, teploty kolem 5 stupňů, zítra pak zataženo, na většině území s deštěm, odpoledne budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty do 15 stupňů, na horách do 10 a vítr bude slabý severní do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ulice Halasova v Ostravě Vítkovicích je uzavřená, pokračují tam práce na inženýrských sítích, omezení skončí zítra ve 20 hodin a v ulici Jesenická v Rapotíně vyšetřuje policie nehodu osobního auta. Dejte pozor.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači Cesty k uzdravení pořadu, který představuje možnosti léčby u různých onemocnění. Od mikrofonu Českého rozhlasu regionálního vysílání vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Martina Coufalová a Lenka Čurdová. Říká se, že oko je okno do duše, ale pro architekta je to především nejdůležitější nástroj k pochopení světa, prostoru a světla. Co se však stane, když se toto okno začne pomalu zatahovat neprostupným závojem, když bílá barva betonu zežloutne a ostré rysy mrakodrapu se rozpíjí v šedé mlze? Dnes vás vezmeme do fascinujícího světa moderní oftalmologie, kde se potkává technika přesná na mikrony s uměním vidět krásu. Budeme si povídat o diagnóze, která dříve znamenala nezvratné šero, ale dnes představuje jeden z nejbezpečnějších a nejúžasnějších návratů ke světlu. Řeč je o šedém zákalu. Naše pozvání přijali dva muži, pro které je precizní vidění profesní nutností i vášní. Přivítám pana doktora Pavla Němce, očního lékaře, ředitele sítě očních klinik Lexum, muže, který vrací zrak tisícům lidí. A mým druhým hostem je jeden z nejvýznamnějších českých architektů, muž, jehož stavby definují náš veřejný prostor, ale který se sám musel postavit výzvě slábnoucího zraku, pan inženýr architekt Josef Pleskot. Těším se na ně.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením. Víc k tomu už řekne oční lékař, pan doktor Pavel Němec, oční kliniky Lexum. Jak se šedý zákal projevuje a zda bránil v práci architektovi Josefovi Pleskotovi, na to všechno se začnu ptát právě teď. Pánové, vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane doktore, s čím konkrétně za vámi přišel pan Pleskot?
3: Pan architekt za námi přišel s v podstatě takovou jednoduchou věcí, kterou každý očař hned jakoby od toho stolu řekne, tohle je jednoduchý a je to situace, v které zřejmě dokážeme velmi dobře pomoci a bude to vlastně vyhraná situace. Ale jediný, co nás vždycky zarazí, bývá profese toho pacienta, když přichází se šedým zákalem. A pokud je ta profese náročná na detaily, vnímání barev, celky, tak začneme být i my trošku nervóznější v hledání toho optimálního řešení pro takového pacienta. Takže ten výsledek, který je na konci operace, je dialogem od začátku o tom, jaké je očekávání pacienta, co mu můžeme nabídnout, co mu doporučujeme vzhledem k celkovému zdraví těch očí a jak se může potom ta zvolená optika, kterou mu vooperujeme do oka, jak se může používat. Na ty detaily toho, s čím vlastně konkrétně přišel, se možná zeptejte pana architekta, protože pro nás je to vždycky stejné. Rozmazané vidění, slábnoucí zrak, zvyšování dioptrií, vždycky takhle to nějak zní ten šedý zákal, ale ty konkrétní nuance bývají u každého pacienta trošku rozdílné.
1: Jak to u vás začalo, pane inženýre? Víte, já bych se s vámi ráda bavila o architektuře veřejného prostoru a vůbec o tom, co jste v životě dokázal. Ale my jsme v pořadu Cesta k uzdravení. Čili jak se u vás projevil šedý zákal a možná, kdy vás to vyloženě zaskočilo?
2: No já nemůžu říct, že by mě to zaskočilo nějak úplně a že by mě to položilo na lopatky, jo. Ale protože přece jenom jsem člověk, který si myslí, že přes to zrakové vnímání se nějakým způsobem svět může samozřejmě jevit, ale taky vykládat, tak v okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše, tak jsem začal zjišťovat, odkud ten stín teda je, samozřejmě tu fyzikální podstatu jsem záhy pochopil a u své oční lékařky, paní doktorky Hajkové, jsem o tom mluvil a ona říkala, no je to na hranici, není to úplně, kdyby vaše profese nebyla taková, jaká je, tak bychom to možná ještě odložili, ale já jsem říkal, paní doktorko, mě moc času nezbývá, já potřebuju, abych viděl zase jako dřív. Tak jsme se takhle začali radit, rozprostřela přede mnou možnosti, samozřejmě mě upozornila i na nějaké rizika, ty rizika jsem si spíš jakoby upozadil. Vybral jsem si společnost, která mě to udělá dobře. Už v okamžiku, kdy jsem přišel do společnosti Lexum, tak už jenom to základní vyšetření, které jsem absolvoval, bylo velice k mé spokojenosti, protože analyzovali můj problém a řekli mě na konci, my bychom pro vás měli takovéto řešení, ale na základě mých požadavků. Protože já jsem říkal, chci vidět výborně na střední vzdálenost a relativně výborně na dálku. Ta střední vzdálenost je pro mě úplně nejdůležitější. Vnímání prostoru, interiéru, ulice a tak dále. A pak samozřejmě miluju horizonty, miluju volnou krajinu a i to vidění do té dálky je pro mě důležité. Nablízko si vezmu brýle. Dostal jsem vlastně doporučení, bylo mě řečeno, jste vhodný pacient pro to a to. A pak jsem přišel teda na operaci prvního oka, druhého oka, pan doktor Němec to asi posoudil ještě daleko pečlivěji, vyhodnotil to i ve vztahu k mé profesi a doporučil mi něco, čemu jsem vůbec nerozuměl, ale já jsem mu říkal, pane doktore, já chci vidět hodně doširoka, chci vidět hodně jasně, chci vidět, aby se mi barvy neskreslovaly, protože taky vím, jaká je vzájemná korelace mezi barvou a tvarem. Takže jsem chtěl, abych měl přirozený vidění barev a tím pádem, co je pro mě důležité, i tvaru a prostoru.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes na téma šedý zákal s očním lékařem Pavlem Němcem a také s architektem Josefem Pleskotem, který po zákroku vidí přesně tak, jak si zadal.
2: Přesný popis toho, co pacient očekává od té operace, jaké jeho přání, ve spojitosti s jeho profesí, vás samozřejmě vystaví do mírného presu, protože tam je obrovská odpovědnost za výběr toho řešení, to je první věc, musíte věřit tomu výběru toho řešení. Většinou takovéhle stavy, kdy přemýšlíme o těchto nadstandardních čočkách, si probíráme na vizitě celé refrakční, která rozhoduje o tom, jaký implantát je vhodný právě z hlediska těch požadavků. A za druhé je tam velký nárok na to provedení, musí to být precizně provedeno, aby ten výsledek, který slibujeme před tím zákrokem a který technologicky dodává ta čočka, to znamená, ona je tak vyrobená a měla by tak fungovat, tak aby jsme jí dokázali tu technologii dodat. A to záleží i na tom, jak se udělá ta operace, jak proběhne. Já se tady vrátím k tomu popisu, který říkal pan architekt. On velmi dobře zmiňoval ten začátek těch zrakových problémů, které bývají u šedého zákalu, a já už jsem je na začátku také zmínil. Tady je potřeba k tomu dodat ještě jednu věc. Nejenom, že se pacientům začne trošinku měnit barevné vnímání, anebo se objevují právě ty stíny související s periferními zákaly čočky, ale změní se částečně i trochu dioptrie. Vlastně první věc, pro kterou si pacienti přichází v takové situaci, kdy nastupuje šedý zákal, je, že velmi pravděpodobně potřebují nové brýle. Proto si vlastně přichází. Pan architekt už brýle měl a zkoušel multifokální korekci, tedy takové ty brýle, které vám umožní koukat do různých vzdáleností.
1: Které ne každému ale sednou.
2: Přesně tak. A právě to byla důležitá poznámka i v jeho popisu toho, co by chtěl. Chtěl by se těch brýlí zbavit, protože ne úplně přesně odpovídali tomu, co očekává od brýlové korekce a co mu nabízela. Z podstaty věci ty multifokální brýle polovina lidí nesnáší a nemá je ráda a dá je do šuplíku. A druhá polovina je adoruje a velebí až do nebe, protože si na ně zvykne dobře.
1: Pane architekte, vy jste dal docela náročné zadání panu doktorovi Němcovi. Povedlo se? Vidíte přesně tak, jak jste vyžadoval a chtěl a potřeboval?
3: Ano, pokud si dobře vzpomínám, tak vidím tak, jak jsem viděl předtím, než jsem začal mít problémy s viděním. Jediné, co mě pořád teda provází, je nějaké přespřílišné slzení těch očí a tak dále, ale to doufám, že je nějaká záležitost, která se asi buď usadí, anebo už to mám jednou provždy. Ale to je jediná věc, která mě trápí, jinak vidím skvěle, skvěle.
1: Souvisí šedý zákal s věkem?
2: Určitě, tak jako nám šednou vlasy, jako se nám dělají vrásky, tak se mění stavba a průsvitnost čočky. To je čistě věková záležitost. Jinými slovy, každý z nás, pokud se dožijeme určitého věku, dospějeme k šedému zákalu. A někdo trošinku dřív, protože bude mít úraz předchozí operace nebo případně cukrovku, o které jsme tady mluvili v jednom z předchozích pořadů, tam ta čočka se může skalit trochu dřív, ale normálně u většiny populace to bude někde mezi 65. a 75. rokem, kdy se začnou projevovat ty známky šednutí čočky nebo změny její transparence, abych byl přesný, to znamená průsvitnosti.
1: Co všechno ještě vlastně pacient... Klient vidí, když přichází šedý zákal. Vy jste říkal, pane architekte, že se vám rozostřil obraz, přišel stín a je tam ještě něco, na co bychom si měli dát pozor?
3: Já si neuvědomuji. Skutečně u mě to byl jenom ten stín z té levé strany. Dokonce jsem taky diskutoval, jestli neprovést tu operaci jenom na jednom oku. To mě bylo rozmluveno a já jsem to pochopil. Takže přijal jsem tu možnost operaci obou očí, protože samozřejmě to pravé oko by bylo postiženo tím šedým zákalem asi co by dub.
1: Nechtěl jste, jak jste tady řekl, aby se vám svět deformoval a to se povedlo. Jakým zákrokem prošel pan architekt a vůbec, jak se vlastně odstraní šedý zákal, pane doktore.
2: Možná se malinko vrátím ještě k tomu spektru těch problémů, které pacienti mají, protože pan architekt přišel v poměrně rané fázi zákalu a to víceméně ještě k tomu asymetrické fázi, to znamená levé oko bylo víc postiženo než to pravé.
1: Ale a to je běžné?
2: Ano, stává se to. A pokud byste ale nechala tu čočku kalit dál, to znamená, čekali jsme s operací, tak ta čočka bude procházet postupně fázemi snižování průsvitnosti, takže to projde fází dalších barevných změn vnímání, dalšího rozmazání obrazu, velmi pravděpodobně takzvaným nárůstem minusových dioptrií, tedy takzvaná myopizace. Ale když to spěje ještě dále, tak ta čočka se skalí až do takové perleťové barvy, jako perleťový knoflík, který míváme u košile, to znamená, stane se velmi netransparentní, neprůsvitnou. V tu chvíli se pacient dívá přes něco, co vypadá jako mléčné sklo v ordinaci. Sice obrysy stíny vidí, ale vlastně už to nemá žádnou ostrost. Tak to už jsou velmi pokročilé fáze a ty nemáme rádi. Špatně se to operuje, má to svá rizika, není to úplně příjemná situace. Takže radši opereme ty časnější fáze.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Otázka, jak se dá léčit šedý zákal, si myslím, že není úplně přesná. Asi bychom se měli zaměřit na moderní postupy a moderní technologie odstranění šedého zákalu. Protože asi léky na to žádné nejsou.
2: Přesně to říkáte. Ono se sice neustále o nějakých kapkách spekuluje, které by zpomalily kalení té čočky nebo dokonce zvrátily, ale nic takového zatím není. Jediným řešením šedého zákalu je v určité fázi rozvoje té nemoci operace. To znamená, odstraníme tu skalenou čočku a místo ní do oka dáme novou umělou čočku. Je to elegantní, jednoduchý výkon, který dnes trvá poměrně krátce. V dobách, kdy jsem já začínal s medicínou, tak se ještě pacienti hospitalizovali, leželi kvůli němu na lůžku u několik dní. Bylo to daleko složitější. Dnes ten přístup je naprosto moderní a troufnu si říct, abyste to na začátku už zmiňovala. Tohle je jeden z nejelegantnějších a nejúspěšnějších operačních výkonů v medicíně. Vemte si jenom to číslo, které se v České republice provádí těch výkonů, je někde mezi 150 až 180 tisíci operacemi za rok. A všechny v podstatě končí v pásmu 95% a vyšší úspěšnosti. To je vlastně s jinými obory a segmenty medicíny naprosto nesrovnatelná úspěšnost.
1: Říká oční lékař z kliniky Lexum, pan doktor Pavel Němec. Pane architekte, vzpomenete si na ten zákrok, jak jste ho prožíval?
3: Já jsem strašně odevzdaný člověk. Věřím odborníkům, věřím vědě, věřím medicíně. Prostě já v tomhle tom nemám vůbec žádný problém. Jednou jsem se rozhodl, chtěl jsem zvýšit svoje schopnosti vidět a ono to vidění souvisí nejenom s tím ostrým viděním, ale když vidíte špatně, i vnímáte špatně, žijete špatně, prostě chtěl jsem si tenhle ten hlubší prožitek vidění až do vnitřku někam opravdu vylepšit a prodloužit a proto jsem šel naprosto s vírou.
1: Pane doktore, jak se diagnostikuje šedý zákal? Jakým vyšetřením pacient u vás projde? A potom samozřejmě mě zajímá následné ošetření, po případě chirurgický zákal.
2: To vyšetření vlastně vždycky začíná rozhovorem s pacientem a už když začne mluvit, tak my máme stopu nějakou. To znamená, jdeme samozřejmě po té takzvané refrakci, to znamená po těch dioptriích a díváme se na to, jestli dioptrie jsou správně nebo ne, protože velká část pacientů může mít jenom špatné dioptrie, my je dokorigujeme a vidí zase dobře. No a potom podstoupí velmi jednoduché vyšetření, což je úplně základní výrobní prostředek každého oftalmologa, vyšetření na takzvané štěrbinové lampě, tedy na mikroskopu binokulárním, kterým si zvětšíme to oko. A ten název štěrbinová lampa znamená, že si zúžíme paprsek světla a on nám krásně prořezává jednotlivé struktury oka, tak jak svítí do něj a my krásně vidíme zákaly té čočky. Tím jednoduchým vyšetřením víme hned, že máme co dočinit se šedým zákalem. To pacientovi sdělíme, ale pak nastává ta důležitější fáze, protože toto je diagnóza, kdy určíme tu nemoc. Zbývají nám další oftalmologická vyšetření, kterými vyloučíme jiné patologie oka. To je velmi důležité, protože musíme vědět, že zrakový nerv centrální sítnice i nakonec ta periferní část jsou v pořádku, že na rohovce nemáme žádnou patologii, že fungují víčka a spojivkový vak je v pořádku. Takže vyšetříme dalších x struktur proto, abychom věděli, jaký zákrok můžeme nabídnout pacientovi, tedy operace je skoro vždycky stejná, ale jaký implantát, jakou čočku mu můžeme doporučit. Ale po tomto diagnostickém setu vyšetření nastane velmi důležitá fáze, protože po rozhovoru s pacientem a po sdělení jeho přání si začneme vypočítávat ten implantát, který přijde do oka. To vypočítání toho implantátu je nesmírně náročné. Ona sice to za nás dělá dneska jedna mašinka, kde si pacient opře bradu a čelo, my zmáčkneme čudlík a vyleze nám nějaký výsledek. Ale ten výsledek pak musíme zkontrolovat, korigovat, případně přepočítávat ten výsledek dioptrií různými formulemi, rovnicemi.
1: Jenom dotaz, jestli tato šikovná mašinka je na všech očních klinikách, anebo jde o nějaké
2: tadle
1: speciální.
2: Musí být na všech očních klinikách, které chtějí operovat šedý zákal. Oni musí mít schopnost zkalkulovat tu čočku, která přijde do oka. My vezmeme 20 dioptrií, což je přibližná síla čočky lidské, 20 dioptrií dáme z oka pryč a nějakých 20 dioptrií v průměru musíme dát dovnitř, ale každý z pacientů má jinou hodnotu, kterou mu budeme implantovat podle parametrů, které na tom oku změříme, udělá to za nás tedy ten přístroj. A potom tedy je náročné to, že si položíme před sebe ty papíry, které vyrazly z mašinky, jak jsme si teď řekli, z toho přístroje, který měří a kalkuluje dioptrie, a říkáme si, si, jestli nám to sedí nebo nesedí, odpovídá, konfrontujeme si délku oka, zakřivení, úhly přední komory, hloubku přední komory. Je tam x parametrů v tom oku, které zohledňujeme, a to vše vůči implantátu, který jsme si na začátku už s pacientem domluvili, že by byl ten pravý implantát pro něj, tedy ta pravá čočka. A říkáme si, jestli to bude fungovat nebo nebude. Pak teprve nastává ta chirurgická fáze, tedy ta vlastní operace. Je to fakt krásný, elegantní výkon, který 2 mm otvorem se dostaneme k vlastní lidské čočce, otevřeme obal té čočky, vysejeme ten skalený vnitřek a do toho obalu, který tam jediný zůstane po té čočce, vložíme jako do nějakého igelitového sáčku ten nový implantát, který jsme si předtím spočítali, změřili a připravili. Během té operace, tak jak už tisíckrát jsem mluvil s pacienty, tak si většinou stěžují na 3 věci. Někteří z nich na to, když se nandá takzvaný rozvěrač na oko, protože musíme mít víčka držené nějakým mechanismem, aby bylo oko otevřené. Někteří z nich si stěžují na to, že první světelný impuls toho mikroskopu, kterým já se dívám do toho oka, tak je příliš silný a že je to oslňuje. A potom poslední fázi, kdy tam tlačíme tím malým 2 mm otvorem čočku, která má vlastně 12 mm v průměru, je srolovaná do takové ruličky, tak tam někdy cítí tlak na to oko v té poslední fázi. Tak teď si rád poslechnu, jak to vnímal pan architekt.
1: Jak jste to vnímal, pane architekte?
3: Tak to je skvělý, protože já jsem vnímal, myslím, při druhé operaci, to znamená, když proběhla operace pravého oka, tak jsem vnímal jenom tu poslední fázi. Předtím to roztahování, příliš velký světelný tok, to mě všechno připadalo úplně normální, na co si dokážu ne že zvyknout, ale přijmout. A u toho levého oka jsem ani to vkládání nebo to rozvírání, to rozbalování té čočky vůbec nevnímal jako problém. U toho pravého jsem to cítil.
1: Důležité poselství. Není se čeho bát v případě, že nám diagnostikují šedý zákal. Máme tady navíc příběh moderní medicíny pana architekta Pleskota, kterému se vrátil zrak přesně dle jeho zadání. Pane architekte, na čem právě teď pracujete? Co vám dělá radost?
3: Celkově ta práce, vůbec všechny složitý úkoly, které můžu řešit, ty nejsložitější mě nejvíc baví. Pořád chodím do práce rád a samozřejmě udržování zdraví, aby sloužilo, je pro mě hrozně důležitý. Tak konkrétně jsme u medicíny, dělali jsme nedávno projekt Centrum experimentální medicíny na Albertově v Praze. A to Centrum experimentální medicíny se začne stavět. Takže to je jeden z projektů, který mi dělá velikánskou radost.
1: Gratuluju. A jsem ráda, pane doktore, že jste panu architektovi vrátil a zachoval zrak, že se budeme moci těšit na spoustu ještě vašich velkých architektonických počinů, protože přišla velká energie, odchází velká energie a ještě ostrovit.
3: Ještě klouby bych potřeboval.
1: To mi povídejte. Tak já vám moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu a hodně štěstí a zdraví.
2: Děkuji za pozvání.
3: Moc děkuji za pozvání taky.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni.

0: Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Jak změnil názory Čechů 7. říjen 2023? Začíná svátek Šavuot a Prahu navštívila izraelská historička Dina Porat. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Změnil 7. říjen 2023 postoj Čechů ke státu Izrael a ovlivnila válka v Gaze názory české veřejnosti na blízkovýchodní konflikt? To jsou otázky, které si kladli výzkumníci z Herzlova centra izraelských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Kladli je dohromady ve třech výzkumech. V lednu 2023, tedy ještě před 7. říjnem, pak těsně po něm v lednu 2024 a naposled v prosinci 2025 a mohou tedy data srovnávat. Co z nich vyplývá, nám prozradí ředitelka Herzlova centra Irena Kalhousová. Dobrý večer, co je hlavním zjištěním vašich tří průzkumů?
2: Tak nás vlastně zajímalo, jestli a pokud ano, jak moc se proměnily postoje Čechů vůči Izraeli, izraelsko-palestinskému konfliktu v posledních třech letech, které samozřejmě byly nabité událostmi. Nejprve to byl 7. říjen 2023 a potom více než dvouletá válka v Gaze mezi Izraelem a Hamásem. No ale zajímavé na tom našem průzkumu je, že vlastně ty pozice Čechů se příliš neproměnily, že Češi zůstávají obecně více proizraelští než propalestinští. Nicméně zase 40% Čechů nesouhlasilo s válkou v Gaze a naopak 30% zase jí schvalovalo. Takže vidíme, že Češi nemají rádi války, ale nezměnilo to ten jejich základní, řekněme, proizraelský postoj, který stále převažuje.
1: A dá se nějak říct, v čem se data před tím útokem a dnes liší nejvíc?
2: Možná bychom mohli říct, že se liší v tom, že ubývá těch nerozhodnutých, protože obecně lidí, kteří neví, nemají názor, je v některých otázkách až třeba 50%, tak těch, kteří neví, jak říkám, v souvislosti asi i s tím, jak hodně byl ten konflikt medializován, tak těch ubývá, ale vlastně zajímavé, jak se ty hlasy přelíjí a přelíjí se tedy spíše na tu proizraelskou stranu, než na tu propalestinskou. Ale ten nárůst pro palestinských pozic je tam také, i když tedy slabší.
1: Jak konkrétně průzkum probíhal? Koho jste se ptali a ptali jste se ve všech třech průzkumech na to též?
2: Tak my jsme vlastně pro ty první dvě vlny průzkumu měli společnost Ipsos a pro ten poslední průzkum jsme měli společnost STEM a ty se ptají vždycky zhruba tisíce Čechů, kteří reprezentují českou populaci, to znamená, jsou z různých oblastí republiky, různé platové třídy, velká města, malá města, vesnice, takže opravdu by to mělo reprezentovat českou populaci. A co se týče těch otázek, tak ta základní baterie otázek zůstává stejná, to je právě síla toho průzkumu, ale samozřejmě po 7. říjnu jsme tam dodávali otázky právě k 7. říjnu a v té poslední vlně jsme samozřejmě přidali také otázky k válce v Gaze a vůbec vlastně jak Češi vnímají Izrael v souvislosti právě s tou válkou.
1: A co tedy v názorech Čechů hraje největší roli? Jsou to třeba volební preference, věk voličů, vzdělání? Co je nejdůležitější?
2: Podle těch dat, která máme k dispozici, hodně je důležitý věk a vidíme, že obzvlášť mladé ženy jsou vůči Izraeli kritičtější než třeba muži středního a staršího věku. No a potom samozřejmě stranické preference a tam to asi úplně nepřekvapí, že voliči středopravicových a pravicových stran, konzervativních stran jsou více proizraelští, ale zase nás docela překvapilo, že proizraelský postoj zastávají převážně i například voliči Pirátů. No ale samozřejmě, když se podíváme více na to levicové spektrum, tak tam je mnohem více lidí kritických vůči Izraeli a je to dominantní především u voličů komunistické strany. Co se týče voličů ANO, tak tam vidíme spoustu nerozhodnutých lidí, kteří jednoduše neví, nemají názor, takže tam vidíme, že opravdu voliči ANO jsou velmi pestrým mixem lidí s různými názory.
1: Říká Irena Kalhousová z Herzlova centra izraelských studií. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji moc za pozvání.
1: Ze Sionu vyjde zákon a slovo Boží z Jeruzaléma. Verš proroka Izajáše připomíná darování Tóry, které se slaví během svátku Šavuot. Ten letos začne už 21. května, zpívá rabín Šlomo Karlebach.

0: Svoboda nemůže existovat bez pravidel. Tak by se dalo shrnout jedno z nejdůležitějších témat svátku Šavuot. Ten totiž připomíná, že Židé při cestě z Egypta dostali od Hospodina na hoře Sinaj desatero. Teprve tato pravidla změnila uprchlé otroky v národ, který měl poslání. S vrchním zemským rabínem Karolem Efraimem Sidonem o smyslu a duchovním významu svátku Šavuot mluvila Daniela Bruhová.
1: Od čeho je odvozen název svátku Šavuot? Ptám se vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona.
2: Je odvozený od podstatného jména Šavua, což znamená týden. A Šavuot je množné číslo týdny. A mění se tím to, že to jsou týdny po svátku Pesach až po svátek Šavuot. Je to 7 týdnů, čili 49 dní, a ten 50. den je právě ten svátek Šavuot. Splývá v jedno v tom našem kalendáři s tím zemědělským obdobím žní, co tady známe jako dožinky, čili konec pšeniční pšně. A samozřejmě ne tady, ale v Izraeli.
1: A jaký je duchovní obsah tohoto svátku?
2: Šavuot je poznamenaný právě tím východem z Egypta, jako svátkem darování Tóry. V ten den toho svátku tak se shromáždil veškerý lid, všech 600 tisíc mužů a ženy k tomu a děti a tak dále, aby byli přítomni tomu, že se na Sinaji zjeví Bůh, což se taky stalo. A oni z toho desatera, který známe, slyšeli jenom první dvě přikázání.
1: Jak na to reagovali?
2: Nejdříve se šíleně polekali, poněvadž oni to viděli. To, co měli slyšet, tak vlastně viděli. Se lekli, že zešílej a že umřou, nebo že se s nima něco děje naprosto nepřístojného. Potom řekli Mojžíšovi, aby pro Bůh, na ně už ten Bůh nemluvil, poněvadž on je takový moudrý, tak aby si to vyslechl od něj sám a potom jim to předal. Takže ten Mojžíš vlastně jako je někým, kdo je prostředníkem mezi tím národem a Pánem Bohem.
1: A Mojžíš vystoupil nahoru, aby naslouchal Bohu.
2: Bylo to v době jarním, ta hora kvetla, muselo to být úžasný, ale když mluvíme o hoře, tak většina komentářů k tomu se shoduje na tom, že to moc vysoká hora nebyla, kukový kopeček. To důležitým na tom bylo to desatero, který v sobě nese celou Tóru.
1: Můžeme však říci, že Šavuot akcentuje významně desatero?
2: Samozřejmě, že jo, samozřejmě se čte to desatero v synagoze, připomínáme si to i jídlem.
1: Co se objevuje na talíři v tento svátek?
2: Pokrmy, který jíme, zvlášť na ten první den Šavuot, jsou většinou mlíční. Tam už nejsou žádný další příkazy, kromě toho, že to je svátek a nejdeme do práce a se máme věnovat hlavně Tóře.
1: A připomeňme, že synagoga se zdobí zelenými větvičkami. Proč?
2: To je to, co jsem říkal, že ta hora kvetla, takže to je ten důvod, proč ta bima, ten almemor, to, odkud se čte ta Tóra, je ozdobená květinama.
0: Svátek darování Tóry Šavuot doprovází i další žalm. Kdyby mě Bože tvá Tóra nenaplnila rozkoší, dávno bych už zahynul ve svém utrpení. Zpívá opět šlo.

0: Na seznam 50 předních žen v Izraeli byla v roce 2018 časopisem Forbes zařazena historička Dina Porat. Téhož roku vydala knihu Nakam, což v hebrejštině znamená pomsta. Zásluhou nakladatelství Akademia je dostupná i v češtině. Věnuje se velkolepému plánu odplaty za holokaust, kterou inicioval odbojář a slavný izraelský básník Abba Kovner. Jeho biografii sepsala právě Porat. Díky tomu se také dozvěděla o členech jeho tajné organizace, kteří osobně žádali o zaznamenání celé operace. Jak o této akci, jejíž průběh kniha vůbec poprvé zevrubně rozkrývá, smýšlí přímo Dina Porat, zjišťovala Šárka Švábová.
1: Tato kniha pojednává o skupině 50 mužů a žen, která měla za cíl vykonat odplatu za holokaust na životech 6 milionů Němců. Jak se vyvíjel váš pohled na jejich záměr a způsob myšlení?
2: Pravda, stali jsme se přáteli a vzájemně jsme se navštěvovali. Při každém setkání jsem pravila: poslyš, jsme dobří přátelé, ale zavraždit 6 milionů lidí nebyl zas tak dobrý nápad. A oni, kdyby s námi prožila holokaust, kdyby tam s námi byl Ježíš, připojil by se k nám. Takže se mi sice nezamlouvá jejich nápad, ale mám je moc ráda jako lidi. Souhlasím s jejich hlubokou analýzou poválečné situace, která směřovala k vytěsnění všeho kolem holokaustu. Norimberský proces se jim nezabýval. Příslušníci SS byli po stovkách tisíc posláni domů. Amerika postavila Německo zase na nohy. Nikdo nebyl za holokaust potrestán. Nikdo neměl v úmyslu uchovávat ho v paměti. Oni to pochopili a správně ve své analýze pojmenovali. Hledali ovšem nesprávné řešení v pomstě. Místo toho, aby vsadili na vzdělávání a celosvětovou mediální kampaň, ke které jsme dospěli o hodně později.
1: Záměr mstít se zdaleka nezdílela většina Židů. Ta chtěla nechat minulost za sebou a upírala zrak kupředu, k přestavbě svých životů.

0: Být život a vytvořit nové komunity, žít pospolu s dalšími Židy a bojovat o vlastní stát. Tohle byla jejich reakce.
1: Pomsta měla být pro skupinu mstitelů a k tém vyrovnání se s historií. Jak byla potom všem schopná smířit se s ní a vetknout jí nějaký smysl.
2: I don't compare it to the revenge taken by the Russians.
0: Nemůžeme to srovnávat s pomstou, kterou na Němcích vykonali Rusové, Češi, Poláci, Řekové a další. Nechtěli se s Němci usmířit, chtěli je přísně potrestat. Ale Židé měli vždy dlouhodobou perspektivu. Jako národ jsme 3000 let staří a snažíme se dívat daleko do budoucnosti. Oni hlavně chtěli, aby se na holokaust nezapomnělo. Také chtěli varovat kohokoliv, kdo by v budoucnu zamýšlel udělat Židům něco podobného. Takže to mělo být varování, ale i snaha najít určitou spravedlnost. Spravedlnost ve světě, který zapomínal a holokaust nepotrestal.
3: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Federální zpravodajská služba Švýcarska informovala, že zpřístupní dlouho utajovaný spis k nacistickému zločinci Josefu Mengelemu. Festival Open House představí 19. května aplikaci MemoMap Praha. Ta umožňuje studovat historii holokaustu přímo v ulicích města. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Předseda ústavního soudu Baxa na Trizně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Lebku svaté Zděslavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle Dominikánu z Jablonného je to zázrak. V německém Pforzheimu pyrotechnici úspěšně zneškodnili bombu z druhé světové války. Na zítra bude polojasno až oblačno. Ráno zejména v Čechách až skoro jasno, teploty 16 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller. Pietní akt v Terezíně připomíná oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
3: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
2: Baxa varuje také před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Lebka svaté Zděslavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého jí zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Řád Dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
4: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Stislavu, to je přímo vás nebe přímo.
2: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonné v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Pyrotechnici v německém Pforzheimu úspěšně zneškodnili víc než 1,5 tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala zhruba 15 minut. Z oblasti se kvůli zneškodňování muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. Zpravodajský portál Tagesschau napsal, že šlo o jednu z největších podobných operací v Německu za poslední roky. Bombu ve středu objevili dělníci během stavebních prací. Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nastavbové části šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slavie.

0: porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. příčce. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio.
1: Počasí.
0: A zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Noční a ranní teploty 5 až 0 a místy přízemní mrazíky na východě kolem 6 stupňů, v tisíce metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 3. Nejvyšší denní 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14. V tisíci metrech na horách okolo 10 a v Beskydech kolem 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze v komplexu Blanka směrem Smíchov a Břevnov havarovala osobní auta, blokuje tam pravý pruh mezi nájezdy z Troje a nájezdem na Letnou. A taky v ulici Sokolská v Praze, tam se stala nehoda, dvě havarovaná vozidla bez zranění z centra před Nuselským mostem. Na D10 na kilometru 61 ve směru Turnov, tam dejte pozor, vyskytují se tam zvířata na vozovce. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hitparáda Česká dvanáctka.
2: Česká dvanáctka.
3: Představte si, v této hitparádě už jsme v roce 2026 slyšeli 60 nových českých písní a dnes to budou další tři, tedy 61., 62. a 63. novinka letošního roku. Ty novinky budou mít Eva Farná, skupina Genius Loci a můj dnešní host Heidi Janku. Je to novinka, kterou natočila s Heidi Bendem. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. Tento měsíc, tedy měsíc květen, se překulil do druhé poloviny. Máme druhou polovinu května a v dnešní hitparádě bude také jedno z překvapení a je to překvapení, které vám samozřejmě logicky hned takhle na úvod nemohu prozradit. Ale začneme písničkou, která je velikým hitem posledního pětiletí, protože právě před 5 lety v roce 2021 dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka. Je to hit Lucie Bílé s názvem Dobrý kafe.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá dnes na úvod a písnička, která má ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021. V tom roce, v roce 2021, 23 písniček dostalo ocenění Zlatá česká dvanáctka. Letos zatím do této chvíle jen 4 písně. A mám pro vás dnešní novinky. Zpěvačka Eva Farná je v jednom kole, asi všichni víme proč. Není tomu tak dávno, co vyšel úspěšný singl Vzpomeneš si, Smiraj, který se stále drží mezi nejhranějšími hity našich rádií a byl také novinkou hitparády Česká dvanáctka. A už za měsíc čekají Evu 3 největší koncerty v životě v pražském Edenu. A částečně i o tom je nejnovější singl, který se jmenuje Perpetuum mobile. Můžeme si poslechnout, jak Eva nechává své fanoušky prostřednictvím textu nahlédnout do svého životního tempa.

0: 61. novinka letošního roku Perpetuum Mobile a Eva Farná, autoři Eva Farná, Jan Vávra a Ron Janeček. Jak jsem říkal, Eva připravuje své tři velké koncerty a ten první bude v sobotu 13. června. Následovat bude nedělní druhý koncert a oslavy 20 let na scéně a skončí se v úterý 16. června.
1: Host České dvanáctky.
0: Ve studiu se mnou je jedna z nejpopulárnějších zpěvaček posledních 50 let naší populární hudby. Její příjmení je Janku. A já se tě teď musím zeptat, protože mě tady neustále někdo opravuje, nejen mě, i mé kolegy a kolegyně, jak je to s tvým jménem, jak se to píše, jak se to vyslovuje. Mohla bys to konečně vysvětlit tady v hitparádě Česká dvanáctka?
2: Velmi ráda to vysvětlím. Nejsi sám, kdo se mě na to ptá, nedávno jsem to taky řešila. Moje jméno vlastně není jméno, začnu tak trošku od hnědého uhlí. Heidi je zdrobnělina od Adelheid. Je to německé jméno. A ta zdrobnělina se píše Heidi a správně německy by se to mělo číst Heidi. Ale protože jsme v Čechách a já nejsem nějak stahovačná, tak mi vůbec nevadí, když mi někdo řekne Heidi.
0: Tak od teďka říkám Heidi a je to jasný. Heidi, rád tě vidím.
2: Já to
0: taky. Jsem měl říct na začátku, ale jak to bylo trošičku tajemný ten začátek, tak jsem na to zapomněl. A dlouho jsme se neviděli, takže já vlastně vůbec nevím, co je novýho, co je novýho.
2: No tak je toho novýho spoustu.
0: Já už tvoje jsem... kapela, co?
2: Ano, ano. Mám kapelu Heidi Band, která funguje někdy od roku 2018. Jezdíme takové ty open air, takové ty venkovní akce, máme se rádi, rádi se vidíme. No a kapela funguje dlouhodobě s tím, že jsme v repertoáru, nebo vlastně ten setlist, který jsme měli, se skládal víceméně z písniček z 80. let, protože tam těch hitů bylo nejvíc, ať už Fotka, Ztracený ráj, Dívčí internát, Já jsem já, samozřejmě, když
0: já
2: jsem
0: mám nejvohranější single, to ti musím říct, protože já jsem se díval nedávno na singly, na svoji sbírku Kuře na grilu.
2: Ano,
0: to je nejvohranější.
2: Ano, to hrajeme taky. To hrajeme
0: jsem
2: taky.
0: To asi mydlil tenkrát, to víš, pro mě to byla nová vlna.
2: No bylo, to bylo trošku zjevení, že jo, to jsem měla kapelu Supernova, bylo to trošku zjevení. O mě se říkalo, že co neuspívám, tak uběhám. To už taky není pravda. Nicméně s kapelou samozřejmě hráváme a moc se na sebe vždycky těšíme.
0: No a teď máte novinku, máte novou písničku, tak jak vznikla, jak se k ní došli a kdo ji napsal?
2: My jsme si řekli, že vlastně, když tvoří ten repertoár ty hity nebo ty písničky z těch 80. let, že to je fajn, že lidi to znají, ale došli jsme k závěru, že po tolika letech, když už spolu hráváme, že by to chtělo trošku omladit repertoár. Adam nechal napsat text jednu paní nebo slečnu z Ostravy, básnířku. Mm-hmm. Asi mě má Adam dobře načtenou, protože paní během...
0: To kdy tě zná celý,
2: půl, no jasně, půl dne vystřihla takový text, který je vyloženě o mně. Ten text chvilku ležel ladem, protože moji kluci byli takový jakože laxní, že vlastně nemají čas na ty nové věci, nemají invenci. Adam tam trošku něco tvořil, ale nebylo to ono. A já jsem se potom naštvala. A ten text jsem zadala umělé inteligenci. Teda respektive ne já, jedna moje kamarádka. Umělá inteligence něco stvořila. Když jsem to potom pustila klukům, tak jejich hudební ego vystřiklo do výšin nevídaných. A řekli, že tohle hrát nikdy nebudou. Jakože umělá inteligence. No ale chytli se trošku za nos a začali na tom pracovat.
0: Tak jak může ta umělá inteligence pomoct, že jo?
2: Ano, takhle, toto je správná pomoc umělé inteligence. Takže kluci začali pracovat, rozpracovali písničku, udělali aranž, udělali jako schéma, udělali melodii, no a takovou tu konečnou verzi tomu dal náš producent Marek Hoblík. Takže to je celé o naší nové písni.
0: A já myslím, že nejlepší vždycky je si ji poslechnout. Já ti moc děkuji, že jsi přišla a hodně štěstí.
2: Já moc děkuji za pozvání a doufám, že se písnička bude líbit.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Milé ženy a můj dnešní host Heidi Janku a její Heidi Band, hudba Adam Pavlík a Heidi Band a text Vava Čechová. Před námi je poslední dnešní novinka, jmenuje se Poločas rozpadu a hraje skupina Genius Loci.

0: Pražská dvanáctka, rekapitulace.
1: Už teď se může hlasovat, protože známe všechny tři novinky a čekáme na 9 největších hitů týdne. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme klidně pro všechny písničky, které jsou v hitparádě, tedy pro tři novinky a 9 hitů týdne. A hlasovat můžeme pro každou z těch písniček, ale bohužel pro každou z nich jen jednou. I když i já osobně bych někdy nejradši poslal nějakému hitu třeba 4 nebo 5 hlasů, ale to prostě nejde. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka Perpetuum Mobile, Eva Farná, hit Mezera 12. Druhá novinka Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 11. A hit Mezera 10 má poslední dnešní novinka, celkově 63. Poločas rozpadu, Genius Loci, autor hudby a textu Ivan Brzobohatý. Před námi je aktuální žebříček, hned na 9. místě je Luděk Malár, který v poslední době chrlí jednu písničku za druhou a tady je jedna z nich, jmenuje se Přání v kapse. Hodně štěstí.

Hudba, text, zpěv, Luděk Malár, Přání v kapse, písnička, která byla před 14 dny novinkou, minulý týden byla na 8. místě a dnes je na místě 9. A na 8. místě je dnes hit, který se na to 8. místo vrací po 2 sedmičkách. Petr Janda a Jan Smikmátor, Starší kluk.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, autor hudby, text Lukáš Koranda, starší kluk a mladý pán a rozdílné generace, ale jak jsme slyšeli, stejný názor. Petr Janda a Jan Smikmátor, 8. místo pro tento týden. Na 7. místě je hit, který je 8 týdnů v žebříčku a jmenuje se Dolomity. Je to hit, který pro kapelu My tři a vy napsal Jan Špalek.

Minulý týden 9. místo, předtím místo 6. a dnes také 6. To znamená návrat na 6., když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud. To je hit, který je v hitparádě 18 týdnů a je to zatím nejdelší pobyt v této hitparádě v roce 2026. Je to písnička, která má našlápnuto na platinovou českou dvanáctku a má zlatou českou dvanáctku. A já hned dodám, že hlasy, které přicházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Ještě připomenu číslo, na které posíláme hlasy, je to 900 1103. Zbývá 5 největších hitů týdne a na 5. místě je další z hitů, který už má zlatou českou dvanáctku a může získat i platinu. Je v hitparádě 15 týdnů, má na svém kontě 4 vítězství a jmenuje se Loďky. Venuše.

Předminule čtvrté místo, minulý týden místo šesté a dnes postup na pětku, Venuše Loďky, hit, který během 15 týdnů, co je v hitparádě, už 10krát stál na stupních vítězů, ale nás ty dnešní stupně vítězů čekají až za chvíli. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete buď na Spotify nebo na YouTube, najdete si můj kanál Martin Hrdinka Oficiál a tam je seznam, který se jmenuje Hitparáda Česká 12 2026. Je tam i následující hit, který si udržel čtvrtou pozici. Jmenuje se Maják, zpívá Jana Vaculíková.

0: Dva autoři a také dva interpreti, Josef Melen a Luděk Minka. Předminule novinka, předminule druhé místo, minulý týden také druhé místo a dnes místo třetí. A z toho je logické, že to je hit, který zatím ještě neopustil stupně vítězů. A když nastupoval do této hitparády, tak šel z nuly na druhé místo a je v hitparádě tři týdny. Pro mámu je písnička, kterou jsme právě teď poslouchali. A teď bude úplně jiný hit, celkem logicky. Na druhém místě je hit, který má na svém kontě jedno vítězství a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: Hudba a text Roman Šándor, zpíval Josef Wolter hit, který se jmenuje Když léta běží. Je to hit, který už také ví, jaké to je vyhrát hitparádu Česká 12. Je v hitparádě 7 týdnů, minulý týden 3. místo a dnes postup na dvojku. Do dnešního žebříčku se nedostala ani jedna z novinek z minulého týdne a ty novinky byly tyto: Blízko, skupina Poetika, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska a Into Deep, Charlotte Gott. No a kdo je na místě prvním, se dozvíme za chvilku. Já jenom řeknu, že to je hit, který vyrovnal svůj rekord.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasovat v této hitparádě můžeme pro všechny písničky, tedy pro 3 novinky i 9 největších hitů týdne. Hlasovat ale pro ty hity můžeme pouze jednou. Máme 12 hlasů, ale hlasovat pro ty písničky můžeme jen jedenkrát. A hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. První dnešní novinka se jmenuje Perpetuum Mobile, Eva Farná a SMS-ku má hit Mezera 12. Druhá novinka Milé ženy, Heidi Janků, hit Mezera 11. A třetí novinka Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo Přání v kapse, Luděk Malár, hit Mezera 9. 8. Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit Mezera 8. 7. Dolomity, My tři a vy, hit Mezera 7. 6. místo Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit Mezera 6. 5. Loď Venuše, hit Mezera 5. 4. místo Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 4. Místo 3. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 3. 2. místo Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 2. A vítězný hit má SMSku hit Mezera 1. Po 8. během 11 týdnů vítězí hit Jetplane, ke kterému český text napsala Hana Sorosová, a zpěvák se jmenuje Ruda Sakala, vyrovnává svůj vlastní rekord 4 vítězství za sebou. Takže má 2x 4 vítězství za sebou. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak jsou mejslou. Snad nevzbudí.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Jedna 20 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 se prodlouží až do konce letošního roku. Nepálský šerpa Kami Rita vystoupal po 32. na Mount Everest. Víckrát se to nikomu nepodařilo. A zítra bude polojasno až oblačno, ráno hlavně v Čechách až skoro jasno, teploty 16 až 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Václav Miller. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice podle něj bude i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
3: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
1: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná. Chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy řekl, že připomínky očekával. Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky, ale hlavně v zimě se 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tak bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
4: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých trak směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
1: Nepálský šerpa Kami Rita znovu překonal vlastní rekord v počtu výstupů na nejvyšší horu světa. Na Mount Everest vylezl po 32. Rekord překonala taky šerpka Lhakpa, která na vrchol vystoupila po 11. Víckrát se to zatím žádné ženě nepodařilo. Oba rekordmani jsou profesionálními průvodci výprav do Himaláje. Ritovi je 56 a Lhakpě 52 let.
2: Sport.
1: Italský tenista Jannik Sinner vyhrál turnaj v Římě. Ve finále porazil 2x6-4 Nora Ruda a jako druhý tenista historie ovládl všech 9 turnajů série Masters. Před aktuální světovou jedničkou to dokázal jen Srb Novak Djokovic.
2: Počasí.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer na západě se místy vyskytnou přehánky, jindy jen výjimečně, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm.

0: noční a ranní teploty 5 až 0, místy přízemní mrazíky na východě kolem 6, v 1000 metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 3. Nejvyšší denní teploty pak 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14, v 1000 metrech na horách okolo 10 a v Beskydech okolo 7 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D46 mezi kilometry 10. a 7. ve směru Brno, tam jsou práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, tak jezděte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: V Hlinsku vás vezmou do vesmíru i za špatného počasí. Hvězdárna tu totiž kombinuje klasické pozorování s moderním planetáriem. A právě z Hlinska teď budeme živě vysílat pořad Sedmikrásky na nebi.
1: Sedmikrásky na nebi.
2: Ano, dobrý večer, je to tak. Dnes vysíláme z planety Hlinsko.
3: Přesně tak, zdraví vás Jiří Dušek.
2: A Jiří Kokmotos. My vás tady vezmeme vlastně do vesmíru, ale hlavně na naší planetu, protože té je tady věnováno asi drtivá část té expozice, která je velmi zábavná, velmi hezká pro děti, pro dospělé. No a pokud přemýšlíte už teď třeba kam na prázdniny, tak zrovna Vysočina je bezvadná na volný čas. No a udělat si výlet do Hlinska stojí za to, protože je to malebné městečko se skanzenem vlastně a tady vlastně s nádhernou planetou.
3: Přesně tak.
2: Tak jo, přátelé, tak nás poslouchejte, můžete nám taky napsat, jak jsme na tom s pozorováním.
3: Přesně tak, protože dneska, když budete mít pěkné počasí, tak ke konci našeho vysílání bude nad Českou republikou přelétat Mezinárodní kosmická stanice a my vám řekneme, kdy a kam se dívat.
2: Tak poslouchejte a budeme rádi, když nám dáte taky vědět o vašich pozorováních, nebo když budete mít jakoukoliv vesmírně kosmonautickou otázku, můžete nám napsat na mail sedmikrásky@rozhlas.cz. Dobrý poslech.
1: Sedmikrásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, což je pořad, který je věnovaný vesmíru, astronomii, kosmonautice. A dneska vysíláme z... Teď jsem přemýšlel, jak to nazvat vlastně, možná... Tak vědecké centrum asi, ano, dá se říct.
1: Odborně se říká Science Centrum.
0: Science Centrum, jo? Ano, přesně tak. Planeta Hlinsko. My tady během dnešního večera vystřídáme hned několik hostí, ale začneme s Janem Douckem, řekněme zakladatelem tady toho, nebo otcem zakladatelem, majitelem původní myšlenky tady planety Hlinsko. Jak to je?
2: Krásný večer. Dá se to do jisté míry tak říct, byť samozřejmě zakladatelem toho všeho je vedení města, protože jasné, to zajistilo celý ten objekt. Nicméně ta myšlenka přišla opravdu z mé hlavy a z hlavy mých kolegů.
0: No, když se řekne to slovo planeta, tak teď jako tady ze sebe budu dělat chytrého, ale mě to tady řekli vaše kolegyně, že na konci je velmi, jsou ta tři písmena ETA, která je spojená tady s Hlinskem, teda už dávno tomu, že teď už tady vlastně z toho nic moc nezbylo, nebo spíš nic než moc. A takže ETA Hlinsko není, ale má to hodně jakoby společného tady s tím místem. Tak...
2: Je to přesně tak, my když jsme vymýšleli název toho objektu, tak jsme chtěli to slovo ETA do toho zakomponovat. A ten důvod je naprosto jednoduchý, protože teď jsme v budově, kde vlastně bylo administrativní centrum ETI, mm-hmm, bylo tady i testovací centrum dole ve sklepě, mm-hmm, tak byly takový ty testovací mašiny, mixery, dokud neschořela, tak podobně. No a co je důležité, že vlastně, když se podíváte z některých oken ven, tak uvidíte areál, kde se vlastně ty spotřebiče vyráběly. Mm-hmm. A my to tady trošku v té expozici máme i zakomponováno. Právě v jedné části, tak i ty spotřebiče v nějaké podobě jsou.
0: Jo, to můžeme říct asi celkem rovnou, že pokud jste lehčí nostalgici, tak jako já, tak tady jedno oko nezůstane suché, protože jsou tady takové ty vysavače, mlínky. Vy, kteří jste prostě, řekněme, starších ročníků, narozeni ještě před rokem 90, tak prostě všichni jsme to měli doma, že jo, protože nic jiného nebylo.
1: No, ale musíme asi taky říct, že zaprvé mnozí ještě do dneška používáme ty věci.
0: To je pravda,
1: jo?
0: Ano.
1: Ale že tady není to jenom jakoby muzeum, byť tady jsou ty původní jako výrobky, ale vlastně některé jsou i velmi zvětšené a člověk může dokonce do vysavače vejít, že jo, tady.
0: Ano, ano. No,
2: to je, vlastně je to přesně tak. Já vám řeknu proč, protože když jsme tady dělali ty expozice, tak jsme přemýšleli nad tím, jak téma atmosféry, mm-hmm, které právě je spojeno s těmi exponáty, provázat vlastně s fyzikálními principy, které člověk využil, okoukal vlastně v té atmosféře a pak je použil v těch spotřebičích. Takže to je ten důvod.
0: Což vlastně lux je, že jo? No.
2: Což vlastně lux je, jak lux funguje na principu podtlaku a podtlak je spojen se vzdušnými masami, které se kolem nás všude motají. Takže tohle jsme se snažili takovými často dlouhými a velkými oslými můstky propojit.
1: Já bych se vrátil teda na začátek, protože jsme se bavili o tom, že vy jste teda vymyslel ten koncept tady a tomu centrum tady není dlouho, že vlastně slavíte letos třetí narozeniny, nebo budete slavit třetí narozeniny.
2: Ano,
1: že?
2: Přesně tak, v září 22. jestli se nepletu, tak budou třetí narozeniny toho objektu. Bylo to první vzdělávací nebo science centrum, tedy chcete-li, v Pardubickém kraji, které bylo v tou dobou otevřeno. A ty tři roky ukázaly, že ta expozice je velmi živá, funkční, a nejenom expozice, ale vlastně i ty přilehlé prostory, které tady jsou ve smyslu laboratoře, auly, konají se tady různé akce, takže je to opravdu objekt, který, já bych řekl, komunitně funguje.
0: No, je to tady moc hezké. My jsme dokonce, nebudeme to rozmazávat, ale slyšeli jsme rozpočet, s kterým to tady bylo stavené, a to teda nám zůstala viset brada dole, když to tak řeknu, prostě za jak málo peněz jste udělali opravdu jako skvělou věc. Teda.
1: To bylo důležité, že jsi řekl, že za jak málo peněz, protože tak jako by to...
0: Ano, mohlo se i obráceně, to uznávám, ne, tak že když dneska člověk vidí science centra za stovky milionů korun, tak vy se teda rozhodně nemáte za co stydět a je to tady opravdu pecka. My si to tady za chviličku projdeme, protože těch exponátů je tady hodně. My teď jsme vlastně v místě, kde je pokladna, kam vlastně přijdou návštěvníci úplně jako poprvé. Dokonce tady máte i stylové takové skříňky. To bych
2: ano, ano,
0: popsat.
2: Ano. Ano,
0: to se hodí k našemu pořadu.
2: Přesně tak, my se tady na ně díváme a je tady 36 skříňek a na každé skřínce je nějaké souhvězdí, na jedničce je Hydra, na dvojce Pana a tak dále, to pokračuje. Mm-hmm. A ono to má určitou logiku, protože souhvězdí je 88, jestli se nepletu, mělo by to tak být, že? A tady jich máme 630 největších, prostorově největších, takže jsou tam vypsána, je tam vždycky znázorněno název a je tam i nějaká základní úderná věta o tom souhvězdí.
1: My bychom asi měli trochu uvést na pravou míru tu úvodní upoutávku. Vy tady nemáte planetárium, nicméně astronomické jakoby různé exponáty, těch tady je spousta. Dokonce tady jakýsi simulátor, řekněme, hvězdné pluhy, nebo nejnápadnějších souvězdí. A tím nemyslím tady ty skříňky odkládací, ale vlastně se tady jako zobrazují, že on, ty nejzajímavější obrazce. Takže jako ten vesmír tady je na každém kroku. Vidět.
0: Je to tak. A k tomu se dostaneme už za chviličku, takže poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
3: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, kdy se spojují všechna regionální studia Českého rozhlasu od Plzně až po Ostravu a taky třeba přes Český rozhlas Pardubice, který je doma v Pardubickém kraji, odkud dneska vysíláme my konkrétně z Hlinska, z planety Hlinsko. Dalším naším hostem je Petra Plisková, ředitelka tohoto nádherného vědeckého centra. I vám dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům.
0: Tak, na vás bude trošku provést nás tady, což je vždycky do rádia taková jako nejméně vděčná atmosféra. Disciplína, protože člověk by rád vždycky řekl, no to máme tady takhle, se na to můžete podívat. To v rádiu úplně nejde, ale vezmeme to postupně. Vy máte už na začátku úplně dole, když se vstupuje sem vlastně do tohoto centra, do planety Hlinsko, pár takových jako zajímavých atrakcí.
2: Tady... Na venkovní expozici.
0: Ano, ano. Jedno se jmenuje, jakže to...
1: Cirkulon,
0: to tady Jiří Dušek se vrátil do dětských let.
2: Ano, já jsem v tom cirkuloval.
0: Cirkuloval, v tom pobíhal, v tom vyzkoušel, v tom trošku odstředivou sílu, taková vlastně jakoby nakloněná dokola plocha. Tak dole máte teda co? Kromě tady cirkulóny.
1: Tak ještě máme novou expozici, kterou jsme otvírali právě na začátku letošního roku. Je to expozice věnovaná, říkáme ji Cestujeme po planetách a je to taková deska na zdi, jestli mám popisovat pro posluchače, kde je 9 krásných otázek, kde si děti můžou vyzkoušet svoji paměť, svoje znalosti a podobně. A když ji vyluští a přijdou sem nahoru, tak tady máme takovou krásnou plazmovou kouli, kterou díky kódu, který právě získají vyluštěním těch otázek, tak můžou potom spustit.
0: Už na ně jdete takhle z hurta, ne? Od začátku.
2: Dobře, tak zvládnu tenhle vstupní kód získat. No. A cítím se tady vlastně ve třetím patře zrekonstruované budovy, protože pod náma je škola.
1: Učiliště. Učiliště, ano.
2: A tady to centrum sídlí vlastně ve třetím a ve čtvrtém patře. Tak teďka jsme jakoby v tom třetím a třetím patře budovy a prvním patře centra.
1: Ty jste to řekl úplně přesně, je to tak. Jsme tady v místě, které je recepce a hlavně je to taková i odpočinková zóna, kde si třeba veřejnost nebo i ty školy mohou odpočinout, dát si svačinku a spočinout chvilku.
0: No ale vedle už je samotná expozice, kde se člověk může třeba vydat do středu země, že jo?
2: Ale... Víte, má takové tři tematické celky, jak jsem pochopil.
1: Tak my tím, že se jmenuje Planeta Hlinsko, tak se jmenuje opravdu planetě a my to máme z toho pohledu spíš z těch sfér, které na té planetě máme. Je to jedna sféra, kterou právě tady my vidíme už odsud, to je litosféra, kamenný obal Země. A potom, když vstoupíme o patro výše, tak je to potom ještě hydrosféra a atmosféra.
2: Mm-hmm. Takže. A tomu vlastně náleží všechny ty exponáty, ať už interaktivní nebo informační tabule
1: tak
2: a podobně.
1: Všechno navazuje a je to vlastně celkem 19 expozic. Oni jsou číslované, ale není to chronologie prohlídky. U nás si může vlastně ten návštěvník chodit jak chce, samovolně, nepotřebuje k tomu žádného průvodce ani žádné pracovní listy, které samozřejmě máme, kdyby bylo potřeba, a školní skupiny chodí s lektorem.
0: Ale hodí se vzít si sebou mobil, protože tady můžete načíst QR kód a to je tady vlastně hned na začátku. A mi přijde úplně fantastické. No, že to tady můžete rozpohybovat, to je úplně super.
1: Tak máme takovou zajímavou věc, říkáme tomu, nebo je to rozšířená realita. A vlastně díky této rozšířené realitě se můžete ocitnout někde v prohorách, druhohorách, protože díky žaluzím, které uvidíte do kolečka celé místnosti, dokážete spustit právě tu rozšířenou realitu. A kolem vás dokonce může běhat i dinosaurus.
0: No, já to popíšu, na těch žaluzích jsou vlastně takové jakoby obrázky.
1: Černobílé kresby.
0: No, trošku to vypadá jako Zdeněk Burian, že jo? Možná, ten to... dinosaurus, ano, jako, ano, když ano. To tak řeknu. A vy na to namíříte, prostě stáhnete si tu aplikaci, že, přes ten QR kód, který tady máte, a namíříte to na ty žaluzie a ono to normálně jako zbarevní se a rozpohybuje se to. Je to teda fakt jako bezvadný.
1: Taková 3D animace, která nám představí právě tu dobu.
0: Ano, já jsem říkal už, že se tady Jiří vrátil do dětských let a co ho teda nejvíc ještě zaujalo, bylo, že se člověk může udělat tak jako ohromný výbuch, že, Kunětické hory.
1: Tak právě tady v té části, která je věnovaná litosféře, máme několik expozic a jedna je věnovaná sopkám. A když si budete chtít namíchat takovou sopku, která vybuchne a budete chtít udělat nejničivější výbuch, tak i to lze tady udělat, přesně tak.
2: No nicméně té expozici litosféře dominuje obrovský model planety Země.
1: Naše největší
2: Když už jste ta planeta,
1: ano. Pětimetrový.
2: A do ní se dá stoupit, že dokonce
1: když
2: do té planety.
1: Když obejdete ze zadu, protože ze předu je taková nenápadná, vypadá to...
2: No, jako nenápadná pětimetrová planeta, jako takže...
1: Myslím tím, že nejsou vidět žádné dveře, žádné vstupy. Vypadá to opravdu jako obyčejný globus, ale v nadrozměrném nějaké velikosti. A ze zadu uvidíte krásný průřez, kde uvidíte i svítící jádro. Mm-hmm. A vlastně, když ještě vlezete dovnitř, je to taková jakoby trošičku labirintek maličký, tak tam nám běží na velké obrazovce takový 3D program, kde se dostanete opravdu do středu Země.
2: Mm-hmm. To vlastně simuluje jako, ano, já jsem právě říct, že to simuluje jako výtah, že jo?
1: Tak, přesně tak.
2: Je to taková hezká podívaná.
0: No a co teda mě teda zase, já jsem se zase jako tady cítil trošku jako děcko a užil jsem si to. Vy tady máte simulátor zemětřesení, to prý je zejména oblíbená atrakce maminek s dětmi.
1: Ano, takové situace se tady stávají, že vidíme už od recepce, že se snaží uspat dítě právě tím, že nám ho dají do našeho zemětřesení.
0: To je zemětřesení ideální místo na uspávání dětí.
1: Ano, tak, přesně tak. No, to simuluje to vlastně pohyb stůl, toho kočárku.
0: Jo, to je takový stůl, který se vlastně jakoby
1: hýbe. Ano, přesně tak. Můžete si nasimulovat sílu právě toho zemětřesení o nejslabšího, kde ty děti ještě nespí a pak po to nejsilnější, kde nám musí najít.
0: Ale ten hlavní princip je vlastně v tom, že lidi se tam postaví, jsou tam kostičky normálně,
1: ano,
0: jako
1: kostičky,
0: hrací.
1: Přesně, dva druhy, těžký a lehký, ještě
0: ano,
1: řekneme.
0: A ty se dají vlastně stavět na sebe, že si z toho postavíte třeba domeček, že jo, nebo nějakou věž, nebo něco takového. A podle toho, jak důmyslně a jak chytří jste, tak vám to buď to spadne, nebo
1: buď
0: nespadne.
1: Spadne.
0: Já na sebe můžu prozradit, že mi to spadlo už asi při 2 stupních Richtera, takže to bylo jenom takové chvění, když to tak
1: řeknu. Ale byla to vysoká věž, takže
0: obrovská.
1: To bylo logické.
0: Dobrá, těch věcí je tady hodně, ale já myslím, že už bychom pomalu mohli přeskočit do druhého patra. Každý návštěvník, který sem přijde, tak ke vstupence dostane takovou modrou kuličku.
1: Kapičku vody,
0: ano.
1: Tomu říkáme, ano. A je to takový malý suvenýr, který si pak odnese i domů, tak to říkám hned na začátku, abych třeba nalákala budoucí návštěvníky. A tu kuličku, protože se koulí, budete potřebovat v kuličkových drahách a ona nám bude nahrazovat tu vodu, protože jsme tady nechtěli pracovat s vodou jako s tekutinou, tak řasy, že jo, pocákaný lidi, děti.
0: Jasné, no.
1: Takže vlastně nemáme tady ani kapku vody, ale přitom vysvětlíme celý princip koloběhu vody na naší planetě právě díky dřevěné modré kuličce.
0: A lidem dojde prostě třeba jenom, jak ta voda putuje krajinou vlastně z vyšších nadmořských výšek třeba do řek, že tady vlastně jste využili vlastně poměrně zajímavý terén okolí Hlinska, kde vlastně řeka Chrudimka, že do Labe. A ta kulička se tam krásně tak jako kutálí po takovém modelu reliefu, že jo. Tak. Pak tam máte vodojem ještě taky, myslím, že jo.
1: Tak to je asi tak nejatraktivnější z těch venkovních expozic, protože my tam máme ještě jeden veliký labirint, k tomu se pak třeba dostaneme. A tady si vlastně dokážeme tu vodu vyčistit, dokážeme dětem ukázat, že voda i něco stojí, je tam elektroměr, dokážeme se podívat, do jakého druhu čištění spadne a podobně. A všechno je to manuálně klikou, že roztočíte a vidíte, kam vlastně ta kulička všude může putovat. Jsou tam takové dlouhé vlastně jakoby potrubí průhledná, takže vy všude vidíte, jak ta kulička putuje, tím vodojenem, všecko máte vlastně krásně na očích.
0: Ano, mi tady už několikrát jako padlo, že to je skvělé pro děti, ale já musím teda i za sebe říct, že to je bezva pro dospělé, protože i vlastně nám, dospělým, tady ve spoustě věcí jakoby dojde, jak ty věci fungují a prostě trošku si osvěžíme ty věci ze školy, které už jsme si třeba dávno zapomněli, pak když se tím úplně nezabýváme. Těch expozic tady strašně moc, tak si pojďme dát teď trochu pauzu
2: a pak pokračujeme.
0: A pak budeme pokračovat. Posloucháte 7 krásky na nebi. Jenom ještě můžu dodat, že vlastně už nám chodí i nějaké maily, tak se k ním dostaneme na 7 krásky. @rozhlas.cz nám můžete psát.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Sedmi krásky na nebi, pořad o astronomii, o kosmonautice, ale dneska taky hlavně o naší planetě, o planetě Zemi.
1: On je taky potřeba říci, že lidé často vnímají, že vesmír je to, co je nad náma, ta hvězdná obloha, ale já vždycky dodávám, že vesmír vlastně je úplně všechno, protože naše planeta je součástí vesmíru, takže i lidé jsou součástí vesmíru, takže vesmír je úplně všechno. Takže vlastně
0: všichni jsme vesmír.
1: My si můžeme v tomhle pořadu vysílat, odkud chceme a vykládat si, o čem chceme, protože vždycky to bude o vesmíru.
0: To je pravda, ano, všechno je součástí vesmíru. Je to dobře trefené. A dneska jsme ale na planetě Zemi, ale zároveň taky na pobočné planetě Hlinsko. Tady v Hlinsku je to, musím říct, že fakt nádherné místo, že se vám tady, jednak je to teda nové celkem, že jak jsme říkali, 3 roky, těch expozicí je tady celá řada. Dokonce je takový labirintík, který máte, že jo? A ten taky vlastně souvisí s vodou, jak to je?
2: Tak jak jsme zmiňovali už při minulém vstupu, tak je to vlastně v části, která se věnuje hydrosféře, takže vodnímu obalu Země, aby jsme se vyjadřovali třeba i pro menší děti. A my uprostřed celého toho patra máme opravdu labirint, kde se stanete tou kapkou vody vy jako člověk. Cítíte se tak, jak se cítí voda u nás na planetě. Jsou tam klimatizační jednotky, takže v určité části je tam zima, protože když je voda v obloze, než spadne domů třeba dolů v podobě kapek, tak je chladno, ale když se dostane třeba do domácnosti, tak si ji ohřejeme, protože si chceme udělat čaj, takže v té místnosti je teplo, není tam teda 100 stupňů, to se nemusí nikdo bát, nebojte.
0: Sauna.
2: Sauna. A je tam i dalších pár překvapení, můžete se třeba spláchnout jako záchodem a vyplujete zase v rybnice, takže uvidíte sami.
0: Je to super, protože vy to máte s těma zvukovýma efektama, takže opravdu tam to spláchnutí člověk má.
2: Ano, přesně tak.
0: A v tom stísněném prostředí má člověk pocit, že tak putuje tu kanalizační trubkou.
2: trošku, ano, přesně.
0: Já jestli můžete předat na chvilku mikrofon Honzovi Douckovi. Mě by vlastně zajímalo trošku ty nápady těch expozic, jako jestli, kde jste na to přišli, protože vy jste...
1: Okopíroval se to, anebo to, bylo, takhle, to přišlo samo?
0: Kde jste to okopíroval?
3: No, my jsme se nesnažili kopírovat, což je asi na tom vidět. Opravdu jsme měli snahu, aby ty expozice byly unikátní a byť jsme logicky navštívili různá science centra a s kolegy jezdíme i po světě, takže máme různé inspirace, tak jsme se stejně snažili to dělat unikátně, tak aby to byly věci, které jsou jenom a jenom tady a nikde jinde. Myslím si, že se to poměrně povedlo, že tady opravdu nemáme takřka nic, co byste viděli někde jinde.
1: To je pravda.
0: Jenom jsme na začátku zmínili ten vysavač obří, který má design takového toho starého eťáckého vysavače, který si myslím, že ještě jako si my dříve narození dobře pamatujeme. A jak tady říkala paní ředitelka, tak někteří to mají ještě určitě doma. Tak ne jako muzeální kousek, ale stále funkční. Tak co v tom vysavači člověk zažije?
3: My jsme ho měli mimochodem v hnědé barvě, tenhle vysavač. Co tam zažije? No, zažije tam vlastně to, jak vznikají vzdušné proudy. Pochopí, nebo snad pochopí, doufejme, já předpokládám, že ano, pochopí, jak to je vlastně s teplým a studeným vzdušným proudem na planetě Zemi. Pochopí, že to není úplně jednoduchá věc, ale snažili jsme se to nějakým způsobem zjednodušit a úplně na závěr ho to přenese do vysavače, aby zjistil, jak funguje podtlak, uvidí tam naše lítající kravičky a úplně na závěr, když by sem šel třeba někdo s mokrými vlasy po dešti, tak má možnost si tam ty vlasy vysušit, protože ten vysavač opravdu začne foukat, ten speaker, který tam je, začne křičet, protože jinak by to nebylo slyšet a zažijete zkrátka vysavač.
1: Taky tam máte mixer.
3: Ano, taky tam máme obrovský mixer.
0: Vlastně, no,
3: přesně
0: no,
3: tak,
0: ano.
3: Je tam velký mixer, je to velká zvětšení na mixeru, který pak je tam vzadu ve vitríně, takže to lidé mohou porovnat. A mixer vlastně ukazuje, jak fungují vzdušné víry. Ukazuje to, jak musíte trošku tu energii do toho vložit, aby ten vír vznikl, takže máte možnost, a je to mixer takzvaně dvoumužný nebo dvouženský, jak se to vezme, ale je
0: tady
3: potřeba...
0: Tady bych klidně řekl normálně dvoumužný, protože to prostě fakt vyžaduje jako páru, to rozpohybovat.
3: Přesně teda. Tak, vyžaduje
0: a
3: to páru.
0: A to nechci tady děvčata nějak jako podceňovat, ale...
3: Je to makačka, to je pravda, nicméně, když se vám to podaří a chytnete tam ten správný švůnček větru, tak opravdu všechny ty objekty, které jsou vevnitř, vnesete a vidíte, jak se točej, jak rotujou podle nějakých pravidel a jak vlastně vypadá vír.
0: Ano, když si doma děláte smutí, tak to tak nedoceníte, tady to poznáte líp.
1: Ono samozřejmě tady asi do tohle centra, budeme se o tom asi teďka bavit, chodí hlavně děti a já bych řekl, že tyhle exponáty jsou strašně důležité, protože oni vybijou trošku tu dětskou energii, že? Jako, aby se trošku unavili a nedemolovali to tady systematicky.
2: Přesně tak, proto je venku ten cirkulon. Tak to je číslo jedna, kde jsme potřebovali ty děti vybít. Pak je tady těch 44 schodů a potom pár těchto expozic, které jsou opravdu fyzikálně, opravdu fyzicky náročné.
0: Potom...
2: Přesně tak. Jinak my jsme vlastně to koncipovali tak, že tím, že to je vzdělávací centrum, tak sem chodí děti hlavně školního věku, je tady doporučený věk 6+, ale jsme rádi za každého menšího návštěvníka, budoucího badatele, fyzika, astronoma, astronauta, protože i ty malé děti, když neumí číst, tak si tady určitě najdou to, co chtějí, co potřebují k tomu, aby měli hezký den a aby si našli něco, co je zajímá, třeba právě ty kuličkové dráhy. Jinak těch 6+ je doporučené proto, protože i ty expozice velikostně bezpečné, jako by jsou pro ty děti větší, ale hlavně tady spousta textu. Hmm. Takže nejenom ty expozice, ale spousta různých panelů, desek kolem, které obsahují ještě další nadstavbu, spousta informací k tomu.
1: Jak máte vlastně otevřeno?
2: Máme otevřeno 362 dní v roce.
1: Takže které tři dny zavíráte?
2: Štědrý den, Nový rok a Velikonoční pondělí.
1: Ty brďo.
0: Takže vy jste fakt normálně od pondělí do neděle každý den?
2: Ano, včetně pondělka.
0: Teda, pěkně, to je super. Kolik sem tak přijde lidí?
2: Tak v průměru máme návštěvnost kolem 20 000 návštěvníků za rok, co teďka počítáme od začátku.
0: To je hodně dobré.
1: Asi je potřeba taky říci, že to tady ale vedete v malém počtu.
2: Počet zaměstnanců planety Hlinsko jsou 3,5 zaměstnance, když to vezmeme opravdu přepočítáno na recepci a na veškerou tu údržbu, co tady je. Plus samozřejmě máme lektory, kteří vedou vlastně ty odborné přednášky anebo ty školní skupiny. A potom máme spoustu brigádníků, kteří nám pomáhají třeba právě o těch víkendech, aby my jsme mohli být aspoň chvilku doma.
0: Hmm. Dobrá, tak jo. Máme 21 hodin 35 minut. V kolik že letí ta mezinárodní vesmírná stanice?
1: Chvilku po tři čtvrtě na 10.
0: Tak máme ještě čas, dobře. Tak,
1: v dalším vstupu si to asi
0: dalším vstupu si řekneme, co můžete
1: přípravu
0: vidět na obloze. A ne všichni můžete vidět, protože nám třeba píše Monika Krauzová, naše pravidelná posluchačka ze západu Čech, ze Sokolovska, kde píše, že od východu se zatahuje a je ještě celkem světlo, ale připomíná taky přelet mezinárodní vesmírné stanice. Tak než se vám zatáhne, tak vám ještě řekneme, co teď na obloze můžete vidět nebo během dnešních nocí a těchto dnů taky můžete vidět. Tak poslouchejte dál Sedmi krásky na nebi.
4: Sedmi krásky na nebi.

0: Tady jsou regionální stanice Českého rozhlasu, pořad Sedmi krásky na nebi. Dnes vysíláme z nádherného science centra planeta Hlinsko. Teď se dostáváme vlastně poprvé, bych řekl, v naší vysílací historii do toho, jak, nebo respektive do pocitu našich posluchačů, kteří žijí třeba v nějakém bytovém domě, protože my jsme vždycky měli možnost výjít ven a pozorovat noční oblohu, nebo vždycky jsme byli v nějaké prostě vězdárně, kde to šlo, ale tady jsme prostě v bývalé administrativní budově ve třetím patře, tady nemáme moc kam jako chodit ven.
1: No ale zeptám se vlastně, je tady něco vidět z oken? Máme tady výhled na něco zajímavého?
2: Myslíte objekty nebo oblohu?
1: Dobře, tak jaká je tady obloha? Je tady něco vidět, aspoň něco?
2: Je tady vidět pár souhvězdí, já jako nejsem na to úplně specialista, to možná vy budete lepší, ale není tady nic extra výjimečného, ale budou to klasická souhvězdí. Pravda je, že obecně jsme v oblasti, kde ten světelný smog je menší. Jasně, teď jsme ve městě, takže tady logicky svítí lampy, ale pokud bychom vyšli za město, tak jsme na rozhraní železných hor a žďárských vrchů a tady přece jenom například Seč nedaleká, tak je vyhlášena krásnými záběry fotografickými, které, pokud se nemýlím, i NASA.
1: Ano, on tam totiž je Petr Horálek, náš významný český astrofotograf, teďka dokonce dostal nějakou cenu od vlastně Pardubického kraje, takže ho taky tímto zdravíme. Nicméně, my se asi budeme podat hlavně o obloze teďka aktuální.
0: Ano, k tomu jsem se chtěl dostat, o aktuální obloze, tak teď budeš muset zapojit svoji fantazii a tak nějak posluchačům popsat, co vlastně můžu na té obloze vidět. A
1: pokud mají pěkné počasí.
0: Pokud mají pěkné počasí a dneska musíš myslet na to, že ty tu oblohu nevidíš a oni se na ní dívat můžou, takže tě můžou kontrolovat.
1: To je jednoduché, že my se vlastně zaměříme na to, co je vidět na obloze bez dalekohledu a co je hodně nápadné, tak je potřeba říci, že vlastně teď nad západním obzorem krásně, a to nemyslím jako jenom v tomto okamžiku, ale vlastně o těchto večerech září planeta Venuše, je to naprosto nepřehnutelná, taková velmi jasná v úzovkách hvězda, není to hvězda, je to planeta, a protože je vidět večer, tak se jí také říká večernice. Ta Venuše tak za půl hodiny, 3/4 hodiny zapadne, ale pořád nad západním obzorem o něco výš a o něco slabší, ale velmi nápadný i tak, bude Jupiter, další planeta soustavy. A jak už bylo lehce avizováno, dneska už za pár minut ve 21:49 se vpravo od Jupiteru objeví takový zářící bod, který bude putovat oblohou. Zhruba o 3 minuty později proletí kolem Polárky a kolem 21:56 zmizí nad východním obzorem. Tak to bude Mezinárodní kosmická stanice. Jasností bude srovnatelná právě s tou Venuší, takže to bude skutečně velký nápadný zářivý objekt, který, když má člověk pěkné počasí, nebo když bude mít pěkné, nebo teďka má pěkné počasí, tak ho za pár minut uvidí. Pokud to nestihnete, tak za 90 minut poletí ještě jednou. A potom vždycky večer se dá chytit až do 25. května bude také přiletat na Českou republiku. Ale teď už za pár okamžiků.
0: Jakub Albert, náš taky pravidelný posluchač, nás zdraví z Prahy do východních Čech. Měsíc květen bude měsícem dvou úplňků. Přesně ten první tak. Už nastal 1. května a druhý nás čeká.
1: V neděli 31. května.
0: Máš to správně, Jakub to píše taky tak.
1: A protože je to druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci, tak se někdy označuje jako takzvaný modrý úplněk. Aha. Byť teda on modrý nebude, bude to normální úplněk. Je to spíš takové ústní a neoficiální označení jakoby druhého úplňku, který nastane v jednom kalendářním měsíci. Tady to označení se prosazuje hlavně mezi novináři anebo v lidových kalendářích, ale astronomové tak jako blahoskloně to jen tak jako sledují. A
0: pro astronomy přecházejí to laický výraz.
1: Ano, přecházejí to laický výraz, anebo to používají v rozhlasovém vysílání.
0: Jo, aby to všichni pochopili, co jde.
1: Takže 31. května nastane druhý úplněk, je to jen taková jakoby kalendářní kuriozita, bude to určitě hezká podívaná a i když se mu říká modrý, tak nebude modrý, bude to normální klasický úplněk.
0: Fajn, dobře, tak máme všechno teď z té hvězdné oblohy.
1: Určitě ano.
0: Dobře, tak jo. Tak, jak jsem říkal, my vysíláme dnes z nádherného městečka Hlinska. Jsme zhruba nějakých 25-30 kiláků od Pardubic, říkám to správně.
2: Nějakých zhruba 40.
0: 40,
2: trošku dál.
0: Tak jsem se trochu seknul, nevadí. No každopádně je to místo, které má i velmi zajímavé okolí. Už jsme konec konců teda slyšeli, že tady je tady i solidní obloha, nebo jsou tady místa, kousíček za Hlinskem, kde se dá koukat na krásnou oblohu. Ale těch, řekněme, pozemských a astronomických zajímavostí je tady opravdu hodně.
1: A pokud si chcete ozvědět o těch zajímavostech trošku víc, tak si pořiďte naši knížku.
0: Jo, no vidíš,
1: ano. Sedmi krásky na nebi, která se jmenuje
0: jako náš
1: pořad. Teď jste to mýho
0: posluchači měli vidět, protože Jirka mi tady začal ukazovat takový jako rukavem jako obdélník a já jsem netušil, co chceš říct, tak ten obdélník to měl ty tvarté knihy.
1: Ano, ano, ano.
0: Ano, knížka u radioservisu Sedmi krásky na nebi. Přátelé, na léto se vám teda podle mě teď fakt hodí, protože je to vlastně takový, řekněme, astronomický bedekr Českou republikou.
1: Ano. Hlinsko tam je zmíněno taky, ale zatím jenom takovým jednoduchým odstavcem a v dalším vydání už bude mít celou kapitolu.
0: Ano, je to tak. Tak poslouchejte, my vás vezmeme teď na takovou tour tady kolem Hlinska, protože je tady spousta zajímavých věcí a říkám nejen astronomických. Tak poslouchejte dál Sedmi krásky na nebi.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tady je pořad Sedmi krásky na nebi, pořad věnovaný astronomii, kosmonautice, ale dneska vlastně té astronomii, která je spojená tady s námi, s planetou Zemí, protože té je věnovaná značná část expozice ve Science Centru Planeta Hlinsko. Jasně, Hlinsko, nádherné město, ale my se teď vydáme s naším hostem Janem Douckem i do okolí, protože těch, řekněme, astronomicko a teď řeknu ještě další slovo geologicko, zajímavých věcí je tady hodně. Tak je to na vás, kam nás vezmete?
1: Vezmu vás naprosto logicky do Národního geoparku Železné hory, protože to je území, které vlastně tady na planetě je nějakým způsobem stvárněno, je provázáno s planetou a do jisté míry planeta je takovým, řekněme, vstupním bodem do tohoto území. Je to území, které má nějakým způsobem definované hranice, ty nejsou úplně vidět, ale je to geologicky cenná oblast s více než 102 hornin, kde my, zaměstnanci geoparku, se snažíme ve formě příběhů, zábavných příběhů, vlastně interpretovat, ukázat tu geologii, tu pro lidi často nudnou geologii, taky ukázat v té zábavné formě, v příběhové formě, v různým způsobem. Naučné stezky, expozice, bodová zastavení a tak podobně.
0: No to by mě zajímalo, jak na to jdete, protože teda musím říct, že takzvaná šutrologie, to bylo strašný ve škole teda. Nevím, jak na to vzpomínají naši posluchači, ale já teda vždycky, já jsem akorát poznal ten bulížník.
1: Ano, jsme, to
0: ten byl
1: dobrý.
0: Ten bulížník, ale to proto, on byl takový...
1: Já měl specifický
2: Ne, ono nepoznal, ale je to proto, že jsme vysílali Zvězdárny v Ďáblicích, která je na bulížníkovém vrchu. Do té doby nevěděl, že existuje bulížník.
0: Pak byl ten magnetit, že
1: ano,
0: jo?
1: Tam byl magnet na tom.
0: Tam byl na tom magnet, ano, tak ten jsem poznal taky a tím jsem tak asi...
2: Tak žulu ne, asi poznáš. Ne? Vápenec, asi pískovec. Ne?
0: No, tak asi jo, no.
1: No, tak to je dobrý základ, samozřejmě, ale nicméně je to tak, jak říkáte, no, ta výuka geologie na školách není úplně jako na topu, bych řekl.
0: A to švanda to není, no.
1: No, není to jako šlágr, ale my se snažíme zkrátka tu geologii ukazovat jiným způsobem, tak, aby to ty lidi bavilo a netlačit do nich horem dolem, ale tak jako na dotykově třeba, nebo formou různých maket, odlitků a tak dále. Ono to je vidět vlastně i tady na planetě, jak s tou geologií tady pracujeme. Mm-hmm. Mimochodem, ta geologie tady je navázána na rámcový vzdělávací programy, takže to je i smysl ukázat žákům, ale i pedagogům, že se s tím dá nějakým způsobem pracovat.
0: Hmm. No a teda v tom parku, nebo respektive v tom geoparku, tak jak to tam funguje?
1: Geopark je obrovské území, má 777 kilometrů čtverečních, no, takže je to opravdu jako, je to na víkend, my říkáme, je to na víkend a říkáme, že za 2-3 dny tady poznáte geologii celých Čech. Aha. Při najíždění tady 150 kilometrů za 2-3 dny, po celých Čechách by to bylo s jednou nulou navíc za 2-3 týdny. Takže tady v malém jste schopni poznat tu geologii. Máme tady malé pískovcové skalní městečko, malý vodopád, máme tady malé sopky. Je tady zkrátka relativně všechno, ale v nějakém jako menším měřítku.
2: No, to je vlastně taková kombinace nějakých naučných stezek, potom nějaké cyklostezky jsou to, jak jsem pochopil, takže člověk si tady vybere, co mu vyhovuje.
1: Pokud to vezmeme z toho turistického hlediska, tak je to přesně, jak říkáte, jsou to jednak bodová místa provázaná třeba cyklostezkami, jsou to naučné stezky, různé kilometráže, jsou to různá návštěvnická centra vedle planety Hlinsko, třeba brána do pravěku v Pasíčkách u Proseče, případně Berlova vápenka v Závraci u Třemošnice s muzeem vápenictví. No ale pak je to i řada dalších věcí, které geopark dělá, jako je věda, výzkum, vzdělávání, výchova žáků nebo obecně všech různých skupin a regionální rozvoj. Geopark není pouze o tom cestovním ruchu, ale zaplňuje nebo zahrnuje všechny ty aktivity, které jsem zmínil a snaží se vlastně celostně rozvíjet to území ve spolupráci s dalšími partnery a to je vlastně to nejdůležitější. To není projekt jedné firmy, jednoho subjektu, ale je to projekt desítek partnerů, kteří vlastně jsou do toho nějakým způsobem zakomponováni.
0: Bezva. Pojďme ještě vybrat jeden typ, který tady je, má takový docela zajímavý, bych řekl, nadpis v našem scénáři Falešná hvězdárna v Chrudimi.
2: Tak to mám tak, říct já?
1: Já jsem z Chrudimi, ale no, tak, jestli to chcete říct, tak můžu. Falešná hvězdárna v Chrudimi je nádherný objekt v Břetislavově ulici, což je historické centrum města a je to, není to hvězdárna, ale je to dům, který si nechal postavit pan Midlář a dneska v tom domě je Muzeum loutkářských kultur. A opravdu je tam něco, co vypadá jako hvězdárna nebo minaret, chcete-li, A nejzajímavější na tom je na něj vystoupat, vyjít na takovou terásku a ten pohled, který tam uvidíte na centrální město a na Železné hory, je nezapomenutelný.
0: No, ale tam taky pobýval ty Hond Brahe, takže...
2: Nepobýval, to je právě pověst.
0: To je pověst. Aha,
1: takových pověstí bohužel máme v Krudimi hromadu.
0: Nevadí, dobře. Tak děkujeme moc krát za to, že jsme dneska tady s váma mohli být na planetě Hlinsko. Bylo to bezvadné. Planetě přejeme, ať se jí daří. A přátelé, přijďte kdykoliv, prostě 362 dva dní v roce.
2: Webovská stránka, ještě řekněte rychle.
0: Webovou stránku, ano.
3: Tak je to jednoduché, www.planetahlinsko.cz.
0: Výborně. Tak řekla Petra Plisková a Jan Douce, kteří byli našimi dnešními hosty.
2: A my se ozveme 7. června z Hvězdárny ve Slaném.
0: Je to tak. Od mikrofonu se loučí a hezký večer přejí
2: Jiří Dušek
0: a Jiří Kokmotos. Sledujte hvězdy.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas, zprávy.
2: Předseda ústavního soudu Baxa na Trizně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle dominikánů z Jabloného je to zázrak. Fotbalistky z KLDR přicestovali do znepřátelené Jižní Koreje. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno. Teploty 16 až 21 stupňů. U mikrofonu je Václav Miller. Pietní akt v Terezíně připomíná oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
3: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
2: Baxa varuje taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jabloné v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizel. Řád dominikánů z Jabloného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
4: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Stislavu, to je přímo vás nebe přímo.
2: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jabloném v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Do Jižní Koreje poprvé po 8 letech přicestovali severokorejští sportovci, konkrétně tým fotbalistek z města Nekojang, který si proti jihokorejskému Suwonu zahraje semifinále asijské ligy mistryň. Stupenky na zápas pod agentury Yonhap vyprodali během jednoho dne. Sportovci z KLDR v Jižní Koreji naposledy závodili na zimních olympijských hrách v roce 2018. Země jsou od roku 1950 oficiálně ve válce a mají mezi sebou uzavřené pouze příměří. Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nastavbové části šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slavie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. příčce. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno hlavně v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Noční a ranní teploty 5 až 0 a místy přízemní mrazíky, na východě kolem 6, v 1000 metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech asi 3 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty pak 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14, v 1000 metrech na horách

0: okolo 10 a v Beskydech kolem 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Stavební práce zdržují provoz Praze 6 v ulici U Brusnice mezi křižovatkami ulic Patočkova a Jelení. Rekonstruuje se tam tramvajová trať. Komunikace je proto částečně uzavřena. V Dobřichovicích, okres Praha Západ, na silnici 2. třídy číslo 115 opravují povrch vozovky. Doprava je kyvadlová, provoz jedním jízdním pruhem. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už jsou tady hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
2: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
3: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, výborně, že ten profesor skutečně přijel.
2: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
4: Dovol, já ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
2: Ale já teď nebudu, díky.
4: Tu máš.
2: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
3: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
2: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
4: Ale naposled.
2: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
3: Už to mám.
2: Tak výborně.
3: Ale tohle není všechno.
2: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
3: Víš, co tě čeká?
2: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
3: Za to nedostanu ani 500 rublů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát, aby hned i celý svět tu píseň zpíval rád. Krejčík se jenom usmál, to kdybych paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil jednu pro mě a tu mám nejradši.

0: Strýčík se jenom usmál, to kdybych paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan. Přesto, hlavně v závěru, aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na mou duši oni mají whisky na dnešek. Ale, víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, to tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, to je jako pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte dohromady, spátka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát bylo, teď tady prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste, to si prosím, zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane,
4: takové
5: pane,
4: věci.
5: Pane, nejsme tady všichni, Voráček a Pata znovu si chybějí.
4: Počkejte, prosím vás, Voráčky, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to seberte a neobtěžujte s tím.
4: Ale Voráček...
3: No? A co Voráček, to pomůžete mi do Voráčka.
4: Co to říkáte, prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí, přece si je prosím nevezmu domů, já. Ale... Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, no, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No co?
4: Zodpovědný, vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati, my tady žádný byrokraty nevedem, pane, to snad u vás. My se tady musíme umět točit, pane,
4: no,
3: rozumíte?
4: No to byste tedy musel dokázat, víte, to byste...
3: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Ne? Cirkus bude. Tak. Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko. Víte? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já. Že já jsem to si...
3: No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu. To je pravda. Když pane Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
3: ukažte,
6: dělá.
3: Že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sešeňte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte, nezapomeňte telefonovat, rozumíte? Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
7: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? Kdybych ty prachy nepotřeboval hned, já bych si s těma peršanama věděl rady.
1: Tati, kolik máš v kase?
6: Hm? Co prodává ten pan Magdi?
1: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
6: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
1: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
7: bon,
1: tak bych vám večer dala zbytek.
7: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám.
1: Je? No, no, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
7: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
1: Vím. Tak já tam přijdu.
7: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
1: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No pojďte dál.
8: Až potom.
7: Tak večer 6. Bye bye, paní Magdo.
2: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
9: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co jsem vám tu lepší nechal?
1: Proč?
9: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatný, co?
1: Ale já je mám doma.
9: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
1: Jenomže já teď domů nejdu.
9: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
1: No prosím.
9: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdyby s tím Cvokem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
1: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
9: O, pardon, pardon.
1: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
9: Ne.
1: Dobrou noc.
9: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte?
2: Do starožitnického krámu se Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režijně ji vedl Antonín Moskalik.
10: Dobré jítro. Madam.
11: Díku.
10: Ano.
11: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
10: Dnes ráno. Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního perořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
11: Tak viděl jste ho nebo ne?
10: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
11: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
10: Ne, madam, nic.
11: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
10: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
11: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
2: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
12: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co jsi nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří proplula Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, Maďa.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. Po úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
8: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
7: Prosím, pardon, prosím to.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Ovšem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné?
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl revanšovat a... snad omyl.
8: Pak tedy odpust. Neznala jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděl.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stmelit. Stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny. Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyril v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Verecha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jejího života byla fuč. Cyril pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Verichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
10: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
11: Mám tě ráda jako zlato.
10: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
1: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
12: Co si přejete?
13: Je tady můj muž?
12: Jaký muž? Jaký muž?
13: Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
12: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
13: Tak vy říkáte, že tady není.
12: Já nevím, na koho se ptáte.
13: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli nás pro nevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
12: Co s tím?
13: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy. Vy nestounice. Vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte, vidětko? Jsem slabá. Vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí. Ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
12: Já, paní, o ničem nevím.
13: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
12: Ale co na tom? Co na tom je? Mívám mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
13: A já vám zase říkám, přišli mu na spronevěru, slyšíte? Spronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy, kvůli vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby... Abyste byla takhle necitelná. Aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. Když ho pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem.
11: Pochopte to.
1: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
14: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: starostí bůh.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
2: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
3: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes jasné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když svítí a když dosvítí.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky. A dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: já mám takový plán. No plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
2: Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takoví ti vynálezci těch slepičích fór, jo, jak jsou to...
2: Co z toho
0: že bude? O tom nemají ani tušení, že to existuje.
2: Proboha, co?
0: Moudrá žena.
2: Je, já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
2: Se ptá proč.
0: No se ptám proč. No.
2: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, no, ostatní všechno tak, ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
2: je,
0: co pořád?
2: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
2: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý
2: no,
0: dokonce,
2: máte, no.
0: Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
2: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
2: Vy jste přece muž, ne?
0: No, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby? Já to mám i písemně dokonce.
2: Písemně?
0: No jistě.
2: Vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list. Já sebou nosím rodný list.
2: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho. Já
0: prosím.
2: Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův, pane.
2: Ne, je to váš, je to
0: můj.
2: Tak, nedá se s tím nic dělat. Ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
2: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
2: Si píše. Sama si pro
0: si
2: sebe.
0: Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že se mi ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
2: A budete hezky poslouchat?
0: Budu poslouchat, jistě.
2: Budete hodný.
0: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
2: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
2: Takže. Byla jednou jedna, a byly dvě, a byly tři sestry. Tři sestry dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá, a mazaná, hlavně popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne. Už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě. Záměrně a pohádkově. V Benátkách. Tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu. Kamna měla taky. A popel samozřejmě. Sypala do něj hrách. To holuby rádi. Popelka zase ráda holuby. nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Je jich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, detektivky nečetli. Studovali. Dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku. Extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách, ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
0: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
3: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou, Marií Drahokoupilovou, a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
4: Co je to šáší?
5: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
6: To asi to první, že? Zkusíme to.
7: My jsme vzácně zajedno, úplně chybně. Ano. Že to je to první.
5: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
6: Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu...
7: Přikláněli. Jsme oba jako stejně soudu. Naklonění. Stejně naklonění.
5: Teď se nepřikláníte, ale vyberte.
7: Na trojku Sambucus Nigra.
6: Ano, má to něco společného asi s mým jménem, nebo co?
5: Sambucus Nigra.
7: Určitě.
5: Tak co to je Sambucus Nigra? Může to být původní označení brazilské samby. Nebo botanický název pro černý bez. A nebo bambusový prut rybářů na Nigeru?
4: Dvojka.
5: Dvojka říkáte. Opět hádáme správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět medlivě.
8: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
7: Je ztracený.
5: Tak prosím.
4: Ta štyrka je krásná. Já se nedívám, myslím, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
5: Co je to pagát? Tak pagát. No, tak. Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
7: pagáč.
5: Rozstříhaný provázek.
4: Špagát.
5: A nebo nejnižší taroková karta. Koláč je provázek karta.
6: Ne, Karel, ale já si myslím, že to bude asi...
7: To jsem teď ztracena.
6: To je ta věnička.
7: Ta jednička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
6: No, pagáč.
7: Jsou pagáče.
4: To je lidový vypraveč.
7: Ale narozní nás umyslně máte, všimněte si toho.
4: To se smí přijde.
6: Pardon, já ještě dělám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
5: Ano, koláče, provázek, karta.
6: Koláče, provázek, karta.
4: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
7: Jak nás máte?
6: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
7: Trojka.
6: Ke
7: kartě.
5: Máte pravdu.
9: Rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta, stačil jí dech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebudete tam někdo schánět? Třeba tvoje žena? No, co když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No, tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, já jsem taky zavolala.
3: Jo, jenomže ty máš...
2: Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: No,
3: moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesl bys mi sklenku sodovky? Udavujeme sodovku, ne?
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jméno jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšema, je to. Moment, jo? Já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama, podát. Moment.
5: Hello, Kim Besling? Hru, kudy vám paní Ajšemová? Jistě, že je tady, ale právě se na něj dívám, tady v okne mám legraci z ní. Tam stojí kolem autáku a šťoura, nikdo tomu totiž neroz... Okaž, již, malý okamžu, halo, Ajšem, Ajšem, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí. Teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano. Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Jo, děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii?
2: Uh-huh.
3: Já nevím, jak to myslí.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi sem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, jsem asi přece říkala, že...
2: No, já ti to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za tva šlo.
2: Ano, jistě, to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No,

0: V roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Vercha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
1: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, rozumíte, ty
2: buditelský
1: čas. Tak v té době se opravdu ještě dělala...
2: Ať mě Bůh odpus, jak já tě na tom krásném těle ublížím.
1: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce, jo?
3: A co jste dělala do 50. let?
2: Děkuji, děkuji.
1: Díval jsem se na vás, pane Verich.
3: A že vás neznám z té doby.
1: No tak, abych to dopověděl.
4: Vy jste byla za svou na McDonald's, víte?
1: Bože, nechte mě žít. Ano. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám...
4: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
5: Jo.
4: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupili. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irena emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
1: Pravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
6: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařížští krejčí jsou se mnou ve styku, oni mi oznamují své zaspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
1: Opravdu, hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
6: Nevím, Ramak, se tady si úplně zavanou šedel, nespěl?
1: Ano, opravdu,
6: ty detaily
1: spolu.
6: Já ztrácím čas, takový mi
1: neužijte. Čnůstkami.
6: Nikom se neužičkami. A já vám, madame, zapomínám říci, jak vy se mi líbíte. Och, enormemo. A že vás, madame, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, neboť to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
1: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
6: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
1: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
6: No, je ještě třetí možnost. Ne. A když přejete, já vám povím o ženichu.
1: A kdo to je?
6: Leblou, váš odanistitel. Dám vám a trhá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monke.
1: Dejte mi nějaký čas na rozmýšlení.
6: Och, jenom mě nenechte do té doby umlčit.
1: Já buďte přece trochu skromnější.
6: No, dám mě nedopřejte, jsem snoubencem. No,
1: už jste příliš na
6: mě. No, já pláhnu po vás, nemohu
1: to zažít. Třeba se buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
6: Prosím, promiňte, promiňte.
1: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
6: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodáte li mi ručku.
1: Pojďte, pomohu
6: merci.
1: Vám.
6: Merci.
1: Monsieur, vy jste příliš vychytralý.
6: A vy příliš svůdná. Ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. taky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, dobrý večer, krásnou noc. Vítám vás u dnešní noční linky ze zlínského studia Českého rozhlasu. Dnes se společně vydáme na cesty. Budeme si povídat o poznávacích zájezdech, o místech, která nám vzala dech, o setkáních, na které se nezapomíná, o suvenýrech, které máte doma, které vám stále připomínají ty krásné chvíle. A kdo ví, možná nám nasdílíte i nějaké pikantnosti o tom, jak jste se třeba na dovolené zamilovali. Možná jste procestovali kus světa, možná jste objevili jen jedno jediné místo, které vám přirostlo k srdci. A právě vaše vzpomínky a příběhy nás dnes budou provázet nočním vysíláním. Kam byste se rádi vrátili? Co vás na cestách nejvíce překvapilo nebo potěšilo? A kam byste se chtěli podívat třeba letos? Zavolejte nám, napište nám a pojďme si společně zpříjemnit dnešní večer. Budeme si povídat o cestování, o zážitcích a o snech. Moc mě zajímají zájezdy, na které se kdysi tak často jezdívalo. Pojďte mi zavolat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je s vámi Jarka Barbuříková.

0: Dnes budeme v noční lince Českého rozhlasu cestovat po světě i po vzpomínkách. Kam vás zavedl váš nejkrásnější poznávací zájezd? Pan Hynek z Vysočiny nám otevře dnešní noční vysílání. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům. Kde je to krásné relace. No, mě zavedl, kam mě zavedl, tam jsem byl rád, protože my jsme s mojí ženou procestovali, prvně jsme jezdili po vlastech českých a to jsme procestovali od Šumavy k Tatrám a potom následovalo i zahraničí. A nedovedu posoudit momentálně, co bylo hezčí, co nás víc bavilo, protože bohužel dneska už mě baví jenom vzpomínky, protože žena mě bohužel opustila a teď už mě nezbývá, než vzpomínat nad knihama a nad fotkama, protože my jsme plně dělali fotky, potom jsme měli nějaký albumy a potom jsme začali dělat fotoknihy. A to bylo to nejlepší. Že tam se dá otevřít tu fotoknihu.

0: a zavzpomínat na celou sérii, ať už to bylo tady nebo potom někde v zahraničí, a potom následovala i kamera a prostě všechno, ale co musím říct, kde se mě líbilo opravdu nejvíc, tak to bylo u moře a bylo to v Marsa Alamu, kde jsem zažil opravdu tehdy to, po čem jsem vždycky toužil, že jsem si připadal, jako bych plaval v akváriu.
1: Aha, tam bylo, to zní dobře.
0: Tam byl nádherný podvodní svět, a takže stačil šnorchl, a když jsme tam přijeli, tak jsem prozíravě vzal ty šnorchly dva i dvoje brýle, a moje Jana říká, kde pak já tam v životě nevlezu, to jako já si nebudu potápět. Až jsem tam u té vody byl, tak potom zkusila jenom ty brýle si přitisknout k očím, no a za půl hodinky už plavala se šnorchlem a bavili jsme se celých 14 dní úplně fantasticky.
1: Henku, to máte poklad, že máte tolik vytisknutých fotografií, že máte fotoalba, že máte fotoknihy, protože dnes už si spousta lidí nechává snímky jenom v mobilu a často si je nevytisknou, takže ty vzpomínky zůstávají jenom schované v tom telefonu, který se pak mnohdy třeba i ztratí, takže to se máte, že je máte. No a cestovali jste po vlastní ose, anebo jste vyráželi někdy z cestovní kanceláří? Co vám vyhovovalo víc? Svoboda vlastního plánování, anebo pohodlí organizovaného zájezdu?
0: Tak tady u nás po českých zemích a i na Slovensko, tak jsme jezdili většinou autem, nebo jenom autem. Protože jsme dojížděli, prostě nevadilo mě řízení kamkoliv, takže to bylo autem. No a potom, až už to bylo do zahraničí, takže tam jsem potom, prvně jsme volili autobus, no a potom následně letadlo, a bylo to vyřešený. Takže všechny...
1: Ale jezdili jste sami, nejezdili jste přes nějakou cestovní kancelář?
0: Cestovní kanceláří.
1: Aha, jo, takže to jako... byly to klasické zájezdy.
0: Ano, ano, ano.
1: Ano.
0: No prostě nebudu je jmenovat, použili jsme několik těch cestovních kanceláří, jsme použili, takže to bylo, no, krásný. No, říkám, zůstaň jenom vzpomínky a ty mě nikdo nevezme, ale říkám, je smůla, že už na to vzpomínání jsem já, a když si sednu před skříň, před sekretář tady v obýváku, a teď vidím ty spousty věcí, kterými jsme si vozili, i kdyby to byl třeba například kamínek z Kartága, jo, ale to prostě vím, že když ho vezmu, tak vidím, jak jsme v tom Kartágu byli, a tam se nesmělo tehdy fotit. A přesto ty fotky jsem tam odtud měl.
1: A jak jste se dostali prostě až tam teda? To jste byli velcí cestovatelé.
0: No tak to bylo z cestovní kanceláři, že?
1: Ano, no, ano, ale to byl který rok? Zhruba.
0: Ježdamane, to už je hodně dlouho.
1: Mm-hmm.
0: Nedovedu si spomenout momentálně, takže který to
1: říkáte,
0: byl.
1: Že odsud jste si dovezli třeba talismany jako nějaké kamínky. A já se zeptám, zažili jste někdy na těch cestách nějaké jazykové nedorozumění?
0: No, to byla dobrá otázka, protože já jsem nebyl jazykově vybavený natolik, abych plynně se domlouval, ale zatím, kde jsme byli, tak vždycky jsme se domluvili, i když to bylo z části rukama, nohama, ale krása byla třeba, když jsme byli v Itálii, a tam jsme narazili na jednoho prodavače. My jsme šli prostě po ulici a najednou si slyším: ahoj, jak se máš? Tak jsem se díval, kdo na mě mluví česky. No a tam se takový čmout na mě zubil, a já povídám, tak jsem k němu zamířil, a a on měl normálně sešit a tam měl foneticky napsané věty v různých jazycích.
1: A zkoušel to?
0: Tak jsem mu řekl, že to má špatně napsaný.
1: Tak jste mu to opravil a naučil jste
0: jak to. Je, tak jsem mu to opravil, povídám, jak se máš, ty vole. A v zápětí druhý den už jsem slyšel, jak tam přicházela skupina českých turistů a už to trénoval, ahoj, jak se máš, ty vole.
1: Vy jste šprýmař, to je krásný aprílek takový, no.
0: A tam to bylo krásný, protože já jsem tam sedával, tam byla nádherná fontánka a u toho jsme sedávali s potěšením, se pozorovali prostě ten cvrkot, ale on vždycky přiběhl a snažil se mě nalákat, abych mu šel překládat, když tam přišli Češi. Ale nezapomněl nikdy něco, třeba my jsme tam byli s dcerama a kdyby to byly nějaké perličky navlečené na gumičce, ale vždycky něco přinesl. A když jsme odjížděli, tak manželce donesl krásnou plachetnici z mušlí. Jako odměnu za to, že jsem tam překládal.
1: A máte ji schovanou?
0: Mám, samozřejmě. Mám, to je... Ona byla trošičku prostě to, co asi mu neleželo na srdci, ale byl to dárek od něho a do dneška stojí na skříni.
1: Hinku, moc děkujeme, že jste nám právě vyotevřel dnešní noční linku vaším vyprávěním. Vy jste to říkal tak poutavě, že jste nás skutečně přenesl na vaše cesty a bylo to krásné, barevné. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
0: Já vám děkuji, že jste mě zvedla telefon a hezkou noc vám přeji i budu poslouchat až do té jedné hodiny.
1: To budeme rádi. Poznávací zájezdy nejsou jen o památkách, ale hlavně o lidech a příbězích. Budeme rádi, když ten svůj přidáte do noční linky i vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 16 minut po 23. hodině. Vezměte nás dnes sebou na vaše cesty. Stačí jeden zážitek, nějaká vůně, jedno místo, na které se nezapomíná. Pan Michal je s námi. Vítejte, krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, Michal Sedlák z Myšlína. Posluchači mě znají z mých příspěvků psaných. A dneska máme téma poznávací zájezdy. Uh-huh. Objevujeme společně svět. A já teda se musím přiznat, že já jsem nikdy v Čechách na žádným poznávacím zájezdu nebyl. Žádnýho jsem se nezúčastnil, ale zúčastnil jsem se jednoho. A to bylo přímo až ve Vietnamu. To bylo v roce 2012, no, což je už 14 let tomu nazad. A to jsme s tátou, já jsem vlastně byl ve Vietnamu poprvé, tenkrát to bylo poprvé, s tátou, protože mě tam nechtěl pustit samotného, takže jsme tam poprvé jeli společně, a pak jsem byl ve Vietnamu ještě dvakrát, a to už sám. A navštívili jsme tenkrát skrze teda nějakou cestovní kancelář tamnější zátoku Ha Long. Toho možná posluchači, kteří ve Vietnamu byli, tak vědí, že se jedná vlastně o tu jednu z největších přírodních pamětihodností v regionu. Ta zátoka Ha Long, ta se nalézá v Tonkinském zálivu, který je součástí Jihočínského moře. A je asi 150 kilometrů na východ od Hanoje. Jeli jsme tam autobusem a mně se tam tak strašně nechtělo. A víte proč? Protože já nemám rád zájezdy, organizovaný zájezdy. Já mám svobodnou mysl, já nějak potřebuji být závislý jenom sám na sobě a přizpůsobovat se nějakému programu, to prostě jsem zjistil, že to není pro mě. Nicméně teda táta na tom trvá, tak já jsem teda svolil, tak jsme tam ještě jeli s jednou kamarádkou, kterou jsem tam měl navštívit, s kterou to pak stejně nevyšlo, ale to už je zase jiná kapitola. A měl tam s náma ještě jet její táta, ale on nakonec nejel, protože oni byli tak chuděučká rodina, že on se prý styděl, že on ani neměla to oblečení, aby tam s náma jel, takže to nás to trošku jako mrzelo, no, protože to je jedno, no, že ano. No. Tak jsme tam jeli. Cesta, já nevím, no, tak nespomínám na ní jako úplně s nějakou radostí. Ty výhledy byly uchvatný, půvabný, jistě v té zátoce, samozřejmě ono je to tam taky přizpůsobený pro turisty, že ano. My jsme tam nad asi v půli cesty zastavili na nějakém stanovišti. Prodávali tam takový nevkusný sochy Budhy, velký, obrovský skulptury. Já nevím, že oni se s tím dělají, jako kdyby si radši hodili kopita hore, jsem si říkal, tyjo, taková krásná, třeba dřevěný, úplně precizní řezbářská práce. Já jsem si říkal, no stálo to samozřejmě klidně i několik tisíc dolarů. Tam je to tak přizpůsobení pro ty Američany, bohatý Amíky nebo západňáky, kteří prostě, já nevím, kdo si to kupuje, že je to nevkusný. No, to je jiná kapitola. No nicméně, na té zátoce nemůžu říct, že by se mi tam nelíbilo. Zátocha teda mimochodem smrděla, jo. Páchlo to tam strašně. Ale to je asi k tomu. Jo, to k tomu patří, dobrý. Pluli jsme tam na takový lodi, dobrý, trošku jsem se bál, aby se nepotopila, ale pak jsme se teda vraceli, já jsem byl z toho dost unavený. Ta cesta je docela, ač to bylo jenom nějakých 150 kilometrů, tak ta cesta byla docela únavná, no. A já jsem se na zpáteční cestě, já už jsem se cítil tak svázený tím programem, tím takovou tu nesvobodu, já jsem potřeboval tu svobodu jsem potřeboval, jo. Takže já jsem se tam tak trošku ztratil, jsem si říkal, udělám si tady procházku. Na zpáteční cestě jsme totiž zastavili na jednom asi jiném ještě stanovišti. Potkal jsem tam teda nějaký Čechy, mladý, rozjívený, jo. Já jsem je poznal podle toho, že mluvili strašně vulgárně, až jsem na ně promluvil, tak se docela podivovali, no. Ale to je jiná kapitola. A já jsem se tam ztratil a oni tam na mě na tom autobuse, v tom autobuse čekali, jo, asi 5-10 minut, tak to ode mě na jednu stranu bylo docela neohleduplný. Ale já jsem to prostě potřeboval tu volnost. No a říkal jsem si, už nikdy víc, prostě já se nenechám takhle organizovat. A já teď, když jsem potom cestoval do toho Vietnamu ještě, tak to už jsem cestoval na vlastní pěst sám a na vlastní pěst samozřejmě. Takže já nějaký bohatý zkušenosti s poznávacími zájezdy bohužel nemám. No. Pro mě to nějak není. Tak to je asi ode mě všechno, co bych k tomu řekl. Máte nějaké doplňující otázky?
0: No, mě by možná zajímalo, jestli jste ochutnal někdy v zahraničí něco, na co nikdy nezapomenete, něco hodně nezvyklého.
1: V zahraničí, no tak v tom Vietnamu samozřejmě jsem ochutnal místní speciality, to pochopitelně není asi člověk, kterýmu by vietnamská kuchyně nechutnala, ale mě už se tak nějak zprotivila, zešedněla už prostě nějak. No, jestli jsem ochutnal, no já nejradši mám polskou kuchyni, ruskou kuchyni a italskou kuchyni, to jsou taková trojice těch mých úplně nejoblíbenějších kuchyní. To jsou zážitky nevšední. Ale ono opravdu, v Polsku vám ty brambory pečení, které jsem ochutnal třeba v Gdaňsku, úplně chutná jinak, to z Praze nějak nenapodobíte. Já nevím proč, co oni tam do toho dávají, nějaký speciální tajemný ingredience. Jo? Nebo možná. Jsem v Rusku, tenkrát se ještě smělo cestovat přes Moskvu, takže my jsme vlastně do toho Vietnamu. No, třikrát do Vietnamu, třikrát jsem vlastně jel přes Šeremetěvo, přes to letiště Šeremetěvo, tak jsem si tam vždycky zastavil a dal jsem si tam borš, je jich výborný. Tam i na obyčejném bistru na letišti mají výborný borš, který tady v Čechách, a levnej samozřejmě, takže to je taky zhrubý. No a italská kuchyně, to je samozřejmě bez diskuze. To
0: Michale,
1: má výborný
0: pistře. A překvapily vás tamní místní zvyky nějaké, když se vrátíme do toho Vietnamu?
1: No, tak to by bylo hodně dlouhý povídání, protože já jsem do té kultury docela proniknul. Ze začátku mi docela lichotilo to, jak se snažili si získat mou přízeň různými úsměvy a tak podobně, ale pak jsem jako trošičku ochladl a zjistil jsem, že to je z jejich strany hodně vypočítavý. No, tak není se čemu divit, že ano. No a co se teda nějakých zvyků týče, my jsme navštívili tenkrát s tou kamarádkou tehdejší vlastně vesničku. To vlastně jen tak nikdo asi nezažije. To bylo kousek za Hanojí, asi 30 kilometrů. Ta vesnička se jmenovala Chile. A ta se specializovala i zvláštní tím, byla zvláštní tím, nebo je zvláštní tím, že tam téměř všichni občané vlastně vyráběli takový ty tradiční klobouky, vietnamský klobouky, kónický klobouky ze slámy. Kónický klobouky ze slámy, jestli si vybavujete. No, jmenuju se Nona ve vietnamštině.
0: Jak jste
1: no,
0: a to říkal?
1: Tam to
0: Nona?
1: Měli v Fortunách, jo. Aha. Prosím, Nona. No jo, vietnamština, tak to je taky jedna velká kapitola, no. Tak já už bych se asi měl rozloučit a aby to bylo trošku stylový, tak já bych se rozloučil teda asi vietnamsky. Popřál bych posluchačům Noční linky příjemný poslech. Tak chúc ban nhe, chong chinh, nai tai, bui ve. Tak, doufám, že jsem to řekl dobře.
0: No, já, Michale, doufám, že jste nám nenadával.
1: Tu šťastnou cestu se řekne chúc chuyen dian toan. Tak to si ještě pamatuju, no.
0: Bohužel vám to nemůžu nijak oplatit, Michale, aby vás zaujala.
1: Řeknu vám teda, než já jsem tu vietnamštinu ovládnul, třeba na takový fakultě, tam se dva celý semestry, jeden celý rok učí jenom výslovnost vietnamštiny. Uh-huh. Tak já už nebudu zdržovat. Tak
0: krásnou noc přejeme, děkujeme. Tak. Ať už jste procestovali svět nebo jenom pár oblíbených míst, vaše příběhy nás dnes zajímají. Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

zváce tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda.

pak za ceny spadly dolů. A já s Marí všechno znám. Farmu nám v dražbě prodali,

noc jako každá jiná. To jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu,

0: A ve mně bratrada, mám točit se zády k rodině, za co bych stál.
1: Dálniční hlídka Pavel Vobek v noční lince Českého rozhlasu. Cestování nás obohacuje o zážitky, které nám nikdo nevezme. Který z nich vám utkvěl nejvíc v srdci? Právě na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Vítám další návštěvu a to je...
2: Jestli...
1: Jste to vy.
2: Halo, halo, slyšíte
1: ano,
2: mě?
1: Zdravíme vás, ano, paní Nora.
2: Ano, ano.
1: Noro, vítejte, už jsme ve vysílání. Než zaspívá kapela Elán, tak se moc rádi vyslechneme právě váš příspěvek k tématu.
2: No, tak to bylo začátkem roku 1994 na přelomu února a března. Mladší dcera tehdy už delší dobu mě přemlouvala, mamčo, prosím tě, tak se někam vypravme, ať do té ciziny všichni jako tam jezdí, tak ať se někam podíváme. A tak já přemýšlela, jsem si říkala, no dobře, uvidíme, pořád jsem byla v práci. A potom ona říká, tak jedeme. A já říkám, a kam? No do Paříže. A představte si, to byl taky můj taková nějaká představa nebo takový sen, že bych se ráda podívala někdy, ne do Francie, ale přímo do Paříže. Byly jarní prázdniny, tak jsme si na to ten týden vzali to volno. Ve Frenštátě byla tehdy paní Busková, měla založenou cestovní kancelář, tak jsem šla za ní. Ona velice rychle mě všechno vyřídila, řekla, poslala tam okamžitě fax do toho místa, kde budeme ubytováni, poskytla mi veškeré informace, jak se dostaneme z Prahy, z nádraží Florence, autobusem do Paříže, jak se tam platí taxiky, jaké jsou asi ceny, kolik si mám vyměnit peněz a na to ubytování, kterým vlakem, které číslo a to ostatní, že zjistíme už na nádraží. Takže jsme skutečně měli spoustu informací, takže jsme tam dojeli a hnedka na nádraží, když jsme taxíkem dojeli na nádraží v Paříži a chtěla jsem jít koupit jízdenku do toho vlaku, kde jsme měli jet do okolí Paříže, kde bylo to ubytování. Měla jsem sebou přibalenou příručku konverzace, protože jsem sice oprášila nějaké znalosti francouzštiny ze školy, ale přitom je nedopatření, protože jsem tehdy nosila brýle do dálky, ale na čtení mě to vadilo, tak jsem si asi sundala a kabelku a ještě něco v ruce a podobně, no brýle skončily na zemi, hrub, obroučka se nalomila, Ježíš Maria, přijedem do Paříže a mě tady spadnou brýle a dcera prohlásila, no nic, seženem někde provázek, já si tě uvažu na provázek, budeš chodit za mnou, já vždycky zvednu ruku. Já jsem viděla celkem dobře, ale ne tak ty obrysy, takže ne, že bych byla přislepla. No a teď jsem si říkala, kde honem někoho sehnat, kdo mi ty brýle opraví. A teďka tam vidím paní v uniformě nádražní, tak za ní a nějak se mi to vysvětlila a ona mě ukazovala tam do podchodu a to. A já si říkám, Ježíš Maria, kde já tu budu teďka bloudit? A ještě s těmi zavazadly, co jsme měli, já jí drapla pod paží a česko-francouzsky se mi to nějak řekla. Ona nás dovedla přímo do té optiky, která tam byla v suterénu. No, tam jsem se taky nějak rychle domluvila. Hold brýle mě opravili, pán mi potom napsal cenu a mě to napadlo, že to je zřejmě za ten materiál, co tam museli udělat nebo co to. A já ještě napsala, a kolik jako práce, tak mi napsal celkovou cenu. Dcera akorát česky kolem prohlásila, no to je nejlepší, přijedeme do Paříže. Matka řekla, že musíme šetřit, že tolik peněz na rozhazování nemáme a ona si tu nejdřív nechá spravit brýle. No ale do místa určení jsme dojeli, tam jsem byla překvapená, tím faxem bylo všecko vyřízeno, v recepci nás uvítají, a paní ta serou, ano, na ten týden, pan hotelier potom říkal, tak jestli tady budete ten týden bydlet a jestli chcete snídaně a večeře, tak mi řekl, jakou mi dá na to cenu, cena byla přijatelná, tak jsem souhlasila, měli jsme vždycky jídlo perfektně nachystané, bylo tam velmi příjemné ubytování, setkávání příjemné. Já už si nepamatuju podrobnosti, jak jsme se vždycky ráno do Paříže nějakým způsobem dostali i tím příměstským vlakem. No, někdy nás ten pan hotelier i svezl. Brousili jsme celý den po Paříži, uchozené jsme pili, já chtěla poznat ten běžný život, jak to tam vypadá. Náhodou jsme dostali tam koupit plán metra, dcera ho měla na krku pověšený v igelitové složce, takže vždycky dělala vůdce smečky v tom metru, ona je taková vysoká, dlouhé nohy, tak už kráčela kus přede mnou, zvedla jenom ruku a tak já hub za ní. A když jsme potom dojeli na místo určení, tak po schodech, když jsme vyšli na úroveň chodníku, tak já vždycky říkala, moment, počkej, já musím tady nasát ten Paříž vzduch a hudbu. Tam z trampačů byla taková ta typická hudba ve smyslu takových těch francouzských šanzónů. To mě úplně okouzlovalo. No a já tam hlavně, no pochopitelně po památkách jsme chodili, ale já tam chtěla poznat běžný život. A tak jsem si všímala obchody celé prosklené, bylo pěkně, tam bylo už tehdy jaro, začátek března, tam už kvetly kytky v parcích. Ty obchody byly otevřené do kořán, tam byly třeba obchod s oděvy, ty věšáky, ty stojany a ženy tam chodily a běžně tak si brali z těch věšáků 2, 3, 4, 5 kusů, hodili si přes ruku, šli do kabinky, vzadu tam u takového stolku seděla prodavačka, měla tam zapnuté rádio, u nohou seděl pejsek, ona poslouchala rádio, ale měla si všechno pod kontrolou, nikdo tam neříkal, nesmíte si brát víc než jeden kus do té kabinky, nevláčejte to po zemi, nikdo tam nikoho nepeskoval, no já byla unešena. Když jsme šli kolem kadeřnictví, tak to víte taky, to jsem všecko tam prohlížela a to jsem viděla, jenom se tam tak běžně stříhalo a potom takové volné účesy vyfoukáváním. Od té doby jsem si taky už nedala nikdy trvalo a nechávala vždycky jenom vyfoukat. Nebo když jsme šli, tak vidím, že tam dělníci něco opravovali, ten chodník, dali tam zábranu a když jsme se večer vraceli, bylo to všecko opravené, perfektně uklizené, zábranu odstranili a bylo všecko v pořádku. Taky jsme tam zažili jednu demonstraci.
1: Aha, to jsme seděli. Já bych vás jenom moc poprosila, kdybychom se dostali k nějaké pointě, protože už jsme přetáhli.
2: No vidíte, a já jsem říkala, že to dneska budu kontrolovat, že budu hledět na hodiny a zase jsem zapomněla. No tak pointa je ta, že jsme tam spoustu věcí odkoukali. Já do dneška si to pamatuju, i ten pohled z hora, když jsme tam z Eiffelovky nebo odkud ještě se dívali na ty mansardní byty. Takže mám ty obrázky z Paříže ve svých očích zapsané hluboko a doufám, že na dosmrti. Byl to krásný, krásný výlet. Ve zdraví jsme ho ten týden absolvovali a v pořádku jsme se vrátili a nejhorší byla potom cesta akorát z Prahy vlakem do Frenštátu. Ta byla z té cesty nejhorší. Ty ostatní byly dobré. Tak to je všechno.
1: Paní Noro, vy jste skvělá vypravěčka. Já to říkám vždycky a i dnes to mám na jazyku. Děkuju, že jste nám vyprávěla. Myslím,
2: ráda,
1: že byste vyprávěla ještě dál, ale už se to musíme nechat na příště.
2: Já vím. Ozvěte, ale to jsou jenom moje vzpomínky. Já to jenom takhle vytahuju z mozku. Já to před sebou pořád vidím, ty obchody a čeho jsem si tam chtěla všimnout.
1: My jsme účesu, to pochopili. Říkáte to barvitě.
2: Módy.
1: Jako by jsme tam byli tehdy s vámi. Tak přejeme krásnou noc a pojďme poslouchat příběhy ostatních. Naslyšenou, paní Noro.
2: Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Dnes v Noční lince společně listujeme pomyslným cestovatelským albem. Přidáte do něj i svou vzpomínku? Volejte Noční linku, zdraví vás Jarka Barboříková.

0: Poznávací zájezdy nám často přinesou víc než jenom fotografie. Jakou vzpomínku jste si z cest přivezli vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat, stejně jako paní Marie. Ta volá z Dobříše. Je to tak?
1: Ano, ano, ano. Tak já bych chtěla říct, že jsem měla to štěstí, že jsem byla jako členkou odborového hnutí, což dneska není moderní, ale byl to už Českomoravský odborový svaz školství. A každé prázdniny se dělaly zájezdy. Takže my jsme byli, já nevím, v Turnově jsme bydleli, v Rovnožnově pod Radhoštěm a viděli jsme toho spoustu hradů, spoustu zámků. Ale vy jste se také zmínila na začátku, že se má hovořit o těch vztazích. Nás jezdil autobus a všichni téměř jsme se tam znali. Takže to bylo jako večer posezení a vždycky tam byl takový závěrečný večer, že se tam prostě udělala skoro taková estráda, na které byl v táboře přítomen Jan Žižka. A prostě bylo to strašně pěkné. Takže když teď vidím nějaké ty soutěže, kde domov můj s panem Hámou, tak téměř všechny ty otázky bych uměla odpovědět, protože jsme toho spoustu zažili. Ale nejdůležitější pro nás opravdu byly ty vztahy. Dneska už teda bych se nikam neodvážila, ale stále si s těmi účastníky telefonujeme a vzpomínáme, jak to bylo pěkné. Ale jestli bych mohla, tak nejkrásnější a nejzajímavější zájezd byl na Normandské ostrovy. To jsou ostrovy, které patří k Anglii, ale jsou tedy mezi Flamandském průplavu, prostě u Anglie. A tam teda to bylo něco úžasného. Autobus tam nesměl, ten musel zůstat ve Francii, tam jsme dojeli lodí, týden jsme tam bydleli, byl tam největší příliv a odliv, ale co tam bylo nejkrásnější, tam vám byly úzké cesty, proto tam nemohly ty autobusy a kolem těch cest byly prostě samý kytky. Jako jsou u nás keře, tak tam byly kytky. A teď já si nespomenu, jak se jmenovaly, ale jsou to ty veliký koule. Růžový, bledě modrý, bílý. No, tak teď ukažte, co znáte. No,
0: velké koule, nevím.
1: Ale opravdu teda to bylo něco úžasného. I jsme tam byli, jak autobusové nádraží, to jste byla normálně vále. Žádný autobusy, rozevřela se opona a tam stál váš autobus a někam jsme jeli. No teda jako ten ostrovní autobus. No to bylo úžasný tedy. Opravdu to stále. Pak už ty zájezdy nebyly, protože se to asi hrozně prodražilo tím, že ty řidiči s naším autobusem museli čekat v té Francii v Saint-Malé. Ale to bylo úžasný tedy. Tam jsem byla s rodinou tedy. Takže ale na všechno vzpomínáme. Žádné fotoknihy teda máme z těch srandiček, co jsme jezdili s těma odborama, ale opravdu úžasný. Takže mám na co vzpomínat. Tak to jsem jenom takhle chtěla říct, ale že je strašně důležité na těch společných zájezdech byly ty vztahy, který jsme tam navázali a který jsme tam měli.
0: Já jsem právě doufala, že právě o této atmosféře těchto starých, dobrých poznávacích autobusových zájezdů budete mluvit. Tak zkuste to rozvést.
1: Jako jak rozvést? No tak to můžu. No tak tady to bylo pro celý okres Příbram. No a jelo se třeba, já nevím, Rožnov pod Radhoštěm.
0: A znali jste se vždycky nebo ne?
1: Prosím.
0: Znali jste se s těmi...
1: Některými ano, uh-huh. A když už potom se jezdilo, tak už jsme se znali všichni. To byl autobus 40 lidí a znali jsme se téměř všichni. Maximálně tam byli 2-3 noví. Pan řidič nám jezdil stále stejný, no prostě bylo to úžasné, opravdu. Ale to, ona totiž to byla zásluha naší paní vedoucí, Zdeňky Sedloňové, která vždycky něco vymyslela. Když jsme třeba šli na říp, tak říkala holky, a na tom řípu nás bude vítat praotec Čech. A já jsem jí říkala, a toho, kde ho seženeš, toho, máš někoho? Ona povídá, mám. Já povídám, kdo to bude dělat. No to budeš dělat ty, jo. Takže, a ta byla taková, že by jí nikdo, že by jí neřekne. Takže to opravdu nemělo chybu. Pak se dělala třeba přehlídka oteplování, že je, tak tam byla přehlídka kalhotek, že když byly nejdřív zimy, tak bombardáky, pak těžeš dělčí kalhotky, až to došlo na tanga, až bude veliký vedro. No. Prostě úžasný vždycky společenský večery tam byly.
0: Tak výborně, to takže zábava, hudba, dobrá to, společnost.
1: A mám na to opravdu spoustu vzpomínek krásných a bohužel ta vedoucí naše velitelka už nežije a i to rozloučení měla strašně krásný. To ona to všechno naplánovala, ta mi řekla, a ty budeš mluvit na tom pohřbu, ale pak to bylo úplně jinak, že se udělalo sezení a do těla tam přijel i pan Dobšík, jestli víte, kdo to je obršev odboru školství, tak přijel i na to posezení, František že jsme tam na ní vzpomínali. To bylo opravdu úžasný, úžasný a ta parta právě ty nejskalnější tam byly na tom posezení, asi 30 lidí a tak jsme na ní zavzpomínali. To jsem chtěla říct, že opravdu jsme si to užili. Tak to jsem, a byli jsme i v cizině, teda ve Švédsku, ve Finsku a do Chorvatska se jezdilo, takže a nebylo to za nějaký drahý peníze, protože jsme byli ubytovaní na internátech, že nám to zařídila, že internát o prázdninách volnej, takže jsme byli na intru. Tak to jsem takhle chtěla říct a vzpomínáme na to s láskou všechny a všichni, kteří jsme tam byli. Tak to jsem vám chtěla říct.
0: A já jsem ráda, že jste vzpomínala i tady s námi, s posluchači Českého rozhlasu. Opatrujte se, pojďme si poslechnout kapelu Šalom a příběh dalšího posluchače, dalšího
1: volajícího. Dobře, tak se mějte a ať se vám podaří usnout.
0: Děkuju. Která země vás překvapila nejvíc? Kam byste se rádi ještě podívali? Noční linka dnes patří cestování a vašim zážitkům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Svět je plný krásných míst a zajímavých lidí. Kam vás zavedla vaše nejhezčí cesta? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a zapojuje se paní Eva, která volá do Zlína ze Sokolovska. Zdravíme.
1: Dobrý večer. Zdravím vás všechny a chtěla bych se s vámi podělit, ale nebyl to příjemný poznávací zájezd. Můj manžel odcházel v 90. letech, odcházel do důchodu, do předčasného důchodu a od ROH dostal jako dárek dva poukazy na zájezd do Sovětského svazu, do Moskvy a po těch městech velkých. No, tak jsme se těšili a prostě, když jsme přiletěli letadlem do té Moskvy, tak jsme měli v autobuse takovou tu organizátorku, která nás měla na starosti, tak nás zavedla nás do hotelu. Ubytování jsme měli perfektní v hotelech, stravování dobré, všecko. No a začalo to. Takový závod jsem v životě nezažila. Tenkrát mi bylo 54 let, byli tam daleko starší účastníci, byli jsme z celé republiky a prostě program, bylo to jak na vojně. Dopoledne ani nám neřekli, kam půjdeme a už se jelo autobusem a prohlíželi se, prostě řeknu vám, že nevím, jestli to bylo 10 dní nebo 14 dní, to už mě prostě uteklo. Prostě takový blázinec jsem ještě nezažila. Je fakt, že jsme byli v Moskvě, v Oděse, v Kišiněvě a už ani nevím kde, ale dopoledne, odpoledne, mezi tím nás odvedla zase na ten oběd. Všude jsme měli hotely, po stránce ubytování to bylo perfektní, ale ten blázinec, mě všechno mě splynulo, prostě všechny ty návštěvy muzeí a já nevím, co všecko jsme viděli. Já už jsem byla tak unavená a když na to dneska vzpomenu, tak si říkám, proč já, když jsem byla tak hrozně utáhaná, že jsem třeba jednou nevynechala, ale ona, ta organizátorka, to bylo jak na vojně. I v tom autobuse se chovala tak protivně, jo. No a my jsme všecko jsme na rozkaz zvládali. No, potom jsem nakonec dostala veliký průjem, protože v těch byl krásný hotelech, přece jenom asi to vaření nebylo takové nic moc, no. A ještě průjem jsem měla a všechno mě splynulo do sebe. Nějaké organizování a nějaké vztahy, tak depak. To jenom, jak jsme pochytili, jak se kdo jmenoval.
0: Náročný zájezd, vojenský režim, když je program tak přísný a pořád se někam spěchá, na rozkaz člověk musí něco stihnout, tak z toho člověk pak nemá nic, žádnou radost a pohodu si neodnese, jak jste říkala, zážitky z muzeí splynuly. No. Teď zpětně si říkáte, že jste měla říct ne a nepůjdu, ale jak asi člověk je v tom kolotoči, tak se neodvažuje vystoupit a jít proti teda té vaší delegátce.
1: No,
0: jak se to tak stane, že tam takový člověk pracuje, že na ní někdy nepřišly nějaké recenze, aby ji teda vyměnili, protože to si taky neumím představit.
1: No, přijela jsem tak utahaná jako nikdy, a to jsem ještě byla, nebyla nejstarší, tam byly i manželské páry daleko starší, mě tenkrát bylo, jak říkám, asi 54 let. Já jsem byla úplně vyřízená. Když jsme přišli někde do těch obchodů trošičku, když jsme měli náhodou nějaké volno, tak jsem byla překvapená. Ty obchody nebyly prázdné, ale třeba prodávali tam čtyři věci a ty čtyři věci v těch pultech, ty tam byly snad ve sto exemplářích, jo? Sto kousků stejných. No a můj muž si koupil něco na rybaření. No, když jsme potom vešli do takových, no, v potravinách, to bylo hrozné.

0: přece jenom i něco hezkého. Co to bylo?
1: Ne, neodnesla, já jsem byla úplně utáhaná. Já jsem byla ráda, když jsme přijeli domů a řekla jsem si, v životě už na poznávací zájezd nejedu.
0: No tak dá se říct, že to byla dovolená, na kterou nikdy nezapomenete, i když trošku jiném slova smyslu. Evi, děkuju, že jste se k nám dnes přidala, chvíli s náma vysílala noční linku, bylo to milé.
1: Ano, všechny vás pozdravuji, ať se vám daří. Naschledanou.
0: Originální příběh z dovolené z poznávacího zájezdu přinesla do vysílání Českého rozhlasu paní Eva ze Sokolovska. Uvidíme, kdo se dovolá jako další. Už to bude po půlnoci. Teď kapela Queen.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, krásný večer. Vítám vás u druhé hodiny Noční linky. Máme 7 minut po půlnoci, je tu nový den s datem 18. května. Vítejte v novém pracovním týdnu. Dnes v noci společně cestujeme v Noční lince. Vracíme se na poznávací zájezdy do měst, k mořím i do hor, ale hlavně do vašich vzpomínek, které jsou často tím nejcennějším suvenýrem. Pokud vám v hlavě právě teď vyskočí nějaká příhoda z cest, klidně nám zavolejte nebo napište. Ať už to byl zájezd plný smíchu nebo spíš dobrodružství, které už byste nikdy nechtěli zopakovat, i to sem patří. Volejte Jarku Barboříkovou 731 800 900 nebo napište na náš web rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a posílám kapelu Olympic.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: po půlnoci. Dnes v noci společně objevujeme ve vysílání Českého rozhlasu Svět z pohodlí domova. Zavolejte a vezměte nás na místo, které vás učarovalo, stejně jako to právě teď udělal pan Pepa ze Šlapanic. Zdravíme vás.
1: No tak já zdravím všechny posluchače i vás. A měl bych takový zážitek, já to mám procestovaný poměrně dost. Sice pokud jsem sloužil na vojně, tak jsem mohl se tak cestovat akorát po vlastech českých a slovenských, ale od 70. roku pak mám procestovanýho to dolů. A nejkrásnější, bych řekl, byl v 85. roce zájezd do Paříže, lépe řečeno na Skubidánu, to byl výměný rekreační pobyt z Air France jako
0: Pane Pepo, teď jste nám vypadl, ale zkuste pokračovat dál, třeba si to domyslíme. Rozuměli jsme to, že to byl výměný pobyt?
1: Výměný pobyt. Jako, já když jsem nastoupil, tak dva roky pod nástupu jsem se stal předsedou závodního výboru v Brně a tak každý měsíc jsem jezdil do Prahy a vždycky jsem dovezl nějakou tu rekreaci zahraniční a tak pokud jako měli zájem a dovezl, dostal jsem také Francii do Skubidánu na 14 dní, i to bylo výměny Air France jako jejich odbory a nikdo nechtěl, až jedna prodejkyně letenek jako tak, že by jela, tak jsme odletěli do Prahy a společně výprava na ten Skubidán. No a její hobby byla franština, čili tam se seznámila s Claudem, jako, ale to nebyl Debussy, ale prostě místní. A s ním dala slovo a seznámili se, tak ten nás po Francii povozil jako mimo jiné, co ti odboráři jejich s autobusem tam nám nabídli to. A takže na Mont-Saint-Michel přes celou Francii uprostřed někde jsme se nakrmili a je prostě, no tak byl to výborný zájezd, jako jeden z nejlepších, protože potom jsem měl ještě s druhou manželkou, to jsem byl, pardon, vdovec první.
0: No tak Paříž a její atmosféra si člověka často opravdu získá a ve vás nechala tak silné vzpomínky, že přetrvávají poměrně živě až dodnes. Tak co dál, to byla Paříž, Francie?
1: To byla Francie, no a pak jsem teda první manželkou v 80. roce na Kubě, po 8 letech jsem se znovu oženil a tak na svatební cestě zase na Kubě. Nejlepší bylo v Montrealu, tam se měnili nebo plnili jako aeroplán, no tak prý tam můžete zůstat, kdo chce tady za, jako no jeden, když si tam zůstal z zájezdu, ale ten byl ze Zlína. A to jsem chtěl říct.
0: Tam se, jako, že se nevrátil no, tak, zpátky, jakoby, že emigroval, nebo jak to myslíte?
1: No emigroval tam jeden
0: zůstal. A ze Zlína zrovna, vidíte to.
1: Prosím?
0: No my dnes vysíláme ze Zlína, tak mě to zaujalo.
1: No tam byl jako staniční mechanik, tak ten, no tak taky byl odborář, byli, takže tam zůstal to, no tam říkal zrovna ten vedoucí zájezdu, říkal, kdo chcete, tak tam jsou dveře, a tak říkal, no já ne, ale co bych řekl, já bych potom první zkušenost, že bych tam neemigroval, protože bych se nenajdl. Ta strava, co nám dali jako na palubu v tom Montrealu, tak to mě vůbec nechutnalo. No tak to jako...
0: To je krásný důvod, že byste se nenajedl. Dobře.
1: No, tak no. Bych se nenajedl. Takže to bylo, ale potom ještě jeden první zájezd, ještě s první ženou, tak jsem dostal Leningrad tenkrát, tak to byl taky pěkný zájezd.
0: No, Pepa, vždycky nová žena, nový zájezd. To už je
1: no,
0: třetí.
1: Jako to byla skupina, to byly vždycky výměny s odborama, jo.
0: Dobře.
1: Letecký a tam jsme byli 10 dní a na 30 kilometrů od toho Leningradu, no teď si nespomenu, jak se to jmenovalo, říkám, byl to okopírovaný Louvre, co jsem byl z Francii, tak tam jsme byli potom v Paříži, tak no tak na Eiffelovku, takže to byl jeden, ta Francie jako nejkrásnější, no Kuba, no a poslední se jsme byli, to jsme si zaplatili Egypt, 12 dní. No.
0: Pepo, užíval jste se, znělo to nádherně. Teď jsme ale překročili čas, který máme určený vždycky na jedno vyprávění, takže se budeme muset rozloučit. Ale já věřím, že jste nás vzal přesně tam, kam jste potřeboval. Ani si to snad nepamatuju. Kuba, Francie, Egypt, nádhera.
1: Ještě jednu připomínku, prosím vás, za toho špatného socialismu měli lidé, bych řekl, trošku blíž sobě. Já jsem dělal předsedy v Čelaru ve Šlapanicích a vždycky, jak bylo výročí, tak jsme udělali výstavu. Teda rok předtím se uvařila medovina, pak jsme napekli ze 100 kilo.
0: Já jsem ráda, že máte tolik energie na povídání v takové noční hodině, ale to už by nebylo k tématu a opravdu bychom si už měli dát písničku. Takže se s dovolením rozloučím, poděkuju a schovejte se to na příště. Budu ráda, když zavoláte. Ano. Ozvěte se.
1: Podle tématu.
0: Přesně tak. Ze Zlína zdraví do celého Česka Jarka Barboříková, posílám Věru Špinarovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každá cesta má svůj příběh, někdy je veselý, někdy je dojemný, někdy dobrodružný. O ty vaše se dnes můžete podělit v noční lince Českého rozhlasu. Volejte 731 800 900 a nebo pište rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: Někdo cestuje za mořem, jiný za atmosférou starých měst. Jaké bylo vaše nejkrásnější dobrodružství? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. A teď se nám bude vysílat pan Václav. Odkud voláte?
1: Já vám ze středních Čech.
0: Tak pojďte nám povídat, nevím, z jaké strany to vezmete. Bude to zájezd po vlastní ose, nebo...
1: Začal od prvního po poslední cestování, jestli dovolíte.
0: Dobře.
1: Byl jsem do roce 91 den v Lipsku, pak jsme s manželkou po 90. roce se věnovali cestování, navštívili jsme celkem 21 zemí světa.
0: 21, Václave.
1: Ano. A pokud bych měl hovořit o nejkrásnějších místech, tak by to zaprvé byla Dominikánská republika, kde vlastně vzniknul takový ten systém toho velkého krásného přirosování, ale tam nádherná tráva, nádherný moře. Když se dostanete mimo ty velký pláže, jeden můj kolega tam lítal a říkal, ležel jsem vedle tamhle horce. My jsme byli na severu, nádherný koupání, to je Dominikánská republika. Druhá nádhera, Zanzibar. Tam se akorát musí cestovatel dát pozor, aby měl zájezd moře na Indický oceán, protože k Tanzánii jsou takový jenom mokrý kousky, kde jsou různý pro Indii nebo pro Japonce ty rostliny všelijaký, ale pokud by chtěl někdo v Evropě být někde blízko a zažít Karibik, tak bych včera doporučoval Sardinii. Sardinie je nádhera. Nádherný moře, krásný písek, čistá modrá voda, pěkný počasí a příjemný lidi a celkem bezvadný ubytování. Je to tak 2 hodiny, 2 hodiny, 20 minut letu, ale je to nádhera, je to kužití opravdu. To si člověk pochutná, taková ta krásná, čistá, bledě modrá vodička. Doporučuju Sardinii jako ze všeho nejlíp. Ale protože, jestli dovolíte, už je mi dneska 80 let a skoro nechodím, tak bych pro ty, kteří by chtěli se kapánek léčit, přitom poznat trochu světu, tak bych doporučil Španělsko, jmenuje se to Marmore. To je taková písečná kosa, na jedné straně je Středozemní moře, a na druhé straně je také Středozemní moře, ale jakoby jezero, které je plno léčivého bahna.
0: Tam jsou vodopády, je to tak?
1: No a to je, tam se jezdí především dámy léčit nebo udělat kůži novější, jako, ale mažou se všichni tím bahnem a působí to na bolesti.
0: A vy jste tam tedy, Václave, byl a vy jste na sobě viděl nějakou tam změnu?
1: Byl jsem tam dvakrát, tyto změna včera doporučuju. Jo, je to konec Španělska, jižní Španělsko, jmenuje se to Marmore, dělá tam hotely, třeba Delfín, cestovní kancelář. A pro zdraví, pro ty, kdo si chtějí užít trochu ciziny, trochu takového toho společenského života, toho honosního jídla, ale i ubytování a toho všeho. A přitom se trochu léčit, zřele doporučuju.
0: Děkujeme za tip. Václave, 21 zemí světa, to je neuvěřitelně velké číslo.
1: A ještě bych mohl mluvit o nejhorším pobytu.
0: Můžete.
1: Máme ještě minutu?
0: Ano.
1: Bohužel byla to Izrael.
0: Aha.
1: My jsme byli v Tabě, v Egyptě, na Sinajském poloostrově, to kvůli válce teďka zavřeli. 7 kilometrů od izraelských hranic, tak jsme jeli na výlet. 3x tam kontrolovali autobus, 3x tam kontrolovali doklady, nesměli jsme mít předtím v žádným jižním státě návštěvu. Když jsme přišli k koukání po první, kde nás kontroloval teda člověk nebo dáma, seděla ve skleníku kuchyni, dala jsem jí pas, vám říkala, máte zbraň, takovým způsobem, jako to, já říkám, vy mluvíte česky, na co se dívíte, kam jedete? Tak jsme říkali, jedeme turisticky. To bylo první uvítání. A druhý vám povím, nejsem věřící, nejsem křesťan, i když církve si vážím kvůli tomu, jak rozvíjela svět a tohle to všechno. Ale tak, jak se chovají v Jeruzalémě, cestě Ježíše Krista, těch 10 zastavení, tragédie. Plno lidí, nevidíte nikam, ramenem strkáte do vysící kejty, do tohle, tamhle, to je podle mě devastování kultury. To je konec. A pak přijdete k poslednímu bodu, kde je teda kostel, kde je pochován Ježíš Kristus, tam se střídají po hodinách církve, kapánek to člověka, tak to všechno mezi, jak se lidi k sobě chovají. Byli jsme tam, čekali jsme 2 hodiny, pak se střídali, odpustili to křesťaní a nastupovali pravověrní. Ne, že by pustili lidi do hrobu, ale museli běhat to všechno vyfoukat tím jejich kouřem, takovým tím to obejít, až teprve zjistili vlastně od myšlenky křesťanský, tak teprve pustili lidi dolů ke hrobu, aby se šli podívat, jestli je to teda skutečně Kristův hrob. Lidi by se měli uvědomit na celém světě, jak jsme to poznali, je spousta výborných a dobrých lidí. Ale jako... Já vám ještě povím jednu věc, čeho si ve vztahu nejvíc ceníme s manželkou. Byli jsme v Zanzibáru a bydleli jsme v super hotelu a tohle to všechno člověku, to bylo občas líto. Jezdili jsme na zájezdy přes ty pralesy a přes to. Děti chodili v modrobílých uniformách, krásně bílí nažehlený, přitom chodili pro vodu, jezdili na kole 30 kilometry, bydleli v chýši, jak to ty matky dokázali, to byla nádhera.
0: Václave, no, pokud bychom s vámi měli procestovat 21 zemí světa, tak to bychom tady vysílali až do rána, takže bohužel teď už se budeme muset rozloučit, ale věřím, že to nejdůležitější jste řekl, co jste chtěl sdílet a my jsme za to moc rádi. Hezky se to poslouchalo. Teď vám přejeme krásnou noc a posíláme Tomáše Kluse. Noc je ideální čas na vzpomínání. Dnes vzpomínáme na krásné cesty, krásná setkání. Tak se přidejte k našemu povídání o poznávacích zájezdech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes večer cestujeme ve vysílání Českého rozhlasu bez kufrů a letenek jenom pomocí vašich vzpomínek a příběhů. Paní Alena je s námi z Poruby. Vítejte, krásnou noc i vám.
1: Taky vám krásnou noc, dobrý večer. Chtěla bych se taky podělit o cestování, tak vlastně už nějak za mladá se hlavně cestovalo přes to CKM, cestovní kancelář mládeže, tak to byly takové ty zájezdy Bulharsko nebo NDR a tak dále. Potom autem třeba Maďarsko nebo Rakousko jsme si projeli. Teď jsme byli na zájezdě, to bylo v roce 77, to bylo vlakem družby. A teď si vzpomínám na tu paní, co přede mnou, ne přede mnou, ale tam hovořila. Byla to návštěva vlakem družby teda do Sovětského svazu, kde jsme většinou spali v lůžkovém voze v tom vlaku. Akorát jsme spali 2 dny v Leningradu, 3 dny v Leningradu, 2 dny v Moskvě. Tak to si na to vzpomínám, že to byl taký honem, rychle na hotel, rychle vybalit kufry, rychle k autobusu, honička to byla. No a tam můžu říct třeba jako to tehdejší Leningrad, to jsme tam spali v takovém krásném hotelu, který stavili Švédi, krásný hotel, bylo to u Finského zálivu, tak Leningrad teda teď Petrohrad je jako nádherné, krásné město, opravdu na to mám zapomněné vzpomínky, no a i Kyjev je teda prostě krásná, nádherná, no ale říkám, teď to bylo takový rychle, honem, zpěch, a tenkrát bylo 33 roku, takže jsem byla ještě mladá, jako ano. Pak si taky vzpomínám, jako potom jsme jako letecky, tak to jsme byli na Malorce a na to si vzpomínám a o tom si stručně mluvit. To byl letecký zájezd, jako dovolená na 8 dní na Krétě. A tam jsme byli někde ubytováni, to bylo někde úplně nějaký takové, to nebo někde na pláži hotely nebo něco, to bylo takový nějaký přízemní menší hotel, kde spali akorát, jsme tam byli ubytováni Češi a Němci, jo, to bylo, takže tam nebyly nějaké pláže, hotely, krásná, nádherná příroda, to tam je. A my jsme se tam domluvili, jsme se tam seznámili s jednými manželi a tak dále, tak s nimi jsme se domluvili, jsme se tam dozvěděli, že tam je taková takzvaný oslí ostrov, jako takový ostrovek, tak jsme tam jeli teda taxíkem, tam taxíky levné, jsme jeli do určitého přístavu, to bylo asi nějakých 15-20 kilometrů. Tam byla jako loď velká, která snad jezdila jenom jedenkrát týdně nebo dvakrát týdně, asi hodinu, na takzvaný oslí ostrov. To byla taková, tam nás vysadili a říkali, za 2 hodiny nebo za 3 hodiny musíte být zase zpátky, protože kdybychom zpátky na tu loď nebyli, tak bychom tam 3-4 dny museli někde, a to tam byla samota, tam nebylo nic, jako jo. A tam jsme šli přes takové ty pěší, ty duny, jako, že to jsme víc padali do toho písku. Asi tak 3/4 hodiny jsme šli tam dál. A tam to byla taková moře, nedotknutelná příroda, krásné. To byla úplně nádherná, bledě modrá voda, kde jsme viděli až na dno takové bílé, takové no něco nádherného, krásné čisté modře, to je mám nezapomenutý krásný teda vzpomínky, no tak tam jsme se jako koupali, no tak tam jsme byli asi, myslím, 2 hodiny a zase jsme potom přes ty pěší duny šlapali zase k té lodi a jeli zpátky. Jinak bychom se nedostali, že tam bylo putovat taková rezervace, taková nějaká, kde jednou nebo dvakrát za týden přijela loď, tam měla lidi, nevím kolik, 50 nebo kolik, prohlídli 2 hodiny, jsme tam mohli ležet na tom a zase zpátky. Tak to bylo něco takového nádherného, na co nikdy nezapomenu. A tak, jak jsme tam byli ubytováni, tak před námi v tom moři, tom zálivu, kotvil zrovna princ Charles s těmi dvěma syny. Asi tam 5 dní kotvil, neviděli jsme, no nám říkali, to je tady loď od Charlieho a tak dále. Tak na to si jako ještě na to vzpomínám. Takže mám hodně jako takových těch vzpomínek z těch různých zájezdů takových a těch jako, no, teď jsem sice 12. tu jsem asi jako projela v některých, třeba jsem byla 2x nebo 3x, tak mám vzpomínky, plno alp, plno těch vzpomínek a tak jako, no, bylo to krásné a už je to pryč. Dneska už mám určitý věk, takže už jsem dojezdila, dochodila všechno. No.
0: A v jakých momentech nejčastěji vzpomínáte? Když někdo vypráví, nebo když vidíte nějak nějaký dokument v televizi. Otevíráte často alba, listujete jimi?
1: No, co já tady alba? Těch alb mám strašně hodně. Velké alba, takové ty malé alba, že to jsme ještě pod tím klasickým fotoaparátem, ano. Takže hodně mám alb, takže vždycky v tom si jako listuju. A nejkrásnější vzpomínky vlastně na tu Krétu, říkám, ačkoliv ubytování, srovení tam nestalo mu za nic, ale o to tam zase byla ta nádherná, krásná příroda. Potom i na tu Malorku, no a tam potom ta Leningrad, teda tedyž Petrohrad, tak to je taky krásné město teda, no a tak jako Rakousko samozřejmě a takové ty jako no. V Jugoslávii, to jsme zase tenkrát v Jugoslávii, jsme byli přes CKM a to jsme si taky udělali s mužem takový výlet, že jsme jeli stopem, ano, jsme tam jeli na syn a jeli jsme až tam na Plitvická jezera. To je tam, kde byl točený Vinnetou. No, tak u toho jezera jsme taky byli, tak na to taky velice vzpomínám, mám tam jako v týhle taky, no, tak to jsou takové moje vzpomínky, no.
0: Děkujeme za ně, jsme rádi, no, že jste s náma listovala vaším pomyslným cestovatelským albem.
1: Ano, dobře, tak děkuju jako moc krát, zdravím všechny zase a zase se budu těšit, až se zase dovolám a tak, no.
0: Budeme se těšit,
1: děkuji,
0: paní Alenko.
1: Děkuji vám moc taky.
0: Loučíme se.
1: Krásně, ano, taky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Cestování nás obohucuje o zážitky, které nám nikdo nevezme. Který z nich vám utkvěl nejvíc v srdci?
3: Se snaží déšť.

0: Je přesně 3:15. Dnes jsme spolu v noční lince Českého rozhlasu sbírali cestovatelské příběhy. Noční linka bude pomalu končit, ale ještě stihneme nějaké příspěvky. Třeba ten od paní Jany z Jižních Čech. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji a všechny vás zdravím a moc děkuji, že jste zvedla můj telefon. Já bych jenom v krátkosti řekla, že mám tento životní zájezd na paměti, nikdy nezapomenu, protože to byl můj první a poslední zájezd v životě. A byl to zájezd s Čedokem za účelem emigrace. Já jsem byla v té době posluchačkou 5. ročníku na medicíně.
0: Aha.
1: Rok dopředu jsme museli si zařizovat všechny doklady. Už jenom si zařídit ten zájezd bylo vysilující. A když se to uskutečnilo, tak já byla po promoci už 14 dní. Takže úřady nevěděly, že už jsem hotová lékařka. Takže jsem pořád cestovala vlastně jako studentka 5. ročníku. Na hranicích byl to kombinovaný zájezd vlakem a na hranicích všechny mladé lidi z vlaku vysadili a byli jsme důkladně prohledaný, mě se dívali i do drdolu, jestli tam něco nemám schovaného. A už jsem byla tak z toho zdeprimovaná, že už se mi opravdu nechtělo nikam jet. A nakonec zahoukal vlak, že už se rozjíždí. A teď sledovali, jak na to zareagujeme. A já jsem zareagovala s úžasnou úlevou. Já jsem jim řekla, to jsem ráda, že jsem to zmeškala, protože nám budete muset vrátit teď 10 000 korun. To byly velký peníze, byl to zájezd na celý týden po Evropě. No, nakonec řekli, no to ještě zastavíme, tak jsme všichni naskákali zpátky do vlaku a okamžitě se mě začali, předtím jsme s ním jeden s druhým nemluvili a začali ptát, a kde jste to měla schovaný? A třeba jsem říkala, já nemám nic, já jedu jenom na zájec, opravdu jsem neměla nic, jenom, myslím, 7 liber se měla dostat v Anglii, protože jsme museli dopředu zájezd zaplatit v českých korunách a potom v každé zemi nám uvolňovali ty peníze naši vedoucí. A když jsme přijeli do Anglie, tak jsem kontaktovala svého vedoucího, že si prodlužuju zájezd v Anglii. On mě řekl, s emigrantama se nebavím. Já jsem si došla i na československý vyslanectví, jestli bych mohla pokračovat ve studiu. A oni řekli, to jste si měla vyřídit už v Praze. A já jsem řekla, to by mě vůbec nepustili na zájezd. Takhle jsem byla ještě naivní. Vrátila jsem se do hotelu, tak jsem se s nima rozloučila. Naštěstí jsem měla už spolužačku z medicíny v Anglii, která mě jako přišla naproti a už jsem s nima nepokračovala dál. Ovšem, čeho jsem se všimla, že v každé zemi nás ubývalo. Maminka mě přišla potom naproti za týden na nádraží a zjistila, že jenom 4 se vrátili ze 40 cestujících. A to byly ty tajní, co nás hlídali. Se mnou i na pokoji tam v Anglii byla jedna asi 40-letá paní a když jsme měli půl dne volno v Anglii, v Londýně, tak se mě ptala, kam půjdu, já jsem říkala, že jdu do lékařské knihovny a ona řekla, já taky. A já jsem říkala, jo, vy taky studujete medicínu a ona řekla, ne, ale moje dcera chce jít na medicínu. Takže jsem si byla absolutně jistá, že je to jedna z vedoucích, že mě hlídá. Ovšem, tím, že moje známá v Anglii si pro mě přišla, říká si na anglickém, dala jsem to písemně napsané pro vedoucího zájezdu, že ze studijních důvodů nepokračuju v cestě. A tak to skončilo.
0: Jak vás přijala nová země?
1: Úžasně. Na to nikdy nezapomenu. Tím, že jsem byla po promoci, tak jsem měla na mikrofilmu ofotografovaný celý svůj diplom. Došla jsem si okamžitě na lékařskou komoru, tam si ověřili s Karlovou univerzitou moji totožnost. Okamžitě do 14 dnů jsem byla poslaná na Clinical Attachment Assessment v Sary, malej cottage hospital to byl. A tam jsem měsíc pracovala jako lékařka, jako sekundářka. Byla jsem přidělená k jiný Angličance také po promoci, abych sledovala všechny ty postupy. Zjistili, že moje lékařské znalosti jsou dobrý a ten jazyk ještě byli tak slušní. Říkali, ale domluvíte se pacienty, jen si vzpomeňte na zvěrolékaře, ten taky nemluví jazyky zvířat a taky je umí vyléčit. Mm-hmm. Takhle slušní byli, úžasní. A nebo kolikrát, když potom, pak už jsem byla hned zařazená mezi ostatní Angličany jako sekundářka, tam se tomu říká house officer, senior house officer, potom je registrar a pak je consultant. To je trošičku jiná stupnice, než jsme zvykli tady. Ale na to nikdy nezapomenu. I konzultanti, to znamená šéfové primáři oddělení, byli tak slušní, vždycky říkali, já jsem vždycky, I don't speak English, já jsem znala pouze tu školní angličtinu. A oni říkali, oh, you speak better English than we speak Czech. Takhle byli úžasní. Teda poté to bylo po sametové revoluci, pardon, po ruské invazi po roce 68. A tohle to byla jediná možnost, jak legálně opustit Českou republiku, Československo, nelegálním s legálním zájezdem pro nelegální imigraci s Čedokem.
0: A podařilo se vám udržet kontakt s domovem?
1: Ano. Byla jsem stále maminka, dokonce dostala i lepší místo, protože tím, že mě musela zaplatit ten drahý zájezd, si musela vypůjčit. Já jsem tady totiž přišla o tatínka. Tatínek byl profesorem matematiky, fyziky, odmítl v 50. letech vstoupit do komunistické strany a oni ho vyhodili, stál se z něho pomocný dělník, kopal kanalizaci pro vodohospodářskou službu v Českých Budějovicích, kde jsem se taky narodila. Já jsem 100% jihočeska, 300 let starýho rodu po mamince a 300 let starýho rodu Čechů po tatínkovi. Takže já se tady cítím moc dobře. Takže tohle to je vlastně už mimo váš...
0: Ano, váš, ale byl to krásný příběh. Já jsem moc ráda, že jste se nám ozvala.
1: A mám mnoho nádherných vzpomínek. No,
0: tak doufám, že se vám podaří někde to napasovat k nějakému dalšímu tématu a že znovu zavoláte do nočního vysílání Českého rozhlasu.
1: Je moc líto, že lidi nejsou na sebe hodní tady. Nepomáhají si. Já bych jim tak přála, zvlášť těm mladým lidem, aby jsme si pomáhali tak jako normální šťastní lidi.
0: Jani, děkujeme za vaše poselství a přání. Loučíme se.
1: Děkuju moc. Děkuju, že jste vyslechla můj příběh.
0: Milí posluchači, noční linka se chýlí ke konci. Děkujeme, že jste byli s námi, že jste sdíleli svoje příběhy, vzpomínky i chvíle, které vás na cestách potkali. Přeji klidnou noc a i při vysílání dalších pořadů Českého rozhlasu se těší Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí, tak zase v takový krásný společnosti. No, snad

zachmuří. Přestože kolem padnou

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton

To máte s Jiřím Suchým. Nedávno mi jeden kamarád po návštěvě v semaforu povídá: člověče, tak bych ti chtěl být zase někdy tak mladej, jako bude Jiří Suchý za 15 let. No a je v tom všechno. Jiří Suchý je neskutečný až přírodní úkaz ve své neutuchající energii. Ostatně tu měl ale odjakživa. Třeba když se v 60. letech upsal rozhlasu s tím, že si bude den co den večer povídat s posluchači v takzvaném gramotingltanglu. A jak už sám název napovídá, nechyběla u toho ani LPčka z domácí i světové diskotéky.

0: pohledu.
1: Má poklona, hlásí se vám Jonáš. Jonáš se vám hlásí, otevírám jako obvykle svůj gramotingle-tangle, abych vás potěšil několika písničkama z různých dob a z různých dílů světa. Dneska to bude nejspíš strašný program. Jednak nevím, o čem povídat, no ale to bývá častějc, ale jednak nemám ani moc sdílnou náladu. Unavený jsem taky.

To já porád. A navíc mám kvalt, ale úvazek je úvazek. Musím zde hovořit. Kdybych měl celou půl hodinu dělat třeba jenom blém, blém, blém, blém. Musím prostě, to je tak, když se podepíše smlouva. A nikoho z posluchačů ovšem nejspíš nezajímá mé momentální rozpoložení. Ani mě nezajímá zpravidla rozpoložení pánů, kteří mluví do rádia. Vy chcete, a to plným právem, hodnotný pořad, a já tady zatím uměle získávám čas jalovým povídáním. Teď by byla na místě sebekritika. Každá minuta je dobrá, sebekritika přijde vhod. Čím delší, tím lepší. Nejdřív ale trochu hudby a potom se pustíme do sebekritiky. Poslechněte si Patty Page, která zaspívá skladbu The Whole World is Singing My Song.

Musím tedy sebekriticky doznat, že jsem ve své povýšenosti, jak o mě jednou správně řekl jeden český básník, provedl zase jednu nepředloženost. Říká se jí gramotingle-tangle a je to částečně nepředloženost, částečně hudební pořad. Ve své píše jsem se rozhodl vysílat dnes a denně a je třeba sebekriticky doznat, že jsem to realizoval mnohdy za cenu toho, že svým programem nic neřeknu. Ano, skutečně nic neřeknu. Nejednou jsem zvolil i únikový způsob zábavy. Zábavu, která nás, řekl bych, odvrací od našich denních problémů. A nechal jsem se ovlivnit nezodpovědnými provokatory a pokračoval jsem v těchhle plitkostech. Ano, já pokračoval. A tak jste mohli vyslechnout, dejme tomu, smyšlenou a nic neříkající scénku ze Saharské pouště nebo nesmyslné povídání o ničem taky, nebo dokonce návod na výrobu pouzdra, kde pod rouškou praktické pomoci posluchačům jsem je vlastně mystifikoval. Ti bystřejší brzy prohlédli, že jako nemám potřebnou kvalifikaci k tomu, abych radil, jak si vyrobit pouzdro, ale co ti ostatní, hloupější posluchači, kteří v dobré vůli se pokusili o výrobu pouzdra, podle mýho návodu. Jak se asi ti dívají na to, že jsem je připravil o čas, o dřevo a o další chuť k ruční práci, když místo slibovaného pouzdra vyrobili nepotřebnej paskvil. Považte, kdyby takhle mystifikovali veřejnost třeba i ostatní hlasatele a komentátoři. Kdyby vám v meteorologickém hlášení řekli zítra zaručeně prší a vy jste zrušili výlet a pak byste pozorovali z okna činžovního domu nejkrásnější den roku. Nebo kdyby si hlasatele vymýšleli zprávy třeba, oznámili, dejme tomu, že královna Alžběta se stala kandidátkou komunistické strany Velké Británie a že Chodsko se prohlásilo samostatným státem. A hned na to by třeba začal kurz angličtiny pro začátečníky a ten pan lektor by učil vlastně rumunsky a po absolvování by udělal z účastníky kurzu zájezd do Londýna a tam by je nechal a zmizel. Takhle nezodpovědně jsem si tedy počínal i já, tehdy, když jsem realizoval některé mystifikace a to jenom proto, že bych jinak neměl o čem povídat. A to by ohrozilo mý postavení. Kaju se a přehrávám další desku, jmenuje se Singing in the Rain.

0: Tak tedy už to víte, mystifikoval jsem vás, a teď se podržte, 200krát k dnešnímu dni. Ano, dneska už po 200 vám tady nezodpovědně říkám různý polopravdy. Nedávno jsem například uváděl desku Sunny Boy, jakože je z filmu Sunny Boy, a ona je zatím z filmu Zpívající blout, jo, a podobně.
1: Myslíte si, že moje sebekritika je upřímná?
0: Ne.
1: Kdepak? Zase mi jde jenom o to, abych se mohl vytahovat, že mluvím do rádia, takhle před známejma. Kdybych se teď nekritizoval, tak řeč by stála a o takovýho komentátora nemá zájem ani Československý rozhlas. A tak se veřejně hanobím a schazuju a přitom to nemyslím upřímně. Ta kritika je z vypočítavosti, ta moje sebekritika. Já se přiznám, to je sebekritika z vypočítavosti. Konečně to není taková vzácnost, sebekritika z vypočítavosti. To je běžný jev v naší společnosti, ale do rádia to dělám jenom já. A to je právě to ošklivý. Do rádia. A tak teď upřímně, lituju svý neupřímný sebekritiky a kritizuju se znova a důraznějc. Dokonce bych vás rád seznámil se svým lidským profilem, abyste konečně pochopili, že od člověka s takovou minulostí nemůžete nic lepšího čekat. Jenomže se nepamatuju, co jsem psal v posledních dotaznících a byl bych nerad, kdyby se to nějak rozcházelo. To chápete, že jo, to chápete. Tedy tím nechci říct, že bych do kádrových dotazníků nepsal o sobě pravdu, ale znáte to, někdy má člověk o sobě přece jenom lepší mínění, jo, a tak se popíše jako schovývavějc a jindy zase propadnu depresi a píšu druhý dotazník a tam se setřu, mám zlost na sebe třeba, vylíčím se tam velmi negativně, to prostě přijde na náladu.
0: Zkrátka docházím sebekriticky k názoru, že jako člověk jsem napováženou a mrazí mě při pomyšlení, že to celá řada posluchačů neví. Dokonce tady pan Josef s Evou z Jaroměře mě vám poslal řád gramofonu, takový krásný metál v etui a s dekretem. A ten hodný pán s Evou si dokonce zapamatovali, že nesnesu samet a připojujou upozornění, že etuje je vyložena sametem, tak abych se ho jaksi náhodou nedotk. Já se ho skutečně nedotk, děkuju za řád, přijímám ho, ačkoliv vím, že kdybych měl trochu cti v těle, že bych toto nezasloužený vyznamenání vrátil. A když on je vám to takový hezký, takový maličký gramofonek, jo, s destičkou, jen tak si prostě visí na takovým podvazečku a na sponce s třemi brilianty. Ještě 17krát se opovážím a pak jako když utne. U příležitosti 200. gramotingletanglu bych vám rád vysvětlil taky, proč se nedostavil před mikrofon Jiří Šlitr. Věděl jsem předem, že by určitě přišel v naději, že bude třeba nějaká malá oslava. A tak jsem podnikl vše, abych jako odpoutal jeho pozornost od téhle události. No, nedalo mi to celkem velkou práci. Poslal jsem mu knihu Trampoty Brouka Pytlíka, takže touto dobou je zabořený v četbě a čte a čte. A my si můžeme v klidu pustit poslední desku, Pol Anka. A tak schutí do toho.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Když už tu byl zmíněn právník doktor Jiří Šlitr, tedy čtoucí Brouka Pytlíka, oba pánové, Suchý a Šlitr, byli protagonisty rozhlasového pořadu Předpůlnoční párty. Vysílala se v roce 1968 jako převážně hudební program a stejně jako Gramotingle Tangle i tady byla spoluautorem jedna rozhlasová legenda jménem Jiří Bauer.
2: Dobrý večer, Jiří.
3: Těpic.
2: Všimli jste si všichni, že jsem dneska zdravil první pana doktora Šlitra. Dobrý večer, Jiří.
4: Dobrý večer. Já jsem si to všiml zvlášť dobře.
2: Protože ono mu to bylo minule líto. Já vás velice vítám jménem nás všech na vaší druhé předpůlnoční party. Paž já jsem, jak jsem se dověděl, hostitel váš. My jsme si dneska rozhodli a dohodli, že vás překvapíme hned na začátek a že si můžete zeptat kohokoliv na cokoliv. A on vám, kohokoliv na cokoliv, a on vám odpoví, a to nejen odpoví, on vám odpoví názvem některé z vašich skladeb, kterou když uhodnete, tak zpíváme my všichni, když neuhodnete, tak zpíváte vy sami. Ptejte se, pane doktore, na cokoliv, kohokoliv.
4: No já to, my můžeme klást takovou otázku, na kterou třeba nejde odpovědět některou z našich skladeb. Já vím, třeba když se zeptám, lze tu krásu popsat slovy, jo, tak chápu, že se může najít, někdo řekne, tu krásu nelze popsat slovy. Ale když se zeptám třeba, kolik může stát takovýhle citron?
2: Tak já odpovím Tereza, klidně.
4: A jo, no tak to samozřejmě. Ano, tak to jaksi, to je dadaistická
2: hra. Ano, jen to jako hra, jako bez zábran.
4: Já jsem myslel, že to je jaksi realismus, jo.
2: Neskoušej mě, zkus hrát jakoukoliv otázku.
4: Tak ten citron pomineme, tak třeba co říkáte tomuhle saku? Třeba ví laskavě?
5: No vypadá jako kdyby pán byl malíř podle toho vkusu.
2: To je
4: krásný. Aha. Na můj.
2: A teď hádejte, pane Rostra, teď hádejte.
4: On si bude říkat, pán byl...
2: O žluvě tam nic nebylo. To jsme ještě napsali.
4: Tak jedno. A včera.

0: Svitr se může ptát.
1: Já mám strašný strach teď, že třeba padne název písničky, kterou už jsme dávno zapomněli. No. Co si stane, co se stane potom? Prostě tahle hra má za úkol nás zkompromitovat před rozhlasovou veřejností, že jo?
0: Naopak, dokázat, jakou máte geniální paměť.
1: Tak schutí do toho.
2: Čím jste si tak krásně odbarvila vlasy?
3: Barvy laky.
0: Tohle to bude velice těžší. To bude velice těžší.

0: Tak hra byla pěkná a abychom jaksi podali doklad, že i my jsme se připravili na dnešní večer. My jsme si totiž přemýšleli, co bychom vám tady měli zaspívat a došli jsme k názoru, že bychom dneska mohli obrátit svou pozornost k jiným autorům, než jsme my, k neméně dobrým tedy. Já bych hlavně dneska bazíroval na textařích. Hudebníky si třeba vezmeme zase příště, hudební skladatele, ale dneska bych se zaměřil na několik textařů, který byli nějak mými vzory a který jsem měl rád a jejich písničky jsem rád zpívával a zpívávám dodnes, jenže dneska už jaksi nemám k tomu tu příležitost a tak využívám tyhle možnosti, že tady člověk si přece jenom může dopřát pomyšlení a rád bych si zavzpomínal na některé písničky, například na tuhletu. Víš, co to je Hamlet?
1: Hamlet, že?
0: Musím tedy říct, že melodie byla nakonec tak dokonalá, že jsem kapituloval a že jsem jaksi řekl, že skutečně ten mladík má budoucnost, jestli si ho vezmu samozřejmě pod protektorát. A tak jsem si řekl, z toho něco udělám a skutečně začal jsem ho cepovat.
2: Tohle z něj vyrostlo.
0: Koupil jsem si cep tedy, že? Cepoval jsem ho a dneska, prosím, dneska už mě tady docela třeba může doprovázet do rádia a tak. No. Vylíčil jsem to správně, že jo?
1: Odpovídá to
0: skutečnosti.
1: Dneska nepokroutil ani jedno slovíčko.
0: No. Tak zkusíme.
1: Ten na něm právě tak hezký, že on je tak pravdomluvnej takovej.
0: Nechval mě, prosím tě. Nechval mě před večerem. Já si musím vzpomenout, jak to začíná. Aha, už vím, ano. Nevím, proč mě napadlo. Jo, je to ono.
1: Ano.
0: Tak jedem. Nějakou předehru, musíš to rozjet. Já se nemůžu...

náhle zžehlelo a já jsem vstal a zaspíval. Pane Hamlet,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V roce 1977 se pánové Jiří Suchý a Jan Werich potkali hned dvakrát v pražské Lucerně, totiž na oslavě narozenin Westpocketky, jakožto chvíle z rodu osvobozeného divadla. A o rok později bylo oběma dokonce povoleno, aby natočili společný silvestrovský dialog. Co na tom, že se nakonec ten rozhovor nemohl odvysílat? V rozhlasovém archivu naštěstí zvuková stopa vzácné spolupráce Jana Wericha a Jiřího Suchého zůstala. A tak si teď můžeme aspoň kousek připomenout.
2: Pardon, takovej malej dotaz. Nejsem vám náhodou povědomý, že se tak na mě koukáte?
3: A víte, že nevím? To je zajímavé. Já na vás koukám z tohohle profilu. Vy nejste vůbec povědomý. A z druhého profilu jste hodně. Tak teď nevím, na čem jsem. A já jsem vám povědomý.
2: No, vy, jak bych to řekl, z tohohle profilu mě nejste povědomý. Z toho druhého taky ne. Ale z anfasu strašně.
3: Ty zajímavé, to hodně lidí říká, že z anfasu jsem to celý já. Jestli my jsme se třeba neviděli někdy.
2: To je možný.
3: Byl jste někdy v Černošicích, v Dolních, ne v Horních.
2: V Dolních Černošicích? Ne.
3: Tak on tam teď se ne... A co? Hory Matky Boží.
2: Hory Matky... Ne, tam taky ne. Tam jsem nebyl.
3: Taky ne.
2: Víte, nejlepší by bylo, kdyby jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsem nebyl. Potom by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jste nebyl vy. A posléze by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsme nebyli oba, a zbydou nám ty místa, kde jsme oba byli, a v tom budeme pátrat. Tím si to strašně zjednodušíme.
3: Tedy eliminační metodou.
2: Eliminační metodou se doeliminujeme z dárného výsledku, ano, abych tak řekl.
3: Ano.
2: Čili kde jsme nebyli?
3: Tak třeba v úterý. Byl jste někdy v úterý?
2: V úterý? Jo, tam jsem každý týden, samozřejmě.
3: No to je úterý s malým U, já myslím úterý s velkým U.
2: No to se musí napsat na začátek věty a máte to s velkým U.
3: Ale ne, tohle je velký U všude. To malým U, když jedno úterý nejste, tak pak už nejste nikdy. Ale to v tom s velkým U, tam jste třeba i ve středu.
2: No počkat, tomu nerozumím.
3: To je obec, nebo...
2: Obec úterý?
3: Obec úterý.
2: To je zvláštní. To
3: nebo městečko, je to nedaleko Konstantinových lázní.
2: Konstantních?
3: Ne, Konstantinových, jako je Mariánské lázně, Františkovy lázně, tak tady je Konstantin, má taky lázně, Konstantin.
2: Taky má lázně, aha. Tak tam jsem taky nebyl.
3: Tak tam jste taky nebyl.
2: No podívejte se, já myslím tohle, my se asi nedobabráme k tomu místu, kde jsme se viděli. Ono je to nějaký moc složitý. Co kdyby jsme začali uvažovat, kdy jsme se viděli? Víte, v čase, kdyby jsme se začali...
3: V časovém prostoru,
2: kdyby jsme se...
3: Já mám takový dojem. 5 let, že to je, co jsem vás viděl.
2: No já jsem vás taky viděl tak před 5 lety.
3: No to máte vy 5 let?
2: No, vy 5 let... To máme 10 let, jsme
3: deset
2: se neviděli.
3: 10 let jsme se neviděli. Pane, a takhle se potkáme.
2: A najednou se potkáme a oba zrovna.
3: A oba.
2: No, to je zvláštní. Tak co pořád děláte takhle? Bydlíte pořád tam, co bydlíte?
3: Tam, co bydlím. Jo. Ovšem já to změnil, já jsem, jak byla ta alej od vchodu přes předsíň, ta dubová, to jsem dal vykácet.
2: Tu dubovou alej jste dal vykácet, to je hřích.
3: No, tak duby mají žaludy, jak znám.
2: To mají, ale kvůli tomu jste je nemusel kácet.
3: A ty žaludy padají.
2: No jo.
3: A rádi je kdo? Prasata, černá zvěř. Mi tam chodila, celý růdle v noci a ryli, chrochtali přitom, rozumíte, žvandali všelijak.
2: Žvandali dokonce.
3: Se nedá spát.
2: No jo, To se nedá, no. A co takhle třeba pytláci se vám
3: taky,
2: tam...
3: Taky.
2: No jo, tak to...
3: Číhali venku obyčejně a když ten růdl opouštěl dům kránu, tak po nich stříleli, pak se hádali, kdo trefil co a jak a to se nedalo spát.
2: Jste se nevyspal, to věřím.
3: A dal jsem tam trávník, anglický.
2: Jo, vy máte anglický, v té předsíni máte anglický trávník.
3: Jo.
2: No jo, ale ten chce péči, že jo? Ten chce péči.
3: No, já mám strojek.
2: Sekat na trávu?
3: Na holení.
2: Jo, na holení.
3: A tím to dělám. A to byste nevěřil, to je vám, to je no jak samet.
2: Elektrický samozřejmě,
3: elektrický.
2: Že jo? No, poněvadž břitvou to by se to asi holilo špatně dost,
3: toho
2: že jo?
3: Mýdla na to mydlení, no, to by... kde bych se bral. A ta štětka, to by musela být velká, pěkná štětka. No jo. Nemám dost mýdla.
2: V té předsíni, my jsme mývali, jestli si pamatujete, lipovou alej.
3: Ano, bzučeli tam včeličky.
2: Bzučeli tam včeličky, už nebzučej. Já jsem to nechal vykácet taky.
3: A proč?
2: No, jak bych vám to řekl, já tam mám teďka chmelnici.
3: Nepovídej.
2: Chmel tam
3: pěstuje. A proč?
2: No, když tam byly ty lípy, tak mi tam chodili stařenky na lípovej květ, kdežto teďka mi tam chodějí studentky na brigádu.
3: Aha, no a to máte dost velký dům, ne? Pač, kam je dáte na noc, kam je uložíte?
2: No, tak to už si nedělejte s tím starost. Hejte, a co takhle třeba poustevníci se vám tam nedrželi?
3: No, teď ne, teď mám pokoj, ale měli jsem tam. Měl jsem tam, jak je ta alkovna, jestli se pamatujete,
2: no.
3: Tak se mi tam vzdmuli parkety, podlaha. A vidím, že se to vzdouvá, a jsem si řekl houba, třeba, nebo laníž. Nebo
2: laníže, no.
3: Ne, nebo na to rostlo. Pak jsem si všiml, že to jde nahoru, dolů, jako když dejchá někde. Tak jsem vyrval. Ty parkety a tam byl stočený a spal poustevník.
2: A co jste s ním dělali?
3: Já na něj vzal DDT.
2: DDT na poustevníky? To není dobrý.
3: Proč?
2: To je slabý moc. DDT. Na poustevníky je nejlepší TBC.
3: No jo, dobře. Kde seženu TBC?
2: No tak to musíte mít známý a seženete i TBC. Když jsou známí. S tím já mám zkušenosti s poustevníkama. My jsme měli, takovou tu knihovnu velikánskou, jestli si na ní pamatujete.
3: V koupelně. Nádherný kus.
2: Krásná. Tak my takhle z jara koukáme, čekáme, kdy začne rašet, kdy se zazelená. A ono pořád nic. Naopak najednou začaly žloutnout listy, začaly vypadávat z knih.
3: Nepovídejte. A čím to bylo?
2: No tak počkat, říkáte nepovídejte a potom se mě ptáte, čím to bylo.
3: A to není zákaz povídání, to je jako zvolání údiv.
2: Jako nepovídejte, jako údiv. Tak to je ale matoucí údiv. To jsou lepší používat takový ty údivy jednoznačný. Víte, když řeknete třeba kýho víra, tak vím, že...
3: To je dobrý. Kýho víra, to je lepší.
2: Že to pěkný.
3: Tak já to opravuju. Kýho víra na toho poustevníka.
2: No tak s tím poustevníkem... Ta knihovna prostě začala nám to žloutnout, tak jsme ji museli porazit. A co byste řekl? V kořenech poustevník.
3: Kýho víra, znovu říkám.

0: řetěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
1: Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
0: Jak to, že ten

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Ačkoliv Jiří Suchý stále a neúnavně píše své další hry nebo upravuje ty starší do programu Davidského semaforu, naštěstí, i když tedy nevím, kde ten čas bere, naštěstí má čas i na další umělecké aktivity. Patří mezi ně i dvě knížky. Klaun si povídá s Bohem a ta druhá, která je té první literární sestřičkou, Klaun to zkouší znovu. Obě jsou takovou zajímavou esencí plnou úvah a otázek kolem Bible, náboženství. Tak, jak to někdy možná prožíváme všichni, ale bojíme se zeptat nahlas. A tak to za nás udělal básník. Díky, pane Jiří. A zdaleka nejen za to. A tomu je závěrečné, zůstávejte ve zdraví a opatrujte se, patří samozřejmě jako vždycky všem, ale Jiřímu Suchému přece jen dneska trochu víc. Protože básníků je nám potřeba jako soli.
2: Takže tady jsme hned u první kapitoly. Čtu. Kdo vlastně jsem a odkud se bere nápad? To je název. Když jsem byl mlád, nedokázal jsem si představit, jak budu vypadat, až zestárnu. Teďka už to vím. Stojím před zrcadlem, hledím si do očí. Zrcadlo nelže. Fotografie lže. Na některé fotce vypadám velmi obstojně, na jiné zas jak idiot, a to přesto, že byly třeba pořízeny během jednoho dne. Nevím, která z nich je pravdivější a radši se na to nikoho neptám. Jako malý chlapeček jsem vypadal úplně jinak a taky jsem jinak myslel. Když jsem měl při nástupu do první třídy oznámit, na jaké náboženství budu chodit, nevěděl jsem. Do kostela mě sice maminka vodila každou neděli, ale zapomněla mi říct, zda je to kostel katolický nebo českobratrská modlitebna, nebo zda je to pravoslavná církev či židovská synagoga, nebo že by mešita. To jsem nevěděl. A tak na dotaz paní učitelky, co jsem zač, vsadil jsem na církev římskokatolickou a představte si, že jsem se strefil. Dětství jsem prožil v prostředí, řekl bych, velmi římskokatolickém. Když jsem se stal dospělým Suchým, ocitl jsem se uprostřed jiného světa. Tomu, čím jsem byl tehdy tak náhle obklopen, se říká sekularizace. Já jsem poznal oba světy, které stojí příkře proti sobě a shledal jsem, že si navzájem nerozumějí. Nic novýho, ale v obou těchto světech jsem našel výborné přátelé a tak se mi přihodilo, že jsem začal mít porozumění pro ty i pro ony. Pouze k bigotním křesťanům a militantním ateistům jsem přilnout nedokázal. Nemám rád krajnosti, jsou poznamenány zaslepeným a urputným předsevzetím, za žádnou cenu nepochopit toho druhýho. Naučil jsem se tedy mít pochopení pro ty i pro ony a začal jsem poznávat i příčiny jejich vzájemného neporozumění. Tuhle výhodu může mít nejspíš jenom ten, kdo uprostřed obou těchto světů žil a zná tudíž důvěrně nejen myšlení, ale i jazyk těch i o něch. A někdy si myslím, že řada nedorozumění je způsobená právě odlišností jazyka. Vyloučit ze svého slovníku slova, která tu druhou stranu dráždí, to byl můj první krok při hledání vzájemného porozumění se stranou opačnou. Stojím teď tedy mezi oběma těmito světy a zdá se mi, že mám k těm i o něm stejně daleko či stejně blízko. Čtu názory těch i o něch, což by v mé jednoduché mysli mělo způsobit řádný zmatek. A víte, že ne? Naopak, mám z toho pocit, že můj přístup k tomuto velkému tématu není povrchní. No a když už se tady tak chválím, zmíním se ještě o jedné dobré stránce toho svého přemýšlení. Nemyslím si, že jsem majitelem pravdy. Velmi rád uvítám hlasy těch, kteří se rozhodnou mé uvažování pomocí argumentů rozvrátit. Čeká je však těžká práce. Obávám se totiž, že ne každému jejich argumentu porozumím. Jsem člověk exaktním myšlením jaksi nevybavený, tedy nejsem blb, jo? Ale jenom, přece jenom vidím věci svým způsobem. Mnohokrát jsem totiž o sobě četl, že jsem básník. A přiznám se, že je mi to tak trochu žinantní. Básník, jo. Ale teď se mi to hodí a tak to připouštím. Jsem tedy básník a jako takový mám něco, čemu se říká imaginace. Česky bych to nazval zduřelou představivostí. Tato imaginace má jednoho záhadného konkurenta. Dokážu si díky úpornému přemýšlení představit i mnohé nepředstavitelno. Ale setkávám se občas i s tím, že si náhle něco představím, aniž bych si to představoval. Dostaví se to bez onoho procesu představování prostě. Naskočí to samo od sebe. Dejme tomu, ohřívám si párek a pojednou mě

0: dokonce zfilmování i uvedení na zahraničních scénách. Zkrátka, když to nejmín čekám, napadne mě něco a v zápětí je tu ona imaginace, s jejíž pomocí se doberu toho, co se dá s tímto nečekaným, kde se vzalo, tu se vzalo, všechno udělat. Takové blesky z čistého nebe se mi občas, čas od času prostě přihodějí. V mém mozku existoval pojem hudební nástroj. Jo? A v tom též mozku se vyskytoval kdesi i pojem zbraň. I třetí pojem, proměna, se mi tam někde vyskytoval a budete se třeba divit, ale mám tam uleženo ještě mnoho dalších pojmů, možná že milion, co já vím. Ale zmíněné tři pojmy, zbraň, hudební nástroj a proměna, se zčista jasna srazí v jedinej nápad. Ani zatřepat hlavou jsem nemusel a srazili se. Stalo se to bez mé vůle, jak si samo od sebe. Jak bych taky mohl usilovat o něco, o čem jsem ještě před chvílí neměl ani tušení. Dostaví se to samo a posléze se ukáže, že je to velmi cenný nápad. Když občas vezmu do ruky nějakou tu svou knihu a zabloudím do lyriky, které jsem se v minulosti dopustil, tak žasnu, jak mě tohleto nebo tohleto vůbec mohlo napadnout, kde se to v mé hlavě vzalo. Zdá se mi dokonce, že je to mému myšlení cizí. Nikdo mi dosud uspokojivě nevysvětlil genesi nápadu. Buď jsem zatím nenašel toho správného člověka, anebo to nejde. Ale pokud se najde někdo, kdo by mi to vysvětlil, budu ještě hledat někoho, kdo by mi vysvětlil, proč by to nemohlo být třeba jinak. Jak vlastně na nápad se dívají materialisté, když nápad není hmota? Mozek je hmota a myšlenky jsou jeho plody, ale nápad není v tomto případě plod mého myšlení, nápad se dostaví. Odkaď? A proč? Pravověrný křesťan by mi možná řekl, že mě osvítil Duch Svatý. S tímto vysvětlením se však může spokojit člověk obdařený smyslem pro mystiku, abstrakci, spiritualitu. Co si mají ale počít ti, jimž je takové myšlení odepřeno? Existují lidé s praktickým myšlením, kteří dokážou nepraktickému intelektuálovi vyměnit prasklou pneumatiku a ještě mu k tomu vysvětlit i princip Heveru. Ale s pojmem osvícení Duchem Svatým si poradit neumějí, tedy aniž by jim to v životě scházelo. Co na to Bůh? Nemůže přece dirigent symfonického orchestru se zlobit na toho, kdo nemá hudební sluch, a tak si nekupuje lístky na jeho koncerty.
1: Jo, když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru. Tam, kde tuším songy andělskýho kůru. Jo, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi. Tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby. Já nemám zdání, kdo ty ruce probod.

něco, co mi oči vzhůru zvedá. Možná, že ty ruce se mi jenom zdají a andělský kůry vůbec nespívají. Nevím, kde je pravda,

Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.